0: komunista má mít přitom bývalýho člena rozvědčíka na Hradě a všechny další. To je trošku absurdní, ano, samozřejmě, ale zkrátka, víte, společnost je zkrátka tak nastavená, že je taková, jaká vychází v podstatě z rodiny, to znamená, jaká je výchova v rodině, ale hlavně, jak vypadá v podstatě první priorita světonázorově vzdělávací. A jestliže ze škol budou více vycházet Evropané, Europejci a daleko méně, že jo, vlastenci, daleko méně, nebo skoro vůbec, že vlastenci, až na nějaké výjimky, tak zkrátka ta budoucnost lepší nebude, bude horší a horší, protože, že jo, možná si pamatujete na tu písničku z 90. let od té britské kapely Erasure, myslím, že se jmenovali. A oni zpívali, že things can only get better. Že jo, to je ta jejich slavná písnička. Že věci se mohou jenom zlepšovat. Jo? Velice optimistická, taková sluníčková písnička. Trošku chytlavá. Ale problém je v tom, že ono je to tak, že v té politice a procesech řízení platí, že věci se pouze mohou zhoršovat. A to je hodně negativní. Ale je proto důkaz. Já už jsem o tom jednou hovořil, že každá další vláda, která přijde k moci, je v pozici, že se procentuálně zvětšuje počet lidí, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že vlády, které byly před touto vládou, byly mnohem a mnohem a mnohem a mnohem lepší, než je ta vláda, která je teď. A ta vláda, která bude za další 4 roky, bude vyhodnocována jako mnohem horší než ta vláda, která je teď. A která byla předtím. Zkuste se nad tím zamyslet. Najednou s hrůzou zjistíte, že no jo, ono opravdu fakt jako takhle to nějak jako bylo, takhle to nějak jako vypadá. A odkud se to bere? No, někdo by řekl, že to je jenom psychosomatický dojem, sugerovaný, ale není. On je odvozený od faktických změn ve společnosti, kdy svobody jsou omezovány a jsou sešroubovávány a sešněrovávány více a více, s každou další vládou více a více omezení, více a více regulací. Takže logicky při pohledu zpět všechny ty předchozí vlády se zdají, že nabízely více svobody, více volnosti, více pohody, i když nebylo vůbec nic ideálního, ale bylo to o něco lepší než to, co je teď. A to, co je teď, je o něco lepší než to, co bude s příští vládou. A s další. Proto já jsem nechtěl takhle úplně negativně končit, ale bohužel takhle to funguje. A když chcete mít pozitivní prostě náladu, tak si pusťte od Erasure Things Can Only Get Better a budete mít hned lepší náladu, to vám přeju samozřejmě, takže doufám, že dneska se vám to trošku líbilo, že jste se něco dozvěděli. No a já se loučím samozřejmě nejenom s vámi, se všemi posluchači a čtenáři, ale samozřejmě s tebou Vítku a i s tebou samozřejmě Helenko, díky za pěkné písničky. No a doufám, že se tady sejdeme zase za týden po 19.45 a opět přineseme další témata z domova i ze světa, probereme všechno skrz naskrz. Takže já vám přeju krásný týden, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeju krásný večer, anebo dobrou noc.
1: Možná pro dokreslení té politiky si možná pustíte od Queenu Play the Game a možná to je přiléhavější v rámci té politiky. Každopádně já se s vámi taky loučím, VK, mě se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a za vaši přízeň podporu, které si opravdu velmi vážíme. To je všechno od mikrofonu a zdraví, díte, mějte se všichni hezky, případně dobrý večer anebo dobrou noc.
2: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
1: Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální

Vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny. Až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas a Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown, Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáči mu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang, so there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band so much.
2: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No a naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rock, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli. Jinde popisuje Lee Sklar, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní. A při těchto nahráváních se sešel s Russem Kunklem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carole King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him.

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Russe Ballarda. Russ Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock and Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech, zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korchmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé, muzikantsky si sedli, na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker, brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

No, buďte si hrubí, jak chcete. Nikdy se nehádám se svými provazolesci, se svými veselými tanečníky, prostě s těmi, kteří mají tak jako vy, vážený pane, na čele napsáno velkými písmeny provaz.

0: Snad jsem neusnula. To jsi ty, Bertíku?
1: Ne, prosím. Jenom Janek.
0: Janek. Pojďte sem, Janku. Chtěl byste pro mne něco udělat?
1: Ano, prosím.
0: Všecko, co budu chtít?
1: Ano.
0: A budete za to něco žádat?
1: O, nic, prosím.
0: Pojďte blíž. Víte, že je to od vás hezké. Poslyšte, váš táta má doma zavřenou obálku, na ní je napsáno do rukou mého syna Ferdinanda, mají ve stole v pokladně, nebo já nevím kde, kompry.
1: Ano, prosím.
0: Přineste mi ji.
1: Dám mě ji táta?
0: Nedá, musíte mu ji vzít.
1: To nejde.
0: A chlapeček se bojí táty.
1: Ne, ne, nebojím se, ale...
0: Ale, Janku, na mou čest je to jen památka. Bez ceny. Jo, bych ji tolik chtěla.
1: Já se pokusím.
0: Jistě.
2: Nenamáhej se, Janku, je v pokladně.
1: Táto, už mě zase špehuješ.
2: Jdi domů. Hleďte, slečno, náhoda. Myslel jsem, že brousí kolem divadla kvůli své Kristýnce a zatím...
1: Tati!
2: Neslyšel jsi, jdi domů.
0: A proč vy jste brousil kolem divadla?
2: Čekal jsem. Na vás.
0: Dejte mi tu obálku.
2: Není moje.
0: Přineste mi ji.
2: Kdy?
0: Dnes v noci.
2: Platí.

0: Už svítá. Vytáhnu roletu. No, pruse. A teď mi ji dejte. Slyšíte? Dejte mi tu obálku.
1: Zde ji máte.
0: To. To jsem potřebovala.
1: Okradla jste mě.
0: Měl jste mě, to jste přece chtěl.
1: Okradla jste mě. Studená jako led, jako bych držel mrtvou. A proto jsem zpronevěřil cizí papíry.
0: Je vám líto zavřené obálky?
1: Mě líto, že jsem vás poznal. Neměl jsem vám tu obálku dávat, jako bych ji ukradl. Nus.
0: Chcete snídat?
1: Nic, nechci nic. Já nevím, co jsem vám to dal. Snad to má nějakou cenu.
0: Chcete mě snad naplivat do tváře?
1: Ne, sobě.
0: Poslušte si, kdo je to?
2: Já, slečno, komorná.
0: Pojď dál. Přines mi něco jíst.
2: Prosím, slečno.
0: Co je?
2: Je tu sluha pana Pruse, že s ním musí mluvit, že mu něco nese.
1: Jak u čerta ví, že jsem tady. Řekni tak, počká. A ne, zařídím to sám.
2: Bože, to jsem se lekla, slečno.
0: Pojď, učešeš mě.
2: A on vám, ten sluha, je zrovna bez sebe. Něco se muselo stát, slečno.
0: Pozor, taháš, češ mě opatrně.
2: A bledý je jako stěna, ten sluha. Já bych hrozně chtěla vědět, co se stalo. Kdybyste viděla, slečno, jak se ten sluha třas.
0: Dáš mi pak udělat vajíčko?
2: A měl v ruce nějaké psaní, či co?
0: Kolik je hodin?
2: 7 pryč.
0: Au, teď mě vytrháš vlasy, ty pitomá.
2: Když se mě třesou ruce, něco se muselo stát.
0: Proto si nenechám trhat vlasy, dělej. No, co bylo, Pruse?
1: Přinesl mi dopis.
0: Co budete snídat?
1: Pošlete to děvče pryč.
0: Jdi. No tak jdi.
2: Prosím, slečno.
0: No. Co je?
1: Janek se zastřelil.
0: Chudáček, kdo vám to píše?
1: Sluha to řekl. Tohle psal Janek, našli to u něho.
0: Co píše?
1: Bojím se otevřít. Jak jen mohl vědět, že jsem u vás? Proč mě to poslal sem? Myslíte, že...
0: Že vás viděl.
1: A proč to udělal? Proč se zabil?
0: Přečtěte si to.
1: Nechcete si to vy přečíst dříve?
0: Ne.
1: Myslím, že se to týká také vás. Otevřete to vy.
0: Tak ne.
1: Měl bych jít za ním, měl bych... Mám to otevřít?
0: Ale ano.
1: Budíš.
0: Kolikže mu bylo let?
1: Proto tedy...
0: Ubohý Janek.
1: Můj jediný... Miloval vás.
0: Ach.
1: 18 let. 18 let mu bylo. Janku, můj chlapče. Kriste, kdyby byl ještě živ. Tak hloupě, tak nesmyslně se zamiluje. Viděl mě jít k vám, 2 hodiny čekal u vrat, pak jde domů a...
0: Chudáček.
1: V 18 letech. Můj Janek, mé dítě. Mrtev. Co to děláte?
0: Češu se.
1: No snad jste nepochopila. Janek vás miloval. Zabil se pro vás.
0: Ach, tolik se zabíjí.
1: A vy se můžete česat.
0: Mám snad kvůli tomu běhat rozsuchaná.
1: Pro vás se zabil. Slyšíte?
0: Tak já za to mohu, pro vás taky.
1: Mlčte.
0: Dále. Pan Hauk Schendorf prosí, slečno.
3: Přiveď ho sem.
0: Prosím, slečno.
1: Vy ho přijmete teď? Přede mnou?
0: Tak jděte zatím vedle.

0: Maxi!
1: Buenos días!
2: Buenos días, co tak časně?
1: Tiše, ustrojte se, drahá Eugenia, jedeme.
2: Kam?
1: Domů do Španělha, mážena nic neví. Por Dios, Eugenia, pospíšte.
2: Blázní.
1: Ano, ano, zcela správně, já jsem totiž pod kuratelou, račte vědět. Mě by zadrželi a poslali zpátky, ano, ano, jako balíky. Já jim chci totiž utéct a vy mě odvezete.
2: Do Španělha, co bych tam dělala?
1: Ulala, tančila přece, budete tančit sami a já budu tleskat do dlaní.
2: Maxi, no. Maxi. Ay, te esperen el huerto, que vive el amor, que vive la niña la que quiero.

0: mužský hlas.
1: Kedy vela mor. Ano, někdo vedle bydlí, prý mu zemřel syn, či co?
0: Jak prosím, umřel? A to je smutné.
1: Ty jsi
0: mámo schytána, víte, co sebou vezu? Šperky, Matildiny, šperky. Račte rozumět, Matilda je moje žena. Je stará, je ošklivé být star, ale co jste se vrátila vy?
1: No já vrátila.
0: Mně je 20 let. Nevěříte?
1: Si, senor.
0: Abyste taky nezestárla. Poslyšte, člověk nemá stárnout. Víte, že blázni mají dlouhý věk. Oh, já budu dlouho živ. A pokud člověka těší milovat, užívej lásky. Cikánko, pojedeš?
1: Ano.
0: Nový život, co? Začneme zase od 20. Víš, rozkoš, rozkoš. Všechno ostatní je nic. Pojedeme?
1: Si. Penaki chucho. Ay, el que me suena el huerto. Que viva el amor, que viva la niña.

0: Que vive el amor, que viva la niña, la que quiero yo. Stupe. Que se posaron en
1: el... Gregor, prosím.
0: Ay, vejde. Que se posaron
2: en el... Dios,
3: jdeme. Dobrý den.
0: Niña, dáme la mano. Dobrý den, Vertíku.
4: A pan Gregor, bože, tu mám radost. Pánové?
3: Pánové, Hauk Schendorf, pan doktor Kolenatý, pan Vítek.
0: Bertíku, proč mě sem vedeš tyhle lidi?
3: Emilie, podívejte se Kristince do očí. Víte, co se stalo?
0: Janek.
3: A víte proč?
0: A.
3: Toho chlapce máte vy na svědomí, rozumíte?
0: A proto sem taháš tolik lidí i s advokátem?
3: Nejenom proto. A prosím, abyste mi netykala.
0: To se podívejme. Co tu chceš?
3: Uvidíte. Jak se vlastně jmenujete?
0: Ty mne vyslýcháš?
5: Kde pak, slečno? To je jenom přátelská beseda.
3: Vítku, ukažte tu fotografii. Podepsala jste slečně Kristince tuhle fotografii? Je to váš podpis?
0: Je?
5: Výborně. A račte dovolit. Poslala jste mi včera tuhle listinu? Je to vlastnoruční prohlášení jakési Eliany McGregorové, že je matkou Ferdinanda Gregora. Datum 1836. Je to pravé?
0: Je.
3: Ale psáno je to čerstvým inkoustem. Víte, co to znamená? Ne? Že je to falzifikát, velectěná.
0: Jak to mám vědět?
3: Inkoust je čerstvý. Prosím, pánové, podívejte se. Ještě se rozpíjí. Co tomu říkáte vy?
0: Nic.
3: Bylo to přece psáno včera. Rozumíte? A k tomu touže rukou, která podepsala tuhle fotografii. Psala jste tu listinu, nebo ne?
0: Tobě se nebudu zpovídat.
5: Slečno, můžete nám aspoň říci, kde jste vzala tohle lejstro?
0: Já přísahám, že to psala Elien McGregor.
5: Kdy? Včera ráno?
0: Na tom nezáleží.
5: Záleží, drahá slečno, hrozně moc na tom záleží. Kdy zemřela Elien McGregor?
0: Já už neodpovím ani slovo.
6: Prosím, ukažte mi tu listinu.
5: Vy jste tady, pruse?
3: Víte, že váš syn...
6: Ano, tu listinu, prosím.
5: Zde je.
6: Děkuju.
3: Emilie, co tu dělal prus, mluvte.
0: Jakým právem?
3: Právem toho, kdo šílí.
6: Ta listina je pravá.
5: Isafra, tak to tedy psala Elien McGregor?
6: Ne, psala to řekyně Elina Makropulos. Je to ta ruka jako na mých dopisech, nesporně.
5: Ale ty přece psala...
6: Elina Makropulos. Žádné Elien McGregor nebylo, pánové, to je omyl.
5: No to jsem blázen. A podpis na téhle fotografii?
6: To je nesporně písmo Eliny Makropulos.
5: Tak vída. A je to vlastnoruční podpis leční Martyové. Viděla, Kristýnko?
0: Nechte jí. Nechte jí.
5: A teď se v tom pro Krista pána někdo vyznejte.
7: Snad je to, prosím, jen náhoda, že rukopis slečny Martyové je tak trochu podobný...
5: To se rozumí, Vítku, a slečný příchod je taky jen náhoda a tenhle padělek je taky jen náhoda. A víte co, Vítku, dejte se vůbec tou náhodou vycpat.
0: Pánové, chci vás upozornit, že ještě dnes ráno odjíždím.
3: Kam, prosím?
0: Za hranice.
5: Pro pána, slečno, to nedělejte. Víte co, zůstaňte tu po dobrém, abychom se nemuseli obrátit...
0: Nechte jí!
5: Abychom nemuseli zavolat.
0: Vy mě chcete dát zatknout?
5: Ale Kristýnko...
3: Zatím nemáte ještě možnost.
5: Neplakala.
0: Jakou?
3: Dole je auto. Marty, pojďte se mnou za hranice.
0: Ne.
3: Buď já, nebo...
0: Ne.
3: Marty, naposled...
8: Dva páni hledají pana Hauka, jeho lékař a ještě jeden pán, že ho mají doprovodit domů.
4: Tak to vidíte. Už nemají. Račte je požádat, aby počkali.
8: Prosím. Já jim to řeknu.
3: Marty, rychle, buď já nebo.
0: Ne.
5: Co pak?
3: Pánové, jež to nám slečna Martyová nehodlá to a ono vysvětlit, budeme tak smělí a prohlédneme si sami její zásuvky a zavazadla.
5: Oho, na to nemáme zákonné právo.
3: Mám na to zavolat policii?
5: Jsem advokát, pánové, a v téhle věci si myju ruce.
4: Račte dovolit, pane Gregore, ale jako kavalír, pan Prus jistě...
6: Dělejte... s tou ženou,
5: co chcete.
3: Dobrá, začněme s prohlídkou.
0: Opovažte!
5: A jej, slečno.
0: Opovažte se.
5: Vy máte revolver.
0: Opovažte se.
5: Dejte to sem.
3: Co? Chtěla střílet.
5: Inu, je to nabité. Gregore, nechme toho. Já někoho zavolám, ne?
3: Ne, vyřídíme si to sami. Prosím, pánové, bavte se zatím. Já budu prohlížet dál.
0: Ne, Maxi, ty to dovolíš?
4: Co mám dělat?
0: Doktore Kolenatý, vy jste čestný muž.
5: Hrozně lituji, slečno, že se mýlíte. Já jsem taškář a světový lupič. Já jsem totiž Arsène Lupin.
0: Tedy vy, Pruse, vy jste přece gentleman.
6: Prosím, abyste na mne nemluvila.
8: To je ohavné, co s ní děláte. Nechte jí.
3: Ale slečno, vy sebou vozíte celý archiv. No. Ještě se podívám do ložnice.
0: Opovažte se to někdo číst.
5: Drahá slečno, prosím vás snažně, aby se se nehýbala. Jinak bych byl nucen vám nebezpečně vyhrožovat na těle. Paragraf 91 trestního zákona.
8: Jste advokát?
5: Vidíte, přišel jsem na chuť zločinectví. Myslím, že jsem měl k němu talent od jak živa.
7: Račte dovolit, slečno Martyhova. Kde budete zpívat příště? A četla jste o sobě kritiky? Jsou velkolepé, slečno. Například tohle. Hlas úžasné skvělosti a síly, ohromující plnost výšek, suverénní pěvecká jistota. A tady dál vynikl nádherný zjev. V příkladné dramatické interpretaci výkon ojedinělý v dějinách naší opery a snad operního umění vůbec. V dějinách, slečno, považte.
8: Vždyť je to pravda.
3: Tyhle listiny byly ještě v ložnici. To je zatím všechno. Tak. Dejte se do toho.
5: S radostí. Máte to, slečno, plné prachu. Vítku, ten prach je historický.
3: Dále jsem našel pečetítko s iniciálami EM, kteráž to pečet je na listině Eliany McGregor.
6: Ukažte. To je pečeť Eliny Makropoulos.
5: Tady je cestovní pas na jméno Elza Müller, 79. Úmrtní list Eliany McGregor, 1836. Koukejme. Ekaterina Myškina, kdo zas je tohle?
7: Tedy správně by mělo být Ekaterina.
5: Ale tady je psáno E.
7: Ekaterina Myškina byla ruská zpěvačka ve 40. letech.
3: To je zvláštní. Vždycky začáteční písmena
5: EM. Hopla, tady je podpis Dein Pepi. To bude váš prastříc, Pruse. Mám vám to přečíst? Meine liebste Alien.
6: Snad Elina, ne?
5: Kde pak? Alien. A na obálce Alien McGregor, Wien Hofhofer.
3: No!
5: Počkejte, Gregore, my to ještě vyhrajeme na Alienu. Meine liebste Alien.
6: Počkejte.
1: Nečtěte to dál. Povím všecko sama, všecko, nač se budete ptát.
5: Opravdu?
1: Přísahám.
5: Tak tedy vás prosím, slečno, milionkrát za odpuštění, že jsme vás k tomu museli takhle donutit.
1: Budete mne soudit?
5: Chraň Bůh, docela přátelský hovor.
1: Ale já chci, abyste mne soudili.
5: Ach, tak. Tak, prosím.
1: Ne, tady to musí vypadat jako u soudu kříž a takové věci.
5: Aha, máte pravdu. Ještě něco?
1: Nejdřív mne nechte, abych se najedla a ustrojila.
5: Sel správně, je třeba náležité a důstojné úpravy.
3: Komedie.
5: Ticho. Nezlehčujte soudní akt. Obžalovaná povoluje se vám 10 minut. Stačí to na vaší toaletu?
1: Máte rozum, aspoň hodinu.
5: Tedy půl hodiny k přípravám a k rozjímání. Jděte.
1: Děkuju.
3: Doktore, nechtěl byste být aspoň teď trochu vážný?
5: Ticho. Já jsem ohromně vážný, Gregore. Vím, co na ní působí, je to hysterka. Vítku, skočte do pohřebního ústavu, aby nám poslali krucifix, svíčky a nějaké černé sukno. Dále sežeňte Bibli a takové krámy, rychle.
4: Ano, prosím.
5: A ještě nějakou lepku?
9: Ano, prosím, lidskou.
5: Lidskou nebo hovězí, to je jedno. Jen když to bude představovat

0: Marty by už mohla přijít. Všechno už je připraveno. Krucifix, bible, svíce, lepka. Vítku.
1: Prosím, pane doktore.
0: Přiveďte obžalovanou.
1: Prosím. Slečno Martyová, račte laskavě vstoupit.
2: Nemohli byste mne ušetřit téhle frašky?
0: Ne, musíte být votantem.
3: Je to jako pohřeb.
4: Zdeň. Jsem. Pánové?
0: Doveďte Vítku žalovanou na její místo.
1: Prosím, žalovaná pila whisky.
0: Opila?
1: Prosím, velmi.
5: To jen na kuráž, já mám žízeň.
0: Odejděte jí tu láhev.
5: Ne, nedávám mi, nebo nebudu mluvit. Vypadáte jako funebráci. Švanda.
0: Žalovaná, chovejte se slušně.
5: Mě chcete nána do růzu, že?
3: Dertiku, veď to je jenom žert.
0: Luvte, až se soud otáže. Posaďte se. Prosím veřejného žalobce, aby přednesl žalobu.
3: Mám přísahat?
0: Žalovaná nepřísahá.
6: Žalovaná, řečená Emilia Marty, zpěvačka. Je obviněna před Bohem a námi, že se dopustila podvodu a padělání listin za účelem zištným. Čím se jinak provinila proti veškeré důvěře a slušnosti, proti životu samotnému, nenáleží řádu lidskému. Nechť si to vyřídí před soudem strašnějším.
0: Má někdo poznámku k žalobě? Nikdo. Přikročíme k výslechu. Vstaňte, obžalovaná. Jak se jmenujete?
5: Já? Elina Makropoulos.
0: Jakže?
5: Elina Makropoulos.
0: Rozená kde?
5: Na Kretě.
0: Kdy?
5: Kdy?
0: Jak se stará?
5: No, kolik byste řekli?
0: No, řekněme 30, ne?
1: Prosím, přes 30.
3: Přes 40.
5: Ale co pak vypadám tak staře?
0: Bůh uchovej, tedy rozená kdy?
5: 1585.
0: Kdyže?
5: 1585.
0: Roku 85, tedy stará 37 let, že?
5: 337 let, prosím.
0: Vyzývám vás důtklivě, abyste mluvila vážně. Jak jste stará?
5: 337 let.
0: To přestává všecko. A kdo byl váš otec?
5: Hieronymos Makropoulos, osobní lékař císaře Rudolfa II.
2: Jak se opravdu jmenujete?
5: Elina Makropoulos.
2: Byla Elina Makropoulos, souložnice Josefa Pruse, z vašeho rodu?
5: To jsem přece já. No, já sama jsem souložnice Pepi Pruse. Vždyť jsem s ním měla toho Ferdy Gregora.
6: A Elien McGregor?
5: To jsem přece já.
6: Blázníte?
5: Já jsem tvoje babička, Bertíku. Ferdy byl můj kluk, rozumíš?
6: Který? Ferdy?
5: No přece Ferdinand Gregor, ale on je v matrice jako Ferdinand Makropoulos, protože... Protože tam jsem musela říct své jméno, to se musí.
7: A račte dovolit, vždyť vy jste přece Eugenia Montez.
5: A byla jsem, Maxi, byla, ale tehdy mi bylo teprve 290 let. Aha. A já jsem taky byla i Kateřina Myškina a Elza Miller. Nevím, co všecko. Mezi vámi nemůže člověk zůstat naživu.
2: A vy jste, prosím, žila taky v 18. století.
5: No, to se rozumí.
2: Znala jste snad osobně Dantona?
5: Znala, degutantní člověk.
2: A jak jste mohla znát obsah zapečetěné závěti?
5: Protože mi ji Pepi ukázal dřív, než ji tam uložil, abych to jednou řekla tomu hloupému Ferdy Gregorovi.
6: Proč jste mu to neřekla?
5: Já se čerta starám. o své mladé.
7: Je, jak to mluvíte?
5: Molenku, já už dávno nejsem dáma.
1: Prosím, měla jste vícero dětí?
5: Asi 20 či kolik. Člověk si někdy nedá pozor.
1: Pardon, prosím, zde je sklenice.
5: Nechce se někdo napít? Bohorodičko, to sucho v ústech, já schořím.
2: Tedy ty dopisy podepsané EM jste psala vy?
5: Psala. Víš co, Bruse, vrať mi je. Já to někdy ráda čtu. Svinstvo.
2: Psala jste jako Elina Makropoulos nebo jako Elian McGregor?
5: To je jedno. Pepi věděl, kdo jsem. Pepi mu jsem řekla všecko. Jeho jsem měla ráda.
7: Eugenie.
5: Mlč, Maxi. Tebe taky. S tebou se hezky žilo, ty korouhevníku. Ale Pepi tu... To jsem měla nejradši ze všech. Proto jsem mu půjčila věc Makropoulos, když tak hrozně chtěl.
2: Co jste mu půjčila?
5: Věc Makropoulos.
2: Co je to?
5: Ten list, co jsi mi dnes vrátil, Pruse. Ta zapečetěná obálka. Pepi to chtěl zkusit, slíbil, že mi to vrátí a zatím to schoval k té závěti. Snad, abych si proto musela přijít a já jsem přišla až teď, jak zemřel Pepi.
2: V horečce, v hrozných křečích.
5: To bylo od toho. A já, Maria, já mu to říkala.
6: A vy jste sem přišla jen pro tu řeckou věc?
5: Já vám ji nedám. Ne, teď je má. Jen si nemyslí, Bertíku, že mě šlo o ten tvůj hloupý proces. Já kašlu na to, že jsi můj. Nevím, kolik tisíc harantů běhá po světě a je mých. Já jen chtěla dostat tu věc. Já jí musela dostat, nebo...
6: Proč?
5: Proč? Protože stárnu. Protože jsem na konci. Já to chci zkusit znovu. Záhni, Bertíku, jak ledovatím. O, bože, mé ruce.
7: Prosím, co je to, věc Makropoulos?
5: To je zapečetěné obálce. Tam je napsáno, jak se to dělá, aby byl člověk 300 let živ. Aby byl 300 let mlad. Ne, to napsal můj otec pro toho císaře Rudolfa. Ale toho vy neznáte, že?
1: Prosím, jen z dějin.
5: Z dějin nevíte nic, to je hloupost. Pana, já o čem jsem mluvila?
1: O císaři Rudolfa.
5: Ach, lidi, to byl nemravo. Počkejte, já vím o něm takové věci.
6: Prosím, neodbočovat.
5: No, a když začal stárnout, tak hledal pořád elixír života, či co? Aby zase omládl, víte? A tehdy k němu přišel můj otec a napsal pro něj tu věc, to kouzlo, aby zůstal 300 let mlád. Ale císař Rudolf se bál, že by ho kouzlo otrávilo. Já poručil, zkus to nejdřív na své dceři.

0: Jsem utekla se vším, co bylo napsáno.
1: Ukázala jste někdy někomu věc Makropoulos?
0: Ukázala. Zkusil to jeden tyrolský páter, to bylo v roku 1660 nebo tak někdy, snad je ještě živ, ani nevím, ale jeden čas byl papežem, říkal si Alexander nebo Pius nebo tak nějak. Podobně pak jeden důstojník Itál, ale toho zabili, Hugo se jmenoval. Bože, to byl krásný člověk. Počkejte, pak ještě Darebak Bombita a Pepi Prus, který o to umřel. Pepi byl poslední, u něho to zůstalo ležet. Já už nic nevím. Zeptejte se Bombity, Bombita je živ, ale nevím, jak se teď jmenuje, on je sňatkový podvodník, nebo jak se tomu říká.
2: Ano, prosím, sňatkový...
1: Ticho! Proč jste padělala rukopis Eliény McGregor?
0: Vždyť já sama jsem Elien McGregor.
1: Nelžete, vy jste Emilia Marty, rozumíte?
0: Ano, ale teprve 12 let.
1: Jak se jmenuje váš spoluviník?
0: Není žádný.
1: Nezapírejte.
0: Není.
1: My víme všechno, žádný. Kdy jste se narodila.
0: 1585.
1: A teď to vypíte.
0: Ne.
1: Vypíte to. Plnou sklenici, vypíte to.
0: Co mě udělat, Berčíku?
1: Rychle.

0: Mně se točí tohle.
1: Jak se jmenujete?
0: Mně je zle.
1: Jak se jmenujete?
0: Elina.
1: Nelžete, víte, kdo jsem? Já jsem kněz, vy se mě zpovídáte.
0: Pater Hemon.
1: Jak se jmenujete? Jak se jmenujete?
0: Elina.
1: Jak se jmenujete?
0: Ulof.
1: Kdo jsi? Proklatě. Omdlela. Nelže. Gregore, doktora.
2: Vy jste ji otrávil.
1: Jen trochu.
3: Prosím, je tu lékař.
4: Já jsem lékař.
5: Pane Hauku, no tak. Je. Čekáme na vás už hodinu. Račte, prosím, domů.
1: Nejdřív se postarejte o tu dámu, doktore.
4: Mdloby?
1: Otrava.
4: Uložte ji někde.
1: Gregore, odneste ji do ložnice, jakožto nejbližší příbuzný.
4: Pošlete komornou pro černou kávu, ano? A s tímhle receptem do lékárny, prosím. Prosím, opatrně s nemocnou.
1: Vítku, prosím vás, zařiďte to. Ať jsem zatracený, pánové, na tom, co jsme tu slyšeli, něco je.
6: To vím. Proto jste ji nemusel opít.
7: Já neradši se smát, ale já jí docela věřím.
1: Vy také, Pruse?
6: Úplně.
1: Já také. Víte, co to znamená?
6: Že Gregor dostane loukov.
2: 300 let. To je hrozné. Tady je káva.
1: Kristýnko vzala to. Odnesla to slečně do ložnice.
2: Ano, pane doktore.
1: Tak. A teď, pánové, rozum do hrsti. Co s tím uděláme?
4: S čím?
1: S věcí Makropoulos. Je tu někde recept na 300 letý život. Můžeme ji dostat do rukou.
6: Má její zaňadry.
1: I odtamtud jej můžeme dostat. Pánové, je to věc nedomyslitelného dosahu. Co s tím uděláme?
3: Co s tím uděláme? No celé nic. Recept patří mně. Já jsem její dědic.
1: I koušte, dokud je živa, nejste žádný dědic. A může být živa ještě 300 let. Bude-li chtít. Ale my to můžeme dostat, rozumíte?
3: Podvodem.
1: Dejme tomu. Ale je to něco tak důležitého pro nás i pro veškerenstvo, že... pánové, vy mě rozumíte. Kdo to dostane?
3: Pánové, především její potomci.
1: Olenku, takový by se našlo. S tím se moc neohánějte. Dejme tomu, vy, Pruse, kdybyste tu věc měl v rukou vy, půjčil byste mi ji, víte, abych já byl živ 300 let.
6: Ne.
1: Tak vidíte, pánové,

0: Musíme se nějak dohodnout mezi sebou. Co s tím uděláme?
1: Zveřejníme věc Makropoulos.
2: No, no, to snad ne, Vítku.
1: Ano, ano, dáme ji všem. Dáme ji lidstvu. Všichni, všichni mají stejný nárok na život. Ach bože, žijeme tak krátce. Co udělá člověk za těch 60 let života? Čeho užije? Čemu se naučí? Nedočkáš se ovoce stromu, který si zasadil. Nedoučíš se všemu, co lidstvo uznalo před tebou. Nedokončíš své dílo.
2: Pro pána krále Vítku.
1: A neměl si pokdy pro radost. A neměl si pokdy pro myšlenku. A neměl si pokdy pro nic než pro tu schánku za kusem chleba. Proč jsi žil? Stálo to vůbec za to?
2: Člověče, chcete mě rozplakat?
1: Umíráme jako zvířata. Kriste, pane, co jiného je posmrtný život? Co je nesmrtelnost duše jiného než strašný protest proti krátkosti života? Člověk potřebuje víc času, aby žil. 60 let to je nevolnictví, to je slabost, zvířectví a nevědomost. Dejme všem 300 let života. Bude to největší událost od stvoření člověka. 50 let být dítětem a žákem. 50 let poznávat svět. 100 let užitečně pracovat pro všechny. A pak 100 let, když jsme vše poznali, žít v moudrosti, učit a dávat příklad. Ach, cenný by byl lidský život, kdyby trval 300 let. Nebylo by válek, nebylo by strachu a sobectví. Dejte, dejte lidem život. Dejte jim plný lidský život.
0: Inu, to je moc krásné, ale...
3: Děkuju pěkně. 300 let být oficiálem nebo plést punčochy.
0: Právnicky a hospodářsky je to, Vítku, absurdní. Náš společenský systém je prostě založen na krátkověkosti. Vemte si například smlouvy, penze, pojistky, platy, dědické právo a já nevím co všechno. A manželství, holenku. Nikdo se nebude ženit na 300 let. Člověče, vy jste anarchista. Vy chcete rozvrátit celý společenský řád.
4: Račte dovolit. Pak by se po 300 letech každý mohl omladit znova.
0: A žil by fakticky věčně. To prostě nejde.
1: Prosím, to by se mohlo zakázat. Po 300 letech už by každý musel umřít.
0: Tak ho vidíte, ze samé humanity by zakazoval lidem žít.
4: Račte odpustit. Já myslím, že by se ten recept dal rozdělit na dávky. Račte rozumět. Na léta. Aha. Jedna dávka 10 let života. 300 let, no, to je trochu mnoho. No ale 10 let by si koupil každý člověk, že?
0: A my bychom si založili velkou obchod s léty. Lidi, to je nápad. Já už vidím ty zakázky. Pošlete nám obratem 1200 let života v lidové úpravě. Holku, to není špatné.
4: Prosím, já nejsem obchodník, víte? Ale když je člověk star, koupil by si rád trochu života. Ale 300 let je příliš moc, že ano?
1: Tedy pro poznání ne.
4: Prosím, poznání si nikdo nekoupí. Ale 10 let rozkoše, to rád je tu zrád.
5: Prosím, tady je to z lékárny.
0: Děkuji, Lojzičko. Jak dlouho bych chtěla být živa?
5: Ještě 30 let.
0: Víc ne?
5: Ne, co bych s tím dělala?
0: Tak vidíte, Vítku. Doktore,
6: co je? Nesete ten lék.
4: Prosím, jak je slečně?
6: Na nic, musím ještě k ní.
7: Pánové, zvláštní náhoda nám dala do rukou jisté tajemství. Nikdo z nás, doufám, toho nemíní zneužít pro sebe.
1: To právě říkám, musíme prodloužit život všech.
7: Ne, jenom život silných, život nejschopnějších. Pro obyčejnou lidskou chamrat je i ten jepičí život příliš dobrý. Obyčejný, malý, pitomý člověk vůbec neumírá. Malý člověk je věčný i bez vaší pomoci. Malost se plemení bez oddechu, jen velikost umírá. Snad je v našich rukou udržet. Můžeme založit aristokracii dlouhověkosti.
1: Aristokracii, slyšíte to? Privilej na život.
7: Tak jest. Jen ti nejlepší jsou důležití pro život.
2: A prosím vás, kdo by ty vyvolené jmenoval? Vlády? Plebiscit? Švédská akademie?
7: Žádné blbé hlasování. Z ruky do ruky by odevzdávali život nejsilnější nejsilnějším. Vládcové hmoty vládcům ducha. Privilegovaná dlouhověkost, to je despocie vyvolených, to je vláda rozumu. Nadlidská autorita vědění a výkonnosti. Vláda nad lidmi. Máte to v rukou, pánové.
2: Mm-hmm. Patřím k těm nejlepším vyvoleným, dejme tomu já nebo Gregor?
7: Ne.
2: Ale vy? Jistě, že?
7: Dnes už ne.
3: Pánové, nechme zbytečných řečí. Tajemství dlouhověkosti je majetek rodiny Makropulos. Nechte, aby si s ním rodina Makropulos dělala co libo. Toho receptu užijí jen členové rodiny, jen ten, kdo je potomek Eliny Makropulos.
2: A bude žít navěky jenom proto, že se vylíhnul z nějakého barona z bláznivé, perverzní, hysterické ženské.
3: Ať jsou to třeba blázni nebo paviáni. Ať jsou zvrhlí, zatížení nebo mrzáci, na ničem nezáleží. Bude to jejich.
6: Marty je v pořádku. Nechte jí ležet.
8: No tak, pojďte domů, pane Hauku.
4: Radši mě ještě nechat, doktore. Já...
6: No tak dobrá, já počkám venku. Ale potom žádné hlouposti, staroušku.
2: Mm-mm. Gregore, mluvil jste vážně?
3: Úplně vážně.
5: Mluvte tiše, chtěla by spát.
2: Kristýnko?
5: Ano?
2: Chtěla by být 300 let živa?
5: Ne.
2: A kdyby měla recept na tak dlouhatánský život, co by s ním udělala?
5: Nevím.
1: Že bys to dala všem lidem?
5: Já nevím. Byli by šťastnější, kdyby tak dlouho žili?
2: Kristýnko, co naplat? Život je přece jen zatracené štěstí.
5: Nevím, mě se neptejte.
4: Ach, jej slečno. Člověk tak hrozně rád žije.
5: Někdy... Nikdo ne.
7: Děkuju za Janka. Že jste si teď na něho vzpomněla.
5: Vzpomněla? Jako bych vůbec mohla myslet na něco jiného.
9: Odpusťte, že jsem na chvíli odešla.
10: Vy už jste vstala. Jak je vám?
9: Hlava bolí. Pusto ohavně.
4: No, to přejde.
9: Nepřejde, nikdy nepřejde, já už to mám 200 let.
10: Co totiž?
9: Nudu. Ne, ani nuda to není, to je... Ach, vy lidé na to nemáte jména. V žádném jazyce proto není slovo, je to odporné.
10: A co to je?
9: Nevím, všecko je tak pitomé, prázdné, zbytečné. Ne, nemá se tak dlouho žít.
1: Proč?
9: Člověk to nesnese. Dosta 30 let to vydrží, ale pak to pozná.
1: Co pozná?
9: Bože, na to nejsou slova, pak už člověk nemůže na nic věřit. Na nic. A z toho je ta nuda, všecko je stejné, zpívat je to samé jako mlčet, v ničem není žádný rozdíl. Ach, bože, kdybyste věděli, jak vám se lehko žije.
2: Proč?
9: Pro vás má všecko smysl. Pro vás má všecko nějakou cenu, protože za těch pár let to ani dost neužijete, hlupáci, vy jste tak šťastní a všecko pro tu pitomou náhodu, že brzo umřete. Všecko vás zajímá jako opice, ve všecko věříte. Věříte v lásku, v sebevecnost, v pokrok, v lidstvo, já nevím v co. Ty věříš v rozkoš, Maxi, ty Kristýnko, věříš v lásku, věrnost. Ty pruse věříš v sílu, ty věříš v samé hlouposti, Vítku. Každý v něco věří. Vám se to žije, vy blázni.
1: Ale dovolte, vždyť přece jsou vyšší hodnoty, ideály, úkoly.
9: Jsou, ale jen pro vás. Jak vám to mám říct? Je snad láska, ale jenom ve vás. Jakmile není ve vás, není nikde, není vůbec žádná láska nikde ve vesmíru. Člověk nemůže milovat 300 let. Ani doufat, ani tvořit, ani se dívat 300 let, všecko omrzí. Omrzí být dobrý, omrzí být špatný. špatný. O bože. Já byla jako vy. Já byla děvče. Já byla dáma. Já byla šťastná. Já byla člověk. O bože. Na nevím.
8: Proč tedy jste si přišla pro věc, Makropulos? Proč chcete ještě jednou žít?
9: Protože se strašně bojím smrti.
8: Ani to není ušetřeno nesmrtelným.
9: Není. Není. Tady je to psáno. Ego Hieronymus Makropulos Iatros Kaisaros Rodolfu. A dál slovo za slovem, co se má dělat. Já už to nechci, Vertiku, vezmi si to.
10: Děkuju vám. Ani já to nechci.
9: Ne. Tedy ty, Maxi, ty tak rád žiješ. Budeš moci milovat, víš, vem si to.
4: Prosím, může se od toho umřít? A bolí to, když se to udělá?
9: Bolí, bolí, Maxi, ale pak budeš 300 let žít.
4: Kdyby to nebolelo. Já nechci.
9: Doktore, vy jste chytrý muž. Vy uvážíte, k čemu se to hodí nebo ne. Chcete to?
2: Jste velmi laskavá. Já s tím nechci mít co dělat.
9: Vy jste takový směšný, Vítku, já vám to dám. Kdož ví, třeba s ním obšťastníte celé lidstvo.
11: Ne, prosím, já myslím, že raději ne.
9: Pruse, vy jste tak silný člověk. I vy se bojíte žít 300 let?
11: Ano.
9: Bože, nikdo to tedy nechce. Kristinko, ani ses neozvala. Hleď, děvče, vzala jsem ti hocha. Vem si to. Jsi krásná. Budeš žít 300 let. Budeš zpívat jako Emilia Marty. Budeš slavná. Ber, děvče.
12: Dejte mi to.
11: Co s tím uděláš, Kristo?
12: Děkuju.
11: Vrati to.
12: Podejte mi tu svíčku.
11: Nepal to, je to památka.
10: Nezej to.
8: Pane. Nechte jí jednat.
11: Života. Věčně to bude lidstvo hledat a tady, tady to snad bylo.
2: A my jsme mohli žít věčně. Pěkně děkuju.
8: Prodloužení života. Máte děti, doktore Kolenatý?
2: Mám.
8: Tak vidíte, věčný život. Kdybychom myslili na narození místo na smrt. Život není krátký, pokud můžeme být příčinou života.
10: Dohořívá. Byla to přece jen divoká myšlenka. Žít věčně. Bože můj, je mě i teskno, jak si lehčeji, že už to není možno.
2: Nejsme už mladí. Jen mládí může tak nádherně spálit náš strach před smrtí. Dobře to provedla, Kristýnko.
4: Račte dovolit. Tady to tak divně páchne.
11: Spáleninou.
9: Konec!

0: you all right?
1: Get away!

Mm-hmm.

I'll show you secrets.

0: Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. Vladimíra Vítová vás dnes pozve jako moderátorka na konferenci českých vlasteneckých uskupení. Konferenci, která má pouze jedno téma. Mají sudeťáci opět v plánu zničit naši zemi? Vše se dozvíte za malou chvíli. Československé mírové fórum.
1: Já tedy se ujmu moderování, protože jsme všechny pozvali a jsme hostitelé. A na úvod bych možná přečetla ty otázky, které byly zaslány poslancům, ale předpokládám, že je kolegyně naše poslali i pánům zúčastněným. A pokud jste neměli všechny k dispozici, tak teď budete v obraze. Takže uznáváte dekrety prezidenta republiky Hovorově Beneše jako nedotknutelnou součást právního řádu České republiky, která nemůže být zpochybňována politickými tlaky ani zahraničními požadavky? To byl tedy první dotaz. A těch dotazů byly celkem 4. A já bych navrhla, jestli by bylo možné, že k každému tomu dotazu by se na úvod pánové vyslovili. Když dovolíte, budeme dodržovat tu abecedu. A poprosila bych tedy prvně pana kolegu Marka Adama, který tady zastupuje právě Klub českého pohraničí a také Československé mírové fórum.
2: Prosím. Tak hezký večer, přátelé. Tak samozřejmě dekrety prezidenta republiky, lidově zvané Benešovy dekrety, jsou pro nás naprosto nedotknutelné a jejich, řekněme, zpochybnění by znamenalo pro nás revizi výsledku druhé světové války. Bylo by to vlastně popření postupimské konference, bylo by to popření výsledku druhé světové války, takže jsou pro nás nespochybnitelné a samozřejmě jsme proti jakémukoliv zásahu do dekretů, které jsou vlastně součástí i našeho právního řádu, takže pro nás jsou Benešovy dekrety svaté.
1: Děkuji a teď bych poprosila pana poslance Narušila.
3: Děkuji a zdravím. A já vlastně to, co řekl můj předřečník, s tím nelze než souhlasit. Prostě Benešovy dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu, tak je i vnímáme a myslíme si, že už ani není prostor, aby docházelo k jakýmkoliv snahám o jejich revizi nebo o revokaci nebo popřípadě i o zrušení. Takže i co se týče jako těch, kteří by chtěli zpochybňovat platnost Benešových dekretů, zpochybňují vlastně český právní řád. Děkuji.
4: Paní doktorka Vítová se odpojila asi z technických důvodů, takže to po ní na chvilku převezmu já a dám slovo. Teď jsem chtěl říct, dám slovo panu Marku Novákovi, ale ten se nám taky odpojil, ale moment, vypadá to, že se připojuje znova. Takže ano, pan Novák se znovu připojil, takže mu dám rovnou slovo a stejná otázka Benešovy dekrety a váš postoj.
5: Hezký večer všem, já jsem se připojil, odpojil, protože jsem vůbec neslyšel ani slovo, kolegy Narušila, tak jsem nevěděl, jestli není problém na mojí straně. Já odpovím jednoduše, jsou nepřekročitelné. Za mě není vůbec možné otvírat, za mě není...

0: Já děkuji a vzhledem k tomu, že jsem v té abecedě na řadě, tak rovnou odpovím za sebe a za národní demokracii, kdy já osobně považuji Benešovy dekrety za absolutní základ, absolutní základní stavební kámen našeho právního řádu. A ačkoliv ono je takový paradox, že za první republiky byla národní demokracie v silné opozici vůči Benešovi, nicméně za ty jeho dekrety si ho velice vážíme, jelikož těmi svými dekrety vyřešil skutečně dlouhodobý problém, který nás v českých zemích sužoval, a já doufám a věřím, že tento problém byl vyřešen jednou provždy a že Benešovy dekrety už se nikdy nebudou prolamovat a že zůstanou základem našeho práva. Tak, vidím, že paní doktorka Vítová se připojila znovu, to moderování vrací.
1: Děkuji, já jsem musela tady vyřešit technický problém a dostal slovo pan poslanec Novák podle abecedy. Tak to jste byl fakt nesmírně stručný. Takže teď bych poprosila pana doktora Sládka.
2: Stejně jako ti předchůdci, tak jsem se chtěl zeptat, jestli pan Nerušil je ten poslanec, co teď nastoupil do parlamentu nedávno za tu čínskou sektu parazitických hermafroditů. Je to tak? Abych se někoho nedotkl.
1: No, to jste se teď právě dotkl.
3: Jo, já jsem poslanec ne za parazitický hermafrodity, ale za SPD.
2: SAPD. Dobře. Takže říká vám, pane poslanče, něco Leviticus 18, 22 a 2013. Tam je to specifikováno zcela jasně. Qui dormierit cum masculo coitu femineo, uterque operati sunt nefas. Morte moriantur sit, sanguis eorum super eos. Jestli to nevíte ani po těch letech soužití s katolickým farářem, tak jak vůbec, co to je za sektu?
1: Číňani,
2: hermafroditi, paraziti, uklice a pornoherci.
3: Neskutečně. Pane doktore
1: Sládku, vy jste tady nebyl na úvod. Vy jste tady nebyl na úvod a já jsem říkala, že jsme kolegy nebo vás všechny obeslali s dotazy. A vlastně teď ten první dotaz, který byl zaslán, se týkal, jak se díváte na... Nemáte mikrofon? Jak se díváte na platnost dekretu prezidenta Edvarda Beneše? Tak poprosím pana předsedu Vrábela. Pane předsedo, promiňte. Já jsem vynechala pana Miroslava Suchopára. Úplně mě to vyděsilo a neznám abecedu.
4: Nic se nestalo, Vladimíro. Na tu otázku mám velice jednoduchou odpověď. Pro mě osobně a nejenom pro mě osobně jsou dekrety prezidenta republiky Beneše nedotknutelné. Tady myslím si, že není vůbec o čem diskutovat a je pravda, že ta snaha ty dekrety prolomit tady je, a to si určitě povíme ještě v další diskuzi.
1: Dobře, a pan předseda Vrabel?
5: Děkuji za slovo. Kdo mě neznáte, tak jsem předsedou politického hnutí Česká republika na prvním místě. My jsme se tady bavili o tom, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné a mě to docela překvapuje, že všichni mý předřečníci mluví o tom, že jsou neprolomitelné. My, když jsme teď dělali na tu demonstraci, která bude v neděli banner, tak jsem tam nechal napsat proti dalšímu prolamování Benešových dekretů, protože když si tady vyhledám, tak paní Johana Kamerlanderová, dědička rodu Des Fors Valderode a mobiliář zámku Hrubý Rohozec je případ, kde Benešovy dekrety podle mě byly prolomený. A to ústavním soudem, protože ústavní soud podle zákona o vrácení majetku konfiskovaného podle dekretu z restitučního zákona z roku 92 rozhodl o tom, že ty majetky, které byly zabaveny v roce 45 na základě Benešových dekretů, mají být vráceny téhle z té paní tomuhle z tomu rodu. A jestli si dobře vzpomínám, tak ten soudní případ byl tak nějak, že ten její dědeček nebo kdo, komu byly sebrány ty majetky, takže mu byly sebrány na základě Benešových dekretů. Ona se potom bránila, že on měl české státní občanství, které získal někdy v roce 46 nebo tak nějak. A hned v roce 47, myslím, nebo 48, bylo zase odebráno asi po roce to české státní

0: občanství. A ta paní u soudu tvrdila, že tam není pravda, že on by se dopouštěl nějaké kolaborace a nějakého útlaku na českém obyvatelstvu. A protože všichni ti svědci byli mrtví, tak se nepodařilo prokázat, že by to nebyla pravda. A ústavní soud nakonec rozhodnul o tom, že ty majetky mají být vráceny. Takže podle mě Benešovy dekrety prolomeny byly. A samozřejmě jsem jednoznačně proti tomu, aby byly prolamovány i nadále.
1: Děkuji. Já si myslím, že tady jde o to slovo prolomit, ale všichni asi chápeme, že jde o to zrušit nebo nezrušit všechny ty Benešovy dekrety. A my se tím zabýváme dlouhodobě ve spolupráci s Českými národními listy, kde k tomu odbornou analýzu dal pan profesor Pavlíček a taky pan doktor Ognjan Tuleškov. A ta podstata, o které, myslím si, všichni mluvíme, tak je o tom, že ty Benešovy dekrety, nebo přesně dekrety prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše, tak jsou součást našeho právního řádu a de facto i ústavy. A nemůže je zrušit nikdo. Nemůže je zrušit ani žádný evropský soud, což ostatně neudělal. Ale to, o co jde, a souvisí to také s tím sjezdem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, je tlak na naše politiky, aby my bychom se toho zřekli sami. A jak vidíme některé ty reakce, třeba teď v Poslanecké sněmovně, když jsme tam slyšeli tu diskuzi, tak asi někteří ti politici by možná vůbec nebyli proti tomu, aby přestali ty dekrety být součástí našeho právního řádu. A tady bych zase poprosila nejprve pány poslance, protože vy jste přímo u zdroje, my to vidíme všichni jenom v televizi, takže kdybyste byli tak laskaví a zhodnotili to, a jaký je váš názor na to, jak tam vystupuje teď stávající opozice, anebo co vás napadá k tomu říci? Poprosila bych nejprve pana Marka Nováka.
2: On vás, Marek Novák, neslyší, protože on tam psal do chatu, že vás neslyší.
1: A teď mě slyšíte, pane poslanče? Slyšíte mě?
3: Je to zajímavé, já některé řečníky slyším a některé ne, a nevím, jak je to možné.
1: My vás slyšíme, tak někdo to prosím zopakujte po mně.
2: Byl jste osloven, pane Nováku, ohledně toho, jak to řešíte v Poslanecké sněmovně, tuto otázku.
3: A teď otázku sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a nebo otázku případu, kdy se otvírají Benešovy dekrety, protože jsem teďka zaregistroval vlastně u předřečníka ten jeden případ kolaborantů vlastně. Já řeším něco velmi podobného v Luhačovicích a týká se to vlastně i území, a teď nevím, jestli Brna nebo Jihomoravského kraje, a jedná se o rod Sereniů, kdy se vlastně řešilo české občanství. Za mě udělal nějaký úředník na ministerstvu vnitra zhruba před 10 lety chybu, kdy uznal státní občanství české a vlastně vrací se majetky, které obhospodařoval jak Zlínský kraj třeba u nás, tak město Luhačovice. Je to velký problém a vlastně ano, v těchto případech se můžeme bavit o prolomení Benešových dekretů. Nicméně není toto prolomení, kdyby se vlastně obecně řeklo, Benešovy dekrety neplatí, otevírá se celá otázka znovu. Takhle vlastně zněla i ta moje původní odpověď. Co se týká těch jednotlivých případů, tak je to problém a je to problém zásadní, protože třeba u toho rodu Sereniů se bavíme o nějakých 100 milionech, což je skutečně zásadní. Je to vlastně věc majetků, které už dneska využívá jak město, tak kraj. Jsou to majetky, vlastně, do kterých se vložily nemalé peníze, obecní, krajské, které se spravily. Přitom jsou svědectví, že Sereniové vlastně kolaborovali a aktivně spolupracovali s nacisty. Takže dneska třeba já v tomto případě se vlastně podílím na tom došetřování, na té komunikaci, jak se soudy s ministrem, co vlastně s tím můžeme udělat, jak to zvrátit. Je to problém.
1: Děkuji a tedy ještě poprosím pana poslance Lehušina, slyšíte mě?
4: Já vás slyším, doufám, že vy mě také slyšíte.
1: Jo.
4: Já spíše řeknu k tomu, co se odehrávalo minulý týden ve sněmovně a co se možná bude odehrávat i zítra. To, co bylo jakoby zarážející, mimořádně zarážející, tak to, s jakou vervou například KDU ČSL, lidovci, bojovali za zájmy sudetoněmeckého krajského a krajanského sdružení. Tam zazněly i poté spekulace, když za to tak vehementně bojují, nakolik jsou v tom jakoby finančně zainteresováni. No, co je pravda, že David Macek, který je teďka ředitelem neziskovky, politické neziskovky Meeting Brno, která si takhle jednostranně Landsmannschaft do Brna pozvala, tak byl v letech 2006 až 2010 první místopředsedou lidovecké strany, takže tam jako ty lidovecké stopy v téhle té akci jsou a ptejme se také proč, protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že lidovci velmi rádi do Německa, do Bavorska a tak dále jezdí. Dokonce jejich ministr Herman, Daniel Herman, se účastnil oficiálně, co by ministr kultury, sjezdu sudeto německého krajanského spolku. Takže to, co zaznívalo, že to hájili Piráti samozřejmě jejich zájmem je, aby národní státy neexistovaly, tam je to pochopitelný. No u těch lidovců by se dost nabízel jakoby nějaký motiv nebo nějaké ty vztahy, co se týče zbytku opozice STANu, ti žádnou ideologii nemají, to znamená, ti jsou a priori proti vládě, co se týče potom ODSky, tak tam už je to spíš jenom asi, aby drželi basu. No ale ta vehemence, ty projevy, které jsme slyšeli z jejich strany a ta agresivní snaha zablokovat jednání sněmovny, aby nedošlo alespoň k tomuto gestu, že sněmovna pořádání sudetoněmeckého sjezdu na území České republiky odsoudí a vyzve organizátory k tomu, aby o to upustili, to bylo opravdu mimořádně zvláštní. No ale my doufáme, že ve čtvrtek se nám to podaří prosadit. Ta ambice už je taková, buďme realisti, že se nepodaří ten sjezd zastavit a přesvědčit organizátory, aby od toho upustili. Ale věříme, že zazní alespoň do společnosti nějaký signál a že se třeba podaří tu akci alespoň jakoby zmírnit, že třeba by bylo hezké od pana Posulta, kdyby řekl, že on osobně teda nepřijede jako symbol sudeto německého Landsmannschaftu, nebo bylo hezké třeba, kdyby se sudeční Němci omluvili veřejně na území České republiky nebo udělali nějaké podobné jiné gesto, jako že by třeba definitivně odvolali jakékoliv snahy o zvrácení výsledku druhé světové války a Benešových dekretů, ale co slyšíme výroky pana Posulta za poslední dny, tak tohle to skutečně nehrozí. Takže to je jenom takový můj komentář k tomu, co se děje ve sněmovně.
1: Děkuji. A my tady vlastně dnes máme zástupce několika politických stran. Takže pan poslanec Nerušil za SPD, pan poslanec Novák za ANO, pan předseda Ladislav Vrábel za ČR 1, Česká republika na prvním místě, pan Jan Sedláček, taky předseda Národní demokracie a kolegové jsou členové Marek Adam a pan Miroslav Suchopár komunistické strany. Takže to je průřez těch politických subjektů, které mají v programu nedopustit to prolomení, nebudu tady říkat to slovo, ale nedopustit zrušení dekretu prezidenta republiky. Můžu poprosit pana předsedu Vrábela, aby k tomu něco řekl?
0: Můžete, děkuji za slovo, jenom jsem si musel zapnout mikrofon. A podívejte, když slyším Josefa, Josefe, jsem strašně rád, že se tomu věnujete v poslanecké sněmovně, ale sám si řekl, že jsou to gesta a že jsou to nějaké signály a to maximum, co by bylo možné z toho vyždímat, je, aby tam došlo k nějakým ústupkům, aby se sudetoněmecký Landsmannschaft omluvil, anebo aby třeba pan Posselt nepřijel. Za mě tohleto je sice hezký, ale je to asi takový, jako když ve škole někdo šikanuje, nějaký silný kluk šikanuje nějakého jiného kluka a pak tam přijde za ním někdo jiný a řekne, hele, víš co, nedávej mu tu tyčku takhle, jako nelámej mu tu žebra, tak ho mlaď ho třeba jenom po zádech a po hlavě, ale nelámej mu žebra, nelámej mu ruce. Podle mě je prostě potřeba se k tomu postavit radikálně. Jestli dneska předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu mluví o tom, že Benešovy dekrety pro něj nejsou něco, co by chtěl, aby zůstalo, pokud sudetoněmecký Landsmannschaft má ve svých stanovách, že o České republice mluví jako o Heimatu, jako o svojí domovině, no tak je prostě potřeba si uvědomit, že tato skupina vznikla z nějakých lidí, kteří byli odsunuti za kolaboraci s nacisty, s německými nacisty. Prostě to mělo nějaký důvod. A jestli oni najednou rehabilitují tadyhle ten nacismus tím způsobem, že mluví o České republice jako o svojí domovině a ty majetky, které jim byly zabaveny za to, co udělali v druhé světové válce, oni zpochybňují, chtěli by si je vzít, no tak je potřeba prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft v poslanecké sněmovně za extremistickou organizaci. Vyzvat, aby ministerstvo vnitra vedlo na seznamu extremismu sudetoněmecký Landsmannschaft a poté udělat další kroky k tomu, aby sudetoněmeckému Landsmannschaftu bylo zakázáno vykonávat svoji politickou činnost na našem území, protože to je to, o co se tady snaží. To je jako s těma jeskynkama, jenom dva prskíčky, teď KDU, ČSL, tamhle někdo od ODS a za chvilku se můžeme dívat na to, jak budou vyhánět Čechy z pohraničí. No to je můj názor na tohleto. Takže vážím si toho, i tady pan poslanec Novák, který ho vidím poprvé v životě, vážím si a vážím si vašich slov, že někde proti tomu bojujete osobně. To je samozřejmě výborný, to jsem rád, ale je potřeba prostě nezůstat u těch malých gest a signálů, ale dotáhnout to do konce. No a ten první krok je prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft za extremistickou organizaci.
1: Děkuji. Teď druhý pan předseda. Honzo, prosím. Národní demokracie.
5: Tak děkuji za slovo. Já víceméně tady souhlasím s Láďou. Já bych to jenom doplnil nejenom dát na seznam extremistických uskupení, ale jednoznačně to prohlásit ze strany vlády České republiky za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Já tady, Láďo, na tebe navážu. Pokud se pamatuju, tak tvoje manželka Bojana měla nějaký problém získat české občanství, protože tehdejší vlastně vedení vnitra jí také vedlo jako nějakou, tak nevím, jak to přesně bylo, tak nějakou
0: bezpečnostní ohrožení státu. Bezpečnostní ohrožení státu.
5: Tak podle toho jednak a další precedens, noční vlci, kdy tehdy byla kauza, že vlastně ta hlavní skupina ani nemohla vstoupit nebo vjet na území České republiky, taky proto, že byly ze strany úřadů vlastně prohlášeni za nějakou bezpečnostní hrozbu, byť je pravda, že tam je to jednodušší je nevpustit, jelikož to ti jsou z Ruska, zatímco Německo je součástí Schengenu, kde máme ten takzvaně volný pohyb, takže právně by to bylo o něco složitější, ale já si myslím, že nikoliv nemožné, že pokud tato vláda by skutečně měla vůli proti tomu něco udělat a skutečně by zapojila všechny právní možnosti, tak já si myslím, že by dokázala zabránit těmto sudeckým Němcům, těmto lidem typu Poselta, jestli se vůbec dá použít slovo lidé, ve vstupu do České republiky.
1: Děkuji. Myslím, že i bývalý prezident Miloš Zeman otevřeně řekl, že by to měl ministr vnitra zakázat. A na té demonstraci 24. května, tedy bude, tak asi v tomhle duchu taky bude hovořit. Poprosila bych pana kolegu Suchopára, který je hlavním iniciátorem akcí proti tomu sudetoněmeckému sjezdu.
6: Tak děkuju za slovo, Vladimíro. Tady zaznělo několik skvělých myšlenek a já bych se to pokusil trochu dát do nějaký abecedy, jestli to tak můžu říct. Meeting Brno. Meeting Brno loňského roku obdržel z rukou Berta Posota na srazu v Regensburgu jejich nejvyšší vyznamenání, cenu Karla Velikého, tedy Carus Prize. Na to konto okamžitě tato skupina pozvala sudetské Němce do Brna letošního roku. Jenom trošičku jako vstup do historie. Vrátím se do roku 2016, kdy na srazu sudetských Němců byl tehdejší ministr kultury Daniel Herman. Toho roku 16 se tam domluvili, že udělají sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu na našem území. Tak si to, přátelé, přiznejme, měli 10 let času na to, aby si ten sraz tady připravili. Dobře, začalo to teda tím, že v roce 26 bude sraz v Brně. A co jsem se díval do historie? tak sudeťáci vždycky mývali sraz na území Německa první týden v červnu. Letos to je prvně, co mají sraz v květnu. A já tady vidím takovou trošku paralelu v tom, že my jsme si před několika dny připomněli osvobození republiky, konec války, a za pár dní na to budou naši politici vítat sudeťáky v Brně. Já se omlouvám, ale za mě je to ta největší urážka všech padlých Čechoslováků za druhý světový války. Kdy tyto lidé padli rukama nacistů, byli umučeni, popraveni, zabiti. Pak tam ještě byla zmínka, že mají nárok na své území. Není to pravda, nemají. Tak jak jsem se díval do map před rok 1918, na těch mapách je zanesen název Koruny země české. V těch mapách nestojí název Koruny země české a německé. To je další věc. A když se vrátím do současnosti, tak za mě to celé, co se děje kolem srazu sudeckých Němců v Brně, je absolutní selhání zahraniční politiky této vlády. Protože kdybych já byl ministr zahraničí, tak se budu sakramentsky snažit zjistit, co se mi tady bude snažit říkat v Brně bavorský premiér nebo bavorský ministr vnitra. To je jedna věc a snažil bych se jich zeptat pánů, proč tento sraz financovali částkou 850 tisíc eur. Jako chceme někdo říct, že tato bavorská vláda tyto peníze vyčlenila jen tak sama od sebe z radosti, že se přijdou do Brna na kafe, tak tomu přece nemůže věřit ani ten největší naivka. A o to větší riziko vidím v tomto srazu. Sraz, který měl být původně koncipovaný v uvozovkách jako setkání a přátelské popovídání, tak z tohoto srazu se během několika málo dní pospátku stala obrovská politická akce. A já jsem zděšený z toho, že naše vláda mlčí. Když jsem si prohlížel projevy prezidenta Edvarda Beneše z roku 1938, tak on tam jasně varuje před válkou, před Německem a vybízí lid k seknutosti. Byl statečný, snažil se. A naše vláda mlčí. No hradní pářik to nemůže říct ani slovo, ten tam u nich byl v roce 23 na srazu, poděkoval Posetovi za zlepšení vztahu mezi sudeckými Němcemi a Českou republikou. Lidovci, ty jsou s ním provázaný, tam jsou finanční toky. No a ten výsledek je ten, že tady se teda pár lidí snaží. Já jenom doplním, Vladimíro, já tady momentálně, co se týče veškeré aktivit kolem srazu sudeckých Němců, tak vystupuju sám za sebe. Nevystupuju za KFČM, vystupuju sám za sebe, protože nemůžu mlčet. Jak se to říká lidově, srazem to začíná a skončí to kde. A když si přečtu knížku Berta Posseta z roku 20, Bernd Posset vypráví, tak on tam mluví o federalizaci. Co řekne dávno prezident Pavel, taky něco mluvil o federalizaci. Přijde vám to, že to náhoda, mě teda ne, a vidím tam obrovské riziko. Zatím všechno. Děkuju.
1: Děkuji a než dám slovo Markovi Adamovi, který učí historii. A možná, kdybyste, Marku, byl tak laskav a zmínil, jak jsem tady psala to heslo Klubu českého pohraničí a pak také stanovisko komunistické strany, tak jen chci doplnit vás, Miroslave, že vlastně oni plánují nejen, nebo neplánují, realizují nejen ten sudetoněmecký sjezd letos v Brně, ale už je naplánován příští rok sudetoněmecký sjezd v Liberci. Takže to za A. A za B. Mně se líbí, když kolegové, myslím, že právě z Českých národních listů říkali, že v rámci té první republiky vůbec si ani sudeťáci sami neříkali sudečtí Němci. Tak já bych navrhla, jestli my bychom mohli používat, pokud se na to vzpomeneme, ten správný termín, jak oni sami se označovali, byli to českoslovenští Němci. A ještě v době odsunu 95% dnešních sudeckých Němců, tehdejších československých Němců, tak vlastně mělo říšské občanství, protože si o něj zažádali a vzdali se československého občanství. A proto já nevím, to sama se nebyla slyšet, a jestli je tu ještě pan poslanec Novák, tak mně není jasné, jak teda těm žadatelům někdo mohl dát to české občanství, jestli nás pan poslanec slyší, tak kdyby se k tomu mohl vyjádřit k té konkrétní kauze, kterou tady zmiňoval. A teď bych tedy dala slovo panu Marku Adamovi. Klub Českého pohraničí a teda potažmo možná je stanovisko KSČM.
2: Tak to jsou trošku takové spojité nádoby KSČM a Klub Českého pohraničí, byť samozřejmě členy Klubu Českého pohraničí mohou být i členové jiných stran než KSČM. Takže já jenom chci říct, že Klub Českého pohraničí má to heslo jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane Českou i celá naše vlast. A vycházíme právě i z té historické zkušenosti pomnichovské, se zkušenosti s druhou republikou a s okupací 15. března 1939. Tak samozřejmě mě tady nejvíc děsí to, co Petr Pavel teďko vlastně označuje jako ty Spojené státy evropské, ta myšlenka té eurofederalizace, protože pak by samozřejmě ta otázka toho občanství už byla posunutá někam jinam a samozřejmě na to se tady asi zřejmě hraje. Ale já bych teď, když dovolíte, tak bych trošku prolistoval těmi dokumenty a sdělil bych vám stanovisko klubu Českého pohraničí a zároveň i stanovisko tedy KSČM. Takže deklarace proti sjezdu Sudetoněmců v Brně, my pozůstalí po obětech řádění tzv. Sudetoněmců, pozůstalí kruhu vyhnaných z československého pohraničí v letech 1938 až 1945, příslušníci vlasteneckých organizací Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Českého svazu protifašistických bojovníků, Vlasteneckého svazu antifašistů, Sdružení osvobozených politických vězňů, Klubu Českého pohraničí, Výboru národní kultury a další organizací a hnutí. Za prvé žádáme magistrát města Brna, aby zastavil veškeré kroky k uspořádání sjezdu tzv. Sudetoněmců, nazývaných též landsmany a některými politiky nepravdivě v uvozovkách našimi krajany. Za druhé, podle nás občanů poškozených tzv. Sudetoněmci na rodinách, na životech našich blízkých a dalších československých občanů, na lidské důstojnosti i na majetcích uloupených či zničených v letech záboru československého pohraničí. Tady bych chtěl ještě dodat, že my bychom měli skutečně trvat na tom používání pojmu české nebo československé pohraničí a nenaskakovat na tu léčku s tím pojmem Sudety. Všimněte si, kolik dneska třeba herců či spisovatelů operuje s tím termínem Sudety. To je nesprávný termín, nepoužívejme pojem Sudety. Tito příslušníci tzv. Landsmannschaftů se nikdy neomluvili našim poškozeným za utrpení, vraždy a loupeže spáchané jejich ordnery a Freikorpsy na Čechoslovácích v letech 1938 až 1945. Nikdy neprojevili sebemenší empatii pro poškozené Čechoslováky, nikdy neuznali bestiální vyhnání 350 tisíc Čechoslováků z pohraničí Československa po mnichovské zradě a dále z vnitrozemí Drahanské Vysočiny, Svitavska, Jihlavska, Neveklovska, Sedlčanska a Berounska v letech 1940 až 1944. Tudíž nemají ani státoprávní, ani morální právo sjíždět se v zemi, kterou ničili a okupovali v rámci Třetí říše v letech ohrožení Československa od 30. října 1938 do října 1945, jak to stanovil prezident Československa Edvard Beneš ve vyhlášení válečného stavu s Německem a Maďarskem. Za třetí, činnost Landsmannschaftů je v rozporu jak s konstatováním Norimberského soudu o zločinné úloze tzv. Sudetoněmců na rozvrácení a zničení Československa, tak správním pořádkem Československa a jejího nástupníka České republiky, jehož součástí jsou prezidentské dekrety, které landsmané nezákonně neustále napadají. Na území České republiky nelze tuto protiústavní a mezinárodně protiprávní činnost trpět. Žádáme parlament a vládu České republiky, aby k tomu zaujali příslušné kroky. Ještě bych chtěl dodat, že se nespokojuji z odpovědí premiéra této vlády Andreje Babiše, že to pro něj není téma, protože to téma samozřejmě je. Je to téma politické a není to jenom nějaký folkloristický, řekněme, mejdan, ale jde tam skutečně o politickou vážnost celé té akce, protože už jenom to, že tam přijede spolkový ministr vnitra a bavorský premiér, tak už to tomu dává ten mandát politický. Tak a ještě jenom velice stručně stanovisko KSČM. Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně protestuje proti chystanému sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jeho konání je v současnosti připravováno na 22. až 25. května 2026 do Brna. Plánovaný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky komunisté zásadně odmítají a považují jej za nehoráznou provokaci vůči naší zemi, jejím občanům i historické paměti našeho národa. Sudetoněmecký landsmanšaft je politickou nátlakovou organizací, jež dlouhodobě relativizuje historickou odpovědnost sudetoněmeckého hnutí za rozbití Československa a jeho okupaci nacistickým Německem. Jedná se navíc o seskupení s prokazatelně henleinovskými a nacistickými kořeny, u jehož zrodu stála celá řada někdejších významných představitelů sudetoněmecké a nacistické strany, kteří se nikdy nesmířili s výsledkem druhé světové války. Navzdory falešným propagandistickým heslům o v uvozovkách smíření, v uvozovkách dialogu nebo v uvozovkách porozumění se sudetoněmecký landsmanšaft a jeho představitelé soustavně pokouší narušovat vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo i českým a německým národem. Jedním z příkladů takovéto hanebné politiky je opakované zpochybňování dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou platnou součástí právního řádu naší země. Z těchto důvodů KSČM žádá vládu České republiky, parlament České republiky, zastupitelstvo Jihomoravského kraje a zastupitelstvo města Brna, aby konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu naší moravské metropoli odmítli a nepodporovali její dotacemi miliony korun z veřejných peněz. My komunisté zároveň vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se společně s námi tomuto chystanému provokačnímu sjezdu aktivně postavili na odpor 24. května 2026 ve 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně. Takže tolik stanovisko KČP a KSČM. Předávám slovo.
5: Jenom technická, Marku Adame, byl si slyšet dobře, ale obraz jaký sektul. Teď zase se obraz rozpohyboval, já jsem jenom chtěl vyzvat, aby se zodpojil a připojil, ale zatím to vypadá, že se obraz, jak si přestal mluvit, tak ten obraz zase naskočil, tak snad to bude v pořádku.
2: Dobře, hlavně jestli bylo slyšet, co jsem citoval, bylo slyšet, jo? Dobře, takže
5: jo, to bylo slyšet v pořádku.
2: Můžeme jít dál.
1: No a teď se k nám už připojil pan poslanec Novák, nevím, jestli nás slyší. Slyšíte? Tak já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady vlastně slyšeli k tomu stanovisko strany Česká republika na prvním místě, národní demokracie, de facto i komunistů. Zase asi neslyší pan poslanec. Tak bych se chtěla zeptat, jaké je k tomu stanovisko ANO jako strany a potom teda pana poslance Nerušila, jaké je k tomu stanovisko SPD jako strany, abychom měli obrázek.
4: Tak já s dovolením začnu. Pro nás je to samozřejmě jako něco šíleného, nebo ještě loni bychom řekli, že je to jakoby nepředstavitelný, jo, že se taková akce zúčastní, že se taková akce uskuteční v Brně, ale já jenom abych navázali na to, co tady zaznělo ve vztahu k tomu, co já jsem řekl. No ono samozřejmě by bylo nejlepší tomu zabránit, ale přiznám se, jo, že když vidíme tu politickou konstelaci, nás je ve sněmovně za hnutí SPD 15. Máme samozřejmě většinu, ale těžko se soukromá akce zakazuje, jo, protože to je na té akci celé to zákeřné, že není organizována na mezinárodní, na oficiální úrovni, ale že to v podstatě, aktivita soukromé politické neziskovky. Jo. Ale abych jako se k tomu vrátil zpátky, já si myslím, že aktivity hnutí SPD ve snaze tomu nějakým způsobem zabránit nebo alespoň přijmout pokud možno maximální prostředky nebo využít všech možných prostředků k tomu, aby se to neuskutečnilo v Brně, tak je zřetelná. Nám se podařilo dvakrát na brněnském magistrátu prosadit usnesení, aby se tohle nekonalo v Brně, aby se od toho upustilo. Snažíme se to stejné prosadit i nyní na půdě parlamentu, ale ono, bohužel, pokud žijeme v demokracii, tak jsou prostě případy, kdy se nedá dělat nic jiného, než apelovat na zdravý rozum. Samozřejmě člověk by mohl jít cestou Luboše Volného a Mariana Bojka a prostě utrhnout řečnický mikrofon, ale myslím si, že tohle to taky není jakoby ta správná cesta. Jo, já si myslím, že teď je na řadě občanská společnost a je prostě potřeba dát jednoznačně najevo účastníkům celého toho slavného sjezdu v Brně, že prostě nejsou vítáni, že to tady nechceme, aby se to konalo na území České republiky a aby si z toho prostě odnesli takový zážitek, který třeba povede k tomu, že příště si podobnou akci na území České republiky, kterou já mám jednoznačně za politickou provokací, takže si prostě rozmyslí.
1: Děkuji. U nás pan poslanec Novák asi neslyší a těžko se mu reaguje na to, co tady je řečeno, ale já bych ho poprosila, jestli by řekl, jaké je stanovisko ANO.
7: Jo. Možná už jsem našel problém automatické nastavení reproduktoru, takže snad už to bude dobré, když tak vím, jak to vyřešit rychle, abych třeba mi utekla jenom první věta. Všem se moc omlouvám, jo? Je to prostě technický problém a pak se špatně reaguje. Protože co se týká nějakého stanoviska vlády, žádné nebylo. To je pravda. Ani svým způsobem nikdo vlastně vládu nevyzval. Premiér Babiš se k tomu vyjádřil sice velmi jemně, nebylo to nějaké silné prohlášení, ale jednoznačně prohlásil i veřejně, že tohle není šťastné, že není dobré, aby se ten sjezd konal, s tím, že to narušuje vztahy mezi Českem a Německem a má pravdu. Každopádně nebylo to nějaké silné odsouzení, ale jako záleží, kdo s čím se spokojí. Když navážu vlastně na kolegu Nerušila, tak co se týká toho odsouzení, respektive vyslovení nesouhlasu ve sněmovně, tak je to skutečně deklaratorní záležitost, protože v rámci našeho právního systému a toho, že je to skutečně soukromá akce a že my jako stát nejsme schopni si úplně dosáhnout na některé občanské aktivity, které se skutečně v rámci toho právního řádu jako takové nevymykají. A vedle toho nejsme schopni ani zarazit dotace, ať už Jihomoravského kraje nebo města Brna, na takovéto neziskové organizace, které to vlastně spolupořádají, tak je potom velmi těžké jakýmkoliv způsobem zasáhnout a nějakým způsobem najít cestu vlastně, jak to zarazit. Proto vlastně deklaratorně my máme připravené usnesení, které jsem přesvědčený, že zítra schválíme. Opozice se rozhodla, že nepřijde. Je to její věc, protože oni skutečně nemají pádné argumenty, a jediný jejich argument je, že nebudou nějakým způsobem šířit nenávist a že to děláme my. Naopak tu nenávist vyvolalo právě to rozhodnutí, že se sjezd bude konat v České republice. Pro mě je to nemyslitelné, je mi jedno, v jakém městě to je. Prostě na území České republiky sjezd sudeto německého Landsmannschaftu je urážka všem, kteří tady za druhé světové války položili životy za nás. Já jsem byl vlastně v druhém dubnovém nebo třetím dubnovém víkendu na 4 pietních aktech, kde chodím už více než 10 let. Ať je to Prlov, prostě končí to na Ploštině. Ploštinu asi znáte všichni, ten zbytek možná méně. Tak tam za mnou chodili lidé a ptali se, jako, jak je možné, že se vlastně tohle děje. Ať to zarazíme. Já jsem jako jim velmi nerad musel vysvětlovat, že zarazit to prostě, že na to jako nemáme páky. A fakt jako špatně se mi to říká, že to nemůžeme zarazit. Ale můžeme právě vzkázat těm lidem, že s tím to nesouhlasíme. Dokonce dostala signál i německá strana, že tohle není v pořádku a že česká společnost tohle bere jako si páni soli do otevřených hran a že jsme se v roce 1997 s tímto snad už vypořádali a nechceme se vracet za tu čáru. Rozhodně ne. Takže jestli vám ta odpověď stačí takto, nebo se klidně doptejte, ale za mě je důležité společnosti říct, že my, kteří zastupujeme v parlamentu Českou republiku, s tím rozhodně nesouhlasíme.
1: Děkuji, já si myslím, že se k tomu určitě vrátíme, jenom teď bych dala slovo kolegům. Já si ale myslím, že to jako usmíření a to vypořádání bylo v podstatě učiněno po válce, že už ta smlouva v tom roce, myslím, 97 fakt tak byla divná a v podstatě se týkala jenom těch reparací, kdy nebyla politická vůle aby z naší strany, aby my jsme je chtěli vymáhat po Německu. Takže myslím si, že máslo na hlavě tady v otevření té otázce mají samozřejmě Němci, ale ty naše politické elity v uvozovkách předtím taky. Ale já bych se zeptala pana Ladislava Vrábela, teď nedávno 8. května, což je teda fakt divné, byl na návštěvě v Německu náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Jednak poskytl, myslím, včera rozhovor tomu německému listu a to, co vyšlo alespoň u nás, to, co zaznělo na té tiskové konferenci, ne v tom rozhovoru, ale na tiskové konferenci, tak mě osobně to překvapilo, zajímal by mě váš názor, protože on tam řekl něco v tom smyslu, že si tady ti němečtí politici ten sjezd neužijí a že mají počkat ještě 10 let, asi až, já nevím, až my pomřem hlady, nebo až tady vymřou poslední pamětníci, jakože působilo to tak, že prostě to, co tady dělají, je předčasně, že mají počkat 10 let. On to neřekl, a pak si tady ten sjezd klidně udělejte, ale prostě na lidi to tak působilo, tak by mě zajímal názor pana předsedy Vrábela a potom pana předsedy Sedláčka.
0: Děkuji za slovo. Tak mám tady víc věcí, ale začnu nejdřív odpovědí pro vás, paní doktorko. Tady pan Suchopár mluvil o tom, že sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu je největším plivnutím do tváře těm pozůstalým po těch zavražděných německými nacisty, nebo něco v tomhle tom smyslu. Je to politický plivnutí do tváře, ale pro mě ještě větší politický plivnutí do tváře všem, kteří trpěli za druhé světové války, je to, že náš ministr zahraničních věcí v den konce druhé světové války při oslavách vítězství nad nacistickým Německem jel poníženě do Německa na návštěvu. A ještě nám řekl, že to vnímá jako silný politický signál, že právě v tento den ho pozvali do Německa. To je pro mě absolutně politická katastrofa. To, co psali v ty noviny německý, ten, nevím, který to byly noviny, tak si nespomínám, to bylo předevčírem a ten rozhovor, který on tam poskytl, tak on řekl, že si to ti sudetští Němci pravděpodobně v Brně neužijí. On to nevysvětlil, proč si to neužijí. Ale i dnes potom psal, žádné smíření Macinka proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. To přece není vůbec pravda. To jediné, co tam kritizoval ministr zahraničních věcí v Německu je, co řekl těm politikům německým, že si pan Posselt, to je ta strašná kritika našeho ministra zahraničních věcí, že si pan Posselt vybral špatně tu organizaci Meeting Brno. Že ta organizace Meeting Brno nedocenila, jak je to citlivé téma. A to je celý. A, takže pro mě prostě absolutně totální, to není ani ostuda, to, že náš ministr zahraničních věcí jel v době, kdy celý svět slaví vítězství nad fašistickým Německem, jel na oslavu do Německa. To je prostě, to není ani politická chyba. To nevím, jak to nazvat, podle mě to je kolaborace s Německem, možná rád jezdí motorist takým velkým BMW, který tam přijel, nebo nevím, proč takhle leze do pozadí Němcům, proč takhle podlízá Němcům v den výročí konce druhé světové války, jede přepisovat historii. To je první věc. Druhá věc, bych rád reagoval tady na mojeho předřečníka, pana poslance, teď tady ho nevidím na obrazovce, tak si nespomínám na to jméno, z politické strany ANO, Novák, už mi tady naskočil, pana Nováka. Tak vy jste mluvil o tom, že nemáte, a konec konců Josef Nerušil o tom mluvil taky, že nemáte prostředky. Ale ten prostředek jsem vám tady dal. My jsme udělali petici na vás na parlament. Ten prostředek je nazvat oficiálně, uznat sudetoněmecký Landsmannschaft za extremistickou organizaci. zavést ji do svazku ministerstva vnitra jako extremistickou organizaci a potom BIS může napsat takový posudek stejný jako na moji manželku, že to je bezpečnostní ohrožení pro náš stát, tak jak to dobře připomněl tady kolega předseda Národní demokracie Sedláček. Proč by nemohla být organizace, která tady mluví o prolamování Benešových dekretů nebo rušení Benešových dekretů a která ve svojí zřizovací listině má uvedeno, že Českou republiku vnímá jako svoji domovinu. Proč by neměly být posouzení jako extremistická organizace? A ještě tady pan poslanec Novák mluví o tom, že to je soukromá akce, že nemůžeme zacházet do soukromých akcí a že to je občanská iniciativa. Nevím, pane poslanče, jak to myslíte, že to je občanská iniciativa, když tam bude kancléř bavorský, pokud vím, a ministr zahraničních věcí německý, jako o čem se tady bavíte, jako o nějaký občanský aktivitě. To je přece absolutně politická akce, je to absolutně politická záležitost, která má absolutně za cíl prolomit politická rozhodnutí poválečná. Takže to je politická záležitost a musí to řešit parlament a ne se tady vymlouvat na to, že je vás jenom SPD 15 ve vládě a že ANO k tomu nemá stanovisko a vláda k tomu nemá stanovisko. Jestli jste ve vládě, jestli jste v parlamentu a hlásili jste se ve volbách jako vlastenecké strany, váš předseda si maloval českou vlajku na tváře, na obě dvě, tak něco dělejte s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem a jak už jsem vám řekl, první krok je prohlásit ho za extremistickou organizaci.
1: Já bych dala prostor panu poslancům, aby se vyjádřili a já se chci zeptat, jestliže teda zítra bude přijato to stanovisko, které se předpokládá, že asi přijmete vy jako poslanci vládních stran, když ta opozice odejde, tak myslíte, že by to mohl být nějaký podklad pro nějaké radikálnější jednání vlády, že na základě toho usnesení parlamentu by ta vláda k tomu mohla zaujmout nějaké stanovisko? Já bych poprosila pana poslance Nerušila, ten mlčel dlouho, a pak vás, pane poslanče Nováku.
4: Jo, děkuji. Tak samozřejmě jako parlament je legislativní těleso, exekutivní těleso je vláda a Mič bude potom na vládě. Samozřejmě, jak říká Láďa Vrábel, použít prostě krajních prostředků k tomu, aby to bylo zakázáno nebo prostě znemožněno to použití. Ale přiznám se, že nejsem natolik jakoby zběhlej, abych si uměl představit, jaký by to měl důsledek. Jo. Samozřejmě byl by to nejlepší výsledek, když by se nám to podařilo na úrovni vlády zakázat třeba formou toho, že prohlásíme Landsmannschaft za extremistickou organizaci. Bylo by také hezké, kdyby s námi spolupracovala Bezpečnostní informační služba, ale víme, že Bezpečnostní informační službě prostě doteď velí generál Koudelka, který je agentem lecjaké možnosti, ale lecjaké velmoci, ale ne agentem naším. Jo. Takže je určitě možný i použít prostě paragraf o propagaci nacismu, ale to jsou věci, my si musíme uvědomit, že vláda Andreje Babiše se ujala vládnutí v lednu. Jo? A tohle je pozůstatek, který tu několik let, bych klidně řekl celé 4 roky potichu a po tajmu připravovala vláda Petra Fialy. A já jsem přesvědčený, že kdyby vláda Petra Fialy pokračovala i v druhém volebním období, tak by se premiér oficiálně účastnil sjezdu. Já jsem přesvědčen, že v takovém případě by byl Bernd Posselt oficiálně přijat v českém parlamentu a tak dále a tak dále. Takže ona jako samozřejmě, ta politika je o umění možného. My jako můžeme dosáhnout nějakého kompromisu, ale jako samozřejmě nemůžeme předpokládat, že se nám podaří prostě vyhrát na 100%.
1: A poprosila bych teď pana poslance Nováka, co myslíte v ANO, že když by tedy, jenom zopakuji dotaz, že když by se přijalo v parlamentu to stanovisko proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, respektive bývalých československých Němců, jestli by to byl nějaký podklad pro vládu, aby mohla zaujmout proti něm radikálnější stanovisko, třeba pan ministr vnitra.
7: Tak já s těma vyjádřeníma pana ministra vnitra nesouhlasím a on je někdy má, když to řeknu hodně zaobaleně, někdy má zajímavé prohlášení, to asi je celé. Já teď spíš na pana Vrábela. Víte, ono je jedna věc, je občanská iniciativa, občanská akce a druhá věc je zneužití. A to, že na tu akci přijedou politici, oni tam nepřijedou jako ministři, oni tam nepřijedou jako vrcholní politici Německa, oni tam bohužel přijedou jako členové nebo podporovatelé a podobně. To je ten problém, že oni to takhle obešli. Já vím, že vám se to zdá velmi jednoduché, že vy byste nejradši přišel, všechny je setřel, nejradši zavřel hranice, chápu to, rozumím vám, já bych to nejradši udělal taky, kdyby to šlo. Ale tohle zneužití v první řadě musíte prokázat a následně můžete zasáhnout. Co se týká zařazení strany vlastně do těch takzvaně extremistických, což si bohužel užila i SPD, a jsem rozhodně proti, protože tento instituce vlastně zneužil proti SPD v té době, tak samozřejmě můžeme ho využít, můžeme zadat ministerstvu vnitra, respektive ministerstvo pověřit, aby zahájilo řízení a přezkum a zařazení tady toho do extremistických stran. Ale zase víte, že je to proces, že to nemůžeme udělat jedním šmahem, že o tom nerozhodne prostě sněmovna. Já si myslím, že vy ty procesy znáte a víte, že to není měsíc, dva, že to prostě trvá. Takže chápu, že se vám to jednoduše říká, že se vám jednoduše zaútočí, že v parlamentu se vymlouváme. Ne, my se nevymlouváme. Bohužel, ta naše demokracie má nějaké daně, ty daně se vybírají. Vedle toho bychom měli navrhnout vlastně jako extremistickou stranu i maďarskou TISu, protože ta chce vlastně v rámci Slovenska prolomit Benešovy dekrety. Takže uvidíme a to si myslím, že byste vlastně taky souhlasil a mohli bychom se o tom bavit. Ale fakt jako nehledejme tady nějaké jednoduché řešení, že máchneme mačetou a je po problému. Není, upřímně vám to říkám, nestydím se za to, že ty procesy někdy bohužel dlouho trvají a nestydím se ani za to, že se do těch procesů aktivně zapojuju, tak jako to dělám třeba teď. A není to výmluva, rozhodně ne. A teď asi poprosím znovu o tu otázku.
1: Jestli si myslíte, že když se na něčem ta sněmovna usnese zítra, že je nežádoucí, aby tady byl ten sjezd, jestli to bude podklad pro vládu, aby zaujala nějaké radikálnější stanovisko, anebo to vláda vezme na vědomí a řekne OK, a to bude všechno.
7: Nebudu předjímat a já jsem ani nekomunikoval směrem k vládě, zdá po tom, co uděláme to prohlášení, protože to prohlášení neobsahuje nějakou výzvu vládě, ani žádost, aby vláda více, nebo spíš nějak extrémněji vystupovala proti tomuto sjezdu. Každopádně nevím, jak v klubu motoristů nebo klubu SPD, ale u nás v klubu ANO o tom intenzivně o tom jednáme i s premiérem a chceme po něm, aby byl tvrdší. Nicméně jediné, co může přitvrdit teď aktuálně, tak je rétorika.
1: Děkuji. Já jsem chtěla říct, dívám se tady průběžně na diskuzi, že většinou určitě tady asi nebudou voliči, což mě mrzí, ANO, nebo voliči jiných stran, že jsou to naši příznivci. A bohužel, i když tady jsou výhrady třeba k prezidentovi Petru Pavlovi, tak si musíme uvědomit, že ty voliči jsou tak zmasírovaní těmi médii, že on mluví, on za ně, on prezentuje jejich názory. A prostě poslanci, lidé si zvolili stranu ANO i stranu SPD a ti mají trochu jiné názory, než třeba máme my. A já jsem ale fakt ráda, že páni poslanci přišli a jsou s náma tady v té diskuzní místnosti. Než dám slovo panu Miroslavu Suchopárovi, potom bych poprosila pana předsedu Sedláčka, tak jsem chtěla ještě navázat na pana Ladislava Vrábila. Když jste hovořil o tom, že náš ministr zahraničí byl v Německu 8. května, tak já jsem slyšela vyjádření Štefana Harabína, který říká tak za A, abychom si uvědomili. V Německu to není žádný svátek, tam se neslaví vůbec osvobození. A on, Štefan Harabín, říkal, že na západě je 8. květen, což je u nás jakoby státní svátek teď. Mimochodem zavedl ho Miloš Zeman, byl na to hrdý, když si v poslanecké sněmovně, když změnil ten datum. Takže pro ně je 8. květen dnem prohry. Tak proč by ho slavili? A pro nás by opravdu měl být ten 9. květen možná, když teď máte většinu ve sněmovně, tak byste mohli opět vrátit 9. květen. To je inspirace pro příští rok.
0: A mohl bych to jenom doplnit, domluvám se, nechci vám skákat do řeči, ale můžu to jenom doplnit.
1: A, no, ale možná doplníte ještě tohle, co chci říct, to bude jen jedna věta, že mě naprosto šokovalo, že náš prezident přijme tedy bavorského premiéra, jestli se tváříme, že jsme suverénní země, tak by teda měl přijmout asi Merce nebo německého prezidenta, to je jeho parketa. Ale takhle to je, jako kdyby přijal nějakého německého hejtmana. To je v podstatě ta role. Prosím.
0: Jenom jsem chtěl ještě doplnit k datům toho 8. a 9. května. 9. května, když celý svět slavil konec druhé světové války, což už není jenom datum, které prostě je nějaké bezvýznamné. 9. května prostě probíhala v Moskvě velká oslava, tak náš ministr zahraničních věcí si dal na svůj facebookový profil právě video z jeho návštěvy v Německu, oslavné, s německou písní Du hast mich od Rammstein a s dlouhým proslovem, jak skvělý máme vztahy s Německem. Tak jenom na doplnění, že nešlo jenom o 8. května, ale i o 8. května, i o 9. května. A k tomu, že bude prezident přijímat bavorského kancléře, bavorského předsedu spolkového, no to snad ani nemá cenu komentovat, to jste řekla naprosto správně.
1: Děkuji, takže teď bych poprosila pana kolegu Suchopára. Můžete reagovat na vše?
6: Těch témat jsme tady otevřeli skutečně mnoho a já se začnu teda tím koncem, jestliže teda prezident přijme Marka Sedra jako premiéra bavorské vlády, tak pak už to není soukromá návštěva, ale pak je to teda přijmutí politika. A já se ptám, jak se na to dívá naše ústava, když se nám na cizím území nebo na našem území budou producírovat cizí politici nebo politici jiné země. Jestli ta ústava na to pamatuje trošku. Jo? Takže to je taková jedna otázka k zamyšlení. My jsme s panem Robinem Čumpelíkem 29. dubna odnesli do parlamentu a do senátu celkem 281 novin, to jsme vytiskli speciál, Inovace republiky, tyto noviny byly čistě na téma sudetští Němci, kde teda byly poskládány fakta. Pak jsme teda byli s panem Čumpelíkem na ministerstvu zahraničí, kde jsme teda předali pracovníkovi kanceláře ministra zahraničí protestní dopis a žádali jsme o přijetí. Toto jsme udělali na ministerstvu vnitra, kde teda jsme i požadovali, aby ministerstvo vnitra zakročilo proti srazu sudetských Němců. Jo, tak opět jsme žádali o přijetí předsedou parlamentu, žádali jsme o přijetí předsedou senátu. Do dnešního dne teda jediná odpověď nebo jediná zmínka o tom, že by nás přijmuli, já si myslím, že u nás asi přijmou, ale až po srazu, protože nejsou tak odvážní nebo nejsou tak silní politici, nejsou to tak silní politici, aby nás teda přijali před srazem. Takže já si myslím, že jestli teda vůbec, tak po srazu, když osobně si myslím, že nás vůbec nepřijmou, protože mám někdy pocit, že po těch všech dopisech, který jsem třeba jenom já osobně odeslal, bývalýmu premiérovi, současnému premiérovi, bývalýmu premiérovi zahraničních věcí, jo, a na ambasády a primátorce města Brna, tak já z toho mám pocit, že my občané jsme pro tu vládu jakoby obtížní hmyz, nebo pro ty oslovené, protože s náma se komunikovat nebude. Ale když se vrátím k tomu srazu, to je podle mě podstatná věc. Oni hovoří o smíření. A já jsem, jak tak studuju ty dějiny, tak dochází k jedné věci, že jestli teda oni mluví o smíření, tak jsou to jediní oni, kdo se nesmířil. Jsou to oni, kdo se nesmířil z výsledky konce druhé světové války. Tam to prostě je. A když se podíváme do těch dokumentů z roku 49, 40-50, to jsou ty základní dokumenty z toho německého Landsmannschaftu, a řekněme i do roku 2014, nebo do toho, co píše Ben Posse ve své knize z roku 20, tak skutečně oni se nesmířili. Tam nejde o to, že my se máme smířit, my se nemáme s čím směřovat. To je jedna věc. A jestliže oni nepochopili, a byl jsem v Německu opravdu řadu let pracovně, celkem 14 let, tak oni skutečně nepochopili do dneška, že prohráli válku a proč ji prohráli. Oni tam pořád si jedou tu svoji retoriku, že to bylo

0: řekněme, já bych možná věřil jeho slovu v tu chvíli, kdyby on se Snyderem a s Dobrintem, s ministrem vnitra, jeli k Mercovi a začali tam požadovat vyplácení válečných reparace pro Československou republiku tehdy. Pak bych tomu možná věřil. Pak bych možná věřil tomu, kdyby současně s těma reparacima po kancléři Mercovi požadovali, aby nám Německo vrátilo 24,2 tuny zlata, který jim za války poskytlo z našeho zlatého pokladu, to byla Anglie a konkrétně teda banka Bank of England. A zatím jsem takovouhle činnost ze strany Posselta nezaznamenal. Co jsem tak zaznamenal, při loňském sjezdu nebo srazu v Regensburgu, ta v kuloárech mělo zaznít, byla tam skupinka českých lidí, která mluvila s Posseltem. Bohužel se mi to nepodařilo prokázat, ale podle toho, co píšou dokumenty, tak na tom asi něco bude. Tak oni by požadovali po České republice 530 miliard eur za způsobené škody na jejich majetku při odsunu. Pro boha, co to je za nehorázný požadavek? A znovu, a zase říkám, oni to nepochopili, oni nepochopili, proč byli odsunutí. Nepochopili to dneška. Oni tu špínu nebo vinu házejí na Beneše, ale neuvědomují si, že to byli oni, kdo pomohli významně Hitlerovi v roce 1938-1939 rozpoutat druhou světovou válku. Takže za to, že byli odsunutí, kdy na tom trvali vítězní mocnosti, konkrétně teda Spojené státy, ty tlačili na to v 45. roce, aby Němci byli odsunutí z Polska, aby byli odsunutí od nás, z Maďarska, z Francie a z Holandska. To nešlo, tady se netýká jenom, že to je otázka Československa tehdejšího. A Spojené státy podle toho, jak jsem četl jejich dokumente, na tom skutečně trvali, protože se báli, že po skončení války by mohlo dojít k dalšímu krveprolití, protože ta nenávist vůči Němcům tehdy byla. To není jinak. Takže takhle asi. Zatím všechno. Děkuju.
1: Já než dám slovo panu předsedu Sedláčkovi a potom vás, Marku, vy jste tady žádal o slovo, tak já chci říci, že o tom odsunu na závěr si pustíme, to jsou to 3 minuty, co řekl prezident Edvard Beneš na margo těch sudetských Němců, ale tam jde o to, o tom rozhodly mocnosti, ty velmoci vítězné a ta idea byla britská. Když se začtete do těch historických dokumentů, tak vlastně Edvarda Beneše to ani nenapadlo. Takže to bylo rozhodnutí těch velmocí. A protože tady vidí tu slabou politickou vůli té naší polistopadové vlády, ať byla jakákoliv, tak se ty Němci snaží prorazit u nás. A kdyby ty dekrety byly zrušeny, tak my se najednou dostaneme vlastně do toho, že my jsme s tím Německem tu válku prohráli. My bychom ještě pak mohli platit reparace Polsku, Řecku, ty si o to zažádali. Takže tady se jedná o absolutní zničení naší země. A ať teda fakt nikdo nevykládá, že to ti sudečtí, ty původní českoslovenští Němci, kteří se nyní říkají sudečtí Němci, že to neví. Oni moc dobře ví, o co všechno jde. A vlastně to břemeno chtějí přenést na nás. Takže teď bych poprosila pana předsedu Sedláčka.
2: Já bych na úvod řekl, mnozí už to asi víte, ale před několika dny jsem byl v České televizi, skutečně peklo zamrzlo a pozvali mě do politického spektra. A ono je to taky tím, že České televizi tekše dobu, tak se snaží, aby aspoň vypadali, jako že jsou vyvážení, že jsem tam někoho takhle pozvou i z té alternativy. Každopádně jsem tam právě mluvil o tomto tématu a co je důležité a co jsem tam zmínil, je to, že sudeťáci, ti sudeští Němci nebyli obětí, ale byli jedni z viníků všech těch zvěrstev, které Němci prováděli na našem území, jelikož právě to, že v tom českém pohraničí nebo československém tam významně uspěla ta sudetoněmecká strana Konráda Henleina, tam asi 90% Němců v tom území volilo tuto stranu. A právě to byl jeden z těch kroků, které vlastně umetly cestu Hitlerovi k těm vlastně k obsazení Československa a k těm všem nacistickým zvěrstvům. Ať už je to vypálení Lidic, ať už je to vypálení Ležáků, ať už je to zavraždění českých studentů vlastně v listopadu 39. Ono je dost možné, že nebýt toho, že sudeťáci vlastně volili tu sudetoněmeckou stranu a ta potom podporovala Hitlera v jeho konání, tak nebýt toho,

0: možná, že by se podařilo Hitlera zastavit a tahle zvěrstva by se nikdy nestala, a to je důležité si uvědomit. A právě Posselt a jemu podobní přímo ideově navazují právě na ty vlastně viníky všeho toho tehdejšího marazmu, takže to nejsou žádné oběti, to jsou viníci. A myslím si, že ten poválečný odsun byl ještě velice, velice mírnou odpovědí na ta zvěrstva, na nich se oni takhle vlastně podíleli. A řekl bych tomu krátce ještě jednu věc, tomu, co bylo zmíněno, že vlastně Petr Pavel se setká s kancléřem jedné té spolkové země. No tak ono je to cílené vlastně podsouvání toho, že Česká republika už nemá být státem, ale že má být de facto na úrovni jenom té spolkové země. Ono právě Němci si hodně libují v té symbolice. Vzpomeňte si 15. března 39, kdy Emil Hácheil z Německa, cíleně ho zdrželi, aby Hitler dorazil dřív na ten Pražský hrad, a když tam Hácha dorazil, tak už Hitler vycházel z Pražského hradu a vítal ho tam v podstatě jako návštěvu, takže to je stejná symbolika, jako když 15. března loni nebo předloni byl vlastně vyvezen ten korunovační kříž, a tohle je přesně stejná symbolika, kdy se prezident České republiky setkává s kancléřem spolkové země a vlastně tímhle způsobem je nám podsouváno, že máme být jenom spolkovým státem. A vlastně ještě jedna věc, poslední mě teďka napadla, co jsem chtěl říct. My tady máme ten zákon po minulé vládě, tu takzvanou neoprávněnou činnost pro cizí moc. Já jsem tady pro zrušení tohoto zákona, jelikož je to totalitní paskvil, ale když už ten nástroj máme, tak co to využít vůči té neziskovce Meeting Brno a vůči celému vlastně tomuhle jejich tažení, tomuhle jejich paktování se sudeťáky, využít vůči protivníkovi jeho vlastní zbraň, jelikož to, co tady říkali oba dva páni poslanci, mně pořád přijde, já vím, že to je těžké, že to je běh na dlouhou trať, ale opravdu si myslím, že nemá cenu zahazovat flintu do žita a skutečně si myslím, že bychom měli napnout všechny síly, úplně najít všechny možné páky k tomu, jak ten sudeťácký sjezd zastavit, a opravdu mi nepřijde, že by vláda všechny tyto páky využívala. Tak tolik v krátkosti za mě a za národní demokracii.
1: Děkuji, takže teď poprosím pana kolegu Marka Adama.
2: Tak protože se moudře praví, že historia magistra vitae, tak já bych tady připomněl historičku paní Evu Hánovou, která vlastně ve své studii řekla zcela jasně, že sudeto německý Landsmannschaft se nikdy zcela nedistancoval od takzvaných Henleinovců. Takže tam pořád ta kontinuita s tou sudeto německou stranou, s těmi Henleinovci, pořád přetrvává. A protože my jsme označováni českými mainstreamovými médii a různými foltýny a podobně, jakože my jsme ti fašisté, my jsme ti nacisté, my jsme ti rasisté a podobně, tak já bych chtěl na to konto říci, že ten sraz sudeto německého Landsmannschaftu v Brně je vlastně plivnutím do tváře nejenom českým obětem, ale vlastně i těm německým antifašistům, kteří byli pronásledováni tím režimem v Německu po roce 1933. Vzpomeňme třeba na spisovatele, jako byl Erich Maria Remarque a další němečtí antifašisté. Takže vlastně je to plivnutí do tváře nejenom Čechům, ale i těm německým antifašistům. A dokonce k nám pronikla informace, že se do toho Brna chystá i Antifa, ale nechystá se tam proti těm potomkům Henleinovců, ale chystá se tam proti nám, proti takzvaným v uvozovkách českým fašistům, českým nacistům. Jo? Takže takhle oni to interpretují, úplně to převracejí, ty dějiny jsou nejen přepisovány, ale jsou úplně převráceny. A já se obávám i toho, bohužel, že i část české veřejnosti a bohužel i část české kulturní veřejnosti se také nesmířila s těmi výsledky druhé světové války a proto dneska vlastně kolaboruje s tou protistranou. A ještě mi dovolte připomenout v 90. letech česko-německou deklaraci, kdy na tiskové konferenci, kde byl tehdejší premiér Václav Klaus a německý spolkový kancléř Helmut Kohl, zazněla taková lehce provokativní otázka od jednoho žurnalisty, jak to bude řešeno s německými majetkovými požadavky. A Helmut Kohl tam tehdy zcela upřímně a zcela otevřeně a jasně řekl, že majetkové požadavky Němců zůstávají stále a trvale otevřenou otázkou. Takže oni se nikdy těch nároků, nebo nároků, to je špatné slovo, oni se nikdy těch požadavků na ty majetky nevzdali, nikdy se jich nezřekli a budou na nich trvat a budou je prosazovat. Čili ty majetkové požadavky Němců na ty majetky tady u nás jsou pořád, pořád trvalé.
1: Děkuji. No to právě je, že tam se vůbec nehovoří o tom, že ti Němci, ty českoslovenští Němci, se nejen přihlásili k tomu říšskému občanství, ale vyhnali Čechy. Vyhnali je a zmocnili se jejich majetku. A teď se tváří, jako kdyby jim něco vzali ti naši obyvatelé, takže to je opravdu neuvěřitelné. A já bych v této souvislosti ráda zmínila, navazuju na vás, Marku, právě stanovisko Československého mírového fóra. Hlavním autorem je náš pan kolega místopředseda Petr Šnur, který taky žije trvale v Německu. A on to nazval, to naše stanovisko, že je věnováno památce občanů Československé republiky německé národnosti, kteří bojovali proti Hitlerovu nacismu v řadách zahraniční československé armády, jakož i antifašistickým obětem české i německé národnosti. A protože to je historik, tak on tady zmiňuje právě, a to bych vám ráda řekla, a i pro posluchače, aby si uvědomili, v čem je zásadně ten problém, to nepochopení, že na to vůbec to, co chtějí, nemají ty českoslovenští Němci, nyní sudeťáci, právo. Oni právě, nebo my v tom stanovisku říkáme, že německý nacistický režim a ta jeho rasová teorie a následné války, které rozpoutal na východě i u nás a na východní Evropě, tak měly vyhlazovací charakter. Oni nás chtěli vyhladit. O tom se nehovoří ani v televizi, ani ve školách, takže lidé to neví. A že tento, že vlastně to byla ta nejvyšší míra barbarství. A nedá se to vůbec srovnat s tím, co se stalo na tom západě, protože ve Španělsku, ve Francii a v ostatních západoevropských zemích tam nechtěli ty obyvatele vyhladit. Oni chtěli vyhladit obyvatele naší země, obyvatele všech slovanských zemí. Takže tohle to je zásadní rozdíl, který vůbec jakoby není zmiňován. A pokud nám tedy zbyde čas, tak bych tady ještě pak zacitovala třeba z projevu toho Adolfa Hitlera. Vždyť paní poslankyně Válková je pořád předsedkyní toho mandátního výboru a petičního. Tak ta kdysi řekla ještě v tom předcházejícím volebním období, že vlastně nám tady bylo za toho protektorátu hej, že se nám nic nedělo. Takže to vůbec není pravda, protože tady šlo o vyhlazení těch našich obyvatel. A když se ještě hovoří o tom, ale to možná pomalu spějeme tedy k závěru, protože pan kolega Suchopar nás bude muset opustit a my pak také skončíme. Takže když se hovoří o tom, zdali, kam budeme patřit, jestli, protože je teď nové dělení světa na základě těch geopolitických procesů, tak jsou tady varianty. Jestli tedy budeme patřit pod tu západní Evropu, jestli budeme nějakým euroregionem nebo jako na tajňačku budeme tou další spolkovou republikou Německa, anebo je tady ještě jedna varianta. Jestli se staneme součástí toho Trojmoří. A teď to jsou dva koncepty a vlastně tam vždycky vládne v každém tom konceptu jiný klan, já tomu říkám z legrace jiný gang. Pokud bychom patřili nebo byli součást, třeba by rozdělili, byla by ta linie, že Česká republika by patřila na západ a Slovensko možná na východ. Teď asi se vedou ty mocenské boje, tak pokud bychom patřili na ten západ, tak to by tedy byl problém, to by uspěli sudečtí Němci, to bychom se stali další spolkovou zemí Německa, jak to ostatně kdysi chtěl bývalý premiér za sociální demokracii Vladimír Špidla, ten se tím ani netajil. A nebo je tady ta druhá varianta, že tedy budeme součást toho Mezimoří, kde má hrát hlavní prim Maďarsko. i když tam to, co teď se děje v Maďarsku a že ten Petr Maďar také otevírá tu otázku dekretu, tak ale to už by bylo jiné než u nás, protože to Maďarsko má být hlavním lídrem toho Rakouska-Uherska 2.0 nebo toho Trojmoří, takže jako by to bylo v té jedné části. U nás ne. U nás by to bylo, že my bychom byli částí toho Německa. Ale pokud by se teda zrealizoval ten koncept toho Trojmoří, tak to by si tady sudečtí Němci opravdu tu svoji polivčičku neohřáli. Ale zase problém je, a my to vnímáme jako jednu kauzu, ale není to jedna kauza, že tady by hrozily ty restituce, které jsou de facto teda německé, ale týkají se těch aristokratických rodů. Takže pro nás by to bylo zbláta do louže. My tady opravdu tak bruslíme na ostří nože. Takže navrhla jsem tedy trošku ještě rozšířenější téma. Poprosila bych pana kolegu Vrábela, jestli se k tomu chce vyjádřit, pak pány poslanci a pak budeme pokračovat dál. Prosím, pane předsedo.
3: Děkuji za slovo. Vy jste teď řekla hodně věcí. V první řadě se mi připomněla, že pan poslanec Novák mluvil o tom, že by taky sem mohl chtít, aby byla zakázaná maďarská politická strana TISA. Tak to bych jenom, pane poslanče, chtěl podotknout, že samozřejmě to ne. Studoval jsem diplomacii a zahraniční vztahy a chápu, jaký je rozdíl mezi politickou stranou, která vládne Maďarsku, a co je diplomacie mezi naším státem a Maďarskou. A taky, že jo, Petr Maďar je teď premiérem Maďarska, takže nemůžeme označovat jeho politickou stranu za extremistickou organizaci, ale u toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu to udělat můžeme. Jo, to jenom jsem chtěl upřesnit, že to bylo takový trošičku jakoby nefér podsunutí nějakého takového politického nesmyslu. Ale co se týče toho, co bych chtěl říct, tak bych chtěl říct, že si vážím toho, pane poslanče Nováku, že vy se věnujete té problematice, někde jste říkal dokonce soukromně, v tom prolamování Benešových dekretů. Takže toho si vážím, jsem rád za to, že to děláte a jsem rád i za to, co ty, Josefe, jakým způsobem představuješ tu záležitost, co se týče parlamentu. Takže rozhodně to není tak, že by ta kritika byla nějak vůči vám dvěma osobně, to určitě ne. Moje kritika je vůči samozřejmě ministru zahraničních věcí, protože ten předvedl hrozné věci, a vůči vládě jako takové, především vůči Andreji Babišovi, který je prostě absolutní pokrytec, co se týče suverenity, suverenismu a nebo nějakého vlastenectví. Ale když už tady máme dva poslance, tak bych se vás chtěl zeptat, co si vy myslíte o tom, že bychom, protože my to chceme navrhnout poslanecké sněmovny, máme petici, pod kterou sbíráme podpisy. Co si o tom myslíte, o té věci, že bychom sudetoněmecký Landsmannschaft prohlásili za extremistickou organizaci? Mohli byste třeba vy iniciovat v rámci té diskuze v parlamentu, která tam teď probíhá, tadyhle tu myšlenku? Líbí se vám ta myšlenka? Souhlasíte s ní? Jste ochotní tuhle tu myšlenku zmínit nebo navrhnout v poslanecké sněmovně?
1: Takže vezmeme to podle abecedy. Prosím, pana poslance Nerušila.
4: To takhle tak v pléniu. Já samozřejmě, nebo každý poslanec samozřejmě může navrhovat, co chce ve sněmovně, protože ten mandát vlastně jakoby náleží jemu. Druhá věc je, ale jakým způsobem člověk chce fungovat v rámci nějakého většího kolektivu. Já bych to spíše asi vzal jako nějaký námět na úvahu a k další debatě na našem klubu SPD, kde se potom o tom můžeme pobavit, že jo, protože samozřejmě sudetoněmecký Landsmannschaft ve chvíli, kdy se jim podaří realizovat setkání v Brně, tak se příští rok bude chtít sejít v Liberci a do 5 let podle mě se budou chtít sejít i v Praze. Takže určitě to je jakoby námět k debatě, ale místo přístřežné slovo teď po mně nechtějte.
1: Děkuji, poprosím pana poslance Nováka.
5: No za mě určitě extremistická organizace ano. A teď jako já sám teď vlastně nevím, jak na to, za kým jít. Napadá mě ministr vnitra, se kterým se můžu poradit, a nějakým způsobem najít vlastně ty procesní kroky, jak to zrealizovat. A to můžu slíbit, to není problém, ale nemůžu slíbit zítra za měsíc, to bude. Jo, to fakt ne.
1: Dobře, tak děkuji za to.
3: Pane poslanče. Jenom jestli můžu, děkuji vám za to, doufám, že to zmíníte i na té diskuzi ohledně sudetoněmeckého landsmanšaftu v poslanecké sněmovně, protože to sleduje taky ten, koho to zajímá v rámci přenosu z poslanecké sněmovny, takže děkuji za to, že jste slíbil tuhle věc a vážím si toho.
1: Děkuji. Ano, Miroslave, prosím.
6: Já bych jenom trochu reagoval na slova pana Vrábila. Já jsem znám tím, že jsem taky kritikem současného premiéra, proto jsem na začátku uvedl, že v roce 1938 prezident Beneš reagoval státnicky. Byl statečný. A tady se skutečně, přátelé, jedná o víc než o nějaký sjezd v Sudeťáku. Ten sjezd to je jenom zástěrka něčeho, co my ani neumíme dohlédnout, protože my nevíme, co se v tom Brně bude všechno dohadovat. Jo? A proto si myslím, že současný premiér a celá vláda nehájí zájmy občanů České republiky, protože kdyby hájila zájmy občanů České republiky, tak já si myslím, že by se nebála razantně vystoupit proti právě tomu chystanému srazu a že by zakročili. Páky na to jsou, ne že nejsou. Ale já mám pocit, že tady si každý z těch ministrů i premiér hlídá svoji političku nebo ohřívá, aby nepřišel o vliv tu v Německu, tu, aby nepřišel o kšef tam. No tak ono to nějak dopadne, on ten sraz nějak dopadne. Nedopadne. Dopadne to tak a já z toho mám obrovskou obavu, že skutečně bychom o tu naši republiku mohli přijít, přátelé. To není jinak. Nevěřte tomu, co říká posledná sekund, co my se ozýváme. On nás nazývá, že jsme pokrytci. Přitom největší pokrytec je on. Protože jinak mluví a něco jiného dělá. Takže prostě já se s tím nemůžu smířit. A i takhle, páni poslanci, jestli máte možnost tlačit na premiéra, tlačte na něj, aby už se konečně razantně vyjádřil. Opravdu. Dokud je čas. Dobře, vy jste to řekla sama paní Vítová. Příště takhle to má být v Liberci. Letos tam poslala bavorská vláda oficiálně 850 tisíc eur na tento sraz. Kolik pošle další rokem peněz na sraz v Liberci? Jako je to skutečně velice nebezpečná věc. Tady se prostě děje něco, co se mi nelíbí. Co se sem má cizí vláda k nám montovat? Já vím, že to takom přeženu, ale mně to přijde jako vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. Jo, proto jsem se tam prvé už odkazoval na tu ústavu. Jak se na to vlastně vůbec dívá ústava? Jestli to není porušení ústavy. Nejsem znalec ústavy, nevím, to by asi byla otázka na ústavní právníky. Ale to ticho okolo, to nebeteční ticho z radu, ze senátu, z vlády, mě to děsí. Děsí mě to moc. A já se s váma za chvilku, přátelé, rozloučím. Děkuju vám, paní Vítová, že jste mohl být přítomen této diskuzi. A za sebe můžu říct jenom jediný, srazem, kde skončí sraz. A zase je tam taková perlička. Když jsme teda si připomínali konec války, za pár dní teda bude sraz Sudeťáků, skončí sraz, 27.5.42 byl spáchaný atentát na Heidricha. Jsou to všechno náhody, nebo to je nějaká souvislost? Ptám se, jenom se ptám. Podle mě to náhoda není, ale dobře budíš. Já vám všem děkuju, nebo děkuju vám, paní Vítová, že jste mě pozval do této panelové diskuze. A samozřejmě tím srazem moje práce nekončí. Já skončí sraz, ale moje práce nekončí. Máme s panem Čumpelíkem připravenou řadu, opravdu vysloveně velkou řadu vašich aktivit. Budeme pokračovat, protože nelze mlčet. Nejde to. Děkuju vám, všem vám příjemnou dobrou noc, nebo hezký večer, takhle. Dějte se hezky a nashledanou.
1: Nashledanou, taky díky za přítomnost. My se už stejně chýlíme ke konci. Já bych ještě na závěr dala slovo panu Janu Sedláčkovi, Markovi Adamovi a kdokoliv ještě, pokud jste nepovažovali to svoje vyjádření za poslední, tak se prosím přihlašte, že byste chtěli něco říci. A pak, až skončíme, tak bych poprosila, zda by byl puštěn ten, ne rozhovor, ale ten proslov Edvarda Beneše a tím bychom dnešní besedu uzavřeli. Takže Honzo, prosím.
0: Video s panem Benešem je připravené, takže stačí potom říci. A co já bych tady dodal velice důležitého, co zatím zaznělo jen tak mezi řádky, proč tady ti sudeťáci, ti poseltovci uspořádávají svůj sněm? Odpověď je úplně stejná jako otázka, jako na otázku, proč Lichtenštejnové se snaží teďka vystrkovat drápky a požadovat od nás nějaké majetky. Protože můžou, protože vědí, že jsme oslabení, že jako národ si všechno necháme líbit a že jsme velice, řekl bych to až trochu sebekriticky, neschopní hájit naše národní zájmy, bojovat za naše národní zájmy. A proto, že vidí, že jsme oslabení, tak právě proto oni takto vystrkují drápky. A o to důležitější je pro nás teď úkol ukázat jim, že se mýlí, že to tak není, že dokážeme ještě bojovat za naše národní zájmy, že dokážeme se tady bránit vůči všem takovým útokům. A skutečně ono to není jenom o tom, o té politice, byť je pravda, že je potřeba změnit i tu naši politickou scénu, jelikož i tu současnou vládu považuji spíše za menší zlo, než za nějakou alternativu. Byť tam jsou jednotlivci a věřím, že i dva páni poslanci, kteří tady s námi dnes diskutují, že patří mezi ně, kteří to myslí vážně, ale skutečně vedení těchto stran, ANO, SPD i motoristů, nepovažuju za nějakou vlasteneckou alternativu. Nicméně, když už v té politice to je takto nastavené, jsou zvolené tyto strany, o to více musíme tlačit my ze spoda. Teď v první řadě šířit informace. Spousta lidí sleduje ČT, jsou ukolébáni a oni se ty Němci chtějí smířit a takovéhle věci, co tam slyší. Musíme šířit informace, posílat to přes internet, natáčet videa, psát články a i v osobním kontaktu vysvětlovat lidem, že to není nějaké gesto smíření, ale že je to naopak provokace, která má takovéto politické cíle. A musíme skutečně co nejtvrději ukázat těm Němcům, pokud tedy ten sjezd se uskuteční, jakože bohužel asi jo, ukázat jim, že tady nejsou vítáni, znechutit jim celou tu akci, skutečně masově se proti tomu vzbouřit, aby viděli, že se spletli, že my ještě nejsme tak slabí, jak si oni myslí a že si nenecháme od nich takovéto provokace líbit.
1: Děkuji. Považuji to i za vaše závěrečné slovo, chápu to správně. Marku, prosím ty.
2: Tak já bych chtěl ještě říct si na závěr, že všechno to vlastně vychází z té reinterpretace druhé světové války, která má kořeny v Evropském parlamentu a že dokud budeme členy EU a NATO, tak samozřejmě proti těmhle těm provokacím budeme muset neustále se bránit a samozřejmě ten květen, to není náhoda, politika je o symbolech, takže to, že dneska třeba v městě Písku nemůže být vyvěšena na 9. či 8. května sovětská vlajka, že tam řeší to policie a tak dále, to samozřejmě není náhoda a všechno to má kořeny v tom Bruselu. Já bych chtěl říci, že tahle ta sudetoněmecká provokace, že to je takový testr našeho národa, co si necháme líbit a do jaké míry už je vlastně to historické vědomí Čechů změněno těmi 35 lety posledního vývoje. A je to jako v té pohádce vlastně o Smolíčkovi a Jezinkách, jen dva prstíčky, strčíme, hned zase půjdeme a je to otevírání Pandořiny skříňky. A já bych chtěl úplně na samý závěr vám poděkovat za pozornost a chtěl bych vás pozvat tuto sobotu do Plzně na náměstí Míru v Plzni v 15 hodin na další protisudeťáckou demonstraci, tentokrát v západočeském kraji. Děkuju.
1: Děkuji. Pan předseda Vrábel, chcete něco prosím doplnit na závěr?
3: Ta, mikrofon. A myslel jsem, že mě necháte nakonec, protože jsem na konci abecedně, tak se omlouvám za ten mikrofon.
1: Chcete být jako poslední?
3: Jo, určitě. Podívejte, první, co je potřeba si uvědomit, že ten sudetoněmecký Landsmannschaft řídí Ben Posselt. Jo? A on nejenom, že se stylizuje politicky někam směrem k Adolfu Hitlerovi, ale podívejte se, není jak vypadá. Jo, teď to není normální. Tadyhle prostě vlasy načesaný na Hitlera, knírek na Hitlera. Ono to není vidět, protože má o 85 kg víc než Hitler, ale jinak prostě on se do toho stylizuje. on se snaží i tak vypadat. Takže to je potřeba si uvědomit tohleto. A to není legrace, to je důležitá věc. Jo? To, abyste si nemysleli, že Vrábel zase dělá nějakou legraci nebo Vrábel si myslí. To je důležitá věc, on se tak snaží i vypadat. Takže určitě bych to nebral, ne samozřejmě dělám si legraci, nebral bych to na lehkou váhu, ten co je ten německý Landsmannschaft, protože viděli jsme to v Jugoslávii, viděli jsme to v Sýrii, viděli jsme to konec konců i v těch Sudetech. Jak to vypadá, když se ta nenávist nějakým způsobem rozšíří a ta politická vůle, jako to byli třeba Henleinovci, začnou nějakým svým způsobem tady štvát proti někomu někde něco, a tak dál. Vidíme to konec konců teď na Ukrajině, na Donbasu. Začalo se štvát proti Rusům, vznikla z toho občanská válka, dneska je z toho mela, kde stojí na to proti Rusku a pravděpodobně se to bude rozehrávat ještě dál. Takže ono to začíná takhle, ale to, kam to pokračuje, může být nebezpečné. No, není jenom o penězích. A tady bych chtěl říct to, co jsem řekl už jednou ve svém vysílání. Když někdo mluví o tom, jo, protože tady někdo mluvil o AFD a tak dál, my jsme taky na demonstraci zvali politiky z AFD, politici samozřejmě můžou přijet na nějakou demonstraci do cizí země, ale že poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, tak jsem říkal, pokud poslanci AFD prosazují zrušení Benešových dekretů, a nevím, mám tam dost kamarádů mezi poslanci a europoslanci, tak bych jim vzkázal, ať si prostě ty sudetoněmecký landsmannschaftáky, ať si nechají doma. Jo, protože tady se pořád, my se tady bavíme o tom, že tady je nějaký problém a že ten problém je nějaký naše smíření. Ale ten problém není žádný naše smíření. Ten problém není v tom, jestli my tady chceme nějaký sudetoněmecký landsmannschaft nebo ne. Ten problém je v tom, a mezi Čechy a Němci by přece byl klid, kdyby prostě ty náckové německý zůstaly v Německu. A ten problém je v tom, že se nám sem cpou ty německý náckové. A takhle je to prostě potřeba jednoduše se na to dívat. Protože ten sudetoněmecký landsmannschaft, když jsme to tady řekli, jsou to nástupci Henleinovců, je tam pořád nějaká niť, konec konců pořád tam mají ten Wikibund, že jo, pořád mluví o Heimatu jako o domovině, pořád mluví o prolamování a rušení Benešových dekretů, takže když se člověk na to podívá jednoduše, tak prostě je to nebezpečná organizace, která když bude působit na území Německa, tak my můžeme diplomatickou cestou požadovat po Německu, aby si to tam řešili, aby si to tam klidnili. Ale prostě jakým způsobem je možný, že nám Němci importují tadyhle tu organizaci extremistickou k nám na naše území. A ještě jedou politici z Německa, jedou ještě posilnit a podpořit. A to významní politici. A ještě náš prezident tyhle politiky bere potom na Pražský hrad. Takže to je velmi zásadní věc tohleto a je to jednoznačně věc politická. A jednoznačně samozřejmě občanská aktivita, jak říkal tady pan poslanec Novák, občan i poslanec Nerušil, samozřejmě je řada na občanech, na občanské aktivitě. Budou demonstrace, my tam taky máme petiční stánky, děláme taky petici a tak dále. Samozřejmě, že je řada na občanech, ale ten, kdo to musí dotáhnout, ten, kdo musí akceptovat to, že občani se bouří, že občani s tím nesouhlasí, jsou politici, protože ve finále je to politická záležitost. To musíte, pánové, udělat vy v poslanecký sněmovně. Takže děkuju paní doktorko Vítová za pozvání tady do té diskuze. Za mě to je všecko. Děkuju všem sledujícím a přeju nám všem. Taky děkuju Honzovi Sedláčkovi z Národní demokracie, Markovi Adamovi a i ostatním, kteří se tady účastnili, že se umíme zjednotit v této věci. A tak jako prostě jsme se vždycky potkávali na různých akcích, že se můžeme potkat i tady a bojovat prostě za český národ dohromady a společně, protože tohle se týká nás všech. Takže děkuju moc i vám, paní doktorko Vítová, samozřejmě za organizaci tady toho videa a loučím se se všemi diváky.
1: Já taky děkuji a já jsem záměrně chtěla teda nechat na závěr pane poslance, protože upřímně řečeno, já jsem měla obavy, že se nezúčastníte té diskuze, protože vždycky jako ježiši bude tam národní demokracie, ježiši bude tam ČR jedna, ježiši budou tam komunisti. Takže já to fakt oceňuji. Děkuji panu poslanci Nerušilovi i panu poslanci Novákovi a chcete prosím mít také nějaké závěrečné slovo, nějakou message pro nás lid, který je mimo parlament. Josef Nerušil?
7: Ne, tak já děkuji za pozvání. Já, kdo mě zná, tak ví, že prostě se neuzavírám do nějaké bubliny, spíše se snažím komunikovat i se stranami, které třeba neměly tolik štěstí jako my, aby překročili tu potřebnou laťku pro vstup do poslanecké sněmovny a ono nakonec i ten koncept, že my můžeme udělat alespoň to málo, co se dá udělat v parlamentu. Nakonec, když se můžeme opřít o lidovou aktivitu, o občanskou společnost na ulici, tak ono pak samozřejmě se to dělá daleko jednodušeji. Já samozřejmě vím, že, nebo je mi to jasný, že na té ulici se všechno jeví jednodušeji, že člověk by volil radikálnější řešení, ale ono bohužel společnost je taková, jaká je, v určitým ohledu je v nějakém spánku a no, bohužel, když my se sejdeme a na všem se zhodneme, ono je potřeba si to i ve většinové společnosti prosadit a to rozhodně jednoduchý není. A jak vidíme i ohledně toho sjezdu toho německého Landsmannschaftu v Brně, ta společnost prostě strašně dlouho spala a mám pocit, že velká část společnosti doteď spí a že jim to vlastně naprosto jedno, že se tady něco řekl, takto zhůvěřilého odehrává, že se tu odehrává takováto provokace. Děkuji.
1: Já také děkuji. A pan poslanec Novák, prosím.
5: Já mám napsaných několik slov a ty první dvě mi teda sebral pan Marek Adam, teda, protože naprosto podepisu. Je to test. Zkouší a budou pokračovat a budou nás testovat dál. Pak mám napsané slovo provokace. Jo, protože oni skutečně přijeli provokovat. Nám tady bylo tvrzené, oni nemají vůbec na programu, že budou řešit Benešovy dekrety a tak dál, ale každý, kdo z nás dělá nějaký sněm, sjezd, cokoliv, tak v programu na konci má napsané různé, že? A tam se hlásí ti ostatní a my fakt vůbec si nedokážeme představit, co oni tady otevřou a co tady budou řešit. Ne, nemají tady co dělat. Ale inspirace. Inspirací jste mi byli vy vlastně mý spoluřečníci, místy oponenty, což je dobře, protože mě by rozhodně nenapadlo řešit, jestli tenhle spolek zařadit mezi extremistické organizace a tak dál. Takže já jsem na druhou stranu rád, protože vy jste mě i obohatili a nějakým způsobem jste mě nasměrovali, že by vlastně se mi mohlo povést i víc, než jsem chtěl. Takže za to děkuju i vám a samozřejmě zdravím vaše diváky na sítích.
1: Já tady děkuji za účast. Jestli mohu ještě teď říci, můžeme se třeba sejít za měsíc nebo za dva při nějaké příležitosti opět v tomto složení. Nebylo by vám to proti mysli? Tak může, diváci se můžou těšit na další díl. A děkuji za pozornost a teď bych prosila tedy vás, Honzo, kdybyste byl tak laskav a pustil tam Edvarda Beneše.
8: Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli bude za rok, za dvě leta, za čtyři leta, za pět let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagony a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní z našim zásadám odpovídá to druhé.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní páteční stream, protože neděle je ještě daleko, tak jsme si řekli s Ivánkem, že vás svojí přítomností potěší již v pátek a já jsem moc rád, že je tady s náma. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer nebo podvečer, že tam je ještě vidět sluníčko. Všem, kteří se na nás dívají. Já jsem vyhrožoval s nedělní chvilkou poezie, protože básničky nejsou, tak to Péter přehodil na pátek, takže páteční poezie nebude. Tak, konec randiček. Nacházíme se uprostřed událostí pro naši republiku významných a všechno se točí kolem Jihomoravského centra Brna. Co se tam děje, vám nemusím opakovat, víme to všichni, už se o tom bavíme týden. Nicméně v souvislosti s tím, protože se spousta lidí odkopala takzvaně a bohužel i lidé, kteří jsou ve významných funkcích společenských a mají ústavní práva, ale mají také ústavní povinnosti, tak bohužel se nám odkopali a místo, aby bránili zájmy České republiky a Českou republiku jako takovou, jak jim to předepisuje ústava, tak naopak dělají všechno proto, aby tuto ústavu obešli a zalíbili se jistým lidem, kteří by rádi viděli celou Evropu pod svým palcem a já, das ist Ordnung in Europe. To jsem to řekl blbě, ale dobře. Víme všichni, o co se jedná. Proč takhle začínám jakoby divně? Už tady prošlo několik peticí. Na některé petice, řekněme, poslanci parlamentu i reagovali. A teď je tady jako novinka, ale myslím jako aktuální petice, která zní přesně výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. Aby se tím Senát musel zabývat, tak tam je potřeba mít 50 tisíc podpisů. Momentálně, protože na to koukám, mám to otevřené, je tam 19 246 podpisů. Někdo si myslí, že se s tím nic dít nebude, je to důležité. Ať se s tím bude nebo nebude dít, pokud máte to smýšlení, že prezident republiky není prezidentem této republiky, ale že je to člověk, který prosazuje zájmy cizí, místo aby prosazoval zájmy naše, naší republiky, tak buďte tak laskavi a tu petici podepište. Ono to je kapička ke kapičce, kamínek ke kamínku a jednou možná budeme rádi, že se to podepsalo, že se s tím něco dělo nebo nedělo. Peťo?
0: Prosím tě, a kde najdu tu petici?
1: Na petice.com, www.petice.com. Já ti pošlu. Já ti pošlu odkaz.
0: www.petice.com. Mám. Velezrada prezidenta více.
1: Ano.
0: Ano, tak to už vidím. Já vám to, přátelé, tady kidnu rovnou do toho, ať se na to podíváte sami. Takže web je petice.com. Jo, to tady vidíte. Já se vrátím zpátky, on je to hned první na tom petice.com. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu a teda. jak jsi říkal, rozkliknout. Tak a tady je vlastně potom vyplnit
1: jméno, příjmení, vyplnit a podepsat.
0: A hotovo. Jo?
1: Na mail přijde dotaz, jestli jste to opravdu vy. A když to podepíšete na mailu, tak jste zapsáni do seznamu.
0: Takže super. Tak, tady to máte, tady to máte online, takže můžete v pohodlí domova. Pavle Sichro, děkuju ti za tvůj příspěvek. Tak, a to máme toto.
1: To máme toto. Tím jsme se v podstatě začlenili do proudu informací, které jdou dneska od Brna jako takového. Včera bylo přivítání v Brně našimi aktivisty, řeknu to takhle, a musím pochválit jednoho z mých přátel, který se tam objevil v uniformě klienta koncentračního tábora, abych to řekl takhle, a způsobil tam dost významný rozruch. Takže byl to dobrý nápad, si myslím, že prostě, aby si uvědomili, pánové, o co vlastně tady jde. Že jsou to oni, kteří přivedli naše lidi do té situace, která tenkrát takhle byla. Takže to je, co se týká tohoto. Ono, všichni se dívají do Brna, všichni koukají do Brna. Nicméně, kromě Brna se tady dějí další věci, které asi by někteří lidé nechtěli, aby se o nich vědělo. A v tom stínu brněnském se nám začíná náš slavný pan premiér dobře vybarvovat. Protože jednak o tom píše teda Aeronet, ale píšou o tom i mainstream. Pan Babiš bude pravděpodobně obviněn francouzskou prokuraturou za nejasné získání finančních prostředků, s kterými zaplatil zámeček Chateau Bigard. Chateau. Takže pan premiér si koupil zámeček a ty peníze neprokázal asi podle evropských pravidel, že peníze, které použil, nepochází z trestné činnosti. Takže francouzská prokuratura se tím zabývá. A tu máš čerte kropáč, zrovna teď se to objevilo, že oznámila francouzská prokuratura, že se tím bude zabývat a že do konce roku, že by měla obvinit pana Babiše. A naprosto náhodně se objevil pan Macron a chce po panu Babišovi explozi. Explozie AS, státní podnik, jeden z posledních státních podniků, podnik, který díky situaci, která v Evropě je, je momentálně maximálně výdělečný. Je to podnik, který přináší obrovské zisky. Podnik, jehož ziskovost za poslední 4 enormním způsobem zvýšila. Tak najednou si pan Macron řekl, že on ten podnik chce. No a Babiš v pátek také ve stínu nám oznámil zaměstnancům, že to asi bude prodávat. Dobrý, co? Já jsem to sice získal z Aeronetu, nicméně je to informace potvrzená i z jiných zdrojů, že jo, Peťo?
0: Já se to teďka zrovna tady pokouším protlačit skrz počítač, abych vám ukázal článek z iDNESu, což samozřejmě nedosahuje kvalita Aeronetu, ale Je to taky zdroj a je to zdroj domácí a já ho tady teď ukážu. Tak, zvažujeme prodat Expozy. Zip by mu pomohl splnit závazky na to, řekl Babiš. Jo, premiér v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Macrona projevila Francie, ale i další evropské firmy. Prodej je na stole, jediným kritériem bude cena, nic jiného. Tak, tady se taky píše, že se zpětinásobily výnosy a zisk Explosie. Co je zajímavé, tak Černochová píše popřední logiky bezpečnostní. Opoziční strany Babišovy úvahy o prodeji Explosie kritizují, odmítají, že by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví mělo vůbec přemýšlet. Nebylo by dobře, kdyby stát opakoval chyby z minulosti, z jejich minulosti samozřejmě, kdy ODS prodávala všechno, a zbavil se další firmy ve strategickém průmyslovém odvětví. Explosia je v zisku, má skvěle rozjetý investiční plán a nevidím jediný důvod, proč by se jí měl stát zbavovat. To třeba uvedl tady místopředseda STANu Lukáš Vlček. Někdejší ministryně Černochová mluví o v souvislosti s možným prodejem o nebezpečném a nekompetentním nápadu. Zmínila, že Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět po zkušenosti s válkou na Ukrajině posiluje vlastní obranný průmysl, rozšiřuje výrobu munice, výbušním prachu atd. Takže píše o tom, prosím, iDnes.cz. Tak toť k tomu, že máme teda více rozdrojů.
1: Ano. Musím tě pochválit, protože i dnes není zadarmo, takže ty jsi tam musel zaplatit nějaký poplatek. Takže...
0: Co bych pro mě neudělal?
1: Co bych pro mě neudělal? Děkuji. No, ta fabrika za poslední 4 roky, podle toho, co ukazuje Aeronet, šla ze 40... miliard nebo milionů, teď nevím. Milionů. Ze 45 milionů v roce 20 do... V roce 24 měla čistý zisk 442 milionů. To je v podstatě 10x tolik. Jo? To je prostě šílený. A tuhle fabriku on chce prodat. No to je nesmysl. Absolutní nesmysl.
0: No tak zase na druhou stranu, jestli to bude, jestli to pomůže jeho zrušení jeho trestního stíhání, tak to pro něj asi logiku má.
1: To ale, samozřejmě.
0: Jo, ale víš, co zajímavé je, že teď velký žraloci, že jo, jdou třeba i potom Strnadovi a podobně, že co by jako zisky ze zbrojní měli sbírat nějaký untermensch z východu.
1: Ano.
0: Jo, když patří prostě
1: německy patří na západ, ano. Ano, z Německa do Francie.
0: Takže jo. Tohle podle mě bude součástí vlny, kdy oni si prostě chtějí vzít všechno, co vydělává ještě a udělat tady tu spálenou zemi úplně totálně. Ale to už zase zabíhám do toho Brna, ale tam...
1: Ono je to provázané, jo, takže v podstatě, jak vidíš, tak já se nesmím rozčilovat a pak začínám kašlat. Dneska jsem celý den nekašlal až teď.
0: Vykašli se na Brno.
1: Vejď, no.
0: Vidíš, že všechno s Brnem souvisí a ono je to až s podivem. Ale je to o tom, co my říkáme, je to prostě provázaná aktivita. Není to jen tak, že náhoda někde se něco omylem objeví a náhodou a tohleto, ale vidíme tam tyhle ty trendy, když se to člověk spojuje, tak se nestačí divit.
1: Ano, no? Je to systémový přístup. Konec konců i ta třetí věc, která mě vyšokovala, to je ten výlet s ebolou.
0: Tak,
1: jo? Prostě člověka, který státnímu příslušníku Spojených států Ameriky zakážou vstup do Spojených států amerických, protože má ebolu. A aby se měl kde léčit, tak přiletí na Bulovku. Chápete to? Proč na Bulovku? Protože my jsme untermensch, jako když se to nedej bože neuhlídá a rozšíří, tak, no, tak nějaký Čecháčci, no tak ježíš. Protože Velká Amerika si to nemůže, ta to nepřipustí, tak svýho příslušníka státního pošlou do Čech. To je fantazie. To je prostě, to je vlez do prdelství s prominutím, které nemá obdoby, protože samozřejmě takovéhle věci se organizují na nejvyšší úrovni a minimálně, kdo je minister zdravotnictví? Jo, Vojtěch.
0: Ano.
1: Takže covidový Vojtěch nám sem zatáhne ebolu. Jo? A my jsme všichni v klidu, v tichu, protože se zabýváme Brnem. A na Bulovce máme ebolu. Uprostřed města. Paráda.
0: Tak předpokládejme, že Bulovka má že infekční oddělení, který snad se s tím ví rady. A že tam jsou profici, který budou dělat svoji práci určitě dobře.
1: Já bych pochopil, kdyby Bulovka byla uprostřed lesa aspoň 5-10 kilometrů od normální zástavby, kde by se dal vytvořit bezpečnostní koridor proti šíření vzduchem a další a tyhle ty věci. Jo? Já chápu, že někdy se to léčit musí, ale takovéhle věci by se měly mimo městské aglomerace řešit. Ale uprostřed Prahy, uprostřed největšího města, kterýho máme, na Bulovce, má to logiku?
0: No, tak. Uvidíme, jestli o té bole ještě uslyšíme nebo ne. Každopádně je to zajímavé, že jako Američani si tady prostě svého vlastního občana prostě nepřijmou, protože a tak dál, že by ho museli léčit třeba. No. Já nevím, jestli ebola je léčitelná, ne, nějakým způsobem, sice nejednoduše, ale asi se s tím něco dělat dá. A nebo možná jsme jediný stát, který má nějaký úžasný preparát, který, o kterém se nesmí mluvit, ale který jediný funguje. Nebylo by to poprvé. Já jenom připomenu, profesor Turánek ještě těsně před covidem přišel s vakcínou, která

0: vyrábělo ten unikátní, funkční, otestovaný na zvířatech bez vedlejších účinků patent?
1: To víš, že ne. Protože logika posledních desetiletí je jednoznačná. Něco vymyslíš, přijde zástupce velké firmy a řekne, no tak dobře, kamaráde, seš perfektní, tak chceš se svým výzkumem pokračovat na americké univerzitě, anebo tvůj výzkum bude pokračovat bez tebe na americké univerzitě. To je takzvané přetahování kádru a to funguje už po desetiletí. Nevymýšlím nic, co byste nevěděli, konec konců já sám, co by mladý, nadějný, perspektivní, jsem tu zelenou kartu dostal taky. Akorát se mnou by se nedomluvili, takže a navíc mi by se tam asi nelíbilo. Tady je hezčejc, přestože jak je to tady bordel, pořád je tady. Mně je tady líp, tohle je moje země. Takže jo, máš pravdu.
0: Tak, tak. Prosím tě, k té petici tady Jiří nesouhlasí. Jste velice naivní, jestli si myslíte, že nějaká petice změní rozhodnutí podplacených a nasazených lidí. Tenhle stál lze změnit jenom revolucí. A jak to vidím, tento temno v hlavách lidí, tak nebude nic. Tak co k tomu říct? No.
1: Už jsem to řekl. Je to kamínek ke kamínku, kapička ke kapičce, jedna kapka neudělá nic a dlouhodobé padání kapky udělá díru do betonu. Je to jeho názor, tak ať si to mění, tak ať to...
0: Jo, jako prostě, lepší je nedělat nic, jako zase na druhou...
1: Nedělat nic je úplně to nejhorší, co člověk může udělat. A tohleto je projev, který se projeví. V okamžiku, kdy donutíme Senát, aby se tím zabýval, i když to třeba schodí ze stolu, tak už je to věc, která projde médií a je to věc, která se objeví a oni se budou muset k tomu nějakým způsobem postavit. Jo? A je to o tom, že když, pokud by, nedej bože, došlo k té revoluci, o které ten pán píše, tak samozřejmě tohle to jsou všechno důvody, a to jsou všechno fakta, aby jsme věděli, kdo na kterou stranu patří. Použiju příklad, který protože mě se osobně dotýká, o kterým mluvil Gargamel, když ho tady měl včera, předevčírem.
0: Včera, no.
1: Prostě, kdy kolaboranta postavili jako ministra vnitra, a on místo, aby postavil dostatečné síly proti banderovcům, které procházeli naším územím, tak proti ním poslal pár jednotek, které byly smetený. Pak samozřejmě se vytvořil pluk číslo 1 východní, který založil vlastně tu tradici vojsk ministerstva vnitra, ale to bylo až ice post, už byly vypáleny vesnice na Slovensku, byly vyvražděny lidi. A nemuselo to být, pokud by ten dotyčný nebyl banderovec, kdyby to nebyl příslušník páté kolony. Takže ono je třeba tyhle věci dělat, aby minimálně proto, aby se poté, když dojde ke změně, vědělo, kdo kam patří. Aby ty, co se snaží změnit kabáty a pak škodit, tak aby se nedostali do funkcí.
0: No. Tak, další otázka od Stanislava, prosím dotaz, pokud se změní vlastní syntézie, například na ty Francouze, změní se i případný cíl pro Oreštíka či jiné systémy?
1: Rusům je to jedno, kdo je psaný v papírech a kdo má z toho zisky. Jim jde o to, jestli se to vyrábí nebo se to nevyrábí, jak je to velká výroba, jak to je ohrožuje nebo neohrožuje. To je zajímá. Tyhle ty naše vnitřní tahanice jsou jim úplně volný.
0: No, a to, že je, co si ohrožuje, tak o tom máš další zprávu vlastně, kterou si přines, pověs.

0: No, ono dneska ráno přišly informace, fotky. V Luganské republice je městečko Starobelsk, ve kterém je internátní škola. Internátní škola, z našeho hlediska je to středoškolský internát. Jsou tam děti od 14 do 18 let. Byly tam. Tyhle ty děti, tahle ta škola se stala cílem ukrajinského útoku. Nebylo to náhodné upadnutí jednoho dronu, ale bylo to 16 dronů, které tam působily ve třech vlnách. To znamená, že tam byl i, museli to něčím vyhodnocovat. Třema vlnama po čtyřech dronech to tam v podstatě zlikvidovali. To je vyloženě teroristický akt. Podle těch dat, které máme k dispozici, tak tam bylo 86 dětí. Ty jsi to dokonce někde našel. A na našem tom?
1: Ano, píše to i rozhlas, který teda píše už jenom o tom, o té reakci, teroristický čin, říká Putina slibuje odvetu. Ukrajina zaútočila na internát v Luhanské oblasti. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku Luganské oblasti, řekl dnes ruský prezident Vladimír Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých a 39 lidí utrpělo zranění. Dalších 15 je nezvěstných. Rusko-ukrajinskou oblast Luhanskou blabla okupuje podle samozřejmě toho narrativu, který tady máme. No, každopádně je to potvrzený mainstreamem. A co je to vede, jako že tady takhle šílej, dělají takovýhle věci? Jako už se úplně zbláznili, nebo je to samé jako na konci druhé světové války, kdy prostě tamhle lágry smrti jeli na plný CRS, plynové komory se nezastavily, že jako udělat co nejvíc škody, dokud ještě můžu, nebo co to je, ty vado? Jako přece z vojenského hlediska tohle nemá žádný význam.
0: Z vojenského hlediska to nemá žádný význam, ale má to význam mediální, má to význam do celospolečenský a oni pořád žijí v představě, že tímhle tím vyprovokují pátou kolonu v Rusku a ta svrhne Putina a přijde tam režim, který bude přátelský Evropě, nechá si všechno rozkrást a vrátí se do těch zlatých 90. let, když vládnul Jelcin. Jo? Prostě oni chtějí, aby se Rusové normálně zbouřili proti vládě, která je zatáhla do války. To je toto myšlení, ze kterého všechno tohleto vychází.
1: No, ale já mám pocit, že toto myšlení je docela dost jako
0: ujetý
1: a hlavně historicky dávno jako překonaný, protože téměř vždycky, když a vlastně můžeme si to i říct na příkladu té Ukrajiny, protože přece údajně ruský vedení mělo taky stejnou představu, že udělají bu-bu-bu a že se teda režim sesype, lidi svrhnou, prostě taky tam byl jako malý kontingent, že jo, v podstatě a to sepětí těch lidí okolo tehdejší vlády prostě zapříčinilo to, že najednou prostě byli lidi, kteří šli do války proti Rusku, jo, na té Ukrajině z řad dobrovolníků a tak dál, takže tam se hrozně moc přepočítali a Ukrajinci sami přece vědí, jak to teda vlastně bylo, nebo tyhle ty elity vojenský a vlastně dělají de facto stejnou chybu, protože prostě pokud budou zabíjet jako děti, tak to jako
0: ne, proč se postavil Donbas Kyjevu?
1: No, právě pro tyhle ty.
0: Protože tam vraždili lidi, terorizovali jenom protože mluví rusky. To bylo úplně na začátku.
1: Přesně tak.
0: Takže tím terorem akorát, jak to říct slušně, namíchneš lidi a ty lidi se začnou bránit. No. Takže nechápu to. Protože děláme všechno proto, a tím, že podporujeme Ukrajinu s tímhletím, tak si jenom zaděláváme na průser, protože pak dojde k tomu, že Rusko odpoví nějakým způsobem tak, aby už se to neopakovalo. Může rozmlátit nějaké fabriky u nás, proč ne? Se účastníme už té války a účastníme se otevřeně, že? Rozmlátí se fabriky anebo obsadějí pobřeží Baltského moře. Protože pokud se stáhnou Američani, Američani zůstanou v Polsku, Rus se s Američanem domluví, že do Polska nepůjde, tak vyčistí pobřeží Baltského moře, to východní, čím si otevře cestu ke Královci, protože furt tady někdo vykřikuje, že by bylo třeba zlikvidovat Královec. Naposledy to byl, myslím, Němec.
1: Lotyš a Litevec, mimochodem, taky. No. Myslíš Kaliningrad? Prostě.
0: Kaliningrad, ano.
1: Tak, no, ale jsme u toho. V současné situaci, jako tady vlastně je připravováno, cosi, v Bělorusku. A to není jenom nějaký jako bububu vojenský cvičení. Jak ty vnímáš právě zapojení Běloruska do tohohle toho tažení, řekněme, do tohohle toho konfliktu? Jako?
0: Bělorusko je na svoji obrovskou plochu málo zalidněno. Konec konců za druhé světové války se dostali na třetinu svého obyvatelstva. Tam to bylo vyvražděné. Takže tyhle lidi s nacismem mají, každá rodina má osobní zkušenost. To se předává z otce na syna, z děda na vnuka. Takže tam je to jednoznačný. A Lukašenko, ten pořád snil o tom, že se stane šéfem nově vzniklého Sovětského svazu. No tak to se mu už asi nepodaří, protože už je chlapec dost starý. Takže pomalinku bude odcházet. Nicméně má syna, který mu určitě by přál nějakou významnou funkci. A Bělorusko má velmi úzké vazby a ze všech bývalých států Sovětského svazu v podstatě můžeme říct, že je jediný, který si udržel tyhle ty úzké vazby, protože oni by bez toho Ruska umřeli už dávno. Jo? Takže tam je velmi úzká vazba a velmi velká důvěra. Je to tam velmi dobře provázané. Konec konců je to provázané asi tak, jako my se Slovákama, jo? Takže tam ty rodinné vazby jsou veliký. No a ruské strategické síly jsou rozmístěny na běloruském území. Takže ten Orešník může klidně vyletět z běloruských pralesů a tím pádem doletí i do Londýna. Naprosto v pohodě. Takže to je, co se týká toho. No a když jsem se dotknul toho bývalého Sovětského svazu, no tak teď tam hodně začíná zlobit Arménie. A Arménie, která v podstatě byla poslední, která ještě měla ty velké výhody z toho, že patří do SNS, tak oni díky Pašiněnovi začíná přicházet. Jo, protože oni plyn, ropu, ropné produkty, co ještě hnojiva a všechny ty věci dostávali zhruba za třetinu ceny, než je třetina na světovém trhu. Pašinian udělal, je to tak týden, byl v Rusku a dělal si srandu z Putina, vysvětloval mu, že Arménie je demokratická zem a Rusko není. Načiž teda se obnovovala smlouva o naftě a Pašinian zjistil, že má cenu, sice ne, co je na světových trzích, ale výrazně vyšší, než jí měl předtím. Kdo chce kam, pomůžme mu tam. Rusko, tak jak se nechávalo ze začátku vydírat Ukrajinou, to bylo za Janukoviče, myslím ještě, kdy v podstatě přes Ukrajinu, protože Rusko mělo cla, Ukrajina neměla cla s Evropskou unií, takže tam vzniknul koridor, kde tam tekly prostě ruské zboží do Evropy, jako suroviny, bez cel a napřímo to nešlo. Takže tam utrpěli jako dost významné ekonomické ztráty. To bylo na začátku, to už jsme hodně pár let zpátky, takže Rusko už je opatrnější a když někdo s tím začíná, jako teď Pašinian, tak ho klepne po prstech. No, máme se na co těšit. Máme tam nějaké otázky, Peťo?
1: Určitě tady Modrý Varance za nás bije, nebo za petici. Ukažte mi, která diskuze pod videem na YouTube něco změnila. Petice má větší šanci a podepsat ji je to nejmenší. Sedět a kafra, to mi každý. Děkujeme.
0: Ano, tak, to můžu jenom potvrdit.
1: Ať si to koupí, ale ať si to vyrábí u nich, ta explozie. Nechci, aby Česká republika vyráběla zbraně. Což má logiku vzhledem k tomu, že prostě je to vlastně vojenský cíl, že jo, to jako...
0: Ano, je to vojenský cíl a teď zase budu já oponovat, protože to je fabrika s dlouhodobou historií, je to fabrika, která byla životaschopná a víte, ono z hlediska obrany je třeba mít... To, co používá armáda, tak je třeba mít jednak opravárenské kapacity a výrobní kapacity, pokud možno na svém vlastním území. Protože pokud to máte na svém vlastním území a dojde k tomu, že se bude dojde k konfliktu nějakému, tak první, po čem se půjde, je právě tohleto logistické zázemí. Je vám platné, že máte dobře vyzbrojenou armádu a všechno, když to máte na jedno použití. Když se to použije, pak to nemáte kde opravit, nemáte to čím nahradit, protože nemáte vlastní výrobu. Já vím, že dneska je svět globální, ale tím, že je globální, tak je každý z těchto článků potom velmi vydíratelný. Takže ono je to dvousečné. Jo? Nemít žádnou vojenskou výrobu znamená, že všechno, co potřebujete pro armádu, si musíte kupovat. To je špatně.
1: Což třeba zažívá vlastně i USA, že jo, když zjistili, že vlastně bez čínských dodávek nejsou schopní prostě dokončit výrobu toho či onoho, že vlastně zjistili, že výroba vojenských komponentů různých a různých materiálů, který používají vlastně k výrobě vojenské techniky, tak pochází z Číny a víme, že Čína, že jo, tenkrát taky jako pozastavila dodávky materiálů a dílů, které by mohly sloužit jako k vojenskému, jo, pro válečnou výrobu a najednou byl oheň na střeše a to bylo prostě, že jo, a to si dovolila Čína k USA a kde je USA, kde jsme my, jako na tom žebříčku důležitosti mezinárodním poli, že jo.
0: Ano, řekl to hezky, v tom potravinovém řetězci.
1: Ano, ano. Tady píše Karol, Němečtí landsmani si vybrali ke sjezdu v Brně dobré datum výročí popravy nacistického zločince K.H. Franka. Jak symbolické? Pro těch symbolů je tam docela dost, jako, že?
0: Je spousta právě, ale možná by stálo za to, kdyby si někdo s tím dal práci. Tam nejsou jenom proti ním symboly, tam je spousta symbolů, i na kterých staví oni. Takže jako s těma symbolama to může být zajímavý, ale to je třeba se na to podívat. No.
1: Člověče, teď píše tady Méďa Béďa, že mu přišel e-mail, že bohužel petice už skončená a uzavřená.
0: Petice skončená a uzavřená, mně přišlo taky, ale to byla jiná petice, to nebyla tahle petice.
1: OK.
0: Jo?
1: Dobře.
0: Ale je tam ten samý autor, takže...
1: Tak uvidíme. Jo, Luko tady píše, že ta ebola...
0: To je ta atomovka.
1: No, jasně, no.
0: Hele, není ta ebola uměle udělaná náhodou?
1: To nevím. Já u toho nebyl.
0: Ne?
1: Tak nemůžu být všude, že? ale vidíš, dneska jsme dneska jeden nikdy neví, no. Tak, USA je největší zlo hned za Izraelem. Člověče, to jsem tady zrovna našel zajímavý článek, který teda taky mainstream jako píše, že Trump rval na Netanyahua teďka po telefoně. Člověče, tak něco se tam...
0: Nevydržel to psychicky, no protože ten ho tlačí, aby obnovil bombardování Iránu, protože Izrael potřebuje to tam vyčistit, že jo. A Izrael nemůže bojovat s Hizbaláhem, když ho podporuje Irán. Ale když Američani zaměstnají Irán, takže Irán nebude mít čas podporovat Hizbaláh, tak jako by se dalo něco dělat. No, ale to jsou šílený. Každopádně, když se koukneš na územní změny, tak to je to hlediska na tom, Izrael vyhrál, protože oni zabrali kus Libanonu, že jo?
1: No, tady píšou, americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanyahu mají mít za sebou drsný napjatý telefonát. Údajně během něj v úterý řešili, jak dál pokračovat válce proti Iránu. Informují o tom zámořská média v čele s portálem Axios. K vyhrocené diskuzi obou politiků mělo dojít během jejich úterního telefonátu ještě v neděli, prý přitom Trump souhlasil s Netanyahuovými návrhy na nové cíle v Iránu a CNN dokonce lásala, že akce dostala jméno Operace Palice. Asi Hammer teda. Na údery mělo dojít právě v úterý, ale Trump se rozhodl pro zdrženlivost, měl na žádost spojenců z Perského zálivu, jmenovitě šlo o Katar, Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty.
0: Kdy byl v Číně?
1: No. Byl v Číně. To se podíváme.
0: Myslím, že v úterý.
1: No i když se... Tak, no na začátku nebyl v pondělí, Trump v Číně, Donald Trump, datum 7 dní, nebyl tam v pátek?
0: Ne.
1: 15.5. Prej tam byl v pátek. Jakoby předtím, jo, od 15. tam byl. 15. až kdy odjel, nevím. Takže tam strávil víkend, řeknu. A takže potom ta zdrženlivost úterý by mohla s tímhletím souviset. ale...
0: No a pak tam přijel Putin a
1: ten
0: podepsali milion papírů a došlo k významným, řekněme, posunům na mezinárodně politické scéně.
1: No a tak... Takže podle tohohle, co teda ty média píšou, tak Netanyahu samozřejmě tlačil na Trumpa, aby se hurá prostě střílelo do bezvědomí a Trump chce zkusit se s Iránem nějak dohodnout. Tak Tehrán obnovuje své síly, zatímco Trump a Netanyahu probíhají ostré výměny. Tehrán nezahálí podle CNN obnovuje svou moc a překvapivě rychle posílil údery, zasažený vojenský průmysl a tak dál a tak dál. No, takže Izrael samozřejmě hlásí, že Irán je 14 dní od vyrobení jaderné zbraně. Mimochodem to začal hlásit už na konci 60. let.
0: Ano.
1: Takže už nám to tady tu pohádku vykládají už dost dlouho. Ale tak nějaká záminka.
0: Několik generací je 14 dní od výroby.
1: Ano. Tak toť k tomu. Tam vůbec bylo zajímavé u té Číny. My to budeme probírat, přátelé, s profesorem Staňkem v pondělí, protože on geopolitiku má rád a nejenom to. A takže se podíváme se vůbec na celou tu, na celý ten, jak je to načrtnutý teďka, ten triumvirát, ale že vlastně máš, Trump si jede zase Jim Pingem, Putin jede zase Jim Pingem, jo, jakoby dva nejsilnější hráči prostě se scházejí takhle v Číně. Je to zajímavý posun, jakože opravdu Čína jde nahoru a takže
0: takže se máme na co těšit. No.
1: Tady ještě, promiň, než tě pustím ke slovu, Jura z Kraví hory, jede někdo v neděli do Brna, koukal jsem na vlaky a beru auto, nabízím až tři místa z Prahy na Kraví horu, což znamená do Brna. Tak přátelé z Prahy, kdo byste chtěli, tak se spojte s Jurou a on vás naloží, takže to je fajn, díky. A když tak, Juro, když tak mi to napiš i do mailu, petrbudeš.tv@seznam.cz a vy, kteří byste chtěli z Prahy teda jet autem, tak kdybyste se nemohli spojit napřímo s Jurou, tak můžete přeze mě právě na ten e-mail petrbudeš.tv@seznam.cz napište dneska nebo zítra, prostě ideálně co nejdřív, aby jsme vás mohli propojit a můžete vykonat spolujízdu. Tak, pojď.
0: No, já už jsem spolknul to, co si chtěl říkat, ale nicméně tohle je dobrá informace a chce to, aby prostě ty lidi jeli dohromady, protože v Brně se normálně nedá zaparkovat, takže ta neděle bude opravdu z hlediska parkování velmi, velmi...
1: intenzivní.
0: Děkuji, ano.
1: Budeme parkovat na jedničce.
0: No, i to se může stát, jo, protože třeba si zrovna někdo vymyslí, že musí zrovna začít kopat na jedničce právě tenhle víkend, jo.
1: Tak oni stačí, když tam budou zase křoviňákem jenom to.
0: Jo, zavřu jeden pruh a je to jasný.
1: Mezi pruhama. Nejhorší je, že když jsme měli bojovat o stát, to bylo v roce 1989, tak jsme se nechali oblbnout a teď už jsme jen slouhové. No.
0: Ale brečet je fajn, ale to jsou věci, se kterými nic neuděláme. Jako, můžeme si pobrečet u piva na tohleto téma, nicméně jsme v nějaké pozici a ještě nějaká šance tady je. Záleží na tom, jestli zvedneme zadky nebo nezvedneme. Tak. Takže to, že se mělo někdo někdy fajn, věnovat se historii je dobře proto, aby se člověk poučil do budoucna, ale prostě sedět, brečet a nalejvat si hlavu, to je jako, když to někdo chce, prosím, ať to dělá. Ale já si myslím, že lidé, kteří mají zájem o tuhle zemi a kteří si chtějí, aby jejich děti a vnoučata žili v zemi, která bude krásná, prosperující a kde si nebudou muset bát vyjít na ulici, tak s tím budou něco dělat. A já si myslím, že tenhle pohřeb je pro tyhle lidi. Ty, kteří chtějí brečet a jenom si vylejvat hlavu, tak to se na nás dívat nemusí. No, Peťo?
1: Jo, tady Chili Cactus píše, vybrali si na sest pro ně tu nejlepší temnou konstelaci. Najdete-li si astrologa Luďka Pavluse na YouTube, mají to prý hodně dobře vymyšlený, no.
0: Neznám Luďka Pavluse.
1: Tak toť k tomu. Bohužel Babiš zase couvne, strategické posílení firmy se nesmí prodat, i když možná bude to pana Babiše bolet. To
0: má... No, musíme se ozvat, no, nesmíme si to nechat vzít pod nosem.
1: Tak, dále, ale, no, a já myslím, že to máme asi pro dnešek vše.
0: Dobrá.
1: Tady Julius, kdo dokáže, kdo to zakáže, je vydírán jako ostatně všichni politici Evropy, kteří se nehodí a když není čím vydírat, jako třeba v Rumunsku, tak zrušejí volby. To jsou metody mocných a bohatých. No, samozřejmě Evropská unie je v zoufalé situaci a dělá všechno pro to, aby se udržely ty síly u moci a už se odkopali asi hodně, no, to je, ale co teda víme, že máme proti sobě silné, organizované uskupení, organizovaná uskupení, organizované elity, nějaké v úvozovkách, jak se k tomu postavit právě jako našim milí diváci, jako náš národ, Češi a Slováky, tím myslím dohromady, Moravany samozřejmě, Slezany, všechny, kteří jsou ohrožený v současnosti a brzo budou na řadě i Poláci a další, tak co by si na závěr vzkázal našim vlastencům a vlastenkám?
0: Aby drželi pohromadě. Aby se nebáli se ozvat. A samozřejmě je třeba používat hlavu, selský rozum. Nejít hlavou proti zdi. Ale i oni dělají chyby a těch chyb je třeba využít. Je třeba o sobě vědět, vychovávat své děti v lásce, k životu, lásce k národu, k rodině, ke své zemi, aby v okamžiku, kdy se bude lámat chleba, kdy to bude praskat a kdy bude rozhodovat každý svým postojem, hned, teď, tady a teď, aby každý věděl, kde je jeho místo. Ono to tak v dějinách chodí, že prostě je dlouho doba, kdy se zdánlivě nic neděje, že se nedá nic dělat. A pak najednou přijde okamžik, který může proletět a když budeme spát, tak prostě si ho nevšimneme. A nebo ho uchopíme a změníme, třeba jenom částečně, ale změníme ten vývoj tak, aby pro naše děti tady bylo prostředí, ve kterém se dá žít, kde se lidé mohou volně, svobodně stýkat, kde se mohou milovat, kde si mohou říct i věci nepříjemné a kde se dá normálně lidsky žít. A já chci, abychom v takovém prostředí žili, a pokud mi budou síly stačit, tak proto udělám všechno. A k tomu vedou různé věci. Teď momentálně jednou z těch věcí je to, co se děje v Brně. Ale taky je tou věcí i to, jak se postavíme k těm kolaborantům, kteří to organizují. A to jsou všechno ty střípky, které se postupně začnou skládat. Já nevím, jestli jste někdy viděl někdo, jak praská přehrada. To se udělá tady prasklinka, tam prasklinka, pak tady teče čůrek, tamhle teče čůrek a pořád se nic neděje. A najednou se to vyvalí a pak už lítají velký kusy a řítí se obrovská vlna. A my jsme teď ve fázi prasklinek. Buďme připraveni, mějme se rádi a držme pohromadě.
1: Tak jo, Ivánku, já ti moc děkuju. Děkuju taky Oldovi Maršíčkovi a Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky a samolepky, přátelé. Děkuju vám za lajky, který dáte, než půjdete, doufám. A děkuji za pozornost. V 9 vyjede další pořad, který by se měl vám pustit tady hned po tomhle. A to bude moje maličkost s Robinem Čumpelíkem. Zítra budete mít další zajímavé věci a samozřejmě, jak jsem říkal, už avizoval ve 20 hodin v pondělí pan profesor Staněk. Přátelé, děkujeme moc za všechno. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Atakujeme 95 000 odběratelů, za chvíli nás bude 100 000, no a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Dobrou noc.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili. Nějak podivně tady duchařím, blikám, ale o mě vůbec nejde, protože ten hlavní host je kdo jiný než úžasný náš všemi milovaný pan profesor Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore. Tak, já doufám, že nás... Přátelé, slyšíte a vidíte, když tak napište rovnou do komentářů, jestli je všechno v pořádku. A jaký tam máte počasí, pane profesore? No tak to je krásný, no ale prší vám tam nebo vůbec? A já mám pocit, že nás neslyší naši milí posluchači. A teď teda nechápu, co se děje. Tak, pane profesore, vteřinku. No tady máme problém. Přátelé, píšete vidět, slyšet OK. Slyšíte pana profesora nebo jenom mě? Já jsem... Jo, pan profesor nemluví. Tak je to tady. Pane profesore, já vám zavolám ještě jednou, jo? Já to zkusím propojit ještě jednou. Díky. Tak, tady vidíte, no, to je kouzlo živýho přenosu. Tak, zkusíme... Zkusíme to ještě jednou, protože tady se nám to někde se nám to zase na cestě zhouplo, tak uvidíme, jaká bude situace teď.
1: Ano, prosím.
0: Tak a teď už vás určitě máme. Tak,
1: dobře.
0: Snad bude všechno v pořádku a... Vyvarujeme se nějakých dalších technických potíží. Kdo ví? Víte, cesty páně a cesty éteru jsou nevyzpytatelné.
1: A taky cesty Bruselu a jejich štítu demokracie a zdaňování dezinformací a DSA směrnice i všeho ostatního. No to je skutečně něco nevyzpytatelného.
0: Ano, takže jsou před náma nemalé výzvy. Ale já doufám, že překonáme. Každopádně celý svět se sune někam a vy jste jeden z mála, který má alespoň nějakou rámcovou představu o tom, co se tady vlastně děje. Protože v Číně si podávají dveře největší hlavy velmocí, a teda kromě Evropy a věci se nějak jako, jestli to, jak to asi mám vnímat, jako jestli si jako teďka ty velmoci jako se snaží vykolíkovat si terén, něco si domluvit a proč všichni jako do Číny zrovna?
1: No já myslím, že se můžeme vrátit ke staré tezi o triumvirátu. Vypadá to skutečně tak, že ten triumvirát Rusko, Čína, Spojené státy si vykolikovali svět, určili si své domény, své oblasti, které jsou oblastmi nejvyššího zájmu, ale zároveň se ukázala další skutečnost. Všichni triumvirové mají své vnitřní problémy. A například nejenom ta Čína nebo Spojené státy, ale i Rusko. Ten útok na Starobělsk vedl k tomu, že skutečně velká část veřejnosti je skutečně naštvaná. Protože to není první útok. Když vezmete jenom rok 2026, tak celkově bylo zraněno více jak 1200 lidí útoky ukrajinských dronů a více jak 303 lidí zemřelo. Teď vezmete těch 20 mrtvých vysokoškoláků v Starobělsku. A sice neustále prohlásí ministerstvo zahraničí, jsme zásadně rozhorčení a podobně. Prezident Putin taky prohlásí, že je rozhorčen, ale radikální a tvrdá odpověď se neobjevila. A skutečně dokonce někteří, například Scott Ritter nebo některý další objektivní komentátoři američtí konstatují, že prostě nadešla doba již tvrdé odpovědi. A někdo prohlásil, že skutečně dochází k nárůstu vnitřního pnutí v ruské společnosti, protože je nespokojená. Nespokojená s tím, že ta reakce pořád nepřichází. A teď dobrá, řeknete, že byl ten mohutný útok raketami Zirkon, Iskander, Orešník a tak dále, ale to je stále jenom jistá odveta za ten útok na Starobylsk. No a ohně se diskutuje o tom, jestli vlastně nedělá se chyba z ruského vedení v tom, že pořád se na ty Ukrajince políší jenom jako na zmatené bratry, které je třeba jenom přivést na správnou cestu a pak se všechno urovná. Jako kdyby si i to ruské vedení neuvědomovalo, že ten banderismus, ten nacismus a tyhle ty věci jsou nalívány již od mateřské školky na té Ukrajině. A od toho roku 2014 ta nacifikace té ukrajinské společnosti je obrovská. A v tomhletom ohledu skutečně začíná převládat v ruské společnosti dost frustrace z toho, že všechny ty červené čáry a všechny ty odpovědi a podobně jsou k ničemu, protože i teď to obrovské nukleární cvičení 60 tisíc vojáků, odpal jednotlivých druhů nosičů nukleárních raket a podobně, no zachvíl se Západ, skutečně se vylekal tomu, co předvedly jaderné síly Ruské federace? No bohužel pravděpodobně ne, protože jsou přesvědčeni na Západě, že prezident Putin nepoužije nukleární zbraně a že konec konců všechno tohleto odstrašování v podstatě k ničemu není. A naopak dokonce McGregor, ten známý americký komentátor a bývalý voják, prohlásil, že právě nedůsledná reakce ruského vedení jenom posilňuje vojnové štváče v NATO, osobitně ve Velké Británii, v Německu a ve Francii, k tomu, aby dělali další a další provokace. Konec konců vente, útok na Ust-Lugu, zničení významného ropného terminálu, kterým procházelo 47% vývozu ruské ropy do zemí Evropské unie a přes Baltické moře. Vemte další a další skutečnosti, kdy byly napadeny podniky strategického významu, které vyrábějí i strategické rakety a podobně. A pořád ta odpověď je taková, řekněme, mírná, jemná, decentní a podobně. A právě proto narůstá i nepokoj v samotné ruské dumě. Konec konců vemte vyjádření Kartapolova a dalších představitelů, kteří požadují tvrdý útok na montovny dronů v západní Evropě, protože ty vytváří základ pro možnou vlnu útoku. A to ještě nemluvíme o tom, že bez amerických špionážních informací by žádné útoky tohoto typu se nemohly uskutečnit, protože Ukrajina žádné satelitní a jiné systémy sledování nemá. Na druhé straně máte zvláštní věc Čína. Čína, Spojené státy. Zadluženost Spojených států je nyní 122% HDP, zadluženost Číny je 118% HDP. Čína investovala enormní výdaje do zbrojních projektů, ale taky do projektů globální infrastruktury, výzkumu umělé inteligence a tak dále. Nepochybně se dostala na světovou špičku. Ale na druhé straně je tam obrovský problém v tom, že kdyby se výrazně omezil export a ztratili se odbytová tržiště, tak v tom případě značná část státních podniků bude mít veliké problémy s odbytem. Zvýšení domácí spotřeby strategie prezidenta Xi posledních 7 let sice umožnilo relativně odlehčit množství závislosti na exportu čínského zboží, ale není klíčovým dlouhodobým řešením. No a potom tady máte Spojené státy, které na jedné straně mají obrovský rozpočtový deficit, vykrývají ho státními dluhopisy, pak tady máte obrovské zbrojní programy, konec konců prezident Trump chce navýšit příští rok zbrojní rozpočet na 1,5 bilionu dolarů. Pak tady máte ještě další a další problémy, jako jsou nesplácené studentské půjčky, 3 biliony dolarů. Pak tady máte obrovské problémy v rámci budování takzvané Trumpovy flotily. No a konec konců i samotný vojensko-průmyslový komplex není schopen tak rychle nahradit obrovský úbytek raket a protivzdušné obrany v důsledku iránské krize a iránského válečného dobrodružství. A to ještě nemluvíme o tom, že samotní zemědělci ve Spojených státech jsou přímo závislí na tom, aby Čína kupovala americkou soju a ostatní zemědělské produkty, protože kdyby nekupovala, tak velká část amerických zemědělců se dostává do problémů. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní obraz. Já kdybych to měl přirovnat k boxerům, tak ti tři boxeři se dostali do klinče. Vědí, že pozice hlavního direktu, aby odrovnali protivníka, stále není možná, ale na druhé straně potřebují získat čas. A možná jsem příliš kritický, ale jedna z klíčových věcí, kterou potřebují všichni triumvirové, je čas. Ne peníze, čas. Musí konsolidovat své vlastní zdroje. A druhá věc, všimněte si, když se konstatuje po schůzce v Pekingu, že vlastně Čína a Rusko přímo rozběhli raketovou rychlostí tvorbu multipolárního světa. V rámci multipolárního světa ale bude docházet k vytváření úplně nových spojenectví, struktur, seskupení a podobně. Už to nebudou ty tradiční seskupení typu NATO, AUKUS nebo Tichomořská skupina, ale vznikají nová seskupení, jako je Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je nová skupina, která se vytvoří v rámci arabských zemí Blízkého východu, je tady nová forma a transformace Mercosuru v Jižní Americe a podobně. Čili tohleto všechno vytváří zásadní radikální změny skryté pod povrchem, ale na druhou stranu i ti lídři toho příštího multipolárního světa potřebují čas na konsolidaci vnitřních poměrů. Kromě toho nezapomínáme na to, že ve Spojených státech obrovská, extrémně velká podpora Izraele vede k štěpení samotného hnutí MAGA a uvolnění lidí, jako je Tucker Carlson, jako je té Tulsi Gabbardová a další, kteří odmítli podporovat neomezeně Izrael, vede k vnitřnímu štěpení hnutí MAGA a kdyby byly dnes volby, tak by pravděpodobně prezident Trump vůbec nevyhrál ty volby, protože to vnitřní štěpení hnutí MAGA vede k tříštění sil. A co je nejzajímavější, ten nárůst nespokojenosti obyvatelstva, hlavně v Rusku, ale i ve Spojených státech, o Číně nemůžeme mluvit, protože víme, že ten systém tam funguje jiným způsobem, tak začíná vytvářet vnitřní problémy. No a k tomu přistupuje čtvrtá, kvázi o sobě tvrdící velmoc, Evropská unie. No, Evropská unie, kdybych vzal teď nejnovější materiál Mezinárodního měnového fondu, tak říká, situace je neudržitelná a musí provést zásadní reformy. A musí reagovat na tři klíčové problémy. Poprvé, jsou to enormní zbrojní výdaje. Podruhé, jsou to obrovské výdaje na sociální stát, sociální program, imigraci, ale především stárnutí populace. A třetí klíčový problém jsou ceny energií, bez kterých žádná konkurenceschopnost průmyslu Evropské unie nebude dosažena. I když se může Evropská unie a hlavně bruselská centrála holedbat tím, jak pomáhají řešit ceny energií. No nepomáhají. Naopak svými zvrácenými kroky vedou k totální deindustrializaci Evropské unie. A tohle to všechno ukazuje zásadní problém. Jestliže lídři v Rusku, Spojených státech, v Číně svým způsobem udržují pod kontrolou vývoj vlastních zemí, Evropská unie díky debilitě bruselské administrativy směřuje rychlým tempem do propasti. A to není jenom propast finanční, ale především je to obrovský problém v tom, že chceme zbrojit, chceme realizovat Green Deal, chceme pokračovat v přizývání imigrantů, stárne nám populace, všechny země mají obrovské rozpočtové deficity a v téhleté situaci přijde pan Rutte a prohlásí, že bylo by žádoucí, aby každá země 0,25% HDP ročního dávala na podporu Ukrajiny. No tak buď ten pán se totálně zbláznil a nezná statistiky o ekonomické situaci jednotlivých členských zemí, A nebo je to doslova s prominutím šílenec, který si neuvědomuje vůbec realitu světa a žije v nějakém digitálním matrixu. A tohleto všechno je ještě kumulováno další věcí. Teď se ukazuje, že energetická krize nebude lehce překonatelná, protože Katar, který dodával množství LNG, jeho nebude dodávat ještě hodně dlouho vzhledem na destrukci kapacit. Francie potichu kupuje obrovské množství LNG z Ruské federace, kdy jenom za rok 25 to zvýšili o 27%, tento zvýšili o dalších 30%, ale ty zásobníky v evropských zemích to nenaplní. Norsko bude dodávat plyn do Polska a do některých dalších zemí, jenomže i Norsko má omezené těžební a transitní kapacity. No a jestliže se nemýlím, tak po vrcholně teplém létě, které nám hrozí podle meteorologů, pak přijde velice tvrdá a kritická zima. No a v tomhletom ohledu pak asi otázka zásobníku plynu, naplnění zásobníku plynu a podobně bude velmi problematická, i když teď se Evropská unie tváří, že je to v pořádku, protože máme zásobníky naplněny na 33% a plníme je, no takže to je v pořádku. Jenomže ve skutečnosti to není otázka otevření Hormuzského průlivu, jak si někdo myslí. Problém je v tom, že jsou čestě zasažena těžební a zpracovatelská zařízení v arabských zemích. Jejich obnova podle jejich vlastních expertů potrvá 3 až 5 let. To znamená, i když otevřete Hormuzský průliv, tak bude velký problém. No a někdo chytrej v Iránu, v Číně i v Rusku se rozhodl udělat škrt přes závislost na Hormuzském průlivu, a dohodli se na vybudování mohutného ropovodu, které povede z Iránu přes Střední Asii až do Číny. Nebude potřebovat Hormuzský průliv, nebude potřebovat lodní dopravu, bude fungovat jako pozemní struktura. No a tohle to všechno vytváří zásadní výzvy. Výzvy pro elity, které řídí jednotlivá seskupení, ale když se podíváte na mentální způsobilosti například lídru Evropské unie, tak myslím si, že docent Chocholoušek by asi velice rychle poslal tu rychlou četu maníku s těmi svíracími kazajkami. Samozřejmě, když vemete jenom poslední výrok Evropské unie, jo, nejsou umělá hnojiva, ale to nevadí. Prosím vás, zemědělci, musíte hnojit kravským hnojem. Hlavně, že jsme předtím zdecimovali stáda krav. No a kdyby nebylo dost kravského hnoje, tak budeme používat lidské exkrementy a moč. Konec konců, když tím hnojí v Číně a funguje to, tak proč bychom s tím nemohli hnojit v Evropě? Rozumíte, to už pak rozum zůstává stát, ale už nejenom zůstává stát. Asi prchl hodně v dáli. A tohleto všechno je problém v tom, že ty krize finanční, energetická, demografická, imigrační, konkurenceschopnosti se koncentrují najednou, kumulativně a v krátkém časovém úseku. A nyní se ukáže, nakolik jsou vůbec ty elity schopny a připraveny zvládnout tenhle ten nebezpečný mix. No a abychom byli důslední, musíme si uvědomit poslední skutečnost. Jelikož většina zemí je totálně zadlužená, klíčovým problémem je dluhová služba. Ta dluhová služba, jak jsme řekli minule, je nepravidelná. Jsou léta, kdy bude extrémně vysoká pro většinu zemí. No a nejbližší léta jsou 27, 29 a 32. Takže v tomhletom ohledu k tomu přistupuje ještě krize zadlužení jednotlivých zemí a nebudu opakovat minulé údaje, ale uvědomte si jenom skutečnost, že Francie 3 biliony euro, Velká Británie 3,1 bilionu liber sterlingu, Německo 2,9 bilionu euro a Španělsko 2,8 bilionu euro. On si opravdu někdo myslí, že ty dluhy vymažeme škrtnutím pera nebo nějakým jiným způsobem?
0: Pane profesor,
1: Ano.

Takže poprvé, zvýšíme federální rozpočet na 2 biliony euro s tím, že však budeme pomáhat a řešit sociální problémy v některých zemích. Abychom ho naplnili, tak vymyslíme tahle ta řešení. Například 20% z vybraných cel jednotlivými zeměmi se stane příjmem federálního rozpočtu. Doteď to byl příjem národního rozpočtu, ale teď to převedeme do federálního rozpočtu Evropské unie. Další věc, 10, 15 nebo 20% vybrané daně z pohonných hmot a daně z alkoholu a z tabaku převedeme na federální rozpočet. Teď je to příjem národních rozpočtů a pak to převedeme na federální rozpočet. Samozřejmě platí, že když to někde vemu, tak to bude chybět. Takže doporučení evropských elit v Bruselu je prosté. Zvyšte daň z majetku. Jako kdybychom zapomněli na to, že již před 3 lety analytici Evropské unie přišli s návrhem, aby se základem příjmu národních rozpočtů stalo zdanění majetku. Opět, jako kdybychom zapomněli, že v roce 25 a 26 pod vedením ECBčky a národních centrálních bank se uskutečňuje evidence všech aktiv a pasiv každého občana Evropské unie. To není, prosím vás, žádná konspirace. To je oficiální plán Evropské centrální banky pod vedením paní Lagardeové. Jestliže bude mít Evropská unie kompletní přehled o tom, jaká jsou vaše osobní aktiva a pasiva, jaký je váš majetek, no tak to tvrdě dodaníme. Paradox je, že když vezmete oficiální statistiky, tak jedna z nejbohatších zemí z hlediska majetku obyvatelstva je Česká republika, protože 91% lidí v České republice, analogie na Slovensku, bydlí ve vlastním. Vzhledem na vývoj cen bytů a nehnutelností, tak člověk, který vlastní byt, vlastně vlastní miliony majetku. A dodanění tohoto majetku bude ideálním příjmem nejenom národního, ale i federálního rozpočtu. No, samozřejmě k tomu to trošku koliduje s ETS2 a zavedením emisních norem a certifikací budov a podobně, ale s tím si nedělejte problém, protože to bude fázování. V první fázi vám zdaním majetek a v druhé fázi ještě ten majetek, který vám zůstal, zatěžím ETS2. A když nebude plnit ekologická kritéria, no tak vám ten majetek zkonfiškují. Tohle to, prosím vás, není žádná děsivá vize. To jsou již věci, které jsou připraveny, legislativně ošetřeny, podobně jako směrnice DSA nebo směrnice o štítu demokracie na kontrolu všech správných názorů. No a k tomu přistupuje další základní skutečnost. Jelikož pár rozumných mozků upozorňuje na to, že ETS2 můžou vytvářet obrovské problémy v dodatečném těžení a zdanění majetku obyvatel, no tak se vymyslí obezlička, no ale my odsuneme tu platnost. Nebude to od 1.1.2027, ale od 1.1.28 nebo 29. Buďte obyvatelé klidní. No, problém je totiž v tom, že celý zelený Green Deal je v podstatě největší podvod, který Evropská unie vymyslela a ještě se zaštítila tím, že podle oficiálního přiznání 210 milionů dala neziskovkám v Evropské unii, aby vytvářeli tzv. Veřejný tlak na bruselskou centrálu a parlament, aby schválil Green Deal. Znova nerad připomínám, ale Green Deal byl potvrzen pouze 2 obecnými studiemi, které nehleděly vůbec na národní specifikání, na nic jiného. A tenhle ten šílený podnik, založený na tvrdení, že CO2 způsobuje globální oteplování, tak tenhle ten podnik právě bude Brusel dále tlačit ne proto, aby řešil problémy planety, ale právě proto, že tohle to bude skvělý nástroj na to, aby ovládl a potlačil samostatnost jednotlivých členských zemí. Dokonce asi jste viděli, že již se objevil návrh nejenom na 2rychlostní Evropu, ale na 6rychlostní Evropu. S tím, že ti, kteří jsou v 6. článku, tak budou pouze moci sedět u stolu a držet hubu. Pouze ti první a druzí můžou sedět u stolu, brát evropské podpory a mluvit do toho, kam půjde Evropská unie, nebo jak si

0: bude rozhodovat. Tohleto šílenství Bruselu znamená, že je úplně odtrženo od jakékoliv reality. A to v konečném důsledku povede k obrovským sociálním bouřím, chaosu a neschopnost řešit ty klíčové krize, energetickou, obrannou, demografickou, imigrační, finanční a podobně, tak podle Mezinárodního měnového fondu, jestliže se to do roku 2040 zásadně nezmění, hrozí v celé Evropské unii neudržitelnost a katastrofální stav veřejných financí, včetně kolapsu státního rozpočtu a všeho ostatního. Paradoxní je, že k podobným závěrům dospěla i skupina, která vytvářela tzv. Draghiho zprávu, kterou si objednala Evropská unie, kde dospěla ke stejným závěrům. Ovšem, Draghi dospěl k závěru, že časový rámec pro zásadní reformy se týká pouze do období 2030. Když se nezačnou dělat ty reformy, vývoj se stává neudržitelným a jednotlivé země budou kolabovat. Jedno zajímavé světelko tunelu. Ty skupiny takzvané zemí PIX, jako byly Portugalsko, Irsko, Španělsko, Řecko, Cyprus a podobně, po letech drastických škrtů v sociální sféře, omezení důchodků, omezení sociální podpory a podobně, se dostali z výrazných deficitů státního rozpočtu do vyrovnaného rozpočtu a dokonce některé státy mají již 3-4 roky přebytkový státní rozpočet. Samozřejmě, teď se to bude dávat za vzor, nebude se mluvit o tom, co se dělo v Řecku například po výrazném snížení důchodu o 50% a podobně, jaké sociální důsledky to mělo, jak to zničilo podobu sociálního evropského modelu, který byl hlavní výkladní skříní Evropské unie dlouhá léta. Ale teď se to bude dávat za vzor, že je to možné, pouze vážení občané musíte utáhnout opasky. Čili kdyby chtěl nějaký hodný podnikatel se na to vrhnout, tak prosím vás, největším biznisem budoucnosti bude stroj na dělání dírek na opasky pro většinu obyvatel, protože ty současné díry nebudou stačit. No v tomhletom ohledu se dostáváme do zvláštní situace. Na jednu stranu jsou řeči a vyhlášení Bruselu, nejenom v oblasti ekonomické, ale vemte jenom prohlášení Mají Kallasové teď, jako ministrině zahraničí Evropské unie o tom, jak je třeba přitvrdit oči vůči Rusku a jak neslyšela o obětech v Starobělsku, ale musíme přitvrdit vůči Rusku a tahle ta paní nekompetentní bude řídit zahraniční politiku Evropské unie, no pro boha. A dejte k tomu i další vnitřní pnutí, najednou se jako houby po dešti objeví řeči o reparacích. A polský premiér a prezident prohlásí, že požaduje reparace od Německa za druhou světovou válku ve výši 2,1 bilionu euro. A pak se tady objeví požadavka nové maďarské vlády o otevření Benešových dekretů a reparace. A pak se tady objeví názory některých německých představitelů, že otevření Benešových dekretů by mělo být spojeno s finanční kompenzací po skonfiskování majetku sudeckých Němců. Já bych rád připomněl, že tohleto prohlášení měla i Alice Weidelová jako šéfka nejsilnější nové politické strany v Německu AfD. Požaduje otevření Benešových dekretů. A vy si položíte otázku, jo, to je reminiscence minulosti. Ne. Maďarsko, Polsko, Německo potřebují peníze a rychle. A někoho může napadnout, že takové slušné reparace vymáhané od jiných států by mohly být takovým slušným příjmem pro národní rozpočet. Já bych totiž rád připomněl, že například objektivní ekonomové konstatují, že Polsko a jejich enormní zbrojní výdaje, když nebudou omezeny do 2 let, polský rozpočet skolabuje. Jako kdybychom zapomněli na tohleto konstatování ratingových agentur. Nebo si snad myslíme, že pak ty jihokorejské tanky v polské armádě zabezpečí stabilitu? A tohleto všechno se vám děje přímo před očima. No ale samozřejmě je to vynikající, protože přichází léto, lidé tohleto nebudou sledovat, budou se spořit o to, kam půjdou na dovolenou a drobně zaskřípe něco a najednou zjistíte, že Lufthansa ruší 20 000 letů v létě, protože nemá dost leteckého benzínu. Pak i následují další významné evropské letecké společnosti, ale to se nemusíte obávat. Konec konců na tu dovolenou můžete dojet taky na bicyklu, na kole, že jo. No a pak je tady takový drobný zvláštní problém. Ropa a plyn, to byly hlavně diskutované věci v Hormuzu. Jenomže ve skutečnosti významnějším je problém močoviny, to znamená výroba umělých hnojiv, problém síry, bez které nevyrobíte ani urán, nespracujete ani urán, ani nevyrobíte měď, ani neuděláte gumárenské výrobky a podobně. No a konec konců je to taky otázka helia, které potřebujete pro tekuté obrazovky a množství výpočetní techniky. A už teď se nemluví o tom, že ten hormuzský průliv se otevře a úplně se to vrátí k námořní dopravě. Jde o to, že byly zničeny těžební a zpracovatelské kapacity. To je přesně to, co prohlásili experti v Kataru, Bahrajnu a Spojených arabských emirátech, když viděli ta poškozená těžební a zpracovatelská zařízení a konstatovali, že jejich oprava potrvá 3 až 5 let a bude stát kolem 100 miliard dolarů. A na to jsme všichni zapomněli, nebo si opravdu myslíme, že jenom otevřu minová pole v Hormuzském průlivu a budou tady proplouvat tankery a všechno se nám v průběhu několika týdnů vrátí do normálu? Nemluvě o tom, že všechny ty diskuze a ty spory o tom, no bude ta smlouva mezi Iránem a Spojenými státy, nebo nebude, a vůbec už dospěli téměř k podpisu dohody, a pak se dozvíte, že Izrael zvýraznil znova bombardování jižního Libanonu, včetně Bejrútu, i když všechny informace se shodují v tom, že příměří nutno uzavřít taky v Libanonu a Izrael musí zastavit bombardování a ofenzivní operace proti jižnímu Libanonu. No a jestliže si myslíte, že bombardování civilní čtvrtí v Bejrútu je zastavením letecké ofenzívy proti Libanonu, tak potom asi nevím, o čem mluvíme. A jste na stejné úrovni jako útok drony na mimořádně silné vojenské zařízení, jako je kolej studentů 14 až 18 letých v Starobělsku. No a tohleto všechno pak ale znamená jednu zásadní věc. Na jedné straně již téměř vymizela diplomacie, která by mohla vést k rozumným mírovým smlouvám. Všude šíleně slyšíte válečný ryk, jak musíme jít do války, jak to musíme těm Rusům spočítat a jak je konečně revančně porazíme, konečně po pokuse, které trvají 200 let. A na druhé straně máte obrovský nárůst krizí, které jsou už ne na obzoru, jsou přímo před náma. Ale my se tváříme, že je nevidíme a že v konečném důsledku se to nějako vyřeší, ten známý zvrat, přijde ten Japonec Sato a vyřeší Sato. Ale mám obavu, že ten Japonec nepřijde, protože Japonsko má dost vlastních problémů. Konec konců je to nejzadluženější země, kde dluh je 231% HDP. Mají problém s demografií, mají problém s výrazným poklesem obyvatelstva a stárnutím. No a tohleto všechno pak povede asi k tomu, že ty Japonci nás nezachrání. No a musíte vědět ještě poslední věc. Jak je možné, že Čína tolik investuje v Evropě a ve světě? Jak je možné, že staví ty rychlostní železnice, ty dálnice, ty přístavy, kupuje ty přístavy a podobně? Odpověď je prostá. Státní suverénní fondy Čínské lidové republiky, kterých je 11, mají trhovou kapitalizaci nyní podle finančních expertů 11,9 bilionu dolarů. Jsou to jediné reálné finanční zdroje, které existují na planetě. Není jsou žádné virtuální ani vytisknuté tiskárnou a v podstatě představují maximální finanční zdroj, se kterého financují expanzi soukromých firm, jako je Huawei a podobně. No a samozřejmě můžete přispět k tomu tím, že jako americká vláda nebo Evropská unie prohlásí, že zamezíme expanzi například Huawei v oblasti umělé inteligence, výpočetních systémů, mobilní komunikace a podobně. jenomže nevyřešíte problém výrazného technologického skoku Číny a nevyřešíte ani problém, který se týká toho, co dosáhla inovačně. Vemte jenom ty nové baterie, které nabijete za 5 minut a mají dojezd 4000 kilometrů. A tohle to všechno vytváří právě ten obraz chaosu, jako kdybychom měli totální zmatek informací před sebou a vyznat se v tomhle tom, jak se říká, ani divá svině se v tom nevyzná.
1: Pane profesore, já si dovolím navrhnout, protože jsem loni měl tu čest pobýt v Evropském parlamentu a vidět tu centrálu v praxi, jak to tam funguje, tak a tam jsme třeba zjistili, že kromě nepodstatných věcí jsou věci důležité, například víc jak půl hodiny se řešila otázka toho, že jsem měl na tričku nalepenou cedulku visitor, jako návštěvník, a měl jsem tam mít napsáno participant. Jo? Tak tohle byl jako zásadní problém a to jsem byl odveden až do jiné budovy, kde se to potom strašně jako a telefonovali asistenti a tohle a běhali a překládali a tohle. Celá ta mašinérie se rozjela, tam bylo vidět, jak ta Evropa, když jako jde o něco důležitýho, jak dokáže ten vygenerovat opravdu úsilí a po půl hodině teda potom ten vrátnej dostal to povolení, že mohl vytisknout jinou cedulku, kde už bylo to slovíčko správně a tím jsme vítězoslavně jakoby zvítězili prostě nad chaos, odvrátili jsme krizi, která se mohla přelejt, nedej bože, co jakože zemědělci tam stříkali močůvku a tohle to nebylo důležitý, ta cedulka, ta tam vlastně oddělovala tu evropskou krizi od spuštění. Dopadlo to dobře, ale já si myslím, že kdybychom měli, jako hledáme-li evropské řešení, já bych třeba navrhoval teda ten Mezinárodní měnový fond označit za dezinformační kancelář a jejich výsledky, jejich šetření zamec pod koberec.
0: Ještě lepší návrh. Teď se chystají projednávat v Evropském parlamentu daň z dezinformace. Čili ten Mezinárodní měnový fond poškodil rating Evropské unie a osobitně bruselské centrály. Tím, že poškodil ten rating, nepochybně způsobil finanční škodu. A z té finanční škody se vypočetne jisté procento, tam se zatím nedohodli, a to bude ta daň z dezinformace. Ale já bych měl ještě lepší řešení. A to by byla daň z hlouposti. Myslím si, že při daní z hlouposti by stačilo osazení Bruselu, aby naplnilo federální rozpočet do prasknutí a měl jste z toho dostatečné finanční zdroje na financování všeho, od armády až po Green Deal. Co vy na to?
1: No, pane profesore, takhle. Samozřejmě nemůžeme vůbec podezřívat z hlouposti třeba takový elity typu Danuše Nerudový a podobně.
0: Oni to mají od přirození. Pane Bureš, neblbněte.
1: To nemají od
0: zaplacení. Tam jsou dvě možnosti. Buď to máte od přirození, nebo od zaplacení. Nejhorší je, když je to pod obojím.
1: Ano. Pane profesore, já přejdu na dotazy diváků, protože jich je tady neúrekom. Ale
0: enormní počet, jo.
1: Ještě předtím teda zmíním a chci poděkovat všem, kteří vážili cestu na ten meeting v Brně, protest proti toho konání toho sudetoněmeckého sjezdu. Byli jste skvělí, že jste přijeli. Já jsem spálený od toho sluníčka a tak dál. Počasí nám vyšlo výborně, ale jeden moment tam byl nádherný. Promluvil prezident Zeman a po skončení jeho projevu běžela česká hymna, kterou zpívalo to náměstí. A když dohrála ta česká hymna, tak celý náměstí pokračovalo tou slovenskou částí jako za dob Československa. To je neuvěřitelný zážitek. Jako podařilo se mi to i nasnímat, takže kdo si pustí ten záznam, co jsme tam nahráli vlastně přímo na YouTube, tady na kanále, tak to tam je slyšet, jak ten chor, ty tisíce lidí zpívají na Tatru sa blízká a bylo to neuvěřitelné. A potom skoro náhod teda byl na řadě Luboš Blaha, jako host ze Slovenska, aniž by to ty lidi věděli, takže on byl vlastně přivítán tou slovenskou hymnou. Bylo to neskutečný, fakt dojemný okamžik takovej tý pospolitosti a no prostě to se nezapomíná, já si myslím, už zase jsem na měko z toho a ta spontánní akce těch lidí, prostě to se musí zažít. No. Takže takovýhle věci se dějou.
0: To je skvělý. Skutečně to je skvělý.
1: A já si myslím, že to je takový aspoň světýlko naděje, že ještě nejsme úplně úplně jako na dně, nebo...
0: Prdeli.
1: Tak, ano. Nebo poblíž, tak. Ale pojďme na ty dotazy. Maximus Fík se ptá, pane profesore, co říkáte na létající koule, co odtajnila americká administrativa, snad zbude čas, jo, tak jestli bychom to nějakým způsobem objevil, tyhle ty létající koule, ty UFO.
0: No, já jsem se podíval, koule mám, takže nebyly to mé koule. To je první věc. Druhá věc. Všimněte si zvláštní věc. Dokonce významný americký kongresmen Burkhardt prohlásil, že se utajňují klíčové technologické vynálezy, které získali z reverzního inženýrství a především mluvil, a víte o čem? O energii z nulového bodu. Je to takzvaná energie z vakua. No, paradox je v tom, že sám přiznal, že ale v tomhletom případě, kdyby se tohleto uvolnilo, je to nesmírně levná dostupná energie. Všechny ty gigantické energetické firmy, všechny ty těžby, ropy, zpracování, distribuce, všechny ty energetické firmy i fosilní, i jaderné, i alternativní, by byly zbytečné. A představte si ty stovky bilionů dolarů, které tyhle ty firmy vydělávají, a v podstatě svět zavedli do energetické krize. Proč to říkám? Protože ukazuje se, že skutečně existuje množství podivných jevů, které oficiálně ne, že neumíme vysvětlit. Raději nevysvětlíme. Že máte množství patentů, které jsou uloženy v trezorech. Vzpomeňte si jenom na to auto na vodu. A měl byste vyřešen energetický problém, nebyl byste závislý na ropě přes Hormuzský průliv. Najednou byste zjistil, že můžete jezdit na vodu. Proč to není?
1: No,
0: ano, ten patent vymysleli ve Volvu. Dokonce na Slovensku se před 12 lety to auto zkoušelo. A pak se divíte, proč Číňané koupili Volvo, že jo? No a množství těch patentů, včetně toho známého slavného patentu volné energie Nikoly Tesly a podobně, by totiž vedlo k tomu, že množství nástrojů, kterými drží jisté skupiny svět u krku, by najednou nefungovaly. A já jenom čekám, kdy se stane další věc. Všeobecně se konstatuje ne zvyšování teploty, ale začíná vysychání, osobitně vysychání samotného evropského kontinentu. A co se stane s vodou? No a najednou už máte odpověď. Zapomněli jste, že v roce 26-27 probíhá financializace přírodního prostředí. To, co bylo veřejným statkem, čili půda, les, voda, vzduch, mají být obchodovány za trhové ceny, které se získají na základě kapitálových trhů. A ty určí finální cenu pro koncové uživatele. Dokonce jeden nejmenovaný představitelka Světového ekonomického fóra prohlásila, že je nutné zdanit vzduch. Já si nedělám vtip. Ten projev si můžete podívat na netu. A když zdaním vzduch, No tak budu asi říkat, no tak víte, tak průměrný člověk má tuhletu spotřebu vzduchu, no a když máte větší spotřebu vzduchu, no tak si připlatíte. Zdaníme vzduch, zdaníme vodu, zdaníme les, zdaníme půdu, zdaníme všechno. Aby někdo z toho vytřískal majlant, protože bude obchodovat s tím na mezinárodních kapitálových trzích. V tom je ta zvrácenost současného světa. Ano, zvrácenost, protože tohleto jsou základy života. Stejně tak, jako debilní tvrdení o tom, že CO2 způsobuje oteplování, hoci víte velice dobře, že CO2 je klíčový plyn pro celou rostlinnou sféru. A kdyby klesl procentuálně v atmosféře pod jistou hranicí, tak vymře a zlikvidujeme všechno to, co je z hlediska života důležité, to znamená všechny lesy, rostliny, všechno ostatní. A tohleto šílenství, ta neochota se podívat na reálný svět, ta pak způsobuje ty absurdity toho typu, že přijde někdo s návrhem, zdaníme vám vzduch. Konec konců, právo na vodu už prohlásili jisté kruhy, že není přece právem přirozeným člověka. No dalším bude, není přece přirozeným právem, abyste dýchali kyslík, vzduch, musíte si ho zaplatit. A tu absurditu tohoto všeho, abyste to mohli kontrolovat, vládnout a tak dále, a k tomu právě potřebujete tu umělou inteligenci. No a ty koule, abych neodbíhal od problému, ty koule jsou zvláštní jev. Normální věda to nevysvětlí, ta raději se bude tvářit, že ten problém neexistuje. Ale tyhle ty koule, co je zajímavé, tak v mnoha případech startují z moře nebo z jezer. Jako kdyby v těch jezerách nebo v tom moři byly jisté struktury, které právě tyhle ty koule vypouštějí. Do konec konců máte konspirační teorii, že hlavní základny mimozemšťanů jsou na dně oceánu, což potvrzují světelné jevy, které se dějí v hloubkách oceánu, které jsou závidovány desítkami lodních pozorovatelů, námořníků, letců a podobně. A konec konců velká část skutečně zaznamenaných zestupů, dokonce i těch, které uvolnilo americké ministerstvo války, zobrazují létající subjekty starcující z mořských hloubek. Takže v tomhletom ohledu i možná i tyhle ty koule jsou indikátory, kterými sledují jisté entity nepozemského původu, vývoj na planetě. No ale můžu vám říct, podle mého názoru, když vidí ten bordel, který je na planetě Zemi, tak si rozhodně řeknou, že homo sapiens, člověk moudrý, asi už dávno na planetě není.
1: Homo sapiens, člověk moudrý, asi zblbl?
0: Ne, to je homo debilicus. To je nový název. No. Homo debilicus.
1: Ejnu, pane profesore, jak se říká, vývoj nezastavíme, že? Ale
0: jo.
1: Já jsem vlastně, pardon, o tý, například o té vodě, že jo, mluvil ten bývalý šéf Nestlé v době, když teda jako ještě byl generálním ředitelem té světové části Nestlé, a on tohle to prosazoval hlavně v Africe, kde tímhle tím způsobem jako ochránili vodní zdroje právě před jako nějakým nekalým, že by je snad někdo vypil nebo tohleto, jo. A dostal za tohleto, za to, že teda se má voda tržně jako oceňovat, a Nestlé investovalo gigantický peníze do nákupu lokalit, kde jsou zdroje vody, právě třeba v Africe a tam, kde prostě je největší poptávka a jinde po světě, tak na tom, v tom mají nainvestovaný obrovský prachy. A teď nevím, kde on teďka je, ale je v nějaký právě mezinárodní organizaci, kde dál prosazuje tuto zvrácenost. A takže vám dávám za pravdu. A je to veřejně známý. A dokonce i Česká televize kdysi právě odvysílala dokument, kde o tomto člověku mluvila. Právě v souvislosti s krizí, s nedostatkem pitné vody v Africe a podobně. Jo?
0: Že na... No víte, pane Bureš, ono to má jinou dimenzi. Chemizace prostředí způsobuje, že ničíte půdní mikrobiom. Uh-huh. Když zničíte půdní mikrobiom, zničíte nejenom úrodnost půdy, ale především zničíte schopnost půdy vázat vodu. Já už jsem to o tom jednou mluvil. Tím, že ta půda je schopná vázat vodu, tak právě proto Česká zemědělská univerzita dělala projekt navrácení mikrobiomu do české půdy. Pro srovnání. V Čechách ročně spadne kolem 60 miliard kubíků vody. Většina vody odteče velice rychle. Kdyby se ale půdní mikrobiom obnovil, tak víc jak 28 až 30 miliard kubíků zůstane vázáno v české půdě. A vy si v Čechách možná neuvědomujete, ale ta želivka do 10 let už nebude stačit jako zdroj pitné vody pro Velkou Prahu. To znamená, dochází k zásadní změně struktury půdy, tím pádem se změní vázanost té půdy, vody v půdě a vzniká problém. Co se týká Afriky nebo jihovýchodní Asie, tam je jiný problém. Bouře vždy zasolovaly vnitřní část území do hloubky 20-30 kilometrů mořskou slanou vodou. No, pak se zlikvidovaly mangrové pralesy a v současnosti při bouřích ta voda zasoluje zdroje vody i půdu do hloubky kolem 80 až 100 kilometrů. A když máte zasolenou vodu, tak ji asi nebudete používat. Na druhé straně ty technologie paradoxně, které vyvinul Izrael, jako je kapenkové zavlažování prvního, druhého, třetího typu, nebo dokonce to, co dělali zhruba před 10 lety, kdy testovali zalévání rostlin mírně slanou vodou z Genezareckého jezera, tak ukázalo, že je možné i tuhletu vodu používat pro zavlažování rostlin. No a to se pak objevují i takové pikošky, že velkou část vodního hospodářství v Iránu spravovali a řídili izraelské firmy. Což se taky málo ví. No a největší fór s tou vodou je, že když se zničily ty speciální radary a zářiče energie v arabských zemích, tak v Iránu prší. A prší a prší a prší, i když nepršelo 15 let. No a vy si začnete klást otázku, no tak prosím vás, tohleto ovlivňování deště je skutečně jenom konspirace, anebo jsou to skutečně zařízení, které ovlivňují přírodní poměry na planetě. A vzpomeňte si na jistou zvláštnost českou. Před několika lety česká vláda ještě dotovala dokonce nákup nádrží na dešťovou vodu, protože tou dešťovou vodou jste mohli zavlažovat zemědělství a všechno ostatní. Před pár lety najednou česká vláda prohlásila, že prosím vás, touto dešťovou vodou není možné zavlažovat, protože obsahuje nesmírně vysokou hladinu těžkých kovů. A jak se tam ty těžké kovy do prdele do té dešťové vody dostali. A to se nebudeme bavit o tom, že vaše babička, když chtěla mít krásné vlasy, tak použila dešťovou vodu. No, když to uděláte teď, tak máte téměř 100% jistotu, že budete hololavej. Opět, někdo by prohlásil dezinformace. Ne, ne, ne. Tyhle ty projekty skutečně probíhaly. I ten projekt České zemědělské akademie. I ty další projekty. Čili máme nástroje, jakým způsobem se vrátit k tomu, abychom spravovali vodní zdroje. Ale přece je o mnoho prostší, když navrtáte hloubkové zdroje vody bez ohledu na to, jaký je přítok těch podzemních zdrojů a pak tu vodu začnete prodávat za vysoké ceny. To je přece skvělej podnik, skvělej biznis. To je přece možnost zbohatnout, protože tu vodu potřebuje každý. No a tohle to všechno pak ještě vede k řádu dalších a dalších úvah, nejenom o vodě, ale například o spraši, kdy právě větrná a vodní eroze odnáší spraš z jednotlivých území, která byla zemědělsky produkční, odnáší je do světových oceánů, zůstává iba jalová půda, na té nevypěstujete nic. A tohle to všechno se urychluje se ztrátou půdního mikrobiomu, s chemizací, používáním speciálních hnojiv, jako je glyfosát a podobně. Zase jste u GMO a asi jste viděl rozhodnutí Evropské unie, že první kategorie GMO potravin už nebude ani označována jako GMO, jenom druhá kategorie. Takže pak si položíte otázku, skutečně jsou jenom hloupí nebo zaplacení v tom Bruselu?
1: No a to jste mi nahrál teďka na další otázku, kterou tady píše Pedro. Pedro Pedros. Pozdravujem, chcem sa spýtať pána Staněka, ako dopadne ta vojna mezi Iránom a USA, aj keď vieme, že je to robené voči EU, voči Európskej únii. Mám pocit, že antikultisti ovládajú svet. Pozdravujem aj vás, pane Bureši, děkuju. Tak, já to ještě rozvejdu trošku, protože těch otázek je tady celá řada. My vždycky narážíme na to, že, a řeknu to na příkladu právě Evropské unie, že ty naši elity prostě udělali někde chybu, že se omylem někde nechali zaplatit, omylem prostě někde zbourali, já nevím, jaderní elektrárny v Německu a tak dále, tak podobně. Ale když to podle vašeho vzoru poskládáme jako mozaiku, že ze všech stran se vlastně děje to, že se vytváří uměle třeba mnohdy jako nedostatek něčeho, vytváří se chaos, vytváří se strach, vytváří se, prostě zhoršují se cíleně, podle mě. Tady jsme na konspirační médiu, podle Seznam zprávy a dalších speciálních webů, který to hlídají, tak tady to můžeme říct otevřeně. Tak mi to připadá, že to není náhoda, hloupost a tak dále. Ale naopak, já mám takový konspirativní pocit, a když tak mi ho vyvraťte, že je to záměr.
0: No, ono je to velice prosté, pane Bureš. Jak je v zakladajících listinách Evropské unie a osobitně po Lisabonské smlouvě definována situace krize? Cituji. V čase systémové krize, přírodního ohrožení nebo válečného konfliktu přechází národní kompetence na bruselskou centrálu. Toč prosté, jednoduché řešení. Abyste vytvořil krizi, tak vytvoříte krizi energetickou, potravinovou, finanční, bezpečnostní. No a pak už nepotřebujete eliminovat právo veta. Protože přesně podle judikatury Evropské unie přechází národní kompetence na bruselskou centrálu. A v tom případě Evropská komise je klíčovým mocenským nástrojem, které bude rozhodovat o vývoji jednotlivých zemí Evropské unie. Takže začnete mluvit o tom, že ji nesmírně podražili umělá hnojiva a že nebudou umělá hnojiva, což povede na podzim tohoto roku potravinové krizi. A ta potravinová krize se bude muset řešit příděly a vším ostatním. Kurňa, už jste zapomněli, že 180 milionů tun potravin zničí Evropská unie ročně? A pořád budete pindat o potravinové krizi? Další věc. Jo, je to hrozný, nebudeme mít ropu, nebude blue green, nebudou moct jezdit kamiony, nebude doprava, zásobování a podobně. Kurňa, už jste zapomněli na těch 450 milionů barelů uložených v tom obrovském pásmu ropných produktů, zásobníků a rafinerií mezi Antwerpami a Rotterdamem? A dalších zásobníků rozmístěných v Německu, v Hamburgu a podobně? Zapomněli jste na to, že prezident Putin neustále zdůrazňuje, že rozhodně nemají zájem o Evropu, taky k čemu by jim byla, že jo? S těmi migranty a s tím vším, s Sajrajtem, který je tady. No ale na protivátému musíte zbrojit a budete vynakládat stovky miliard euro na zbrojení. Vemte jenom německý rozpočet zbrojné, které by se měl příští rok zvýšit ze 184 miliard euro na 324 miliard, aby to Německo mohlo mít největší armádu v Evropě. Kurňa, už vidím ten závod, protože i Poláci tvrdí, že budou mít největší armádu v Evropě. A taky některý další nechtějí zůstat pozadu, například pan prezident Macron, který prohlasuje, že taky Francie by chtěla mít největší armádu v Evropě. No kurňa, no to bude tedy novej závod, kdo bude mít největší armádu v Evropě. Ovšem, kdo to zaplatí? No zaplatí to právě ti občané, kteří budou nadávat na to, že nejsou peníze na zdravotnictví, na dopravu, na důchodky, na zemědělství, na potraviny, na nic. Ale aby nebyli kverulanti, tak na jednu stranu převedete všechny národní kompetence na Evropskou komisi a na druhou stranu použijete přesně ty tři roviny. DSA, štít demokracie a daň z dezinformace. Dokonce ta daň z dezinformace je skvělá, protože jednak potřebujete jakékoliv opoziční řeči a ještě si naplníte kasu. V tomto ohledu je skutečně ten Brusel obdivuhodný. Ale přece to dělám všechno pro vás, vážení občané, abyste žili blaze, abyste žili úplně izolováni od všech krizí a dezoláckých, dezinformačních informací a podobně. No a aby s vás byli ti lumíci, kteří nakonec v závěrečné fázi na pokyn centrály na pochodu jí do toho oceánu. Potěš pánbu.
1: No to v tom dokumentárním britském seriálu Jistě, pane ministře, tam to právě řešili ty státní úředníci, myslím, že to bylo zrovna oběd, kdy ten jeden tajemník osobní toho ministra, evidentně nový člověk, říká, ale přece, co je na tom špatného? Teď občané mají právo vědět, co se tady děje. Jako. A oni říkají, jste normální? Dáte snad brandy alkoholikovi? Jo. A teď jako koukal, neměl argument. A on říká, občané v demokracii mají právo akorát na všechno kašlat. V nevědomosti je jistá důstojnost.
0: Ještě lepší, pane Bureš. Můžete mít jakýkoliv názor, pokud je můj. Demokraticky.
1: Přesně tak, no, ale teďka tenhle pohled, který jste mi dal, tam mi to právě zaklaplo, že vlastně pokud vyvoláme uměle nějakou krizi, tak Evropské komisi se prostě zvýší ty pravomoce a vlastně k tomu celou dobu to vlastně směřuje, že jo, ta Evropská komise a ty bruselský orgány prostě chtějí mít větší, že jo, pravomoce a větší vliv a tak dál, aby nebyly pro srandu králikům, ale aby teda už jako mohli bouchnout do stolu. A na druhou stranu těm národním vládám, těm nýmandům některým, který prostě neumějí vůbec nic, tak jako to tady třeba bylo to za Fialy, tak těm to bude náramně vyhovovat, že jo? Protože budou mít výmluvu, oni se vždycky vymluvějí na Brusel. No my jsme rádi, ale víte. Jo,
0: takže... jo přesně, pane Bureš. To přenosení odpovědnosti na Brusel, to bude perfektní hromosvod. Každá konina, která se objeví, jo, přesně jak říkáte, my bychom se tomu postavili, ale když ten Brusel má všechny kompetence a právomoci a ta Evropská komise a ta paní von Lélová, no to je skvělá gynekologička, právě proto to všechno jde tři bodky, že jo?
1: No, je to pak, jako je to pro mě daleko víc čitelný, přesně tahle motivace, že jedni chtějí uzurpovat moc jako za jakoukoliv cenu a tím druhým bude vyhovovat, když jim zůstanou ty placební prebendy, tak vlastně budou mít nulovou zodpovědnost, univerzální výmluvu na cokoliv, jo, a vlastně divadlo jede dál. No.
0: Ano, přesně tak.
1: To je neuvěřitelný. No, bohužel, no, je to jak to je.
0: Pojďme na další otázku, ať nás neoznačí za totální katastrofisty.
1: Pan profesor Staněk oplývá tolika znalostmi, že bych se nedivil, kdyby studoval prastaré texty Stanže Gian, říkám to správně, Stanze Gian, ano, které uchovávají bráhmani a jejich stáří se datuje až do období říše Kuru. Tak četl jste texty?
0: Odpověď je velice prostá. Nemusíte číst tyhle ty texty. Stačí, když zvládnete technologii architektury souvislosti a pochopíte, jak jsou jednotlivé informační toky a informace propojeny, co znamenají samotné informace a jakým způsobem tyhle ty informace zobrazují svět kolem vás. A když si tohleto nastudujete, a když vaším koníčkem je historie, A když vaším koníčkem je astronomie a biologie a botanika a geologie a klimatologie a glaciologie a oceanologie, tak promiňte, nemusíte číst tyhle ty staré texty. Přijdete k tomu, abyste pochopili, jak ten svět funguje, jak a kdo ho řídí a jakým způsobem vůbec tenhle ten svět kam směřuje. No a v tomhletom ohledu je to svým způsobem sice náročné, ale na druhou stranu vám to dá odpovědi na to, jak to všechno jde. Ale samozřejmě můžete se taky orientovat na tyhle ty staré texty, můžete se orientovat na staroindické eposy, jako je Mahabharata, Siddharata, můžete se zabývat taky starými čínskými texty z období zhruba 800 před naším letopočtem a podobně. No a v konečném důsledku zkuste se zamyslet nad tím, jak fungovaly například předkolumbovské kultury v Jižní Americe. Dneska stojíme s otevřenou pusou před objevem zvláštního lega, které se nachází na náhorní planině Altiplano. Je dokonale vypracované žulové a balvany a je to prostě podivný výrobek něčeho. Nevíme kdo koho, nevíme jakou technologii. No a pak se podíváte na Nan Madol v oceáni a opět máte podivný archeologický a stavební projekt. A pak se podíváte na megalitické stavby, které se nachází například na Urale, na Altaji a podobně, a které byly zničeny zemí přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. A pak v němém úžasu stojíte před obrovskými podzemními městy, nejenom v Anatolii, v Turecku, ale i v Číně a v dalších územích, kdy paradoxně nemají ventilátory, nemají chlazení, ale máte tam místa, kde uložíte potraviny, které se neskazí, máte tam čerstvý vzduch, všechno to funguje, máte tam pitnou vodu a podobně. Jako kdyby někdo před tisíci lety se chtěl zachránit tím, že se schoval do těch podzemních měst. No a když se pak zabýváte dalšími věcmi, které oficiální korifeji vědy označují...
1: Tak, hodinka je za náma, pan profesor nám vypadl, já to tady hned mu zavolám ještě jednou. A... Tak,
0: už jsme zpátky a když si přečtete například takové monografie, jako je Skrytá historie lidstva od Krému a Thompsona, kdy tyhle historici nekomentují, pouze popisují 3200 artefaktů uložených v depozitářích muzeí, které mluví o tom, že ta historie člověka byla úplně jiná. No a když se pak vám dostanou do ruky informace z námořního archivu v Holandsku, a vy tam objevíte námořní mapu, která zobrazuje Antarktidu bez ledu. A ta mapa je ze 16. století. Tak si začnete klást takové ty neurvalé otázky. Kurňa, a jak je to vlastně s tím světem, s tou naší historií, s vývojem lidského rodu, s vývojem planety Zem? No a pak máte takové šoky další, když profesor Zellner z Rakouska prohlásil, že ropa vzniká jiným způsobem, než jsme se původně učili na školách, tak ho všichni vysmívali, jenomže teď máte problém. Mnohá vytěžená náleziště ropy jsou najednou plná. Kurňa, jak je to možné? Takže nejsou to jenom ty koule, které vidíte a které létají a identifikují vojenské služby a podobně, ale vidíte i jevy, které vůbec nezapadají do toho, co si my myslíme, že víme. No a jedna taková drobná poznámka. Víte, který je nejstarší živočich na planetě, který se dožívá 220 až 250 let ve zdraví? Je to velryba grónská hrbatá, která má speciální enzymy, které zabraňují zkracování telomer, takže ta velryba nestárne. No a pak si položíte otázku, kurně, ale vlastně co my známe? My přece víme, že vesmír vznikl před 13,4 miliardami let velkým třeskem. Kurňa, a když objevíte díky Webovu teleskopu galaxie, které mají věk 21 miliard let, Ale vámi to nepohne, protože nadále budete prohlašovat, že je to velký třesk 13,4 miliardami let. Vy dokonce máte studie, které dokládají, že takzvané vzdalování, to znamená Dopplerův efekt, který posouvá světelné louče červené části spektra, když se od vás subjekt vzdaluje. Tak zároveň máte krásné studie z Caltechu nebo MIT, které ukazují, že stejný efekt dosáhnete přechodem fotonového louče přes silné gravitační pole. Dochází k tomu ohybu v červené části spektra. Ale vy budete nadále prohlašovat, že to byl velký třesk, kdy vznikl celý vesmír a my a všechno ostatní. A tohleto všechno je právě ten nutný kritický pohled. Ne ty lovci konspirátorů, ty dementi, které nemají žádné vědomosti, ale budou sebe považovat za vrchol dokonalosti. Ale skutečnost, že tahle ta společnost je skutečně založena na lži. A podívejte se. Vlastní historie, historie planety, přírodní prostředí, vývoj vesmíru, vaše vlastní lidské tělo, jeho funkční systémy. A najednou zjistíte, že ten profesor Oshima v tom Japonsku zjistí, že máte opravné čety ve vašem organismu, které ovšem nastoupí pouze tehdy, když se pořád nepředspáváte jídlem. A tyhle ty opravné čety opravují nejenom DNA při reprodukci vašich buněk, ale zastavují zkracování vašich telomer. A proto máte tam ty modré ostrovy. No ale tohleto se zase prohlásí, že ne. Stejně tak jako výzkum neurologické neuroplastické mapy v Montrealu, který dospěl k způsobům a technologiím, které můžou opravit vaše kognitivní schopnosti v případě Alzheimera až na 80-90% po půl roce. No ale to prohlásíme přece za pavědu, protože jak bychom pak mohli vydělávat na produktech farmafirem. A najednou zjistíte, že i celý COVID, i všechno ostatní je jenom snůška lží a podvodů. Ať trefí šlak všechny ty vaše profesory, kteří podali žalobu na Kotlára. Ne, třeba je podat žalobu na ně, protože lžou. No a to ještě nemluvíme o tom, že nakonec máte množství studií, které dokládají, že úspěchy s řešením nemocí, jako byly tyfus, cholera a podobně, vznikly ne vakcinací, ale změnou životních podmínek, čistou vodou, odkanalizováním a podobně. Opět konspirace. No a teď si položte otázku, co bude příští pandemii? Hantavirus? Norovirus? Ebola? A nebo to bude to, co oficiálně přiznala i Tulsi Gabbardová, že v těch 40 biolaboratořích na Ukrajině vyvíjeli geneticky sekvenované biologické zbraně, které zabijí jisté etnikum, ale jiného etnika se nedotknou. A vy prohlásíte, že to je konspirace, i když víte, že výbory amerického kongresu pro kontrolu tajných služeb již před 12 lety konstatovali, že tohle to bylo v první fázi vyvinuto v Severní Koreji za spolupráce čínských a severokorejských biologů. Opět konspirace, kdy dokonce i v Čechách vám vyšla knížka překladu v češtině, takže když si chcete přečíst, tak si můžete přečíst o závěrech těchto kongresových výborů. Žádná konspirace, vážení. Jenom musíte chtít znát informace. A konec konců ta knížka se jmenuje Lži a pravda CIA. A máte tam přesné přepisy těchto kongresových slyšení. Takže pak si položte otázku. Proč lidi nechtějí znát tyhle ty věci? Proč nechtějí znát to, že se děsíte nukleárních bomb? Ale vůbec vás neděsí 21 silných nukleárních pump, které byly ztraceny z různých důvodů v rámci projektu Broken Arrow. Ztráta nukleární zbraně. No a ty zbraně jsou někde uloženy v močálu na dně oceánu, na dně Mariánské příkopy a podobně. A doufejme, že bezpečnostní pojistky nereziví. Nemluvě o tom, že máte obrovské množství biologických a chemických zbraní, které se vyrábí na tři směny, například ve Spojených státech je to Fort Detrick, no a v Rusku je to taky jedna továrna, která pracuje, A jsou to víry, které vás můžou zabít velice rychle, anebo jsou to plyny typu VX, které vás zabijí za 3 minuty a na vaše zabití stačí 16 až 18 molekul. Prosím vás, zkuste přemýšlet nad tímhletím světem. A vy si opravdu myslíte, jak mi někteří lidé říkají, o, prosím vás, pane profesore, to by nám oni neudělali. Ještě pořád máte po Ukrajině, po Iránu, po všem ostatním, pořád máte představu, že to by vám ty elity neudělali? No, řeknu vám takhle. Ať máte klidný spánek. Nic víc.
1: Děkuju. Tak a teď se tady podíváme. Tady mi to... Tak, Patrik Novák píše, Patriku, díky ti za příspěvek. Trump je jasným důkazem, že jediný důchodce dokáže změnit ekonomiku celého světa. Suverenita České republiky je pouze ideologie a sen. No, toť konstatování.
0: No, bohužel země má pravdu, protože vedou se dvě veliké linie sporů i v samotných Spojených státech. Skutečně prezident Trump trpí tím, co napsala skupina psychiatrů a nazvali to prefrontální kortex, demence a veliká ztráta kognitivních schopností? A nebo je to pouze krásná hra a ve skutečnosti je to velice promyšlený strategický manévr? Můžete přemýšlet nad tím. Skutečně. Víte, mnoho věcí vypadá tak, jako kdyby pan prezident Trump byl skutečně postižen jistou eliminací kognitivní schopnosti a podobně. Potvrzuji to, co jsem odvolal, odvolávám to, co jsem potvrdil a podobně. Ale když se zamyslíte nad vnitřní logikou všech jeho činů, najednou zjistíte jinou stránku. Stránku nesmírně zajímavou a kromě jiného, teď to, co vyšlo najevo, že například v čase hormuzské krize Trump obchodoval na burze 56krát v oblasti dodávek a ceny ropy a ropných produktů. Je to náhoda? Dělal to někdo za něj? Nebo to bylo něco jiného? Víte, většina lidí si myslí, že ten svět zná. To, co vidí v televizi a to, co vidí na Facebooku a na YouTube. Že to je odraz reálného světa. Vážení, zkuste se zamyslet nad tím, jestli nevidíte pouze paraván. A za tím paravánem je něco úplně jiného. I jiní loutkovodiči a jiní lidé, kteří určují ten vývoj. A u vás to nemusí být pan Kolář, který určuje kroky pana prezidenta Pavla a podobně. To není konspirace, vážení. Víte, já když jsem se zabýval těmito věcmi, tak vždycky mi vrtal hlavou, jaká je nejděsivější vláda. No a nejděsivější vláda je ta, kterou neznáte. Neviditelná vláda. Protože vůči ní se nedá bojovat, protože nemůžete udělat demonstraci proti Trumpovi nebo proti Netanyahu a podobně. Protože nevíte, kdo určuje tyhle ty linie. A to není pesimismus, ani oportunismus, ani nic. To je bohužel konstatování fungování světa, jelikož 35 let se pohybují v nejvyšších rovinách politických struktur. Tak přesně vím, o čem mluvím. Ale okamžitě budu označen za konspirátora, protože přece vaše politické elity myslí na blaho každého občana českého státu a to je jediná jejich životní náplň. Tak prosím vás, udělejte jednu změnu v české ústavě. Každý politik zodpovídá vlastním majetkem za škody, které způsobil po dobu výkonu své funkce. A nemůže ten majetek převést na otcovho bratra švagra syna. A uvidíte, jak málo politiků se bude hrnout do parlamentu nebo jinam. Je to prosté. A přímo zprosté.
1: Děkuju. Jdeme na další. Tady, Petr Stejskal, dobrý večer z Bratislavy, nebo do Bratislavy, pane profesore. Svět se nám mění na různé geopolitické oblasti. Kam bychom se měli nasměřovat my, abychom se u nás měli dobře? Tak kam směřovat vlastně diplomacii a tohleto?
0: Řeknu to takhle. Jestliže ti velicí, těch šest zemí Evropské unie, těch velkých,

0: budou ještě větší. Takže ty se tak do toho nehrnou. Ale tahle ta Středoevropská unie v tomhletom složení by měla kolem 68 milionů obyvatel a už by to nebylo nějakých 10 nebo 5 milionů a podobně. A tahle ta Středoevropská unie kromě jiného má jednu zvláštnost. Já to nerád připomínám, i když mi někteří psali maily, že pořád říkáte to jisté a je to o ničem. Takže já to znova připomenu. Německá empirika od roku 1993 analyzuje 426 regionů Evropy z hlediska jejich perspektivní budoucnosti, možnosti, významu a tak dále. Pravidelně až po dnešek vyhrává jako nejperspektivnější region z hlediska energetiky, informací, dopravních koridorů, produkční kapacity a všeho ostatního. Zajímavý region. Brno, Bratislava, Budapešť, Vídeň. Nic vás nenapadá? Nedapadá vás, jak byly strukturovány rychlostní železnice, které mali procházet před Českou republiku a Slovensko? Nenapadá vás ten velký projekt, kdy hlavní překladiště čínského tovaru mělo být v Malackách a mělo využívat dálnice, rychlostní železnice, vodní cesty, letiska a podobně? Nenapadá vás, že Dunaj je klíčová dopravní tepna a prochází přes zajímavá města? A opravdu vás nenapadá, že ta tradiční západní část, ta původní 15. Evropské unie, je již tak nasycena migranty. Vemte jenom poslední údaj německé policie. 80 povodání noží denně v Německu. No a tahle ta oblast, kromě Rakouska, skutečně není nasycena imigranty. A je zřejmé, že tahle ta oblast ještě pořád má jisté rezidua zdravého myšlení. Ne jak ta západní Evropa. Konec konců vidíte ty obrovské demonstrace ve Španělsku proti španělskému ministerskému předsedovi, který šmahem pera legalizoval pobyt 600 tisíc imigrantů v teritoriu Evropské unie. A díky migračnímu paktu budou moct putovat po celé Evropě. Včetně České republiky a Slovenska. Takže v tomhletom ohledu, jestliže chceme být protiváhou velkým, musíme se spojit. I když máme na mnohé věci odlišné názory a díváme se na to jiným způsobem a podobně, ale sjednocující myšlenkou musí být zachování národní identity proti tlaku velkých z Bruselu. A tohle to je možná jediná cesta, jakým způsobem alespoň v téhleté fázi obstát při transformaci Evropské unie, kterou chtějí řídit ty velké státy.
1: Děkuju. Tady Jakub se ptá a díky Jakube za příspěvek. Dobrý den, pane profesore. Prosím vás, kdybyste se zamyslel nad jaksi vypadajícími náhodami, není tam náhodou vidět mozaika řízeného chaosu a kam si myslíte, že to směřuje celý a kdo tahá za nitky?
0: Odpověď je velice jednoduchá. Základním paradigmickým směřováním a hlavním protokolem současného světa jsou peníze. Peníze a finanční sektor. Ten určuje všechno možné i nemožné. Jestliže chcete přivést svět do totálního chaosu, musí dojít ke kolapsu finančního sektoru. Ale protože vy ten kolaps můžete řídit, zároveň navrhnete řešení toho chaosu. A tím řešením může být CBDC, digitální identita a digitální tokeny. Ty digitální tokeny, o kterých mluví Evropská centrální banka a paní Lagardeová, urychluje zavedení digitální identity, ale i zavedení CBDC a zavedení digitálních tokenů totiž umožní, aby jsme vás měli přímo na provázku. Protože ty digitální tokeny za prvé můžou expirovat, přijdete o ně. Za druhé, jsou určeny pouze pro nákup tovarů, které jsme vám určili, ne to, co si vy zamanete. A po třetí, digitální tokeny by mohly vymazat všechny dluhy, které mají velcí dlužníci. A to byla přesně strategie amerického prezidenta Trumpa, který chtěl provést změnu dluhu.

0: u Spojených států z dolarů na digitální tokeny. A tohle to všechno by krásně fungovalo tak, že byste zachovali primární směrnici a ten, kdo by ovládal digitální tokeny, podobně jako ten, který ovládá peníze dnes, by vládl světu, ovšem ten svět by měl pod ještě větší kontrolou než doteď. Připomínám vám, když chcete ovládnout svět, tak můžete vymýšlet umělou inteligenci, technologie smart, sledovací systémy, biometrické kontroly a tak dále. Prosím vás, k čemu? Stačí, když vlastním vaše dluhy. Když vlastním vaše dluhy, budu určovat všechny aspekty vašeho života. Prostá, jednoduchá, elementární finanční logika. No a právě proto musí být celý svět zadlužený, aby ti, kteří budou vládnout těmto dluhům, mohli krásně vést svět na vařené nudly a nikdo z toho světa již nebude moci utéct. A právě proto se urychlují všechny ty snahy o zavedení digitální identity, digitálního eura, digitálních tokenů a CBDC. A právě proto, když se tomu musíte postavit a trvat na zachování hotovosti, a proto například i v tom Švédsku, kdy švédská centrální banka zkoušela 6 let bezhotovostní ekonomiku, tak skončili konstatováním, že to nejde. Minimálně 20% hotovosti musí být zachováno a ve švédské ústavě je zakotvena právo na hotovost. No a to jsou cesty, jak se postavit k tomuto šílenému strategickému plánu. A samozřejmě, když všechno bude obchodováno, i ten vzduch, i ta voda, i ta půda, i všechno ostatní, vy si budete moci koupit jenom to, co vám bude určeno za ty digitální tokeny, tak vás budu mít absolutně pod kontrolou. Vrátím se k známému výroku Henryho Kissingera. Ten, kdo vlastně ovládá potraviny, přidáme k tomu i vodu, tak ten bude vládnout světu. A samozřejmě ty potraviny ovládáte skrze vá finanční toky. Jednoduché.
1: Pane profesore, myslím si, že nastal čas, aby jsme připomněli našim milým divákům a posluchačům, že 31. máje, 31. května, což je tato neděle, která bude, tak v soukromém divadle Beseda ve městě nebo obci Holíč.
0: Na Slovensku. Město, pane Bureš.
1: Omlouvám se, město Holíč. Ulice Bernolákova 386/4. Budete mít od 14 hodin o 2 odpoledne přednášku, kde mimo jiný teda budete dávat i autogramy a budou si moci lidi koupit knížky vaše. A takže tady můžete, přátelé, se s panem profesorem vidět živě a popovídat si na věci, na které třeba nestihneme v tomto pořadu. A já věřím, že ta přednáška bude zajímavá a určitě můžu jenom doporučit. Takže tuto neděli město, které se jmenuje Holíč, soukromé divadlo Beseda, ulice Bernolákova 386/4, tak diskuzia s pánem profesorem Petrem Staníkem. Tak toto vás čeká tuto neděli ve 14 hodin. Už, pane profesore, můžete eventuálně jakoby nakousnout, dát takovou malou ochutnávku, jaký téma jste si třeba, nebo jaké jedno z mnoha témat byste chtěl právě probrat v neděli, nebo ještě je to tajný?
0: No, je to prosté, architektura multipolárního světa budoucnosti. Aneb, jak může vypadat svět kolem nás v příštích 5 až 10 letech? Nebude to ta podoba světa, jakou znáte teď. Ten svět se radikálně promění, bude to velice rychle. A pak zjistíte i paradoxy skryté za tezí multipolárního světa. Takže když budete mít zájem, přijďte klidně a promluvíme si o nesmírně zajímavých věcech.
1: Chci se zeptat, vstupný je dobrovolný, nebo jak to tam, tady nevidím částku?
0: Já se přiznám, nevím.
1: Tak,
0: já jsem pouze ten, který bude přednášet, ale ostatní ekonomické stránky nevím.
1: Okay. Takže přátelé, určitě přijeďte, uvidíme se tam. Já doufám, že všechno dobře dopadne a že se tam společně všichni sejdeme. A tady mám další, co píše Bestmaster, a děkuju taky i tobě za příspěvek. Zdravím, pane profesore, žijeme v simulaci? Je tenhle život jen jakýsi trenažér, ve kterém se máme něco naučit? Opakují se naše životy v různých podmínkách v rámci rozvoje naší duše? To je otázka, já už jsem tuhle tezi jako slýchávám docela často. Vlastně, jak my, čemu vy se přikláníte? Je to o tom, že naše duše, než dojde k nějakým, řekněme, vyššímu levelu, řeknu to takhle obyčejně, tak je nucená prostě projít si nějakými životními útrapami, ale co se naučit, a že i to negativní v našem světě může mít nějaký vyšší smysl?
0: No, kdybych byl cynik, tak bych řekl, naše duše je jako kuše, vystřelí a sklapne. No, to je první věc. Skutečně, ale vážně. O otázce duše, reinkarnace, návratu do minulých životů a podobně se vedou hodně velké diskuze, existovaly na to různé projekty, dokonce vojenské speciální služby se snažily rozvinout tyhle ty metody a podobně. První poznámka, která se toho týká, souvisí s vědomím. Dnes se mluví, že umělá inteligence je skvělá, protože bude inteligentnější jako jakýkoliv člověk a tak dále. Prosím vás, tohle to jsou komerční PR akce. My nevíme, jak funguje vědomí, nevíme, jakým způsobem se vůbec rozvíjí, nevíme, jak funguje ve vazbě na informační architekturu světa a podobně. Jsou dvě zásadní koncepce vědomí. Jedna, která říká, no to je jako počítač, máte tam ty mozkové neurální synapse, máte neuroplastickou mapu, vznikají tam pohyby elektronů a to vzniká vědomí. No a právě proto se říká, že můžu přenést vaše vědomí do počítače a můžu vás uchovávat na věky a budeme transhumanisti a podobně. A pak je druhá koncepce teorií, která říká, vědomí je kvantové, je materiální i nemateriální, souvisí se specifickou formou chápání architektury souvislostí a nejnovější objev, já už jsem to vzpomínal, na Stanfordu na lékařské fakultě došli k zajímavému výzkumu, kdy ve vašich neurálních buňkách, neuronech, máte uhlíkové nanotubuly, které v případě jistého stavu změněného vědomí umožňují napojit se na morfické pole univerza a číst informace z tohoto morfického pole. Ty věžci, ty různí prognostici a podobně, mají pravděpodobně schopnost napojit se na to morfické pole, číst události, které jsou před námi. Ale problém je v tom, že v tom morfickém poli chybí časový engram, který by říkal, co je minulost, co je současnost, co je budoucnost. Další věc, která se hodně diskutuje, je regresní analýza, která vám má umožnit přenést se vědomím do vašich minulých životů, vašich předků a podobně. Nechci polemizovat, ale chci upozornit na jednu základní skutečnost. Vůbec to nemusí být vaši předkové, pouze se napojíte na morfické pole a čtete záznamy životu jiných entit, které žili v jiném čase a prostoru. Vůbec to nemusí s váma mít nic společného. A další věc, která se objevuje jako mimořádně významná věc. Američané se pokusili zjistit, jak je to vlastně s tou duší, když člověk umírá, ta duše odchází a podobně, tak dokonce existují fotografie toho mávého obláčku, které odchází z těla umírajícího člověka, dokonce precízně se to pokusili odvážit, 21 gramů. No a tvrdí se, že vlastně co odchází? Odchází soubor informací, který je odrazem všeho toho, co jste prožili? Je to souhrn všech vašich poznatků a zkušeností, ale v zemi to nebude žádná reinkarnace, abyste se poučil a stal lepším a podobně. Protože kdyby to tak fungovalo, tak se pak zeptám, jak je možné, že na tom světě je tolik zvrhlíků, pedofilů, zločinců a podobně. To se pořád nepoučili, i když přecházeli stovkami performací. A nebo je to jiným způsobem. A tenhle ten informační engram, který po nás zůstává, tak ten pravděpodobně je jistým souhrnem všech informací, zážitků, zkušeností, všeho, čím jsme si prošli, ale zůstává jako jedinečný fenomén. No a když s tím samozřejmě souvisí další otázka, je váš život předdeterminován a podobně, když jsem to vzpomínal, má představa je o tom, že je to bílá kniha, kde pořadí stránek je určeno, ovšem, co napíšete na tu stránku, je vaše volba, vaše rozhodnutí. Dokonce i všechny ty přírodní národy, jako Hopiové a další, říkají, nic není definováno, je to volba. Dokonce Hopiové tvrdí, že rok 26 je rokem křižovatky pro lidstvo, protože se musí rozhodnout, jestli půjde cestou sebezničení anebo cestou vnitřní transformace. Čili není vývoj předdeterminován, není to nezvratný vývoj, který se nutně stane. A i například takový lidé jako Messing a podobně říkali, vždy je to alternativní scénář. Může se stát, nemusí se stát. A tohle to všechno pak vede k další klíčové otázce. Jestliže to vědomí je kvantové, funguje úplně jiným principem, umožňuje napojení na morfické pole a podobně. Dokonce máte záznamy oddělení vědomí od těla, takzvané cestování, oddělení od těla, tak pak to znamená, že tohle to všechno stále nechápeme, neznáme to, protože jsme neuměli zachytit tyhle ty informace a nějakým způsobem je transformovat. No a právě tu se dostáváte k základní otázce. Paradoxně. Všechny výzkumy dnes jsou soustředěny na oblast dlouhověkosti. Zkoumá se, jaký vliv má strava, genetika, pohyb a tak dále. Ale výzkumy, které dělali Japonci i dělali jiní na Okinavě, v Řecku, v Itálii, Jižní Americe a podobně, nalezli jeden velice zajímavý společný jev. Láska k lidem, láska k životu, dělání toho, co vás naplňuje, schopnost podívat se na vlastní život otevřeně a bez strachu, protože jste něco udělali pro lidi. A tohleto podle těch výzkumů tvoří 50 až 60% podmínek dlouhověkosti, zdravé dlouhověkosti. Jsou to materiální věci? Je to vaše strava, vaše genetika, o které teď se mluví, že v podstatě ovlivňuje 5 až 8% předpokladu vaší dlouhověkosti? Je to to, že máte silové cvičení, nebo ne? 10, 15%. A najednou, když si uvědomíte, že právě tyhle ty nemateriální fenomény, ta láska k lidem, láska k životu a podobně, tak to je klíčové. A to máte ten krásný výzkum, který jste dělal dokonce ve střední Evropě. Když důchodci mají smysluplný pocit života, když jsou potřební a když mají smysluplný život, tak žijí o 8 až 10 let déle, ale zdravý život, ne v nemocech. No a když skončí tím, že o ně nikdo nemá zájem, akorát krmí holuby před domem a podobně, tak demence, rakovina a celkové schátrání organismu pokračuje nesmírně rychle. Jak to spojíte s tím, že přece jedli zdravě a tak rychle sešli? Na nejlepší případ je ta Japonka, která byla nejstarší na světě, 126 let, no a jedla celý život. Zákusky, pila Pepsi-Colu, ale celý život dělala to, co jí naplňovalo, celý život komunikovala s lidmi, neustále rozvíjela kognitivní schopnosti při diskuzích s lidmi a podobně. Čili prosím vás, jako kdyby ten výzkum dlouhověkosti dnes odhaloval dvě zajímavé věci. Co způsobuje stárnutí a jakou roli hrají nemateriální faktory. Vědomí, spolupráce, komunikace, kognitivní schopnosti. No a to je právě velice zajímavá odpověď, protože kdyby to bylo jenom specifické pro Okinavu, no dobrá, řeknete specifické. Ale ty výzkumy potvrdili stejný vzorec i v Jižním Řecku, v Jižní Itálii, v Jižní Americe a podobně. Dokonce stejný vzorec potvrzuje i ta obrovská rozsáhlá čínská studie. A tu se dostáváte k té klíčové otázce. Co vlastně formuje váš život? No a tam je právě ta odpověď, kterou já obvykle používám při přednáškách. Když se analyzoval způsob třídění informací ve vašem mozku, tak se přišlo na zajímavou věc. Je to emočně logický kód, který je odrazem morálních, etických a mravních principů společnosti, které jste členem. Dokonce se to rozvinulo dál, kromě DNA, RNA, imunitní paměti, temného genomu, máte civilizační paměť, civilizační DNA. A to jsou právě morální a etické příkazy, které formovaly život vašich předků. Tohle to jsou nesmírně zajímavé výzkumy. Samozřejmě oficiální korifejové vědy se budou tvářit, že to není pravda, že to tak není a podobně. A vy si spíše, vážení posluchači, položte otázku. Jestliže narazíme na tolik zásadních objevů, posunů poznání, díváme se na objevy v historii, fyzice, biologii, chemii, genetice a tak dále, proč se to neobjevuje ve všech učebnicích a ve všem ostatním? Tak prosím vás, uvědomte si, že bohužel dnes velká část vědy závisí na grantech. Například i to tvrzení, no víte co, nebudeme dávat na projekty české vědy peníze z rozpočtu, ať se uchází o granty Evropské unie, tak se zkuste podívat na zaměření těch grantů Evropské unie a pro koho jsou zkoumány. A máte odpověď, že i mnohé věci, které by chtěli zkoumat, jiné věci, které jsou vitálně důležité i pro českou společnost, vzhledem na finanční tlak se raději zaměří na zkoumání a granty, které doporučila a předepsala Evropská unie. A v tomto ohledu skutečně je velké riziko, že značná část vědy dneska podlehla právě potřebě získat peníze, granty, prebenty, prostor v médiích a podobně, a tak jsou ochotní potlačit i pohled. Jinou věcí je, že prosím vás, uvědomte si, kolik lidí si vybudovalo akademickou kariéru. Stali se šéfy směrových katedr, děkany, rektory a podobně na základě jistých poznatků. A dnes by měli přiznat, že ty poznatky, na kterých si vybudovali kariéru, jsou malou částí neporovnatelně složitějšího systému. No já to lidsky chápu, jenomže pak to znamená, že ta věda už z velké části se nesnaží o posun poznání. Až na takové fanatiky, jako je Rupert Sheldrake, alebo někteří vědci, kteří se zabývali lesní medicínou, například profesor Arvaj a podobně. No, paradox je, že když nabouráte takzvané dogmy akademické fronty, tak hodně zle skončíte. Bohužel tohle to je i obraz dnešní vědy.
1: No, pane profesore, já bych to neviděl až tak tragicky, protože tohle bylo vždycky. Vzpomeňme, jak Philip Morris financoval výzkum, který se zabýval neškodností kouření a naopak vyzdvihoval jiné faktory, které mohly způsobit zdravotní obtíže kuřákům, že jo? Hlavně ať to není ta cigareta. A těch pseudovědců a pseudovýzkumníků bylo vždycky dost, který se nechali zaplatit za různý...
0: No, vemte jenom IPCC. Mezinárodní klimatický panel a vědecký konsenzus. Klasická ukázka.
1: Přátelé drazí, já ještě tady naběhnu na stránky Petr Bureš TV a využiju tenhle moment k tomu, že mimo jiné zde máte spoustu zajímavých článků a tak dál, ale e-shop, na který když kliknete, tak já vám tady v rychlosti přečtu knížky, které si můžete objednat a které vám dovezeme. Má cesta osvobozeným Donbasem. Jaroslav Doubrava byl na Donbase a ukazuje, a včetně fotek a rozhovorů s lidma, co se tam všechno dělo, děje a jak probíhá třeba do současné doby ty šťastnější ty lidi, tam už zrekonstruováno třeba ty baráky a tak dál. Profesor Stáněk tomu napsal předmluvu. Digitální svět a lidské tělo je aktuální v prodeji knížka pana profesora Staňka, Jana Moudrého. Pak tady máme Inventura, to je ekonomická věc, ekonomové Jaroslav Šulc, Ilona Švihlíková, Jaroslav Ungermann, pan Fassmann. Kam jsme to vlastně došli? Dve slnka, Petr Staněk a Tibor Eliot Rostas. Další knížka Libina a Pavel Kočíčkovi, to je v PDF-ku pod povrchem vztahů. Kancléř tří prezidentů, Ladislav Novák, syn kancléře tří prezidentů, jeho táta byl kancléřem prezidenta Novotného, Svobody a zapte mě, kdo byl ten předtím?
0: Husák.
1: Ne, ještě první, druhej, hned po Gottwaldovi byl Zápotocký, ne?
0: Zápotocký, Novotný a tak dále.
1: Jo, takže těchto třech spousta zajímavých věcí jakoby ze zákulisí a pohledem člověka, který to prožil. Válka civilizací, znáte dilema civilizací pana profesora Staňka, pak tady máme ještě pořád poslední kusy, podivná odysea života, taky od pana profesora, a kdybyste chtěli pro své vnoučata nebo děti, tak Ivan Kratochvíl tady vyrobil pohádky o skříčku Dobřejovi, anebo třeba recepty z cest od Mirka Suchopára, výborného to kuchaře a člověka, který se hodně teďka věnoval právě sudeťákům. A dějiny píšou vítězové, to je zase Schulz Ungermann, to byla první jejich dílo k tomuto tématu a to bylo popis ekonomiky a statistiky a dat a všeho prostě neúprostně od roku 1945 do roku 89 a na to vlastně navazuje ta knížka Inventura potom, která je od roku 89 po současnost a teda jako to si zadáme. Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, to je jenom takový jako vyznamenání. Takže tak jako prezidentka Čaputová vás tenkrát označila za největšího konspirátora, že by vás neměl nikdo číst ani poslouchat, a tak stejný takovýhle označení dostali tady ten soubor ekonomů za tuto knížku od dneska už taky ex-prezidenta Václava Klause, takže to jsou takový zajímavosti. A jdeme na další otázku. Pane profesore, jak myslíte, že to dopadne? Vyhraje Evropská unie, nebo Evropská komise, anebo obyčejný lid? A co ty noví politici, na které pořád spoléháme, jako je třeba SPD a podobně? Máme se spolíhat na ty nový politiky, nebo udělat nějaký jiný zázrak? No?
0: Řeknu vám otevřeně, můj názor a zkušenost těch 35 let, můžete vytvořit novou politickou stranu, ale do půl roku bude stejná jako ty původní politické strany. Musíte změnit celou strukturu politického systému. Základním parametrem politického systému musí být odpovědnost svým voličům. A to je jedno, jestli budete volit volební okrskem milionu lidí, nebo půl milionu lidí, nebo 20 tisících. Klíčovou je odpovědnost. A ne množství vytáček, já jsem nemohl, já jsem nevěděl, já bych a podobně. Ne, osobní odpovědnost. Druhá věc, která tady je, ta vlna krizí, které se valí a které budou velice rychle gradovat již tento rok, tak ta povede k tomu, že se ukáže neschopnost dnešních elit řešit tyhle ty krize. Finanční, demografickou, imigrační, vojenskou, pandemickou a podobně. No a vznikne přirozená otázka, no ale kdo nás vyvede z toho chaosu? No a jsou lidé, kteří říkají, že historie se opakuje v cyklech, někdo říká 300 let, někdo 500 let, ale jako kdyby výzkumy ukazovaly, že se vždy objeví lídr, který nějakým způsobem pomůže překonat tu krizi a nasměruje tu společnost nějakým dalším směrem. No a vždycky taková ta historická osobnost, včetně konfigurace dalších lidí, kteří vytvoří jistou novou řídící strukturu, se pravidelně opakuje. Takže můžeme si říct, že možná jedno světýlko na konci tunelu je v tom, že až dojde k té sérii krizí, a tomu dojde velice rychle, tak pak se najednou ukáže na jedné straně ta neschopnost současných elit zvládnout tu krizi, a na druhé straně potřeba netradičních řešení pro tyhle ty krize. No, svého času, když jsem pracoval pro federál, tak jednou při oponentuře prohlásil jeden nejmenovaný činovník, vysoký, když jsem měl pochybnosti o kvalitě oponenta a recenzenta, jelikož zůstal intaktní poznání, může přijímat netradiční řešení. No, ta věta je hodna vytesatí do mramoru, může být pejorativní, ale může být taky velice inspirativní. A když se ukáže, že dnešní způsoby řešení typu zavedu nové daně, seškrtám důchody, zatížím podnikatele, znemožním daňové úniky, budu bojovat proti korupci, tedy slovně, tak když se ukáže, že tyhle ty způsoby řešení jsou neúčinné, no tak se pak budou muset hledat jiné způsoby. A jeden z těch jiných způsobů je právě návrat ke kořenům. A tím návraty ke kořenům je otázka přežití. Ale přežijete ne z hlediska velikého státu, ale z hlediska regionu, toho, co je kolem vás v relativně malé vzdálenosti. Abyste přežili a potřebovali a měli dostatek energie, vody, potravin, bezpečnosti, tak se bude muset formovat nová skupina lidí a lídrů, kteří budou schopni zabezpečit tohleto. No a já bych rád tu připomněl jednu zvláštní statistiku, kterou přívrženci volného trhu nesmírně nenávidí. Veliké průzkumy, které se dělaly jednak v ILO, Mezinárodní organizaci práce, ale i ve Spojených státech, ukázaly zajímavou zvláštnost. Podnikat chce maximálně 18% obyvatelstva. Všichni ostatní považují za klíčový faktor života jenom dělat pro někoho, ale mít klid. A tahle ta skutečnost je transformovatelná i na politiku. Ale prosím vás, obávejte se toho, když vám někdo bude vykládat, slíbím vám všechno možné, to, co nemůžu splnit. To je ta známá věta politiku. A nebo já bych vám to splnil, ale víte, ta obezlička, ta mi to nedovolila. Tak v tomhletom ohledu se samozřejmě tvrdí, že demokracie řeckého typu je jediný způsob demokracie, který tady máme, a všichni, včetně vašeho pana Fialu, bojovali za demokracii do roztrhání těla. Zřejmě bojovali tím Foltinovým útvarem na kontrolu dezinformací, že? Za tu demokracii. Ale řeknu to takhle. Ta odpovědnost začíná u každého z nás. A zkuste se zamyslet nad tím, jaký hlasovací lístek vhodíte při příštích volbách, jak se podíváte na člověka, který spravuje vaši vesnici nebo město, jakým způsobem se podíváte sami na sebe do vlastního zrkadla. Učinili jste všechno, co jste učiniti mohli, aby ten svět byl lepší? A když už nic jiného vás nepohne k zamyšlení nad sebou, tak se zkuste zamyslet nad tím, jaký svět chcete zanechat svým dětem, vnukům a pravnukům. A to je podle mě ta klíčová věc, kterou budeme muset řešit. Každý sám o sobě. Tu vám nepomůže žádná příručka, žádný průzkum politických preferencí ani nic jiného. Když budete volit podle průzkumu politické preferenci, tak se stáváte součástí stáda, které nepřemýšlí. A pro ně je kritérium funkcí jediná věc, výška procentních preferencí. Ale zkuste se zamyslet nad osobní odpovědností. Každý sám za sebe. Je někdo, by řekl, ale to opakujete stále stejné. Ne. Co chybí v dnešní společnosti? Osobní odpovědnost a ochota k dialogu. Dvě klíčové věci, bez kterých se žádná společnost nedokáže rozvíjet, transformovat a upravit. A zkuste se podívat přes tohleto prisma na vlastní život, na vlastní rodinu, na vlastní okolí. Já vím, že možná budete zhrozeni z toho všeho, ale pochopení je základ poznání. Zkuste.
1: Děkuju, pane profesore. Tady dneska už asi poslední dotaz. Vážený pane profesore, co si myslíte o teorii mrtvého internetu? Jak ovlivní lidské myšlení a veřejné mínění fakt, že většinu diskuzí a lajků na sítích dnes generují AI a boti? Faktem je, že dneska vlastně, že jo, ta AI se využívá v oblasti marketingu a právě ty elektronické komunikace a ona to umí jako hezky všechno a tohleto a že dneska už vlastně máte problém rozeznat i co je reálný a co je uměle vytvořený, byť teda tvůrci mají povinnost, že jo, to nějak jako označit, ale opravdu už vlastně ten internet se zaplavuje právě těma výrobkama nebo těma příspěvkama, který jsou vytvořený počítačem AI, jo, a se skutečným, s reálným životem nemá to nic společného. No, kam to všechno směřuje?
0: Věci se diví, i tvůrci AI, že najednou AI lže, podvádí, snaží se zablokovat její vypnutí a podobně. Jak je to možné? Má asi své vědomí. No a odpověď je prostá. Jestliže AI má přístup ke všem knihám, filmům, studiím, všemu ostatnímu, a jestliže víme, že lež je jedna z pracovních metod, která se objevuje ve většině těchto věcí, no tak pak se nedivte, že ta AI je dobrý učedník. No, proč například pak dává ta šílená doporučení? Protože je svým způsobem paradoxně, je anonymní, ne individuální. Anonymní, protože zobecní na všechny poznatky se všech informací, které získala. Ale vetře se vám do vaší mysli, jakože je váš přítel. Vždyť vemte skutečnost, že dnes více jak 37% Američanů, mladých Američanů, komunikuje jenom s AI. Už nechtějí komunikovat s živými lidmi, komunikují s AI. A dokonce se ptají na klíčové věci, s kým mám chodit, s kým nemám chodit, mám ukončit ten vztah, nemám ukončit ten vztah a podobně. Vždyť to je šílený. Ale proč to tak je? Protože jsme líní. A proč bych dělal seminářní práci, když zadám tému AI a tam mi napíše perfektní práci? A to je, prosím vás, jako posun myšlení a civilizace? Nebo AI vám vyřeší vaši zprávu pro vedení organizace? A pro Boha, vždyť to je lenost. A kromě jiného, ta AI nefunguje v zmysle emocionálních struktur. Takže z tohoto hlediska například to rozhodnutí čínského vedení, že od minulého ročního léta všechny soudní rozhodnutí v Číně jsou posuzovány AI a když je nějaký problém, tak platí rozhodnutí AI a ne rozhodnutí soudce. Se zdá zdánlivě logické, jasné, zřejmé, jenomže ten lidský rozměr všech těch kauz AI nezvažuje. Nezapomeňte, nemá emocionální rozměr. A v tomhletom ohledu například Jihokorejci chtěli vytvořit dojem vědomí tím, že instalovali senzory na robota z vnitřku i zvnějšku a mělo vzniknout vědomí. No nevzniklo. Čili otváříme pandořinu skřínku něčeho, o čem nevíme, jak to funguje, ale myslíme si, že to vyřeší naše problémy. Vzpomeňte jenom na ty řeči. Jo, AI vyřeší chudobu, nemoci, války, bezpečnost, všechno. No to si opravdu dementně myslíte, že tohle to vyřeší AI? Když to nedokázali vyřešit lidé s jejich emocionální i logickou strukturou chápání a vidění světa? A nezapomeňte, všechno to, co se nazývá AI, jsou pouze jazykový chatboti. Žádná komplexní bytost. Takže z tohoto hlediska platí konec konců i to, co přiznal šéf Anthropiku. Velká část investicí do AI je pouze marketingový produkt. A to roundtableové financování velikých firm, které se zabývají AI, to je přesně ukážka další bubliny, která se tady vytváří. Tak, jak se vytvářila dotcomová bublina v letech 95 až 2000. Takže buďte, prosím vás, opatrní, nebuďte líní a zkuste si skutečně tu seminární práci napsat sami.
1: Děkuju. Tak, tady mám ještě... Jo. Vendelín, hezký večer. Děkuji, rád bych se zeptal na technologie volné energie a podobné, nerozjíždí něco třeba Čína nebo Rusko, nebo se taky držej zpátky. A pak tady ještě teda k tomu Endelina napsal, že cestu, co se týče s tou změnou systému volebního, že o tom psal nebo mluvil i pan Blahinka. Máte to tady na streamu, určitě v jedných z těch videích Petra Blahinky, ale pojďme se prosím podívat teda na to. Máte nějaký zprávy o tom, že Rusko či Čína teda by se nějak navážno ve velkým, ve větším zabývala touhle volnou energií nebo to, tak Čína teďka odzkoušela, nebo že testuje ten toriový reaktor třeba, což sice není volná energie, ale zase je to daleko levnější a myslím si, že i bezpečnější jako způsob výroby energie. Tak kam to může všechno doběhnout?
0: No vtip je v tom, že mnoho autorů nakonec konstatuje, že množství nových technologií, včetně výsledku reverzního inženýrství při zkoumání havarovaných vesmírných lodí, posunulo poznání a vynálezy zásadním způsobem dopředu. Jenomže vzpomněte si nakonec osud samotného Nikoly Tesly ve vazbě na Morgana, který financoval střídavý proud, jednosměrný proud a všechno to kolem. Vzpomněte si, jak skončil spor Beauchampa s Pasteurem a rozvojem farmaceutického průmyslu. Bohužel zase musím konstatovat, jde o peníze. Uvědomte si, že kdyby se skutečně rozvinula technologie výroba aut na vodu, tak těžba ropy, zpracování ropy, transport ropy, distribuční systémy, současné výrobní systémy v automobilkách a podobně, by neměly nic než cenu šrotu. A opravdu si myslíte, že někdo jednoduše přizná, že vlastně víte, ty technologie za biliony dolarů, tak to nic, to vyhodíme a začneme s technologiemi na vodu. Čili tu si musíte uvědomit, jedna věc je skutečně dosažené patenty a vynálezy, které jsou uloženy do trezorech a nesmí se nikde objevit. A skutečnost, že současná spotřební společnost a produkční kapacity představují obrovský majetek, obrovské investice, kterých se nikdo dobrovolně nevzdá. Ano, dělají se tyhle ty pokusy i v Rusku, i v Číně. Většinou je kryje armáda. Ve Spojených státech většinu těch pokusů a projektů kryje DARPA. Financuje se to cez prostředky Pentagonu. A musíte si uvědomit ještě jednu skutečnou věc. Jestliže ty analýzy finančních kontrolorů ukázaly, že za posledních 15 let zmizely desítky bilionů dolarů vyplacené Pentagonem, ale nebyly známy kde, tak vybudování podzemních měst je pouze jedna část vynaložených investicí. Druhá část vynaložených investicí nepochybně souvisí s novými generacemi technologií a podobně. No a to je právě to, co se objevilo jako těch 13 vědců, kteří se zabývali těmito novými technologiemi i tou technologií nulového bodu, kteří podivně zmizli, za sebe vraždili se a podobně. A dokonce prezident Trump to nechává vyšetřovat těch 13 podivných úmrtí. Všechny jsou vázány na buď kosmické technologie pohybu, anebo na energetické zdroje. Takže jestliže svět je klamán v jiných věcech, tak nepochybně je klamán i v téhleté. No a jedna malá ukázka. Dnes se mluví o větrnicích. Veliké vrtule, výška 200-260 metrů a podobně. Víte o tom, že Francouzi vymysleli větrník, kde není jsou vrtule? Je tam něco jako satelitní anténa s jistými sklopnými systémy, které neprodukuje infrazvuk, není hlučný, nevytváří stroboskopické efekty. A proč se to tedy nestaví? Nebo další francouzské vynález EDF, kdy máte větrník, který má podobu krabice čtvercové, ve které dochází speciálnímu proudění, nemáte tam žádné vrtule, vyrábí to elektřinu a je to skvělé. Proč to není? Protože někdo chce vydělat na těch gigantických větrnicích 260 metrů vysokých, 40-metrovými listy vrtule a podobně. No prosím vás, uvědomte si, že problém není v těch patentech uložených v trezorech. Problém je v tom, že tahle ta společnost jako klíčový primární protokol chápe peníze. V tom je jádro pudla.
1: Děkuju. A já jsem tady měl ještě jo. Tak poslední a děkuju taky za příspěvek. Pane profesore, znáte vesmírné zákony jako zákon lásky, zákon svobodné vůle, zákon míry, zákon rezonance a další. Zabýval jste se někdy tímto tématem?
0: Tyhle ta témata považuji za pouze parciální problémy. Znáte vy klíčové zákony. Zákon dynamické rovnováhy, zákon kvalitativních skoků, zákon diverzity, zákon časových engramů a podobně?
1: Ne. Já jsem jenom laik, já jsem pouze médium. Ale pane profesore, dovolte mi, abych vám za dnešek moc a moc poděkoval za úžasnou přednášku, za spoustu informací, které jsme se dozvěděli z různých oborů. A taky to svědčí o ta vysoká návštěvnost a velký zájem našich lidí. Přátelé drazí, vám všem děkuju za pozornost. Zítra od 6 Vítě Pilmajer, od 8 tady budou Skaldoviny. Uvidíte například Pavla Zítka a Jaroslava Števce a další. A v neděli, jak jsme si řekli, na Slovensku přednáška pana profesora od 2 hodin. A to si tady najdete zpátky, ten plagátek, já ho teďka tady zrovna ho tady nemám už, ale budeme se na vás moc těšit. A pane profesore, co říci závěrem, pojďte se rozloučit.
0: Krásnej den, krásnej sen, žádné starosti, samé radosti. Všem lidem dobré vůle.
1: Vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za těch 1044 lajků, díky za vaše příspěvky, za vaši podporu, děkuju vám za to, že se stáváte odběrateli tohoto kanálu, protože je to důležitý, je nás tady téměř 94 tisíc odběratelů, takže brzy budeme atakovat 100 tisíc, tady nade mnou vidíte QR kód pro případ, kdybyste nás chtěli podpořit i nějak jinak, třeba pomocí QR kódu. Tak za každou pomoc vám moc děkujeme. Díky za všechno a vám, pane profesor, děkuji za váš čas a mějte se krásně.
0: A mějte se krásně, pište básně a žijte s radostí.
1: Tak, držme se za rytě.
0: Jo, s tvrdým i s měkkým. Hezkou dobrou noc.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Jedeme trošku ve zvláštním stavu, protože jedeme proti hokeji, který zrovna probíhá. Tak to jsem zvědav, kolik lidí dnes na naší poradě bude, ale ti, kteří jsou, tak buďte opravdu velmi pozdraveni. Než vám řeknu obvyklou krásnou větu od pana Touly, tak tady ho předběhl Meďa Beďa. Dobrý den, pane Hájku, začíná mít takový nepříjemný pocit, že nám někdo chce potichu a nenápadně z naší milované vlasti ukrást, dokud je co. Připadá mně to, jako když se hyeny tahají, kdo bude mít větší kus. Sudeťáci začali první, teď servou o podnik Explozia a co my, za kolik prodají český národ? Ptá se Meďa Beďa. No, já myslím, že to tedy nedělají nijak potichu, že to dělají docela hlasitě. Už se s tím vůbec netají. No samozřejmě, že to chtějí rozervat, co půjde do okamžiku, než z nás udělají tu definitivní kolonii ve Spojených státech evropských, což říkám ironicky, protože nevěřím, že k tomu někdy dojde, aby se tohle stalo. No, s Explozí rovněž. Já myslím, že to byl takový testovací balónek. Já nevěřím tomu, že Explozi prodají, ale tady se opravdu stát může už cokoliv. Ten důležitý vstup pana Františka Touly přichází teď. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle přejí Toulovi. Vážený pane Hájku, myslíte si, že se můžeme ještě dožít politiků, kteří budou hájit jako první naši zem všichni? Ne. To se nedožijem. Nic takového se nestane. Právě ten uplynulý víkend, o kterém z větší části bude vlastně celá dnešní porada, protože prostě tak vypadají vaše reakce, vaše dopisy, vaše pozoruhodné analýzy některé, tak ten nám ukazuje, že to naopak, to rozdělení se prohlubuje, je záměrné, činí ho, pokud můžou všichni a nejviditelněji, protože nejviditelnější, je ten hradní rozvědčík. Ten to stupňuje do neuvěřitelných piruet, to rozdělení a ta rozdělování. Čili já si nemyslím, že se toho někdy úplně dožijem. A za prvé a za druhé, ono by to možná ani nebylo dobře. Protože by to taková ta jednohlasnost politická, ta by vylučovala to, že jsou tu vždycky skupiny lidí, kteří mají jiné zájmy proti skupinám lidí, kteří mají další zájmy. Ten rozdíl je v tom, že tu dnešní, řekněme, pátou kolonu těch zájmů vytvářejí především ta korporátní média. Ta ji tvoří. A kolem nich se to jakoby schromažďuje. Oni používají Pávka, Pávek používá je. A na druhé straně prakticky bez médií v korporátu nebo hlavních jsme my. No, takže nemyslím si to. Dobrý den, pane Hájku, co si myslíte o... Pardon, tady mě to trošku přeskočilo. O panu Sládkovi, který vystupoval na tom sjezdu, já jsem ho tam neviděl. Já jsem jeho vystoupení neviděl, když tak mě to napište, protože odkaz nějaký, protože nevím. Ale obecně z pana Sládka já v posledních letech bych řekl, moc dobrý dojem nemám. Dokonce jsme ho sem zvali a on říkal, že mu velmi těžko jako se pohybovat do Prahy, ale přitom pak jel na nějakou úplně jinou akci. Nevím, je to zvláštní.
A o straně Česká republika na prvním místě, kterou vede Vrábel a chce odchod z EU, NATO, VHO, není to lepší volba než SPD? No, že to chce je jedna věc a jakým způsobem to chce je druhá věc. Já víte, že jsem byl vždycky velký příznivec pana Vrábela, kterého si nesmírně cením, protože to byl vlastně on první, kdo začal organizovat ty velké demonstrace proti Fialově vládě. Nejsem si ale úplně jist, kam se to celé dostalo a právě to jeho propojení s panem Sládkem mi je skoro nesrozumitelné. Takže jedna věc je, když definujete, že chcete odejít z těch globalistických organizací, to je skvělé, samozřejmě. Ale když nevíte, jak to udělat, tak, aby tomu lidé porozuměli a šli a volili vás, pak je to vlastně taková rána do prázdna. Ten politický provoz je navíc nesmírně složitý i v tom, že opět se musí odehrávat bez médií, těch hlavních, nebo proti nim. V tomto smyslu bych řekl, že SPD, právě SPD, si uchovala jediná tu schopnost s nima nějakým způsobem bojovat. Ale k tomu se asi ještě dostanem. Co říkáte na informaci Jirka z Ostravy, že v bavorském parlamentu zaznělo, že posl se ještě před sjezdem v Brně ujistil u nové české vlády, jmenovitě u Andreje Babiše, že je vše v pohodě a ono, že prý ano. Ne, jak říká jedna slavná kniha, nevěřme učitelům. Já myslím, že kdyby to tak bylo, tak to proniklo do všech právě těch médií. Pokud vím, Andrej Babiš se vyjádřil, že není dobře, že tady to chtějí pořádat. Ale co říká posel, to by mě ani moc nezajímalo. Kromě toho, že asi před 2-3 hodinami prohlásil, že prý už má řadu měst, které by chtěli pořádat v příštím roce jejich sjezd. Také ho neber úplně vážně, ale je to možné. A oni rozhodně to budou chtít uspořádat v bývalých Sudetech. No, nechme se překvapit, co bude za rok, ale... A Jirka z Ostravy se ptá dál, stále si myslíte, že Andrej Babiš není bazilišek? Já mám k Andreji Babišovi značné výhrady, ale že by byl bazilišek, to si nemyslím. A myslím, že je spíš velmi slušný manažer, když příliš nefouká a když neprší, ale že nezvládá mnohé kritické situace, když ano, a za druhé, že ty české zájmy ve smyslu jejich hájení, tak jako to činí Robert Fico nebo činil Viktor Orbán, to není Babišova parketa. Ten chce být jakoby na všechny strany. On má tu stranu ano, ne. Bazilišek, to se mi zase nezdá. Byl, robil, země je placatá, pořád nás někdo práškuje, Číňani vzlétli ke své stanice nebeského klidu. Nevím, jak udělali tu fintu, když poslali snímek, kde se jevila země kulatá. To říkáte správně, že se jevila. Já bych musel znovu opakovat, ale to není teď na programu, máme úplně jiné téma. Ale musel bych opakovat to nadšení, které před několika lety v NASA zavládlo, když poslala jedna japonská sonda od Jupiteru několik snímků a oni tvrdili, že právě poprvé bylo dokázáno, že jsou ty objekty kulaté, ty měsíce a že se pohybují, protože dosud to bylo všechno jenom elektronická záležitost. Oni to sami přiznávají. Ale to si nechme, až toto téma rozjedem, bude to zajímavé.
Takže já myslím, že to otázka k zamyšlení je, jestli si to tady dřív zaberou Ukrajinci nebo Němci prostřednictvím sudeťáků. Třetí možnost je, že se o kořist navzájem poperou. To je docela věcná a docela vážná myšlenka, vůbec bych ji nezavrhoval, stojí velmi za úvahu. Jo. Jirka z Ostravy, když nehraje Rusko k hokeji, když nehraje Rusko a Bělorusko, hokej ignoruji, ani o něm nevím. Nejste sám, je to docela správná věta. Já myslím ale, že bychom se takhle už teď dostali zase do těch pozdravů. My tam potom něco k tomu chatu si řekneme. Přišel jeden zajímavý dopis. Ale nás čeká pozoruhodná směs dopisů, které všechny mají vlastně podobný námět, podobné téma, ale různé zaměření na různé detaily té věci. Pojďme na to.

Nějak se nám poslední době tady, nevím, jaký čertík se nám sem vloudil, občas se stane, že se něco dostane do toho vysílání dřív nebo později. Doufáme, že to nic není. Já myslím, že ne, hlavně o nic nejde. To naše, to hlavní je, že se radíme spolu, přátelé. Já tady nejprve přečtu zkráceně dlouhý dopis, který poslala Julie G., která se toho

vydat. Mrzí mě to, ale ti, kteří tam byli, o to víc jim musím říct, že mají mou absolutní jedničkou, jsou u mě absolutní obdiv, protože v tom vedru a ve všem, co tam předvedli, co tam udělali a jakým způsobem vlastně i disciplinovaně se chovali, to bylo úchvatné. Vážený pane Hajko, ráda bych popsal několik dojmů z Brna. Bylo to úžasné a plné energie, ani slunce nezastavilo všechny statečné, kteří přišli a nebylo jich málo. Dominikánské náměstí má kapacitu zhruba 5000 lidí a ti tam určitě byli a tak dále. To, proč jsme na Dominikánské náměstí přišli, se potvrdilo hned v prvních minutách při národní hymně. My jsme stáli u kostela a začali zpívat jako první. Ostatní se nestyděli přidat, takže nikoli z pódia, ale z davu lidí přišla ta národní slova. Když dozněl hudební doprovod na českou hymnu, my jsme pokračovali tak, jako to známe a jak to cítíme, slovenskou hymnou. Často se mi to také stává. Nevadilo, že bez hudebního doprovodu my jsme na slovenské bratry nezapomněli a náměstím se rozléhal hlas tisíců vlastenců nad Tatrou sa blízká. Shromáždění nebylo agresivní ani vulgární, transparenty smysluplné a k věci. Ne jako u demonstrantů z milionu chvilek. Prezident Zeman měl velmi pěkné přivítání, ale kdo si s tlampačem v davu u kostela, jak začal pan prezident mluvit, začal ho překřikovat. A tak dále. Nakonec Julie říká, že to byl pravděpodobně Pšenák, že ho lidé vytlačili a že tak by se s tím mělo pokračovat. My jsme toho Pšenáka nám poslali řada lidí. Je to fantastické, je na tom opravdu to, že tam je vidět, že ho ta policie doprovází, aby provokoval uvnitř těch protestujících. Skutečně ho doprovázejí a jsou jeho osobní ochrankou. A on si tam stojí a pak začne něco dělat. Jo. To je opravdu pozoruhodná věc. Druhá provokace obdobného smyslu byla, když nastoupil Jindra Reichl, po několika minutách jeho řeči se nesmyslně rozezněly zvony v kostele svatého Michala. Bylo přesně 14:45, lidé koukali na hodinky a na sebe a nechápali. A zvonili převážnou část jeho vystoupení, ale on se nad tím nepozastavil, jen přidal na hlase. To už bychom si asi představovali trochu moc tu organizaci, že by kostelník tam spustil zvony. Spíš bylo něco od druhé hodiny a oni na ní tímto zvou. Ale kdo ví, dneska opravdu není možné nic říci s jistotou. Nejhorším zážitkem však bylo, když jsem si všimla, že na radnici visí ukrajinská vlajka. A stal se zázrak, zanedlouho po zahájení se na balkoně u vlajky cizí země ukázaly dvě postavy v černém s foťáky a jako dokumentovali náměstí a při té příležitosti, když odcházeli, si sebou vzali i tento hadr. Neskutečně se nám tam dole ulevilo. To je dobré. Na to, jaké bylo teplo, se nás tam sešlo tolik, co náměstí nepobralo a to je jasný vzkaz pro české kolaboranty. Za Brno děkuji, protože všichni ty lidé, co přišli, jsou světýlkem na konci tunelu pro ostatní a pro budoucnost České republiky. Ne všichni se tam však mohli dostavit, právě jako já, ale že o tuto akci je velký zájem, svědčí i to, že reportáž z přímého přenosu již večer, tedy několik hodin po akci, schlédlo přes 15 000 lidí. Ne český národ ani zdaleka není ztracený a kolaboranti nedosáhnou nikdy svého. A tady je dobrá poznámka, já s tím velmi souhlasím, protože jako v těch dopisech vašich se často, a v jednom to přečtu, se ozývá jakási beznaděj. Zvláště potom Brnu by neměla být. Sjezd Němců v Brně nebyl dobrým nápadem, protože kolaboranti se až moc okatě okopali. To je jedna věc, to souhlasím. A pokud by se tento drzý sjezd nekonal, nikdo by tomu, co se tu potichoučku chystá, ani nevěřil. Pavel tuto vlastizradu zaštítil, protože mu zbývají pouhé 2 roky a on se v této době snaží za každou cenu vyprovokovat rozpad České republiky.

0: a bude na tom pracovat do posledního dne ve své funkci. No, myslím si, že ta role Petra Pavla se ukazuje čím dál jasněji a nejde mu jenom o ten rozpad, o to připojení. On už zjevně hraje daleko dramatičtější roli v tom celkovém zatažení České republiky navzdory tomu, že máme vládu, která má jiný postoj k zatažení České republiky opravdu mezi státy, které se mohou stát, a není to bohužel tak vyloučeno, předmětem odvetného úderu, pokud NATO na Rusko zaútočí, což mimochodem také není tak úplně vyloučeno. Protože oni jsou už v koncích, ti všichni Mercové, Macronové a Lejnové a podobní. Někdy prostě tu válku spustí jako ze zoufalství, jako poslední věc. Uvidíme, ale pravděpodobně doufejme ne a souhlasím s tím, že ten Pávek má ještě jinou roli, než si my myslíme. Nebo souhlasím s tím, jsem přesvědčen, že má ještě jinou roli, než si my myslíme. A je to role opravdu na té internacionální globalistické úrovni. No, možná, že si to řekneme u jednoho dopisu, tam jeden člověk má moc zajímavý názor. Mé dojmy z protifašistické akce je jednoznačně velmi inspirativní a pozitivní. Přeji krásný sluneční den, Julie G. Julie, vynikající, jsem opravdu moc rád za tuto reportáž, četl ji za zájmem, přestože jsem koukal na řadu videí a toho přímých přenosů. Tyhle zážitky jsou naprosto nenahraditelné. Ty individuální, vlastní. Pojďme dál. Lada V. Také se vrací nejprve ke sjezdu, ale pak přechází krásný den, milý a nepodvolný pane Hajku, nejprve ke sjezdu a tak dále. Nehorší než samotný sjezd je ta pátá kolona, co ho umožnila, a ještě horší je přístup mnoha lidí, hlavně mladých, produkty neziskovek a propagandy, kteří to chápou jako neškodné setkání neškodných německých důchodů a folklorní setkání našich přátel, jak pravil Grolich. Přesně. A teď dále bych vám chtěla poděkovat za rozhovor s panem Doleželem. Přišlo na to nesmírně mnoho reakcí. Děkuji za ně. Pan Doležel je skutečně vynikající a je spolupracovníkem naší převážně spolupracovníkem naší akademie. Je skvělý historik a píše bezvadné věci. Dnes na hlavní stránce Proti proudu je zrovna odkaz na jeho vynikající článek, který je v akademii, který absolutně, kdo chce porozumět tomu, jak to bylo, proč to tak je právě teď, jak se tady octli, jaká je role Václava Havla a těch dalších, tam to má. Bezvadný. Já myslím, že SPD by v té vládě měla vydržet nejpozději do půlky mandátu a pokud nebude šance prosadit aspoň ty poplatky a zákon Fara, jak říkal Babiš, zákon ale Fara bude, to je alá Fara bude, to je jako treska alá losos, pak by neměla tu vládu držet. A teď tady vysvětluje Lada, proč k tomu dospěla. Babiš stejně vládne, jako by tu 108 neměli, jako by potřeboval hlasy od opozice, dále prosazuje aspoň zahraniční politice totéž jako bývalá vláda. A teď svému dobrému příteli panu Rutemu slíbil, že udělá všechno, abychom splnili závazky NATO, přesněji řečeno dát peníze jako do NATO na americké války. A to všechno proto zahrnuje prodej státního podniku, uvolnění rozpočtových pravidel k vydávání válečných dluhopisů a tak dále. Lada dochází k závěru. Možná se někteří zbabělí nebo pomaleji chápající voliči SPD, co přeběhli k ANO, neproberou. Skalním voličům ANO, ne, to je bývalým ČSSD a ODS, to vadit nebude, jsou také jako pěti demolice pro unijní, pro NATO, stále pro ukrajinští, protiruští a tím pádem války chtiví. A jestli někdo volil ANO, ne, které slibovalo, že skončuje s podporou Ukrajiny, nebudou nesmyslné výdaje na zbrojení, podpora válek a zároveň nechce vystoupit z NATO a EU, měl by si dojít k psychiatrovi, ne, anebo je rozum dlého, to je totiž hlavní smysl existence těchto globalistických struktur. A nám, asi 10% nepodvolených, když budu optimistická, nezbývá, než jenom věřit na zázraky, nejenom věřit na zázraky, ale i spoléhat se na ně. Píše s úctou Lada B. Já bych se, Lado, dostal k tomu hlavnímu, co jste tam napsala, že si myslíte, že by SPD měla do poloviny mandátu podržet vládu a pak z ní odejít. Za prvé je to ještě předčasné o tom hovořit. Ale já si nemyslím, že by to bylo rozumné řešení. My si to prostě tolik neuvědomujeme, ale protože bychom všichni chtěli mít 100% z toho. 100% nikdy není možný. Nikdo nevyhraje 10-0, nikdo nevyhraje nad ostatními. Ale neuvědomujeme si, jak moc jsou dnes například vidět lidé, kteří se spolu s SPD do parlamentu dostali. Jindra Reichl je toho dokonalým příkladem. A nejen on. Je tam prostě další skupina, celá další skupina lidí. Mimochodem právě Tomáš Doležal a další. To, co se děje teď kolem a dělo třeba kolem pana ministra obrany Zuny a tak dále, ty věci, které začínají se vyhrocovat, to jsou všechno důležité věci, které přes svou relativní malou početnost poslaneckou SPD hraje a může rozehrát docela podstatně. Nevíme, co za 2 roky bude, ale až bude to v té polovině volebního mandátu. Ale já bych takhle vůbec neuvažoval. Prostě jsou tam teď vlastenci a i když nemají kdo ví jakou sílu, tak nějakou mají. A pardon, trošku se napiju. A prostě si jí sami vyrazit ruky. To mi přijde nerozumné. Ostatně jsou to otázky, na které se docela můžu někoho zeptat. Tím prozradím, že ve čtvrtek, protože dřív prostě nemůže, jelikož teď začíná tento týden sněmovna a on ji řídí, nás navštíví Tomio Okamura, takže ve čtvrtek mu položíme mnohé tyto otázky. Mě to bude velmi zajímat, protože jsme se dohodli, že kdo jiný by také měl spíš zhodnotit také to, co se děje dělo v Brně a co se děje po něm a co to všechno znamená. Takže ve čtvrtek v 18 hodin se s vámi na něj budu těšit. Pojďme dál. Vážený a milý pane Hajku, tak nám dnes naštěstí končí to opětné smířování po 30 letech smíření. Nevím, zda hledat symboliku za tím, že včera byla zrovna svatodušní neděle. No ono, Přesně řečeno, oni si ti sudeťáci to dělají vždycky na svatodušní neděli. Je to stejná provokace nebesům, řekl bych, jakou provozuje třeba provozoval Františkův Vatikán a v mnohém ji provozuje i ten Lvův. Je to prostě tak, že z Německa přišla celá ta eroze církevní kolem toho druhého vatikánského koncilu v 60. letech, protože ten koncil sám nebyl tak hrozivý jako to, co se dělo po něm, a to je z Německa. Takže ti sudeťáci s tím zacházejí velmi německy, s tímto druhým nejdůležitějším svátkem po Velikonocích. Fialenkovu pátou kolonu v Česku, která má to smiřování na podruhé na triku, zjevně Duch Svatý ignoroval. Oni ignorují jeho především. Proti lidské hlouposti, která se navíc sdílí kolektivně, není léku. No, ale vy pokračujete. Vzpomněla jsem si na výborný esej Roberta Musila, který Brno dobře znal, o hlouposti, se jmenuje, ze sklonku 30. let minulého století. Napsal ho ještě předtím, než musel uprchnout před nacisty z Rakouska. Nedal by se tento esej uveřejnit v Akademii proti proudu? Česky to vyšlo, československý spisovatel Praha 69, ono to vyšlo ještě potom jednou. Myslím, že 98 nebo nějak tak, ale zajímavý nápad. Nebo na ten text alespoň v Akademii upozornit. Opravdu zajímavý nápad od Jitky Š, protože Robert Musil je fantastická postava, literární a vůbec kulturní, v našem kontextu výjimečná. A já jsem se pokoušel hledat, jestli nebyl natočen, a on byl teda natočen, ten esej. Myslel jsem si, že bychom ho dali do Hvězdy jako jednu z četby na pokračování. On byl sice natočen, ale v Československém rozhlase. A to, co bylo natočeno v Československém rozhlase a má jenom Československý rozhlas, na to nám solí tak strašné ceny. To bylo natočeno v 97. Na to nám solí tak absurdní ceny tato veřejnoprávní instituce, že od nich nemůžeme nic brát. Prostě nejsme tak bohatí. Takže nebude to bohužel načteno, ale seženeme a určitě v Akademii tuto esej uveřejníme, protože je zásadní. Robert Musil a jeho Muž bez vlastností, nedopsaný hlavní román, také doporučuji každému, koho tyto věci zajímají. Robert Musil je těžký autor, ale v těch esejích docela srozumitelný. Takže moc děkuji Jitce Eš. Ten prokletý sjezd sice ještě víc zdůraznil rozštěpení v Česku, což byl asi jeden z pravých cílů, ale současně taky způsobil, že se mnozí přisluhovači a přihrblíci demaskovali, a to je dobře. Takže výsledek podle mě není zas tak špatný. Srdečně vás zdravím a moc děkuji za vaši protiproudní energii a těším se na další vaše texty a pořady, Jitka Eš. Já jsem si, Jitko, vytáhl jeden kratinký citát z Roberta Musila. Kdyby se hloupost k nerozeznání nepodobala pokroku, talentu, naději nebo polepšení, nikdo by nechtěl být hloupý. To je perfektní, že? Pojďme dál. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Děkuji za váš opět vynikající včerejší článek. Pávek se vymezil vůči primitivnímu vandalismu na německém památníku v Pohořelicích, ale jak si se zapomněl zastat svého předchůdce ve funkci prezidenta Edvarda Beneše, který byl podobnými primitivy označen za nácka a škůdce. Edvard Beneš byl také ministrem zahraničí a tak se ho ministr zahraničí a tak se ho zastal aspoň ministr zahraničí Macinka. Výrok T.G. Masaryka, bez Beneše bychom republiku neměli, v druhém mailu a tak dále. To už to, co mě posíláte. Dík a obdiv prezidentovi Miloši Zemanovi za včerejší jeho proslov v Brně, s pozdravem Stanislav G. Já musím říci také, že Zemanovo vystoupení bylo výborné a obdivuju ho, že prostě tam na vozíku dorazil, jako je to, i to je hrdinský čin Zemanův. Možná, že kdybych měl takový vozík, tak jsem se tam také vydal s těmi zablokovanými zády. Ne, nechci o tom žartovat. A naštěstí na vozíku ještě nejsem. Nedoufám, nikdy nebudu. Ale je to, souhlasím, že Zemanův projev byl nesmírně důležitý v té celé situaci a nenáhodou ho všechna média ignorují, jako ostatně ignorují v podstatě celou tu protiakci. Ostatně pan Kellner byl také na místě a píše nám a posílá foto, jak jsem v sobotu v Brně propagoval protiprout. Ano, moc si toho cením. Potkal jsem v neděli asi tak 3 další ve stejném tričku. Mám z toho velkou radost. Ale proč píšu? V sobotu, když jsme v Brně čekali na průvod kolaborantů z Pohořelic, tak jsem dával dlouhé interview nějaké německé televizi a jednou z otázek bylo, co to tam mám na transparentu napsáno, a tak jsem té reportérce vysvětlil osud Lidic, a zejména to, jak jejich pobratimové udusili 82 lidických dětí výfukovými plyny v koncentračním táboře v Chelmu. Ta reportérka nikdy o žádných Lidicích neslyšela. Ona neslyšela ani o Oradůru a přitom jede do ČR dělat interview o českých xenofobech, kteří na to vše pořád nechtějí zapomenout. Je pravdou, že ty lidi, děti z Lidic tou reportérkou viditelně otřásly. Takže oni si sami doma ty svoje zločiny nepřipomínají, to by jen ty Lidice museli něco říct. Ale jezdí do cizích zemí připomínat údajné zločiny jiných národů proti nim za druhé světové války a ještě k tomu najdou kolaboranty. Já myslím, pane Kellnere, že jste docela jako v tomto případě udeřil hřebík na hlavičku, protože oni to skutečně nevědí. Oni jim to samozřejmě neříkají. To celé je stejná mystifikace, ona probíhá v tom Německu, ta mediální mystifikace ještě o 3 patra intenzivnějc než u nás, protože to mají nacvičeno už z minula, když to tady se to museli za těch 30 roků postupně od nich učit. To je zběsilé, co tam dělají s tím brainwashingem, prostě vymývání hlav těch lidí. Zázrak, že tam dneska vede v průzkumech AFD. Moc jsem se chechtal vždycky, když v nějakých našich televizích se ptali lidi z AFD, lidi z SPD, co říkáte tomu, že AFD chce také prolomit Benešovy dekrety. Jsou to přece vaši kolegové z Europarlamentu. Jako kdyby oni za to odpovídali. Ne. To téma Benešových dekretů je samozřejmě velmi tam rozšířeno. Myslím si, že kdyby AFD o nich nehovořila, takže bude ztrácet, a svým způsobem je docela podstatnější, že takto silná strana dnes vede v těch průzkumech, než to, co někde říká, protože znám ty některé lidi z AFD, pana Bystroně a další, jsem si jist, že by pak neudělali ani ně. Ostatně ono o ty dekrety ani nejde už. Ono jde, a přesně řečeno, oni to nejsou dekrety, je to součást našeho právního řádu, jen se tomu tak říká, protože dekrety později schválilo Národní shromáždění, staly se normální součástí právního řádu a jsou dodnes. Ono přece jde v celé té věci o něco jiného. Jestliže posl říká, já s dekrety nebudu souhlasit, tak říká. Ale jakmile budeme v té čtvrté říši naplno, jakmile tady budou Spojené státy evropské, tak to zrušíme z Bruselu. O to jde. Tam oni míří. Oni míří k destrukci České republiky úplné. A ty dekrety jsou jenom drobná záminka. Tak ještě jenom dočtu od pana Kellnera. Měl jsem té reportérce ještě uvést příklad, že máte dva typy lidí. Jednomu dáte facku a on vám za ně poděkuje a druhému dáte facku a on vám ji vrátí, i když jste o hlavu větší než on. A právě zde bych viděl ten rozdíl mezi námi a Francií, protože jí chtěl připomenout, jí tam připomíná, že, nebo ona mu říká, že se přece oni tak snadno smířili po válce s Francií. A co tedy my takovou dobu si to připomínáme? Francie to vzdala, jako vzdala druhou světovou válku, prostě její vláda ve Vichy kolaborantská z poloviny byla Francie, okupovaná z poloviny spolupracující, no co jiného by se mohlo stát? To, jak rychle dokázala Francie zapomnout na Oradour, to se mi ani nechce věřit, a jak Francie brzy po válce souhlasila se zastavením stíhání německých válečných zločinců, to bylo opravdu nehorázné. Nebylo to nehorázné. Oni už počítali s tím, že vzniká to, co se pak stane Evropskou unií. Tam už spolupracovali opět všichni. To nebylo zapomenutí. To už byl nový plán, pane Kellnere, a všichni ostatní. Ale rozumím vašemu argumentu. A také rozumím poslední větě, ale ono to je opravdu v té cti a hrdosti kterého národa. Ukažme, že my tu národní čest a hrdost máme, píše Miroslav Kellner. Francouzi jsou velmi hrdý národ, velmi hrdý národ. V tom by jsme s nimi snad ani soupeřit nemohli. Ale jak říkám, je nutno to správně přečíst. Ale jinak ta poslední věta se mi moc líbila. Kéž by platila. Pojďme dál. Tady jenom řeknu, že Oldřich S. nám poslal jako řada několika dalších lidí své články k tomuto tématu. Oldřichu, já jsem už vám odpověděl, výborný váš článek, ale měli jsme toho tolik, že to nebylo uveřejnitelné. Pište nám, určitě se k dalším věcem dostanem. A já jsem moc rád, že právě naše porady způsobily, že řada lidí se ozývá se svými texty. Můžou to být klidně i kratší věci, my je můžeme dát na hvězdu, jako takovou reflexi, které se tam objevují. Pište, jste skvělí a opravdu velmi inteligentní lidé a psát umíte, mnozí z vás. Budu opravdu rád. Dobrý večer, pane Hajku. Nevydržela jsem to a musela jsem z té vaší poslední večerní debaty odejít. Všimla jsem si už delší dobu, že na tu vaši poradu nepodvolených začíná přicházet čím dál víc v uvozovkách posluchačů, kteří chodí už dlouho například do TV Bureš a podobně. Také jsem tam zabrousím, když mají dobrého hosta, například profesora Staňka a pana Skálu jsem také ráda poslouchala. No ale jakmile začne při živém přenosu probíhat chat, tak to z nervy nevydržím a odcházím. Já vím, že si můžu chat vypnout, jenže mě právě zajímají i ty názory ostatních, co říkají k tématu, a s odporem zjišťuji, že ty komentáře s daným tématem nemají nic společného a nejraději se baví na úrovni čtvrté cenové skupiny. Ani nevíte, jakou jsem měla radost, že jsem si našla váš protiproud. Vše, co od vás vychází, mám jistotu, že to bude kvalitní na úrovni. Klid, pohoda a velký důraz na naši mateřskou řeč, za což vám obzvláště děkuji. Sleduji pravidelně poradu nepodvolených, kde vždy panovala taková dobrá nálada. Posluchači a diváci byli také takový slušní, chytří a moudří. I když jsme tam častokrát projednávali závažná témata, tak si ten pořad vždy zachoval svou úroveň a kvalitu. Když jsem zjistila, že na váš pořad a na Čet začali chodit také lidi od vedle, tak mám po náladě a úplně to kazí můj dojem z celého pořadu. Vím, nemám právo nikoho moralizovat. Navíc je ta demokracie, ale musela jsem vám to, pane Hajku, napsat, protože na takové věci jsem velmi citlivá a na lidi s nízkým IQ tuplem. Mám vás moc ráda, pane Hajku, a budu se snažit to nějak vyřešit, vaše posluchačka Renata M. Renato, já jsem tento váš dopis zařadil, protože vlastně se týká nesmírně vážné věci. Já musím říct, že já také občas, když pak si čtu ten chat, tak tam narazím na některá vyjádření, která mě, abych tak řekl, zabolí. Ale my prostě ten živý chat nemoderujeme. Jo, a jsou zakázány pouze vulgarity a tak dále, ale my ho nemoderujeme. My to nechceme dělat jako ti jiní. Prostě já jsem od začátku vždycky měl velké podezření, že takovéto věci přitahují některé jedince, kteří se potřebují takzvaně ukázat, vykřičet svou frustraci, vykřičet někdy i svou psychologickou deviaci. Ostatně proto nikdy proti proud za celých 14 let nezačal pod články umožňovat takzvanou diskusi. Vyhli jsme se tomu a myslím, že jsme snad opravdu jediní. A právě proto ten protiproud má jistou snad úroveň a není ukřičenost taková ta zběsilá, která hned po přečtení zajímavého článku to zničí několika blázny, několika psychopaty. To tak bývá velmi často. Ale prostě při těchto pořadech, jako je právě třeba naše porada každotýdenní, já si nemohu pomoct. Oni tam patří všichni. Nesmí vás to tak nějak, jako nejsme jen jakýsi uzavřený elitní klub. Čím více bude lidí přicházet na naše porady nepodvolených, tím lépe. Čím více lidí, kteří třeba si myslí i něco jiného, tak uslyší tyto názory, tím lépe. Já si myslím, že to chce jistou míru obrněnosti. Já vím, že člověk má jen jedny nervy a někdy to s nimi zacloumá. Ale já bych řekl, že takový ten respekt k tomu, že jsou mezi námi lidé různí a že někteří jsou těžko pochopitelní, ale možná, že i u těch těžko pochopitelných někdy zahlédnu racionální jadérko a vidím, že na něco se zapůsobilo. Nekádrujeme. My jsme protiproud. Tak pojďme dál. Vážený protiproude a milý pane Hajku, v jednom z posledních článků jste zmínili návrhy už úplně zešíleného kancléře Merce, kterému hoří za zadkem koudel stále většího odporu německé veřejnosti, zhruba tak, jako hořela před volbami Fialovi, k urychlenému přijetí Ukrajiny do EU. Tak by se stala součástí ochranného štítu zemí, které jsou skoro všechny v NATO. Jakože by se tak dala Kyjevu požadovaná bezpečnostní záruka pro dojednání míru s Ruskem. Prostě hasit požár benzínem. Přesné. Der Spiegel k tomu přinesl rozhovor s Volodymyrem Pasenkem, vedoucím Centra politologických studií PENTA v Kyjevě. On říká, že kdyby Ukrajina byla součástí kolektivní obrany EU, byla by to ta požadovaná bezpečnostní záruka. Ale ptá se, jak může EU poskytnout tuto záruku a zároveň se vyhnout riziku zatažení do války proti Rusku? Podle něj je to největší překážka pro uskutečnění Mercova návrhu. Chápete, už i Ukrajinci mají víc rozumu? než váleční štváči jako Merc či Pavel. Zdá se mi mimochodem, že už jsem pochopil, proč tak šíleně potřebujete náš vlastizrádce jedna onen summit NATO v Ankaře. V rozhovoru pro Guardian navrhl řadu ataků na Rusko, včetně vypnutí internetu, odpojení bank od globálních finančních systémů i sestřelování ruských letadel. Ty noviny pak připomínají, že český prezident řekl, že Trump v posledních týdnech zpochybnil důvěryhodnost NATO více, než se ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi podařilo za mnoho let. Myslím, že je dohodnutý s Mercem, Macronem a dalšími, kteří by tam neměli odvahu tohle říct, že on to vezme na sebe. O něj totiž nejde. Trump samozřejmě dobře ví, že o něm prohlásil, že by tak odpudivé bytosti ruku nepodal. Ale když se rozhoří, padne to na českou vládu. Prostě klasická sabotáž, tak jak to rozvědčíky vyučovali ještě Sověti. A ono k tomu může dojít, i když tam nepojede jako součást české delegace, ale po vlastní ose. Vlastně se tomu tedy nedá zabránit. Nebo dá? Zajímal by mě váš názor. Váš nepodvolený pravidelný přispěvatel jedinému doopravdy vážnému alternativnímu médiu, fakt jste skvělý, Richard K. Praha 5. Richarde, moc děkuju za tento bezvadný, pozoruhodný dopis i s tou úvahou o té sabotáži, to mně přijde originální. Musím říct, že mě to vlastně nenapadlo, ale je to docela možné. Je to vlastně docela možné, protože jinak s těmi jeho výroky, nad kterými si, za které by ho Donald Trump nepochybně okamžitě ranou pěstí sundal, si neumím představit, proč by tam jinak chtěl jezdit. Že to může být taková ta sabotáž na druhou, protože on se tím stane současně slavným. On se postavil za cenu útoku na Českou republiku. Přesně jako to dělá při té provokaci Ruska. On si bere nás za rukojmí, celou Českou republiku. Jemu o ní vůbec nejde. Nikdy nešlo. Možná, že jsme svědky opravdu pozoruhodné sabotáže. Budeme se na to z tohoto pohledu dívat. A moc vám děkujeme, že jste... No prostě byste jako řada dalších na naší poradě. Inteligentní, přemýšlivý člověk s originálními nápady. Za tenhle opravdu velmi děkuji, protože ten je inspirativní. Pojďme dál. A ještě jednu takovou věc. Vážený pane Petře Hájku, dovolte, abych se s vámi podělil o svůj názor týkající se zneuctění lebky svaté Zdislavy. Já myslím, že všichni víme, o co jde. Na tento výklad jsem zatím nenarazil na žádném z webů otevřených názorů. Krádež lebky svaté Zdislavy a její zalití do betonu na mě nepůsobí jako obyčejný vandalismus, ale jako silně symbolický akt zaměřený proti duchovní ochraně českého pohraničí. V kontextu Sudet a sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně to může působit jako pokus o zapečetění či oslabení genia loci severních Čech. Beton zde symbolicky nepředstavuje destrukci, ale umlčení, izolaci a překrytí historické i duchovní paměti krajiny. Prosím o vaše vyjádření. Náš divák, čtenář se tady podepsal jako Perryman. Bez ohledu na toho ubezpečuju, že bych jeho jméno jinak nepřečet. Nemusí z tohohle mít obavy. Je to myšlenka velmi zajímavá, i když ten nešťastník, co to udělal, opravdu chudák, si myslím, že spíš útočil na církev jako takovou. On vůbec netuší, jaký význam má svatá Zdislava pro náš národ a jaké duchovní vazby se k tomu vztahují. Ale ta myšlenka, že možná neuvědomně, podvědomně, nevědomně podvědomě učinil něco, aby to zalil, nechal zmizet ten duchovní, zbývající duchovní rozměr, který v naší zemi navzdory té katastrofální propagandě ještě přetrvává. To úplně bych řekl, že tak bezvýznamné není. Budu o tom docela přemýšlet. Hlavní je, že se podařilo tomuto činu zabránit, ale znovu bych se vrátil k tomu, že oni Sudeťáci míří do těch severních Čech a jestli se někde pokusí to v příštím roce udělat, pokud se konečně Babiš nepostaví na zadní a neřekne, tak tohle opakovat nebudem, tak si myslím, že na řadě budou severní Čechy. Pojďme dál. Tady jsem pak, a tady je to opravdu krásný dopis od Radky, která mě mimochodem poslala vynikající knížku. Prostě pozdrav pán Bůh, pane Hájku, také si znovu po 5 letech plánuji přečíst Zjevení Lurdská. Inspirují mě k tomu také kmotři naší Bernadetky, což je dítě, které mě má Downův syndrom, kteří si tuto knihu nyní předčítají při jejich pravidelné manželské četbě. A na hvězdě běží také čtení o svaté Bernadetě od France Werfla a je máj. Náhoda nikoli. Samozřejmě, že to není náhoda, Radko. To naše čtení, které je mimořádně sledováno a jsem tomu velmi rád, celého románu Werflova Píseň o Bernadetě, jméno, které jste dala své dcerušce, jsme zařadili právě na máj jako měsíc mariánský zcela záměrně. Když jste mluvil v té party, že Franz Werfel uvěřil v Krista a přesto se nenechal pokřtít ze solidarity k pronásledovanému národu, tak mě to zarazilo. Jsem přesvědčená, že křtem, pravdou o Kristu, by svému národu pomohl nejvíce. Jako Edith Steinová nebo vrchní římský rabín Israel Zoli, který po válce konvertoval ke katolicismu a na počest Pia 12. za záchranu mnoha židů přijal jeho křestní jméno Eugenio jako své křestní jméno. Navíc Talmud, židé mají Talmud, který vznikal až od 3. do 6. století, pan Radomír Malý, předčítal v přednášce o sionismu úryvky, které mluví velmi rouhavě o paní Marii i panu Ježíši, ale do duše vidí jen pán Bůh. Tak mě často napadá, proč je pro následování židů tak často komentováno a zapomíná se na popravy katolíků, kněží, řeholnic, na popravy Slovanů jako méně cené rasy, na vyvražďování lidí s postižením a na další neárejce, kteří nejsou hodni života. Myslím si, že to jste opravdu udeřila do centra té věci. Mě revoltuje, když slyším mluvit o židovském holokaustu a nehovoří se o holokaustu slovanském. To bylo bezpočetně daleko víc obětí. O tom se mlčí, protože Slované jsou nadále národ určený k likvidaci. Národ, etnikum určené k likvidaci v mnoha národech, také v českém. O těch postižených, které likvidoval Hitler a dnes je likvidují jinak eutanázií a podobně, píšete ještě dál. A já musím říct, že velmi obdivuju rodiče a lidi jako jste vy, kteří právě třeba u dětí s Downovým syndromem nakonec zjišťují, že jsou to děti, které zachránili před popravou umělým potratem a oni jsou pozoruhodně nadané v nějakém jiném úplně směru. Je velká naděje v lidech jako jste vy, Radko. Je veliká naděje v lidech, jako jsou všichni, kteří byli Brně protestovat. Je veliká naděje ve všech nepodvolených, kteří se scházejí pravidelně v pondělí tady se mnou na této, řekl bych, stále ještě hodně podzemní poradě, co udělat s tím, abychom český stát a český národ nenechali padnout. Svatého Václava jsem vzýval ve včerejším článku, tak snad řeknu jen, zůstávej s námi, Panna Maria, a náš předobrý všemohoucí Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme, ostatky lov.

vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny, až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas a Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown, Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáčimu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang, so there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager.
2: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No a naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rock, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli, jinde popisuje Lee Sklar, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní, a při těchto nahráváních se sešel s Russem Kunkelem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carol King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Woman.

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Russe Ballarda. Russ Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock'n'Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

0: Tak vítejte, vítejte všichni u dnešního pořadu. Řeklo se, stalo se, protože právě teď startujeme tady z Midgardu. Všechno už je nachystané, všechno je připravené, tak já už jsem nachystaný, připravený. Tak to je naprosto ideální stav, řekl bych. Co jiného si můžeme k tomu přát? Co bychom si dneska dali? No, těšte se na spoustu zajímavých věcí, budeme rozvíjet a řeknu možná přesněji, budeme řešit některá témata, která jsme třeba řešili i včera s Jiřím. Protože ne na všechno je, byť ten pořad třeba trvá 2 a 3/4 hodiny, tak nejsme schopni úplně všechno a úplně všemu tak nějak jakoby vyhovět. Takže nemůžeme dávat celé streamy, celé rozhovory, někdy použijeme jenom část. Tak na to se dneska podíváme. Ale ještě předtím se mrkneme na co? Na to, kdo slaví svůj dnešní svátek. Je 30. května. Zítra je poslední květnový den. A pozor, v pondělí je 1. června. Měsíc, ve kterém končí školní rok a startují prázdniny. Je to 1. červen, který je právě svátkem všech dětí. A je to, myslím si, naprosto, ale naprosto úžasné a skvělé. Takže pojďme na to. Slaví Ferdinandové. Ferdinand je jméno, které si myslím má určitou tradici. A je to, Ferdinand je dnes mírně archaickým jménem, která má několik teorií výkladu, zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi honosně. Často užívaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská. Ferda může být třeba králík nebo i pes. Za Ferdu můžou třeba být považováni křečkové. Jo, nebo tak. Prostě máme doma Ferdu. Ale František, to je něco jiného. Ale Ferdinand, to je taková odvozenina, řekl bych. Je tady napsáno. Jméno Ferdinand s oblibou nosili Habsburkové. Šlo o Ferdinanda I., Ferdinanda II., Ferdinanda III., Ferdinanda IV., Ferdinanda V., Dobrotivého nebo Františka Ferdinanda d'Este. Právě tohoto rakouského arcivévodu měl na mysli Švejk Jaroslava Haška, který paní Millerové na začátku legendární knihy oznamuje: tak nám zabili Ferdinanda. Významných nositelů jména však najdeme více. Byl jim například novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka nebo český sochař Ferdinand Maximilian Brokov. Jméno nosil i proslulý německý automobilový konstruktor Ferdinand Porsche. No německý, on pocházel od nás, že jo. Nebo konstruktor vzducholodí, také z Německa, Ferdinand von Zeppelin. Porsche byl prostě původem z Čech, nazdar, jaký pak německý konstruktor. Mezi slavnými nositeli jména nesmíme zapomenout na slavného Ferdu Mravence, literární postavu Ondřeje Sekory. Ferdinand je mužským křestním jménem, zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunant. Stejně jako jméno Fridunant se pak významově překládá jako smělý obránce také, riskující mír. Některé teorie výkladu jména překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Ale je zajímavé, jak rozdílné jsou ty věci. Smělý obránce, to je jako udatný obránce. Takže bránící mír, bránící v podstatě vlast, ale riskující mír je spíš hazarder. Riskující mír je velice opačný významově ten výklad. No nic, Ferdinand. Máme Ferdinandů v České republice 1782, je to 137. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. A já teďko Ferdinandům popřeji. Milí Ferdinandové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také odvážné promořování. Na tom si dejte záležet. No a také prosím vás, Ferdinandové, to pěkně oslavte. Ať z toho máte radost. No a vy, kteří znáte nějakého Ferdinanda, tak ho prosím obdarujte svým přáním, protože mu uděláte radost. A tou radostí mu vylepšíte funkčnost imunitního systému. Takže na to nezapomeňte, popřejte jim. Ferdinand. Krásný jméno. Ferdinand. Ferda. Ferda je spíš František, ale i u toho Ferdinanda se to používalo. Vedle toho, že slaví Ferdinandové, je Evropský den melanomů. Evropský den melanomu připomíná všem závažnost a rizika spojená s tímto onemocněním. Melanom je závažné onemocnění kůže, jedná se o formu rakoviny. Jedním z příčin jsou pigmentová znamenka, která si v tento den může každý zdarma nechat vyšetřit. No, oni do toho dloubnou a pak se to rozjede. Já bych neřekl, že za těmi melanomy stojí ta znamenka. Ano, tam někde to potom může začít. Ale tím kořenem věci je trošku něco jiného. A my víme co. Nás neoblbnete. Takže Evropský den melanomu, čím více to bude slavit, tím víc se to bude lidem vtiskávat do mysli a tím víc lidí ochoří. Svátek sousedů je dneska. To už je lepší. Svátek sousedů je krásným nápadem, dotaženým k realizaci. Tento svátek si prosadil roku 1999 Athanas Perifan a den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice má svátek sousedů, nebo svátek sousedů začal slavit se od roku 2001, tedy dva roky potom. Ale jo, tak sousedské vztahy, vztahy v rodině, ty by měly fungovat, pokud možno dobře. Protože to může přinést spoustu pozitiv oběma stranám. Tak já to takhle zavírám. Pam, pade, papá. To jsme si už všechno řekli. No a teď tady mám od Boženky Blanky, za což jí děkuji, lekci historie. Co se stalo 30. května roku 1805. v den na nebe vzestoupení páně atamán Matvej Ivanovič Platov založil nové město Novočerkask. Stalo se novým hlavním městem Donského kozáckého vojska, symbolem síly, nezávislosti a věrnosti tradicím. Poté, co byl starý Čerkask pravidelně zaplavován, bylo přijato moudré rozhodnutí přesunout hlavní město na vyvýšené místo. Platov osobně vybral místo a založil město, které rychle vyrostlo v opravdové centrum kozáckého jihu Ruska. Bylo bílomramorové katedrály, široké bulváry, pevné domy. To vše bylo vytvořeno rukama lidí, pro které čest, služba vlasti a láska k rodným zemím nebyla jen slova. Novočerkask se stal nejen městem, ale také srdcem donského kozáctva. Odtud odcházely pluky bránit Rusko v otevřené válce. Roku 1812 zde se uchovaly a rozvíjely kozácké tradice, vychovávali skuteční vojáci a vlastenci. Tak to je všechno. Nádhera. Děkujeme kozákům a budeme se těšit, že kozáci brzy se připojí k těm, kteří dávají svět do pořádku. No a já tady mám Luboše Blahu, kterému teďko za chvilku dám slovo, abychom si poslechli jeho příspěvek k tomu, že na území Rumunska aspoň podle mainstreamu, tedy ranního hlášení mainstreamu, dopadly trosky ruského dronu s nějakou náloží, respektive spadl tam neovladatelný dron, který se vymkl kontrole při sestřelení. A takhle to bylo prezentované, na večer už se to prezentovalo jako útok ruského dronu na civilní obyvatelstvo, takže situace eskaluje. No a Luboš Blaho k tomu má pochopitelně co říct.
1: Presne pred týmto varoval premiér Robert Fico. Stačí nejaký zablúdený dron a môže z toho byť rozbuška pre jadrovú vojnu. Toto chce Šimečka? Toto chce Kalasová? Západ celé roky porušuje všetky červené čiary a vyzbrojuje Ukrajinu, ktorá potom západnými zbraňami zabíja ruských civilistov a dokonca najnovšie aj deti v Starobeľsku. V Rusku rastie tlak na použitie taktických jadrových zbraní. Sem vedie eskalácia. Západ útočí na Rusko a je len otázkou času, kedy si v Rusku povedia, že začnú útočiť na Západ. Ach, červené čiary neplatia pre Brusel, nebudú ani pre Moskvu. Toto chceme? Naozaj Lénová a Kalasová chcú za nich života na planéte? Chcú jadrový konflikt? Čo nechápete, že Kalasová je extrémista, ktorý nás ženie do vojny? A Šimečka s Korčokom to isté. Eskalácia konfliktu s Ruskom je ich zodpovednosť. Už dávno mohol byť mier. Dnes existujú len dve alternatívy. Dialóg s Ruskom a upokojenie situácie. Alebo ďalšie vojnové provokácie a eskalácia. Prvú cestu ponúkame my. Je to jediná cesta k mieru. Druhú vojnovú cestu ponúka Brusel a ich progresívny mobslíci okolo Šimečku. Je to cesta k tretej svetovej vojne. V týchto dňoch sa to láme. A my musíme urobiť všetko pre mier. Rusko nie je náš nepriateľ a my s Vladimírom Putinom musíme viesť dialog. Upokojme to, kým je ešte čas. Prvý krok je jasný. Vojnová štváčka Kalasová musí byť okamžite odvolaná. Už včera bolo neskoro.
0: To je pravda. Dosť podobne reagoval, nebo na Kalasovou reagoval také Sergej Lavrov, to jsem chtěl říct, a musím něco schodit, tak Sergej Lavrov, který odmítl vůbec Kalasovou komentovat, já se jenom tady k tomu prokoušu, vyšlo to na Infovojně, jo, a Vladimír Putin na euroazijský, takhle bych to řekl, summit, popisoval, co se děje momentálně se světem, jaké probíhají, ale v tom pozitivním, jo, on mluvil o BRICSu, jaké probíhají pozitivní změny, jaké jsou výzvy, kam směřuje, jako kdyby všechno to snažení. Kam to vlastně se strká? To je ale BRICS. Bohužel, pokud se podíváme mimo BRICS, tak kolektivní západ, to je prostě štváč. Nevím, jestli to je s překladem. Tady ten aha, on se nedá pustit. Dá nebo nedá? Asi nedá. Sergej Lavrov označil najnovšie vyjadrenia Kaji Kalasovej za idiotské a dodal, že ich komentovat nebude. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kalasová pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí Evropské unie v cyperském Limazole 28. mája predviedla, ako rozumie geopolitike a zahraničnej politike. Vyhlásila totiž, že akékoľvek vojenské limity alebo redukcie počtu vojakov, ktoré by v rámci mierovej dohody postihli Ukrajinu, musia byť zrkadlovo uplatnené aj na ruskú armádu. Zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie v kyperském Gymnichu přineslo dosud nejotevřenější pohled na to, jak hluboko se unijní špičky vmanévrovaly do geopolitické slepé uličky. Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku znovu předvedla, jak rozumí zahraniční politice. Maja Kallasová totiž poprvé veřejně a explicitně sformulovala seznam klíčových unijních požadavků vůči Moskvě pro případné budoucí mírové rozhovory. Hlavní osou její tiskové konference se stala teze, že jakákoliv omezení, která by v rámci mírové dohody byla vyžadována po Ukrajině, musí být striktně zrcadlena i na straně Ruské federace, čímž dopředu absolutně sabotovala šance na mír. A ona to ví. A selhání míru je cílem Evropské unie. Reakce z druhé strany barikády na sebe nenechala dlouho čekat a nesla se v tradičním tónu moskevské diplomacie. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se k unijnímu katalogu požadavku odmítl věcně vyjádřit, přičemž stroze konstatoval, že se nevyjadřuje k idiotským prohlášením. Tento verbální ping-pong však pod povrchem ukazuje mnohem hlubší strukturální krizi evropské diplomacie. Brusel se po 4 letech intenzivního konfliktu na Ukrajině ocitl v narativní pasti, ze které nedokáže uniknout, aniž by riskoval vlastní politickou likvidaci před evropskými voliči. A to si musíme rozebrat. Požadavky Kallasové na zrcadlení jsou v podstatě diplomatická zbraň. Kaja Kallasová před novináři jasně odmítla možnost, že by Evropská unie mohla v konfliktu vystupovat jako neutrální prostředník. Evropa nikdy nebude neutrálním mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou, protože stojíme na straně Ukrajiny a chráníme naše vlastní klíčové bezpečnostní zájmy, prohlásila šéfka unijní diplomacie. Hlavní pilíře jejího vystoupení tvořily tyto body. Zrcadlová vojenská omezení. Kallasová kontrovala dřívějším tlakům, zejména z některých amerických kruhů, které nutily k ústupkům pouze bránící se Kyjev. Pokud má dojít k limitaci ukrajinských ozbrojených sil nebo k demilitarizaci určitých zón, musí též v identické míře provést Rusko. Širší evropský kontext. Bezpečnostní hrozba pro Evropu podle ní nekončí na ukrajinských hranicích. Unie proto do budoucí architektury míru zahrnuje požadavek na stažení ruských jednotek z okupovaných území Gruzie, Abcházie a Jižní Osetie a Moldavska, Podněstří. Reparace a suverenita. Unie nehodlá de jure uznat žádné okupované ukrajinské území jako součást Ruska a trvá na plném proplacení válečných škod z výnosu i samotné podstaty zmrazených ruských aktiv. Ukončení hybridního působení. Podmínkou jakéhokoliv posunu je konec kybernetických útoků, sabotáží a narušování evropského vzdušného prostoru. Tento seznam unijními diplomaty označovaný za logickou reakci na maximalistické požadavky Kremlu v praxi znamená jedno. Laťku pro zahájení reálného dialogu nastavil Brusel tak vysoko, že jakékoliv vyjednávání v dohledné době de facto vylučuje. Narativní past a strach ze ztráty tváře eurobyrokratů o čtyřech letech řvaní o strategické porážce Ruska. Proč Evropská unie volí takto nekompromisní retoriku v momentě, kdy je situace na frontě pro Ukrajinu extrémně složitá a globální tlak na diplomatické řešení sílí? Odpověď leží v domácí politické realitě členských států a v psychologii evropských elit. Špičky Evropské unie se za 4 roky trvání války natolik silně a bezvýhradně zaprodali narrativu o nutnosti naprosté strategické porážky Ruska, že jakýkoliv ústup ze stanovených pozic by v očích evropské veřejnosti vypadal jako fatální selhání. Evropští lídři vybudovali politický étos, v němž je podpora Ukrajiny do vítězného konce synonymem pro obranu západních hodnot. V důsledku toho se vytvoření oficiálního vyjednávacího týmu Evropské unie pro přímý kontakt s Moskvou stalo v Bruselu neřešitelným rebusem. Brusel ví, že situace je pro Evropskou unii špatná. S Ruskem se musí jednat, ale nikdo z politiků bruselského aparátu do toho nechce jít ze strachu o ztrátu vlastní protiruské tváře. Evropa se dodnes nedokáže dohodnout na jménu hlavního vyjednavače pro kontakt s Ruskem, protože ti, kteří by chtěli jednat, jsou chcimírové, které Brusel nenávidí a považuje za Putinovi agenty. Jakýkoliv posun směrem k institucionalizovanému dialogu s Kremlem by totiž novináři a opoziční strany okamžitě interpretovali jako signál kapitulace a politické porážky Bruselu. Taková je realita. Pokračování konfliktu a neustálé stupňování retorických požadavků se tak pro unijní elity stává jedinou schůdnou cestou, jak si zachovat tvář před voliči a odsunout moment politického zúčtování za horizont nadcházejících volebních cyklů. Dokud válka trvá, nemusí si politici v Bruselu přiznat, že utrpěli porážku. 4 jezdci apokalypsy pro Evropu. Tato strategie všechno nebo nic sebou však nese enormní rizika. Pokud se politické přežití evropských elit stane závislým na pokračování opotřebovávací války, Evropská unie se vystavuje systematické destrukci ve 4 klíčových oblastech. Tyto 4 oblasti se jich v kuloárech v Bruselu nazývají jako 4 jezdci apokalypsy a de facto již nyní likvidují a ničí Evropu. To není ale nic v porovnání s tím, jaké škody vzniknou, pokud se tento proces začne v následujících měsících prohlubovat. Ty 4 oblasti jsou tyto. Za prvé, ekonomické hrozby. Permanentní inflace a fiskální vyčerpání. Sázka na dlouhodobou konfrontaci s Ruskem znamená definitivní konec levných energetických vstupů, které po desetiletí poháněly evropské hospodářství. Unijní státy sice diverzifikovaly své zdroje, ale za cenu strukturálně vyšších nákladů na LNG a alternativní ropovody. Zároveň se prohlubuje fiskální past, masivní finanční balíčky pro Ukrajinu, kryté unijními dluhopisy a přímými platbami ze státních rozpočtů, drasticky omezují manévrovací prostor pro investice do vlastní infrastruktury, vědy a výzkumu. Hrozí roztočení nové spirály strukturální inflace a stagflace, ze které nebude úniku. Průmyslové hrozby, deindustrializace a ztráta konkurenceschopnosti. Evropský průmysl, zejména ten německý, zažívá kvůli drahým energiím a surovinovému hladu tichý exodus. Energeticky náročná odvětví, chemický průmysl, hutnictví, výroba hnojiv či strojírenství přesouvají své kapacity do USA nebo Asie. Snaha o transformaci na válečnou ekonomiku naráží na realitu. Evropský obranný průmysl nemá dostatek surových materiálů, vzácných zemin ani stabilních dodavatelských řetězců, aby dokázal konkurovat rusko-čínskému bloku bez totálního ochromení civilního sektoru. Výsledkem je plíživá deindustrializace starého kontinentu. Za třetí, sociální hrozby, eroze soudržnosti a radikalizace společnosti. Dlouhodobé břemeno válečného úsilí dopadá nejtvrději na střední a nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva. Rostoucí životní náklady, drahé bydlení a upadající kvalita veřejných služeb způsobená škrtáním rozpočtu ve prospěch zbrojení, vytvářejí výbušný sociální koktejl. Pokud budou politické elity ignorovat domácí socioekonomické problémy na úkor geopolitického dogmatismu, dojde k masivní erozi sociální soudržnosti. Tento stav přímo nahrává politickému extremismu, polarizaci společnosti a destabilizaci demokratických institucí zevnitř jednotlivých členských států. A za čtvrté, bezpečnostní hrozby. Riziko přímého vojenského střetu a eskalace. Nejtemnější hrozbou unijního maximalismu je však dynamika samotné eskalace. Požadavek Kai Kalasové na demilitarizaci ruských pozic v Gruzii, Moldavsku či Bělorusku posouvá konflikt z roviny regionální války na Ukrajině do roviny globálního překreslování map. Pokud Rusko tyto požadavky podle očekávání smete ze stolu a Evropská unie nebude ochotna ustoupit, jedinou logickou konvencí pro vynucení těchto podmínek zůstává přímé vojenské zapojení. Zvyšování sázek, dodávky stále sofistikovanějších zbraní s dlouhým doletem a potenciální vyslání mírových či výcvikových misí zemí Evropské unie na ukrajinské území dramaticky zvyšují pravděpodobnost incidentu, který aktivuje spirálu nekontrolované eskalace. Přímý vojenský střet mezi armádami států Evropské unie NATO a Ruskou federací by pak mohl během několika hodin přerůst v jaderný konflikt, v němž by Evropa byla primárním bojištěm. Zelenský a vousatí ukrajinští rabíni jsou zrádci židovského národa. Tisková konference Kai Kalasové ukázala, že Evropská unie momentálně nedisponuje reálnou diplomatickou strategií pro ukončení války. Místo toho nabízí katalog morálně sice obhajitelných, ale geopoliticky nerealistických požadavků, které slouží především jako rétorický štít pro domácí politické publikum. Snaha zachovat si tvář před voliči a neochota přiznat limity vlastních sil staví Evropu do pozice rukojmího vlastního narrativu. Pokud unijní lídři nenajdou odvahu oddělit ideologický maximalismus od pragmatické bezpečnostní politiky, hrozby, že cena za udržení této politické fasády bude pro obyvatele Evropy neúnosně vysoká, se stanou realitou. Ukrajina se mezi tím transformovala do znacifikované nástupní platformy pro válku s Ruskem, kterou sice řídí židovský vůdce Volodymyr Zelenský, který je heraldický žid po matce i po otci, ale on se klaní u hrobu nacistům a zakladateli Ounm Andriji Melnikovi. Jeho oddíly vyvraždili v Babijaru více než 33 tisíc židů a navíc inicioval založení první ukrajinské divize SS. Divize SS Galicie. Galizien, takže my to známe pod názvem Galicie. A co je absurdní, to je transformace, kdy Zelenský právě jako žid podporuje nacisty, banderovce a Melnikovce na Ukrajině a navíc mu pomáhají a podporují ho sionističtí rabíni z Dněpropetrovsku, z tamní židovské obce. Podle ruského moderátora Vladimíra Solověva jsou Zelenský i tito rabíni zrádci židovského národa. Uctívání Melnika a podpora neonacistických skupin, jako je Aidar, Azov a Pravý sektor na Ukrajině ze strany židovského vůdce Zelenského, je podle Solověva zrada. Solověv prostě jede bomby. A je to proto, že válka mezi domem Sion v Londýně a domem Šabat v Moskvě se rozjela úplně naplno. Kácí se les a proto lítají třísky, lítá pravda ven. Najednou je dovoleno říct, kdo může za nacifikaci Ukrajiny, kdy může za válku na Ukrajině, kdo asi ne, ne kdy, ale kdo. Je to jen díky této válce. Nikdy jindy bychom nic takového na ruské televizi od Solověva neslyšeli. A nikdy jindy by Evropská unie nepáchala ekonomickou, průmyslovou, sociální a bezpečnostní sebevraždu. Taková je prostě realita. Je to převzato Ironet Infovojna a vyšlo to na Infovojně. Tak. No já myslím, že na čase, abychom si dali písničku. Tam to tak akorát vyšlo, ne? Takže něco tady vyberu, co si dáme. A dodáme si Abu. Abu Babu.
2: Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again. Abba!

0: To byla Abba, Rigoš. Tak k tomu tématu, ještě válka Ukrajina, no válka, speciálně vojenská operace, ale mě z toho válku chcou udělat, že jo. No, ta militarizace a denacifikace, což jsou hlavní pilíře speciální vojenské operace na Ukrajině, jak si přerostla ty hranice Ukrajiny a týká se dneska celé Evropy, zejména Bruselu, a pochopitelně, kdyby byl zkrocený Brusel, tak spousta těch válečníků v těch jednotlivých zemích sklapne kramfleky, protože se nebude chtít realizovat. Bylo to vidět na té reakci, když Amerika vletěla do Iránu, respektive udělala bordel v Iránu a pak chtěla zachránit, no, a nechali ji v tom hezky vymáchat. Čili nedělíme si iluze. Jakmile Evropská unie přestane tlačit do války, tak se spousta těch nácků v těch zemích sklidní, nebo maximálně se přidají k Bruselu, ale budou vyplísněni ze svých zemí. Pojďme si poslechnout Šándora, jak on to navnímává, tu situaci okolo ukončení tedy válečných operací na Ukrajině.
1: Pokud Ukrajina přistoupí nebo bude donucena přijmout ruské požadavky, válka může skončit příští týden. Pokud je neuznají, tak to může dopadnout tak, že se rozhodne na bojišti a ukrajinská armáda bude totálně poražena. To se může odehrávat klidně tento rok. Uvidíme, jak to celé bude ještě vypadat. Donald Trump je pro ukončení války na základě i nevýhodnosti pro Ukrajinu. Ono konec konců, ti, co vyhrávají, si diktují, a ne ti, co prohrávají. To bychom si také tady jako měli říct a zapomenout taková ta hesla jako spravedlivý mír. To je blbost, neexistuje spravedlivý mír. Prostě, když prohráváte, tak hold taháte za kratší konec provazu, ale to není oslavná oda na vítěze. To prostě je prostě jakoby realita. Takže tohle to vidíme a Donald Trump ví, že jediné, co by to změnilo, by bylo, kdyby poslal americkou armádu na Ukrajinu, a to on neudělá. To neudělá v žádném případě a on Rusko nepovažuje za nepřítele, za hrozbu. Takže on tak toto je.
0: Za nepřítele nám vnucují evropští náckové Rusko. Získali tím pochopitelně obrovské množství rusofobů, kteří tvrdí, vykřikují, že Rusko je strašně nebezpečné a tak podobně. No ale ono ve skutečnosti víme, jak to je, ono to je malinko diametrálně jinak. To je prostě realita, tak to prostě je. Klást si podmínky a Evropa jako, aby zablokovali to jakékoliv vyjednání míru, tak prostě budou rvát do toho, budou prostě za každou cenu do toho tlačit. Teď se přesuneme do České republiky. Pojďme na bitcoinovou kauzu. Ona se nějak jako posunula. Bylo sděleno obvinění bývalému ministru spravedlnosti, ministru no co, Blažkovi, co on to byl? Ministr spravedlnosti. Takže ten, který vedl rezort, který zametal stopy, kde mohl, a pochopitelně, ať to byl dozimetr, ať to bylo cokoliv jiného, ať to byla kampelička, a vyeskalovalo to prostě v té kauze o bitcoinech, jo. Takže pojďme, Jindřich Reichl nás obeznámí s tím, jak se ty věci vyvíjejí.
2: Tak paní Vaňková mě jako obvykle pobavila. Já jsem samozřejmě ty argumenty tady jasně předložil, pouze jsem řekl, že co se týče závažnosti té bitcoinové kauzy, tak je to srovnatelné pouze s dozimetrem, takže opravdu to nebyl můj hlavní argument, to myslím, že diváci velmi rychle pochopili. No a zítra by měli být konečně navoleni členové té parlamentní vyšetřovací komise v kauze dozimetr a já jsem přesvědčen, že prostě za situace, kdy tady pět obviněných jasně a jednoznačně říká, že ty peníze z toho korupčního jednání končily u hnutí STAN, tak je to velmi zásadní obvinění a že prostě státní zástupce buď to měl tedy je zbavit statutu spolupracujícího obviněného, případně učiním zahájit trestní stíhání pro křivé obvinění, a nebo měl zahájit trestním stíháním hnutí STAN, co by právnickou osobu. Tam je mimochodem jedním z trestů i zrušení té právnické osoby, který může uložit soud. Tudíž to, jakým způsobem ta kauza byla skutečně rozsáhlá a jak daleko sahala chapadla toho dozimetrického mafiánského hnutí, to se pevně doufám dozvíme v rámci té parlamentní vyšetřovací komise, kterou jsem si skutečně prosadil, jsem na to hrdý a já doufám, že přineseme jasné výsledky, které ukáží, jak neuvěřitelně rozsáhlá tato korupční kauza byla.
0: Sudružka Vaňková, to je, jestli se nepletu, z Brna, nebo no, jako, co tam v Brně mají primátora, tak to je primátorka Brna, jestli je to schoda, nevím, měla by to být, takže tý je dost, pochopitelně je zastan. No a teď vidíme, že Blažek ODS, kmotr, jak svině, prostě tomu říkali Don Pablo, že kryla to vykulená čivava z Kolína a ten byl ve stanu. A vzpomeňme si, jako ta kauza začala už, nebo to svinstvo začalo už před tím, než vláda se ujala, než Fialová vláda začala fungovat. Co se stalo hned na začátku? Přeci tam bylo obvinění, že byly financovaný skrz nějaký systém, neprůhledný systém jakýchsi offshore firem z Kypru. A to se taky jako zakopalo pod koberec. A tam někde byl ten základ už s tím dozimetrem, jo. Jako takovým. No tak jako co od toho jsme mohli čekat. Vždyť je to jeden šmejt vedle druhého, jeden zloděj. A aby odvedl pozornost, tak pověsil pytel s Vladimírem Putinem, tak pověsil na to, na ten úřad svůj a tvářil se jako, že je velký rusofob. Přitom byl největší, ještě větší než rusofob, byl zloděj. A je, protože pořád ještě za to neodnesl si žádný trest. No, zůstaneme u nás, protože se budeme věnovat, nebo lízneme si další kauzu a nakonec víte co, pojďme se podívat do sněmovny, on nám to Patrik Nacher, on nám to tady sdělí, my si to budeme moct pustit, takže pádáme si Patrika Nachera, zase tam do něho naváželi, pochopitelně, protože opoziční poslanci, ty jsou úplně nejchytřejší, ty vědí úplně přesně, jak se to má dělat. Oni úplně přesně vědí, jak oni by to dělali dobře. Oni, kteří nebyli schopni tady udělat nic kloudného za 4 roky, jenom kradli a kradli, žrali u těch koryt, až jim to padalo od držky a pod nima tam ještě ty piráti zobali, co všechno spadlo na zem, tak dozobávali piráti. Takhle bych to charakterizoval. Prostě verbež.
3: No přiznám se, já bych dneska nevystupoval 100%, to je jasné, ale vzhledem k tomu, že tady opozice soustavně říká, jak chce zlepšovat politickou kulturu a předseda STAN Vít Rakušan tady navrhne bod Patrik Nacher chce zlikvidovat nezávislá média, tak to já teda vystoupit musím, protože si myslím, že to překročilo myslitelné hranice. Soustavně poslední dva měsíce se mě někteří novináři a opoziční politici ptají, kdy nahraju konečně poslanecký nějaký návrh. Jednal jsem, promýšlel to, diskutoval, včetně dvou generálních ředitelů Český rozhlas, Česká televize, a opakovaně ten návrh měnil. Já mám všechny ty verze u sebe v počítači. To znamená přesně na základě té zpětné vazby s odborníky. Už jste měli připravené ty dehonestační texty bez ohledu na ten obsah. To je něco úplně neuvěřitelného. To, co předvedl dneska Vít Rakušan na tiskové konferenci STANu a teďka, když tady hájil ten bod, dokonce to takhle nazval, je bohapustá lež, šíření dezinformace, non plus ultra. Ano, jsme chráněni imunitou tady od mikrofonu, považuji to za skandální. Vy jste ten návrh nečetli, ale názor už máte. Že někde bude výpadek miliarda nebo něco podobného, je úplný úlet. To prostě není pravda. Zjistíte, že všechny ty výpočty, kterými strašíte v tom veřejném prostoru, vycházejí z celkového počtu seniorů nad 75 let, kterých je asi 850 tisíc. Těch, který by se to týkalo, je na nejvýš 500 000. Ta konstrukce, vzhledem k tomu, že jde o mezikrok, je opačná, takže oni se musí aktivně přihlásit, takže to bude postupně, s určitým zpožděním, setrvačností. To znamená, že na začátku se bavíme o desítkách milionů, určitě ne o miliardě. To je úplný nonsens, nepochopení, nepřečtení toho návrhu. Návrhu, který mi vaši kolegové tady potají na chodbě, řekli, že je napsán legislativně velmi dobře. Vy jste v minulém volebním období, dámy a pánové, přijali návrh, který zvyšoval koncesionářské poplatky, i přesto jste slibovali, že ne. V důvodové zprávě jste tam napsali, že to bude plus 800 milionů pro Českou televizi. V této chvíli po tom zjištění to je plus miliarda. Já tvrdím, že ten poslanecký návrh, v případě, že to bude nějaká dočasnost, a dočasnost se bavíme o měsících, maximálně půl roku, toto záleží hodně i na vás, jak budete obstruovat ten vládní návrh, tak ten výpadek tam nebude vyšší než to, o kolik Česká televize dostala navíc oproti tomu, co jí bylo slibováno v té důvodové zprávě. Vít Rakušan tady není, já jsem ho chtěl původně vyzvat, aby to přeformuloval, případně se omluvil, protože já si myslím, že tohle z toho, jak to nazval, je nefér. V tom případě tu rukavici zvednu a nazvu teda bod, budu chtít, řekněme třeba v pátek jako první bod, skutečná role Víta Rakušana v kauze Dozimetr. Protože já bych si teda chtěl poslechnout, jaká je teda pravda, jestli Vít Rakušan tady je schopen říct tyhle ty báchorky o věcech, které si můžou všichni ověřit, protože to je veřejný, ten poslanecký návrh, tak jak je možné takovému člověku věřit u věcí, které se dají mnohem hůř ověřit nebo skoro nejdou ověřit. Děkuju za pozornost.
0: Jo, Rakušan, to je Astán, jo, to je vybudovaná mafiánská chobotnice a prostě oni tu baštu chtějí udržet za každou cenu. My jsme se tady bavili o tom, jak to funguje v naší republice, co se týká jenom u nás, jak fungují změny, nebo jak rychle mohou být realizované a aplikované změny, které byly slíbeny voličům před volbami. A voliči pochopitelně jak na Slovensku, tak už i v Čechách začínají být nervózní. A jsou nervózní z toho, že ať Fico nebo Babiš to slibovali různé věci a ještě k ním nedošlo. Já jsem tady říkal, že kdyby ve volbách vyhráli nějací národovci, jo, lidi, kteří neznají tu státní správu, lidé, kteří nemají nějaké lidi známé na ministerstvech z doby minulého vládnutí, neudělali by vůbec nic. Umíte si představit, jak by si všude zlomili ruku od dveře, jak by si s nima jak by si s nima ten deep state a ta opozice, jak by si s nima vytírali záda. Ano, má aspoň díky své činnosti a volbám v krajských zastupitelstvech má lidi na postech hejtmanů. Jo, a tak dále, čili mají opěrné body, se kterými mohou pracovat. I tak je to velice složité, protože jak uslyšíme za chvilku od Ladislava Zemánka, oni prostě udělali to, že na ministerstva dosadili do různých poradenských subjektů, ať to jsou komise, ať jsou to různé jakoby kontrolní orgány, v úvozovkách kontrolní, dosadili lidi z těch neziskovek a vytvořili dokonalý komplot s řadou úředníků. A to je neprostupná bariéra, to je neprostupná hráz. Není to jenom v Čechách. Pochopitelně na Slovensku s tím bojujete taky. Respektive vláda s tím bojuje. Navíc vláda ještě bojuje se svojí sourodostí názorovou. To u nás to máme o to lepší. Ale proto se ty věci nedají tak rychle realizovat. Ne proto, že by je nechtěli Fico nebo další členové vlády, ale protože to má mraky brzd, odkud se to dá přibržďovat, hatit jakékoliv plány a tak dále. Čili je to o tocích peněz na jedné straně a o uplatňování lobbystických zájmů přímo na ministerstvech a tím přesměrovávání různých dotací a peněz na předem určená vybraná místa. Tak pojďme si, já asi nebudu hrát písničku, dáme si to videjko, protože si myslím, že je důležité. A dáme si ho celé. My jsme včera si ho dávali s Jiřím, ale jenom část. Já jsem ho nemohl pustit celé, protože ono je dlouhé, ono je skoro 40 minut, ten rozhovor. Ale my si ho tady máme šanci poslechnout a případně ještě rozebrat, takže se do toho prostě pustíme. Tak, co nám to tady vyjelo? Toto je nejrychlejší 7-sekundová metoda, pane jo, 7 vteřin a vymalováno, hele, to musí být, teda, to jsou rychlovky, co? Tak, přeskočíme, šupy to presto. My jsme včera skončili asi tak na nějaké 15. minutě a dneska pochopitelně si to dáme celé od začátku, včera i ta kvalita nebyla nic moc. Dáme si to celé od začátku a užijeme si to. Mezitím nám tady se nabízí nějaký třešně falobalu nebo co. No je to prostě čím dál tím ten svět zajímavější. Můžete si koupit svoji třešeň a už můžete sázet a sklízet. A teď nevím, jak se to tady mám zbavit, sakra. Koupit, jedině koupit, tím se to zbavím. Jedině koupit, jinak nemám šanci jakkoliv se toho zbavit. Hledím, koukám, skladem pouze. No to je teda, ono opravdu se to nedá se

Nemám šanci. Prostě mi to tady bude nabízet, i když to nechci. No mě z toho fakt picne. Kde to má ten křížek, jak se to zavírá? Sakramente. Skladem pouze 200 kusů. Když to koupím, tak se možná toho zbavím, protože já nemám tady žádný, nebo to nechám dohrát. Debilní reklamu nějaký, to už tady ale bylo, to už tady jede. A furt to pojede dokola. Češínky, no. To je paráda. Skladem pouze 200 kusů mají a vyplatí se jim takováhle reklama na to? Tak já nevím. Tak jak se toho zbavím? Takhle taky ne. Přeskočit tady konečně. Není to vidět, schválně to udělají neviditelný v podstatě, aby to jo nešlo. Tak jo, tak si pojďme pustit Ladislava Zemánka.

0: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
1: Ahoj Radim, díky za pozvání.
0: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech. A v uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak se tomu říká, investigativní práci. Hlavně na úřadě vlády a v tom směru, co všechno tam Andreji Babišovi zůstalo jako dědictví po Fialově vládě. Tak mnozí diváci určitě ty tvoje články četli, ale někteří asi taky ne, tak kdybys na začátek jenom připomněl, co jsi tam vlastně našel.
1: Tak jedná se o to, že vlastně na úřadu vlády funguje taková poměrně rozsáhlá chobotnice, která, její součástí jsou jednak úředníci, část úředníků, část úřednického aparátu, který tam pracuje, potom nejrůznější poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády, no a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejichž představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který dlužno podotknout funguje velice efektivně a dobře. Pro ně, ne pro daňové poplatníky.
0: Tak on funguje docela dlouho, že jo? Je asi dost hluboce zakořeněn.
1: Je to tak.
0: A kdyby si jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam ti míříš, ale kdyby si jenom trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
1: No ono jde o to, a to si myslím, že je úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli, prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují a nebo při nejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují, a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí. A nebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije.

0: poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
1: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak ve vzájemné asi shodě, že jo, fungovaly, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmu.
0: Přesně to.
1: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají o údajném střetu zájmu premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože podle si neumím představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat.
0: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá, ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný a nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
1: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit. No.
0: Určitě se tomu budeme věnovat.
1: No ale dobře, tak zůstaňme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje.
0: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do té struktury, do té organizace, která tam je a to, jak a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo? Takže když pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se, nebo v Radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říct členky ženské lobby jedné organizace. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomhleto ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si úřad vlády, tu strukturu představit tak, že tam na jedné straně sedí ti úředníci v jednotlivých odborech a odděleních, ale vedle toho tam působí nebo existuje celá řada poradních orgánů, které vlastně jejich smyslem z podstaty věci by mělo být, že mají sloužit jako servis, nějaké servisní těleso, servisní organizace pro ten vládnoucí kabinet. A ve chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco, XY, tak by ten poradní orgán měl být nápomocen vládě té realizaci v přípravě toho plánu a tak dále.
1: Tak to nebylo.
0: Ne, bylo to přesně naopak. A v tom je ten problém. Protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy při nejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskovek ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
1: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, Filip Turek, nedávno a schytil za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne? Tohle to není jako, oni jsou to, ty to si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády, ale místo toho, aby mu tedy byly k ruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
0: Přesně tak. A to jsou ty jejich dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailů, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí a přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací. A kromě toho, vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch některých konají, tak nezřídka jsou financovány, a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
1: To je náhodička.
0: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohle.
1: To jsou, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s deníkem N, ne?
0: Přesně tak.
1: A nejen s ním.
0: Tak, a nejenom, že tyhle ti aktéři z úřadu vlády a jejich poradních orgánů mají vazby na tyhle ty neziskovky v první řadě a jejich sponzory, ale zároveň i na novináře, například.
1: No na mě ne, na mě neukazuje.
0: Ano, tak tebe se to netýká, to je pravda. Ale je to přesně typově deník N, který je zase nějak spojený. Prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o net, americký net, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
1: Trump to není, zarazil,
0: protože ano. Trump to zarazil. A, takže to je jeden subjekt zahraniční, no a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše. Zase to může znít jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování, ale je to prostě dohledatelné a není to nic jako tady úplného. Stačí se prostě na to podívat. Ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici, takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím, no a potom vlastně jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state. Protože to taky není žádná konspirace, to je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě, nebo v případě České republiky, několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně, se myslím, jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
2: Taky potřebujete vyřídit autopojištění, ale nestíháte? Štěstí, že je tu Suri.cz. Nejlépe hodnoce.
1: Bylo by dobré, kdybychom teďka řekli, nebo kdyby si řekl třeba konkrétně, za prvé třeba v kterých těch orgánech na úřadě vlády to je, a jestli třeba i tam máš zjištění, o které lidi se jedná, nebo o které organizace, jak říkal před lety pan premiér, nebuďte slušný, řekněte to jméno. Tak si řekněme jména těch organizací a orgánů a aktivistů.
0: Známe organizace a známe i jména konkrétních lidí. Takže pokud bychom se... Já jsem se vlastně v těch svých článcích zaměřil na 3 z těch poradních orgánů. Protože těch je tam daleko víc, ale já jsem pozornost věnoval právě Radě vlády pro lidská práva jednak Radě vlády pro rovnost žen a mužů a potom Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Čím jsem chtěl začít? A nebylo úplně jako mým cílem, aby hnedka bezprostředně následovala nějaká odezva, k čemuž ale došlo, což bylo jako příjemné zjištění, teda je potřeba říct. Ale shodou okolností právě těle těch poradních orgánů se mají týkat ty změny, které minulý týden teda premiér Babiš oznámil, i když z toho teďka tak trochu ustupuje, ale k tomu se taky možná ještě dostaneme. Ale pokud bychom se tedy podívali na tyhle ty 3, nebo na některou z nich při nejmenším tu radu, tak můžeme nakonec začít třeba radou pro nestátní neziskové organizace, prostě rada pro neziskový sektor, občanský sektor.
1: Ano, ano. Pro mě teda bylo dost jako zásadní zjištění, jako nové zjištění, když bych to měl říkat, vzhledem ke své práci, ale já jsem vůbec netušil, že takováhle rada tam je. Já jsem znal Radu pro lidská práva, národnostní menšiny, rovnost žen a mužů, jsem věděl něco, že existuje, i když mi to taky přijde trochu být zadní, tak nejsme ve středověku tady, ale dobře, tak teď některé ženy by mě... No nic, nebudem do toho zablušovat, jo, ale Rada pro neziskové organizace, co jako dělá, nebo co dělá?
0: No možná by bylo ještě na místě říct, že ne všechny z těch poradních orgánů představují nějaký problém, jo, protože tam samozřejmě existuje třeba legislativní rada vlády nebo bezpečnostní rada státu, což jsou orgány, kde jako neexistuje žádná kontroverze, jo, nebo není tam nějaký zásadní problém v tomhletom ohledu, ale problém existuje právě v případě minimálně těle těch 3 rad, kterým jsem se jako hlouběji věnoval. A můžeme si to ukázat právě na příkladu toho, že například v té radě pro neziskovky, tam má 33 členů a funguje to takhle u všech těch poradních orgánů, že se skládají jednak ze zástupců státní správy, různých ministerstev, samotného úřadu vlády a tak dále na jedné straně a na druhé straně se skládají z představitelů neziskového sektoru akademiků, prostě nezávislých, jakoby nezávislých, někdy nezávislí jsou, jindy méně, odborníků, kteří právě mají jako pomáhat, nebo by měli pomáhat vládě v realizaci těch jejich záměrů, což se teda v drtivé většině případů neděje. No a když se podíváme na složení téhleté rady pro ty neziskové organizace, tak zjistíme, že tam například zasedá ředitel Člověka v tísni, ředitelka nadace OSF, což je vlastně nadace Open Society.
1: Soros Family.
0: Přesně tak. Původně to George Soros v Praze přímo založil, teď ten vztah je méně přímý, ale pořád tam existuje. Hmm. A možná ještě důležitější než tenhle ten vztah v případě nadace OSF je ta vazba na sponzory za Petrem Pavlem. Jo, a na ty jejich nejrůznější nadace a tak dále. Plus je tam ten americký net. Takže to je jedna věc. A zároveň je potřeba prostě všechno tohleto vidět, tyhle ty vazby v širším kontextu, jo? Že se nejedná o nějaký jednosměrnou jako strukturu nebo fungování, ale ta nadace OSF, a taky jsem se tomu věnoval i v dalších článcích, prostě podporuje celou řadu dalších aktivit, což vlastně vytváří dojem plurality a nějaké jako mnohosti a soupeření o nějaké konkurence, no ale je to pořád ta jedna líheň, jo, ideová, ideologická a nakonec jako i finanční. Jo, takže ty zájmy vlastně jsou potom totožné. Jo, takže třeba v případě té nadace OSF prostě ty podporují nebo financují síť k ochraně demokracie, Alianci pro moderní stát, a oni často vlastně i reflektují tu agendu, která přichází z Evropské komise, z Bruselu, jako je zákon o, nebo ten akt o digitálních službách, jo, ten cenzurní a tak dále, tak to přesně jsou věci, které tyhle ty neziskovky a ti aktéři prosazují. A tohle to jako byly dvě konkrétní příklady, ale jako zásadní je, jak už jsem vlastně naznačoval, že ty rady vůbec nereflektují nějakou jako názorovou pluralitu a mnoho zájmů, které prostě ve společnosti objektivně existují. A já jsem se na to i představitelů nebo zástupců těch rád, těch úředníků z úřadu vlády ptal, jako jestli jim nepřijde, že složení těch rad je tak trochu jednostranný.
1: Co řekli? Jestli něco řekli?
0: Řekli to, že nerozhoduje, nebo že není důležitá názorová pluralita, ale odbornost. Takže se vlastně zdá, že odbornost vlastně je jediná jako správná, že existuje jenom jeden prostě odborný nějaký ve vědě asi ukotvený názor, který jako jediný je správný, a všechno ostatní jsou asi dezinformace nebo nějaké jako podivné bludy a konspirace. No, ale když se podíváme třeba, nebo kdybychom se podívali na tu radu pro například rovnost žen a mužů, která se mimo jiné zabývá jako rodinnou politikou, jo, postavením žen ve společnosti, v politice, v biznisu, v rodinách a tak dále, no tak bych očekával, že tam třeba budou i zástupci nějakých jako konzervativních organizací, jo, nějakých konzervativněji orientovaných neziskovek, jako je třeba Aliance pro rodinu.
1: Například. To tam asi nikdo není, co?
0: No, není. Evidentně je tam nikdo nepozval. Ale jako v tomhletom ohledu, když se třeba podíváme na statuty těch jednotlivých rád, tak zjistíme, že premiér ve většině případů nebo ve všech těch třech případech vlastně premiér rozhoduje, respektive vláda jako celek rozhoduje o tom, kdo v nich zasedá. To znamená, ano, je tam nějaké jako čtyřleté tuším funkční období pro členy těch rad, ale podle mě nic nebrání tomu, aby řekl, tak dost, přijde mi to tak trochu jako nevyvážený, já tam chci mít i trochu jiný názorový proudy než jste vy, progresivisti nebo liberálové. A prostě je tam, prostě ty stávající, část těch stávajících členů může odvolat, anebo i kdyby to jako nešlo, nebo to nechtěl dělat, no tak to těleso může rozšířit a může je tam přizvat.
1: Jistě.
0: Tak, aby to bylo vyváženější.
1: No a to se dosud nestalo, nebo bylo, protože byly avizovány nějaké určité změny minulý týden, že jo? Pak teda přišlo, mně to celku jako nejasné, co to znamená, jestli potom nějaké to korigování těch původních výroků znamená, že ty původně avizované změny v tomhle systému po těch tvých článcích, sérii těch článků budou nebo nebudou, nebo jestli to nějak vyzní dostracená, vlastně se tam nic nezmění, nebo jak ty to čteš teď?
0: Já to čtu tak, že k 1. červenci má dojít k nějaké změně, ale jak ta změna bude vypadat, nikdo neví. Podle mě ani sám premiér, protože pravda je, že minulé pondělí, to znamená 18. května, na vládě představili, nebo na tiskové konferenci přišli s reorganizací těch poradních orgánů i těch jednotlivých oddělení, protože ještě jednou připomínám, nejedná se jenom o poradní orgány jako takové, kde jsou teda zástupci těch neziskovek, akademiků a tak dále, nepobírají za to plat, to nejsou úředníci. A druhá věc ale je, jsou ty úředníci z úřadu vlády, kteří zasedají v odborech nebo odděleních, které vlastně jsou zrcadlovou kopií těch poradních orgánů, a to už jsou prostě státní úředníci vesměs pod služebním zákonem a pobírají normálně za tu svoji práci plat.
1: Ano.
0: No a premiér teda oznámil, respektive ministr spravedlnosti, že část těch agent a část těch poradních orgánů a těch oddělení se z úřadu vlády přesune na příslušná, na věcně příslušná ministerstva. Už jenom tenhle ten krok, který sám o sobě mně nepřijde s ohledem na závažnost těch zjištění a s ohledem na ten systémový střet zájmu, který tam existuje, a na ten výnosný biznis, který si z toho udělali, tak mi nepřijde nikterak drastický, ale už to stačilo k tomu, aby se část médií a část představitelů těch dotčených orgánů, poradních i těch odborů začalo vyjadřovat značně bojovně v tom smyslu, že to je jako nepřiměřený zásah do demokratických procesů, do té lidskoprávní agendy a vlastně bývalá zmocněnkyně Fialovy vlády, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ta vlastně to vykopla. Okamžitě to označila za vážnou chybu, pak k tomu v některých médiích dodala, že jsou to naprosto jako mafiánské praktiky, to, co premiér Andrej Babiš a jeho vláda předvádí, že jim o tom dopředu ani neřekla.
1: To musí, jo.
0: Ale můžou si za to sami, protože jako můžu potvrdit, že opravdu o tom dopředu téměř nikdo nevěděl, ale to má jeden jednoduchý důvod, protože vláda se chtěla vyhnout anebo omezit přesně tohleto, co potom následovalo. Jo? To znamená, že jakmile by teda oznámilo, tak si představme tu situaci, tak přijdou za šéfem toho odboru, kterého se to týká, řeknou mu, no tak my vás teda přesuneme, možná vás i vyhodíme, protože to jako v rámci té systemizace, nebo může k tomu v rámci té reorganizace dojít i v rámci té současné zákonné úpravy, která je teda sama o sobě hodně neflexibilní a nedává moc možnost do toho zasahovat, do toho personálního složení. No, tak si tu situaci představme, co udělá. Okamžitě, co premiér z té kanceláře odejde, no tak se spojí s deníkem N nebo s někým.
1: Bude burcovat všechny ty.
0: Bude všechny svolávat, burcovat a vláda se zalekne. Ještě předtím, než vůbec něco vymyslí.
1: Dobře, no ale on teda, to burcování stejně přišlo, i když teda po tom oznámení, ale předtím, než bylo proveden ten záměr, a nastal tam nějaký ústup ze strany vlády nebo nenastal?
0: Část těch úředníků a těch poradních orgánů, jestli to chápu správně, zůstane při úřadu vlády a ještě se tam zřídí dvě kanceláře, jo, specializované na lidská práva a tuším na romské záležitosti. ale to samo o sobě není úplně jako nejzásadnější, jo, co přesně se kam přesune, protože jako evidentní je, že tady byl nějaký záměr, prostě tuhle tu moc, nebo tyhle ty struktury oslabit. A umožnit vládě, aby fungovala efektivněji, aby mohla lépe prosazovat svůj program a zároveň by se na tom samozřejmě dalo i ušetřit a celé fungování celého toho systému mohlo být efektivnější ve výsledku. To, jak to nakonec bude, co se nakonec k tomu 1. červenci stane, to si myslím, že v tuhle chvíli neví nikdo, protože není vyloučeno, že za 2 týdny může vláda dojít k závěru, že se to udělá ještě trochu jinak, ale jako vtipný je, že i v pondělí vlastně týden potom, co došlo k oznámení těch změn, kdy vlastně vláda nebo premiér oznámil, že to teda bude realizováno v mírnější formě, tak i přesto začali teďka agentura pro sociální začleňování, tuším, nebo jak se to jmenuje, přišla s tím, že 1. června uspořádá stávku. No. A okamžitě se k tomu připojili i odbory úřadu vlády, které shodou okolností vede ředitel toho odboru pro rovnost žen a mužů, jistý pan Šafařík. A okamžitě tuhle tu iniciativu podpořili, takže asi budou tyhle ty odbory stávkovat. No, myslím si, že to by bylo úplně to nejlepší, co by mohli udělat.
1: Jistě, no.
0: Stejně, ale jako, promiň, poslední věc. Vlastně v tom mezičase, v tom uplynulém týdnu začaly jako hromadné jako preventivní nebo podmíněné rezignace, nebo jak to říct, protože nemalá část členů těch poradních orgánů přišla s tím, že tohle se jim jako nelíbí, co tam zase ten Babiš dělá a že pokud to nepřehodnotí, pokud to nezruší, pokud to neodvolá, no tak skončí. Tak jsem si říkal, výborně, tak to přece hraje premiérovi a vládě do karet, protože odejdou sami. No tak nevyužil téhle příležitosti zatím. Možná se to stane.
1: Tak uvidíme ještě, co se stane, ale tak bojí se snad vláda nebo premiér do toho nějak výrazněji sáhnout do toho systému? A pokud si myslí, že jo, tak proč?
3: Představujeme vám vojenské GPS head-up display. Stačí jej umístit a je připraven k použití žádná složitá kabeláž, ani demontáž palubní desky není potřeba. Jednoduše.
0: Asi se tak trochu bojí, ale já se jim ani nedivím, protože tohle nejsou žádní jako nevinní, bezmocní úředníci, kteří jako nic nezmůžou. Jako vidíme, že se děje pravý opak, že jakmile se jim do toho systému byť jen trochu chce sáhnout, tak okamžitě nastoupí do protiútoku možná si vymůžou buď ústupky, anebo třeba i zrušení celého toho záměru. To jako v tuhle chvíli nevíme, ale jako i když jako se potom podíváme na ty vazby, které tam existují, tak samozřejmě, že to není úplně bezvýznamná skupina lidí. Možná, že ten jeden úředník na tom úřadu vlády, ano, ale to nemůžeme brát takhle izolovaně. Prostě potřeba vždycky dívat se na ty širší vazby. A když prostě si uvědomíme, kdo z českého biznisu tam ty zájmy má, které neziskovky tam ty zájmy mají a s jakými novináři potom komunikují a jakým způsobem komunikují, jaký ten narrativ vzniká, no tak se asi úplně nelze divit tomu, že se do toho někdy hrábnout těm politikům, i kdyby chtěli, úplně nechce. Protože zároveň samozřejmě cílů nebo zájmů, které vláda má, je spousta.
1: Ale oni to slibovali, že do toho významně hrábnou, že jo?
0: Ano.
1: A ještě otázka, je to tak, nebo není, že dokud, anebo případně pokud do toho tenhle ten systém, bavíme se o úřadě vlády, tak o úřadě vlády, předseda vlády, řekněme, v rámci svých zákonných pravomocí a pravidel nevyčistí, tak nemá šanci prosadit všechno to, co voličům slíbil. Je to tak, nebo to trošku přehání?
0: Já myslím, že to radíme nepřeháníš. Takhle přesně takhle to je. A netýká se to jenom toho úřadu vlády. Jo, prostě tyhle ty struktury jsou na těch jednotlivých ministerstvech i v dalších státních orgánech. A ne, taky to není nic divného. No samozřejmě, že když má nějaká skupina svůj zájem, no tak se snaží ty svoje lidi a ty svoje zájmy prosazovat, jak jen to je možné. Ale tak v tom případě ale je potřeba si říct, že tahle vláda a zejména její voliči mají úplně jinou představu o tom, jak má stát a společnost fungovat. A tyhle ty struktury tomu demokratickému výkonu moci vlastně brání. A to jsou jenom tyhle ty struktury. Jo. Potom jsou tady další zábrany, teď, jako můžeme se bavit o ústavním soudu a
1: bychom,
0: tak dále. Jo.
1: Byli bychom tady dlouho, kdybychom měli probrat všechno. Tak. Ano. Ale jasně, no tak to by se mohly zrušit volby, že jo? A protože si řekněme, že to je stejně jenom kosmetická změna, ty volby, protože pakliže tady jsou všude ve všech těch státních orgánech takovéhle struktury, které v případě, že přijde nová garnitura, která chce prosazovat něco opačného, tak ty struktury v tom zabrání, tak k čemu ty volby potom jsou, že jo, je otázka. A druhá věc, vlastně mě to, jak si to celé, protože musíme už se blížit k nějakému finále, pokud možno stručně. To všechno, o čem jsi mluvil, tak ono tam sice ze strany nějakých těch aktivistů nebo úředníků, myslím, že padaly nějaká slova o mafiánských praktikách
0: ano,
1: vlády.
0: Ano.
1: Ale mně teda naopak přijde, že jestli někdo jako užívá mafiánské praktiky nebo že to působí jako svého druhu organizovaný zločin, prostě mafie, tak je tahle ta chobotnice, ano. Kterou si popsal.
0: Přesně tak. No, tak to prostě je. Co udělala vláda? Ta jenom prostě rozhodla o tom, že z jednoho úřadu přesunou pár úředníků na jiný úřad. A možná teda přitom pár úředníků přijde o práci, anebo že se ta agenda bude dělat trochu jinak.
1: A tak to je v pořádku, ne?
0: No. Přesně tak. No na tom není nic mafiánského. To je právě ono. Jo? Takže vlastně to, co dělají oni, to je vlastně protidemokratické. Oni prostě jednají proti výsledkům voleb a ve chvíli, kdy oni tvrdí, že vláda se tady těmito kroky, jo, nebo to tím nápadem trošku reorganizovat a změnit, revidovat tu lidskoprávní agendu, že nás posouvá na východ a zároveň o několik desetiletí zpátky, tak to bych řekl, že spíš dělají oni.
1: No, děkuji ti, nebylo to tak jako úplně veselý povídání, ale myslím, že bylo podstatné, abychom to probrali a určitě budeme pokračovat, takže hodně štěstí tvé další práci.
0: Děkuji a investigacím nejenom na úřadu vlády se budeme určitě věnovat dál.
1: Ano, tak sledujte Parlamentní listy a děkuji ti a zase někdy brzy se tu potkáme.
0: Děkuji, ahoj.
4: To je tak závažné, to co tady zaznělo. To je horší, než by si kdokoliv myslel. To totiž znamená, že opravdu bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, tak tady pravidla hry a karty a peníze rozdávají mafiáni, který se neštítil absolutně, absolutně ničeho. A takhle to je i na tom Slovensku. Takže pokud Slováci jste nervózní z toho, že ne všechno Fico zatím jako řešil a realizoval, tak proti tomuhle se tam stojí. A je to o to vyhrocenější na tom vašem Slovensku, že toho vašeho Fica chtěli zastřelit. Oni ho de facto zabili. To byl zázrak, že on to přežil. S tím oni absolutně nepočítali. No a víte, jak to bylo? Jeli do Bruselu, chtěli pomoct od Bruselu. Co máme dělat? Oni vyhráli volby. A teď, co bude následovat? Oni budou dělat čistky a oni na to přijdou. To jsme tady my jako a tak dál. No, to je hodně závažný. No. To je hodně závažný. Já jsem včera tady slíbil, že něco pustím o Robertu Ficovi ještě. tak to bychom si mohli dát, protože oni se fakt neštítí vůbec ničeho. Opravdu se neštítí, ale vůbec ničeho. To, co zkusili na Roberta Fica, na té tiskovce, jo, to bylo na přezdržku. Nějaký smrad z nějakých novin se tam do něho opřel způsobem neetickým, hnusným a odporným.
5: No, však si to, tu situaci.
4: Však si to nenechal Robert Fico líbit. Takže nám tady něco do toho mluví. Tak. Doufám, že tak.
5: Na obzoru jakoby nějaká zásadní změna, protože...
4: Aha, mám tam, běží mi tam Zaorálek. Tohle je problém. To je pro slovenskou teraz s Ankou Žitnou. Teraz takto. Tak my si pustíme Roberta Fica. Ještě jednou. Doufám, že to půjde od začátku se zvukem.
6: Zdravotně, vzhledem na to, že z toho, co my zvonku vidíme, to vyzerá. Ako sa máte psychicky, ako sa máte zdravotne, vzhľadom na to, že z toho, čo my zvonku vidíme, to vyzerá tak, že nie ste úplne plne schopní vykonávať svoju funkciu plnohodnotne, keďže musíte rušiť svoj program a nevysvetlili ste to. Tak prosím, vysvetlite to.
7: Ďakujem. Takže máme tu ďalšiu líniu útoku na predsedu vlády, že nie je schopný vykonávať svoju funkciu. Pán redaktor, dobre viete, že si chránim svoje súkromie a sám dobre viem, že čo zvládam a čo nezvládam. Zajtra ráno vás pozývam na hrádzu. Pôjdete so mnou? Poprosím vás, dojdete ráno o 7 na hrádzu, aby ste teda pochopili, čo som schopný alebo čo nie som schopný. Dojdete zajtra na rokovanie s automobilkami, tak budete vidieť, čo sa dá alebo čo sa nedá. Pán redaktor, ste skákali od radosti 15. mája 2002. Ja viem, že ste skákali. Viem, čo sa dialo v redakciách. Pán redaktor, ja viem o stávkach, ktoré ste viedli vo vašich redakciách. Nechajte ma dokončiť. Vy ste položili otázky, odpovedám. Viem o stávkach medzi novinármi, aj vo vašej redakcii že ste sa stavili, že či Fico vydrží alebo nevydrží. Skúste si nechať 5-krát streliť z metra, z 9-milimetrovej zbrane a potom sa vám po roku spýtajte, alebo ja sa vás pýtam po roku, že ako sa máte? No, dobré vám je po roku, perfektne. Pokiaľ ide o moje zdravie, do toho vás nič nie je. To je prvá vec. Nebudem s vami deliť o moje zdravie. Ja som schopný fyzicky vykonávať mimoriadne náročnú prácu a budem ju vykonávať. Som v politike od roku 1991, to už je, Pane Bože, keď to rátam 33-34 rokov. Môže sa stať niečo, že vám do toho príde, že nemôžete fungovať 100% každý deň. Ja viem, že by ste sa ma zbavili, ale... To, na to si budete musieť počkať. Vy si myslíte, že vy tam nemáte ľudí v redakcii, ktorí sa nepochvália, čo sa všetko dialo v redakciách, čo sa dialo v centrálach v opozičných politických strán. Prosím, pozrite si tieto tri krátke videá, ktoré majú 30 sekúnd a potom ja vám k tomu poviem nejaký politický výklad. Je toto umenie? Ja odpovedám, že áno, toto je umenie. Toto je skutočná kultúra. Je toto umenie športové? Nepochybne. Toto je obrovské športové umenie, ktoré treba rešpektovať a ktoré treba podporovať. A nevyčítať tomuto fenomenálnemu športovcovi, že má na niektoré veci jednoducho iný názor. V Spojených štátoch možno v tej hale bolo 15-16 tisíc, ja neviem, koľko sa tam zmestí, všetkých 15-16 tisíc Američanov kričalo ovi, ovi. Na človeka, ktorý otvorene sa hlási k ruskému prezidentovi Putinovi. To je skutočné športové umenie. A poprosím tretie video.

0: nahé postavy, prostě novodobé umění.
1: Můžete to klidně vypnout. Dámy a páni, tragédia Slovenska je v tom, že Bratislavská kaviareň a ďalší sa snažia Slovensku povedať, že nie je to prvé bolo umenie. Čo normálni ľudia Slováci by rieskali od nadšenia, keď tú ženu počúvali. Že nie to je umenie, čo urobil Ovečkín, pokiaľ ide o šport. Aj preto mnohí hovoria, Pane Bože, len nech hokejisti z KHL neprídu hráť na majstrovstvá sveta, veď tento príbeh dlhodobo poznáte. A snažia sa navodiť atmosféru, že toto je umenie. Problém je, že niekto tu chce zvrátiť elementárne hodnoty. Že to, čo je skutočne kultúrne hodnotné, nie je kultúrne hodnotné. To, čo je fenomenálne športové, nie je fenomenálne športové, lebo. Ale ak niekto v rozťahaných slipoch sa tu trasie, s niekým ešte, a ponúka sa to ako slovenské umenie, tak toto ja teda odmietam. Odmietam, aby nám niekto vnucoval umenie, ktoré bude spočívať v tom, že nejakí dvaja, otázka, či pri zmysloch, či nadrogovaní, alebo aký, sa trasú a budeme si myslieť, že toto je to, čo Slovensko je dnes na toto odkázané. Idem si pripomenúť a vzdať rešpekt a úctu národu, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu v porážke Hitlera v roku 1941-1945, národu, ktorý najviac trpel. Zopakujem vám toho vojaka od 1. Československého armádneho zboru Slobodu, ktorý povedal, prešiel som nohami stovky kilometrov po ruskom území a videl som ruské deti napíchané na železné ploty a nahádzané do studni. Takže ja mám úctu k tomu, čo sa dialo, kto za to, čo zaplatil. A odmietam vojnu, ktorá prebieha teraz. Nič, žiadne vaše reči, pán redaktor.
2: Ja ďakujem.
1: Počkajte, žiadne vaše reči, ani žiadne vaše postoje. Už vôbec nie v denníku sme. Nehovoriac o tom, že do vás vlastní, to vy na to veľmi zabudáte. Vy by ste mali si na hlavičku napísať, že polovičku platu mi dáva Soros, ale to vy nikdy neurobíte. A na mojej úcte k rokom 41-45 nič nezmení. Som pripravený podpísať dohodu všetkých predsedov politických strán, ktorá by viedla k tomu, že oslobodíme občanov Slovenskej republiky od politických tlačových konferencií a diskusí, ktoré pravidelne majú k nedeľnému obedu. No nevám sa, že nedeľa by mala byť naozaj dňom pokoja. Keby sme sa na tom dohodli, politické diskusie by kľudne mohli prebiehať počas týždňa. Prečo by relácia, ktorá sa volá o 5 minút 12, nemohla byť o 5 minút 8, mohla by byť pondelok večer na STV2, Markíza, Jojka, všetci ostatní, Teatrojka, po večeroch si môžete robiť televízne diskusie, ale stav, v akom je spoločnosť, podľa môjho názoru, dlhodobo neumožňuje, aby sme pokračovali také agresivite, ktorú vnímame aj počas nedele.
3: To byl Robert Fico. Já si myslím, že to úplně grandiózně vystih a včera mě trošku zlobilo zařízení tady a skočil mi tam jiný stream. Taky dobrý, ale tohleto si myslím, že má grády, má to, jak se říká, koule, protože to je přístup. A je tady naplno řečeno o těch médiích, jak jsou zaprodaný, jak jsou skorumpovaný, jak jsou levý, jak jsou jako satanisticky orientovaný, jak jsou v rukách ďábla a slouží ďáblovi. Prostě to je zlo, které je stělesňované z velké části těmi médií. A jak říká Robert Fico, osvoboďme občany, jo? Jo? Osvoboďme občany a nechme jim aspoň neděli, aby jim nevyplachovali hlavy. Protože to je fakt neúnosné. To, co z nich leze za srágory, jo? To je hrozný. Vemte si jenom, když otevře papulu ta Richtrová, Bože, co to je? Teď ona odevře hubu a lže. to by musel člověk po ní skočit a normálně ji skonfrontovat ve třech případech, jako to už s ní tady udělal třeba Robert Jindřich Reichl, a okamžitě jí vzít a natáhnout jí na skřipec. Hnus jeden. A ono to vždycky ryba smrdí od hlavy, že jo? Tak si vezměme jejich předseda, co dělá. Ten by sem taky někde nejradši třás. Jo? Takže je to opravdu otřesné. Otřesné, jaký povl tady má možnost ovlivňovat názorovou hladinu lidí, jaký povl tady lidem předkládá, co si mají myslet a jaký povl tady v podstatě určuje pravidla, jo. To je zoufalý, to je normálně zoufalý. Takže ať se někdo zlobí nebo nezlobí, vlastně to je hnus fialovej. No, tak ještě si dáme teda Jindřicha Reichla.
2: Z mého pohledu prostě už je to dlouhodobý trend Petra Pavla, který dle mého názoru prostě asi musí nesnášet tuhle zemi. Já si to neumím jinak vysvětlit. Prostě prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtensteiny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkově právní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů. No a teď ještě dá záštitu Meeting Brno. Tak jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku, aby tohle všechno udělal? Z mého pohledu prostě už je to dlouho...
3: To už máme druhé kolo. Takže ano, jak musí tenhleten kolaborant nenávidět tu Českou republiku? Vemte si to jenom z těch vyjmenovaných věcí, které tady zazněly, co to je za šmejda? Prezident? Tohle to je prezident? Umíte si představit, že by nastala nějaká kolizní situace? Jak by se tenhle ten kolaborant zachoval? A je vidět, do jaký líhně patří, je vidět, k jakému stádu se hlásí. Protože ty Spojené státy evropské, to je jenom jiný název pro čtvrtou říši, kterou s vlhkými jaksi sny hodlají náckové tady vybudovat. To je čtvrtá říše, budovaná za pomoci NATO a nacistického Bruselu s údernými jednotkami různých SSáků a různých banderovských kriplů. Dítě je to úplně naprosto viditelné. Tady za to já čekám, kdo podá na něho trestní oznámení. Tady za to by měl být vyšetřován, měl by být donucen podat abdikaci, měly by být vyhlášené nové prezidentské volby. To by bylo nejčestnější, co by mohl udělat. A teď jsem tady někde čet, že se tady diví jeden vlastenec, který taky občas vysílá nějaký streamy, tak se diví, že pan prezident, no on je zahrnut ve struktuře toho globceku, té firmy, která je obchoduje se zbraněmi, je to zbrojařská firma. A prezident České republiky je součástí toho vedení. Já už to tady říkám půl roku, a oni teď objevují Ameriku. Dobře, zaplať pánbu, že to neříkám jenom já, že to říkají i druzí. Otázka, kde je ten střed zájmu teda? A teď Babiš, Evropa zastavila Agrofertu nějaký dotace, protože je potřeba vyšetřovat Babiše, jestli není ve střetu zájmu. Jestli vyřešil ten střed zájmu tak, aby to odpovídalo té evropské legislativě. To kvůli tomu zastavili ty dotace? To už si mohli tady dávno půl roku šetřit, ne? To už mohli mít dávno vyšetřený. A co Pávek? Co prezident, který slouží zbrojařským firmám? Zbrojařům? A on ještě není tak sprostej, že my se musíme skládat, my daňoví poplatníci se skládáme na to, aby ta jeho kruta měla vohos. No pardon, jako musím říkat krutá, protože ona nechtěla být přeci nazývána první dámou. Pamatujete si na to? Ona říkala, neříkejte mi první dámou, tak je, pro mě to je krutá. Protože jestli má doma kolaboranta, který není schopný dost jako prezident přerozdělovat peníze tak, aby ona měla na svý hadry, na reprezentaci, tak asi špatně hospodařej. No, není se co divit, protože oni hospodaří dost podobně asi jako Fialova vláda, jo. To je vám z toho lidí nablití? Tohle to přeci nemůže dál fungovat. A teď do toho vám řekne člověk, který vidí do pořadníků na nejdražší jachty, že když tam dneska přijdete, objednáte si jachtu, tak pořadník na příští 4 roky si ani neškrtnete. A musíte počkat, až oni odbaví pořadník na 4 roky, který je úplně plný ukrajinských úředníků. Ukrajinští úředníci a lidi z vedení státu, jako třeba Oleha Zelenská, nakupují nemovitosti, Zelenský nakupuje rezorty, nakupujou jachty a furt breče, že nemají peníze na to, aby Ukrajina fungovala. Tak jestli Evropská komise a Evropský parlament, nebo já nevím ještě, kdo evropský, evropští lídři odsouhlasili těch 90, a ono to není 90, ono to ještě bude víc, miliard, 90 miliard euro Ukrajině bez jakékoliv kontroly, transparentní využívání těch peněz. Když Američani tam po Bidenově éře, tak tam Američani donutili a zasloužili se o to, že vznikly ty vyšetřovací úřady, který tam vyšetřují kriminalitu, zejména tedy vyšetřují korupci a už jsou u Jermaka. Všichni okolo Zelenského už byli usvědčeni z té korupce. Jenom on je čistý, ne? Přitom my už dávno víme, a tady se to všude psalo, koupil vilu na Havaji, pak koupil celý rezorty tamhle ve Švýcarsku, pak koupil, no nakupuje kde co? Ne na svoje jméno, ale na strukturu, kterou má vytvořenou přes offshoreky. Takhle nakupuje. Ale za jaký peníze? A tady někdo nazval tuhle dobu za největší kauzu praní špinavých peněz. V současnosti se pere nejvíc špinavých peněz. Nejvíc. Ono se to hodí, že jo? Ono se to hodí. Protože to jsou peníze, které už nebylo za co utratit. Prostě je takový přetlak peněz a tak málo toho, co se dá za to koupit, že vlastně oni jsou rádi, že na té Ukrajině jsou ochotní prostě krást peníze a nakupovat za ně. Protože tím se ty peníze legalizují. Takže jedny peníze vlastně figurují dvakrát v systému. Jednou figurují jako půjčka, pak figurují jako nákup. To je značka ideálně. A nikdo nekontroluje, kam ty peníze jdou. A nám, jako občanům Evropy, to má být jedno. Když pominu to bezpečnostní riziko, který tím vyvolávají, když pominu úplně ty všechny aspekty toho, že už dávno mohlo být po všem, už tam nemuseli dávno umírat lidi, ani z jedné, ani z druhé strany, už dávno to mělo být vyřešené, ale tím, že oni tam dodávají zbraně a peníze, tak se to prodlužuje a prodlužuje a prodlužuje. No tak o to bude horší, až se bude účtovat. A věřte, že ono to přijde. Přátelé, to je všechno. Máme skoro za 5 minut 7. pustíme si hezkou písničku a tím se spolu rozloučíme a oslyšíme se opět až nebo už v pondělí. Tak se mějte krásně, přeji vám krásnou neděli, bude hezké počasí, já jsem byl na vystoupení Elišky v Olomouci, protože to je taky zajímavý. Zušku v Olomouci, baletní Zuš, vede Irina Popová, bývalá solistka moskevského a petrohradského baletu, to je něco, to je postava. Hele, nikomu nevadí, že je Ruska. Nikomu to nevadí. A ona se svým manželem vede tu Zušku, z jejich rukou tam vzešla spousta velice skvělých baletek.

pracuje a pokud se někde konají nějaké oslavy dětského dne, no tak tam pochopitelně děti vemte, ať si to užijou, protože děti mají v pondělí svůj svátek. To jenom připomínám, od mikrofonu se teď loučí, ale se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav.

0: přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače.
1: Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím. To SSR samozřejmě neznamená Svaz sovětských socialistických republik, ale znamená to tedy souborně sociálně spravedlivou Rus. Tak, to je jenom na napravení té znělky. Vítám vás, zdravím tedy Studio Karaj na Svobodném vysílači CS, teď asi i obrazem, nevím kam to vysílá, zdali to vůbec někam vysílá, doufám, že tedy na, aspoň na Odyssey, ale na záznam jede. Takže koukneme se z karaňského studia, Martin Marcikán vás zdraví a my se koukneme dnes v sobotu 30. května. Léta páně 2026, tedy jejichto kalendáře, tak se koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina s tím, že pak máme od 21. hodiny nachystáno o společnosti. Vidíte, nevěřte mi, o životě živě, pardon, s Janou Švecovou. Tak, nejnovější otázky a odpovědi, jak je nám paní Irenka stačila připravit jak textem, tak samozřejmě i otitulkovaným videem.

je to tak tedy se všem. Takže v Americe to úspěch nemělo, skončilo to někde na dně, ale když on natočí ta stejnou sračku, tak se najednou z toho stane veledílo, protože je to zaměřeno proti Rusku. Elita Rusko nenávidí, jak to předvádí i tvorba Zjaginceva. Nebo teď udělali novou inscenaci Hamleta, a to je tedy skutečná ohavnost. Jenže Elita se snaží udělat si oko u budoucího páníčka. Mají za to, že Rusko už vlastně neexistuje a je nutné se zviditelnit, nějak se zablísknout před budoucím páníčkem. Takže oč jde? Všichni to velmi dobře vidí. Před několika týdny ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov otevřeně řekl, že tedy v Evropě a vůbec na západě bez ostychu vyzývají k tomu, aby se pokusili o to stejné jako Hitler a připravují další válku proti Rusku. Mohli byste ale namítnout, že si to jen tak přibarvuje. Ale tento týden jsme najednou uslyšeli celou řadu různých politických činitelů z různých států, kteří mluvili tedy výslovně o tomto. A v první řadě to zaznělo z Německa. Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že z Ruska znovu vychází hrozba pro Německo, která tu nebyla, už 35 let. Zajímalo by mne, kdy vůbec Rusko mělo to Německo ohrožovat. A Boris Pistorius velmi dobře ví, že Rusko nikdy na Německo neútočilo. Že to naopak vždy bylo Německo, které přinášelo válku do Ruska. Ať už to bylo v roce tedy 1914, nebo v roce 1941, a také dříve v 19. a dokonce 18. století. Ano. Rusko třikrát dobylo Berlín, ale vždy se jednalo o odvetu za agresi Německa proti Rusku. Rusko nikdy samo nezaútočilo na Německo. Samo Německo jako spolkový stát neexistuje moc dlouho, nějakých 100 let. A po druhé světové válce jen dobrá vůle ruského národa umožnila Německu zachovat se jako jednotný, tedy sjednocený stát. Takže ty hrozby proti Rusku by mohly zaznívat odevšad, jen ne z Německa. Německo i německý národ existují jen díky Rusku a ruskému národu, který se jim nepomstil tak, že by masově vybíjel Němce po tom, čeho se dopouštili v Rusku. Ne, dokonce nebyly ani žádné kruté represe. Stíháni byli nacističtí zločinci, jednalo se podle toho, co řekl Stalin, že Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý národ, zůstává. Ale vždyť přáním Evropanů bylo Němce zcela zlikvidovat Německo. Anglosasové ti si to přáli a všichni čekali, že právě Rusko se tak zachová, že bude vůči Němcům postupovat tak, jak se oni chovali předtím k Rusům, že ano. Když okupovali ruská území. Ale Rusko to však neudělalo. A slyšeli jsme o bilionech znásilněných přece Němek, že ano. No, o tom, jak prý Rusové loupili v Německu. To vše jsme slyšeli tedy v západní propagandě. A přitom reálné dokumenty dokládají, že miliony Němek skutečně tedy byly znásilněny, jenže v anglo-americko-francouzské okupační zóně. Tam docházelo k absolutnímu bezpráví ze strany okupačních vojsk k civilnímu obyvatelstvu. V sovětské okupační zóně se tohle nedělo. Každý zločin proti Němci byl považován za mimořádnou událost a byl vyšetřován vojenskou prokuraturou a následně i trestán. Ale ten propagandistický mýtus pevně zakotvil v myslích všech zmetků, že to byli právě tedy ruští vojáci, kteří znásilňovali a zabíjeli. I když chování sovětského vojáka je zmotněno tedy v památníku, v té berlínské Treptowerském tom parku. Je to ruský voják se zachráněnou německou dívenkou v rukách. Vícero ruských vojáků zahynulo

0: při záchraně německých dětí od německých vojáků. A ti ještě s gustem stříleli na ruské vojáky, protože viděli, že zachraňují německé děti. A se znalostí toho všeho si Pistorius dovolí říci, že to z Ruska vychází hrozba. A já opakuji, že on dobře ví, že od Ruska Německu nikdy nic nehrozilo. Vždy to bylo jen naopak. A on řekl, cituji, musíme se připravovat na válku proti Rusku, musíme válčit proti Rusům. Současně pak poslanec Bundestagu Kaiserwetter zveřejnil další článek a on tedy neustále publikuje a už dlouho razí linii, že Rusko musí utrpět stejnou porážku, jako utrpělo Německo v roce 1945. Tak tento zmetek řekl, Rusko se s tím musí smířit, musí se naučit prohrávat. Jo, takže prý si Rusko musí projít takzvaným časem nula, kdy dřívější stát přestane existovat a potom překročení tohoto času. Nula bude vláda určená okupanty řídit stát v zájmu okupačních vojsk. Jak tomu tedy bylo v Německu? Něco podobného bylo v roce 1991, kdy se po zhroucení Sovětského svazu dostali ve státě k moci kompradoři, kteří se přímo strukturně podřizovali Spojeným státům americkým, ano, tedy USA, kdyby tomu ještě někomu nedocházelo, a právě proto tehdy Boris Nikolájevič Jelcin ve svém projevu v americkém kongresu pronesl Bože, ochraňuj Ameriku! Poženej Americe! Takže vždy to máme, toto video umístěné na síti Telegram, kde se na něj můžete podívat. Z Německa vane vítr revanšismu a znovu se připravují na válku proti Rusku. Nemluví o tom žádné okrajové osoby, ale lidé, kteří se přímo podílejí na státním řízení, přičemž v důležitých rezortech. Jeden se zabývá zákonodárnou činností určující směřování německého státu, a třetí, tedy vlastně druhý, který navrhuje zkrušit Rusko, protože znovu znamená hrozbu pro Německo, tak ten řídí dokonce armádu německou. A dokonce se ozývají i hlasy od těch slabších. Je to stejné, jako když bandité pošlou nějakého nedospělého tloukánka, aby vyprovokoval někoho dospělého, který se pokusí ho srovnat, aby se choval slušně. No a potom se vyvalí samozřejmě spoza kouta celá tedy ta banda z výkřiky. Chcete snad ubližovat starším? Tedy všechno je postavené na hlavu. Znáte ty bandické fígle? Nebo ne? Takže k tomu, aby vyprovokovali Rusko. Aby zněly potřebné protiruské teze, aby Rusko zatáhli tedy do války. Protože ubližuje přeci slabším, tak tu mají ty pobaltské státy. Litevský ministr zahraničí poskytl rozhovor švýcarským novinám, kde prohlásil, že je nutné zmocnit se Kaliningradu. Tak to je přece normální, že to pro Západ znamená hrozbu, že ano? A s Ruskem je přeci nutné se vypořádat. Proto je nutné zmocnit se Kaliningradu. Další zástupce malého státu, ale už jiného, ne pobaltského, a teď se držte, ale České republiky. A šlo mimochodem o náčelníka generálního štábu České republiky, to je myslím ještě furt Řehka, nebo ne, a ten vystoupil a řekl, musíme se připravit na válku s Ruskem. Ano, to řekl tedy Řehka, moje poznámka. Všechno to, co tu vyjmenovávám, je přímým důkazem toho, že Sergej Viktorovič Lavrov mluví pravdu. A řekl to i dříve a tohle přišlo až potom jeho prohlášení. To znamená, že na Západě roztáčí kolo plnohodnotného vstupu do války proti Rusku. Vrcholem takových prohlášení byl projev představitele Ukrajiny v OSN Melníka, který prohlásil, že Rusko utrpí porážku a následná vláda v Rusku padne na kolena a bude se ještě omlouvat. No. No a ukrajinská delegace navštíví Moskvu jen kvůli tomu, aby tam přijela kapitulaci Ruské federace. A pak se lidé diví a říkají, oni snad nechápou, že jsme silní? No, ale já připomenu, že Sovětský svaz disponoval mocí, před kterou se třásl celý Západ. Ale přesto se zhroutil v důsledku vnitřní zrady. V důsledku toho, že sovětská partajní nomenklatura toužila stát se otrokem Západu. A mnohým se to nelíbí, ale já opakuji, že ten jediný důvod, kvůli kterému zničili Sovětský svaz, byla horoucí touha lízat zadek svému zahraničnímu západnímu páničkovi a stát se otroky Západu. To byla jejich horoucí touha té celé té sovětské partajní nomenklatury, která sama zničila velmoc číslo 1. Zradila ji. Nechala Rusko upadnout do těch hrozných devadesátek. Ta jsou ale pro tu současnou elitu přeci svatými léty. Vždyť tehdy nás přímo řídili Američané. Šťastné to časy a ruský dobytek přeci chcípal. To byla přeci šťastná doba. A v současné době se Západ jako vždy připravuje na válku, aby zlikvidoval Rusko a počítá přitom tedy výlučně se zradou rosionské elity. Zdálo by se, že přece vítězíme, zaznívají tu vlastenecké řeči a tak dále. Tak jaká může být zrada? Těch faktů ale o zradě je celá spousta. Pojďme se podívat na jednu malou skutečnost, ale obrovskou lidskou tragédii. Nyní na Kubě probíhá humanitární katastrofa. Je tam absolutní nedostatek energetických nosičů, aby mohl fungovat současný stát. Ten stát jako takový fakticky degraduje do úrovně doby kamenné. Celé technologické prostředí se hroutí. A proč? No protože USA ze své vole zorganizovali blokádu Kuby a zakázali všem státům dodávat tam pohonné hmoty, tedy energetické nosiče, na Kubu. Máme tady některé tedy rádoby. Rádoby flastence, tedy ty patriotisty, a ty zase říkají, no a co, že USA někomu zakázali kupovat ruskou ropu, myslíte si, že na to budou brát ohled? Tak skutečně. Možná jste zapomněli na prohlášení indické vlády, obrovského státu, který odebírá mnoho ruských, tedy energetických surovin, a ty potom jdou do Evropy, zásobují Evropu. A jak si ta Indie neustále nechávala schvalovat Spojenými státy nákupy ruské ropy? No, a co takové malé státečky, jako například Bangladeš, Filipíny a další? Ty přímo prosili USA, aby jim dovolili nakupovat ruskou ropu. A když někdo takto uvažuje, tak dává najevo, že vůbec nic neví o státech, jak jsou řízeny, co je to státní a nadnárodní řízení. Čtěte naši třídílnou práci Válka státa bolševismus. V USA všem zakázali dodávat na Kubu ropu. Kubánský minister zahraničí odletěl do Číny a řekla, nemohu, já sice dostávám ropu z Venezuely, kterou bych tě mohl poslat jako Čína, jenže. Tak jak ten rozhovor přesně probíhal, si můžeme jen domýšlet, ale Čína odmítla dodávat ropu na Kubu. Na Kubě si samozřejmě pamatovali zradu Sovětského svazu, do jaké katastrofy je uvrhla tedy ta Gorbačovova zrada. Ale když viděli, že Rusko nyní hodilo rukavici světové koloniální nadvládě a v tomto ohledu, hele, tady u nás vykládají, že tu prý probíhá jakási občanská válka nebo válka z prvky občanské války a myslí tím tedy speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Ale tak to přeci vůbec není. Vůbec ne. Žádné prvky občanské války v tom vojenském konfliktu na Ukrajině nejsou. Absolutně žádné. Je to absolutní tedy výmysl těch, kteří vůbec nevědí, co je to válka a jak se tedy vede. Na Ukrajině teď probíhá typická, klasická protikoloniální válka Ruska proti kolonizátorům, kteří tu válku vedou rukama těch, o které se opírali při řízení kolonií. Je to klasická protikoloniální válka. Čtěte tedy naši třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. A když na Kubě viděli, že Rusko hodilo rukavici světové koloniální nadvládě, že válčí se sjednoceným Západem, tak se nakonec rozhodli a přiletěli do Ruska poprosit o pomoc. Setkali se s Putinem a ten vydal nařízení. A hned se na Kubu vydal tanker, samozřejmě, že ano, s ropou a také tanker s plynem. Ten s tím plynem je tedy velice důležitý. Ale USA okamžitě. Trump vydal nařízení, podle kterého je Rusku zakázáno dodávat energetické nosiče na Kubu. Nejen všem státům. Tady v tom jeho nařízení výkonem je zakázáno jmenovitě Rusku zakázáno dodávat energetické nosiče na Kubu. A ten tanker s plynem okamžitě zamířil jinam, nedoplul na Kubu. Zatímco ten tanker s ropou tam doplul. Ale může 100 000 tun zachránit Kubu? No, budou-li šetřit, tak jim to možná vydrží 2 týdny. A ty 2 týdny uplynuly. A co znamená, že ten tanker s plynem odplul jinam? Je to tak, že díky zprostředkování Ruska a možná v rámci plnění nařízení ruského gosudara Putina byla s Tureckem uzavřena smlouva, na jejímž základě dodalo na Kubu elektrárnu, plovoucí elektrárnu. Ale ta je plynová a ten tanker s plynem, který odplul jinam, měl právě zajistit fungování této plynové elektrárny, která by zásobila elektřinou celou Havanu. Kdyby alespoň jedno město mohlo být zásobeno elektřinou z té elektrárny, bylo by samozřejmě možné přerozdělit zbylou elektřinu i dále ve státě. Takže ta elektrárna dorazila, zakotvila a není plyn. A tím pádem ani elektřina. Plyn zkrátka nedorazil. U nás se uvnitř státu dokonce našli lidé, kteří se demonstrativně podřídili americkému prezidentovi a ignorovali nařízení ruského prezidenta. A tím dali najevo, že nadnárodní řízení je pro ně daleko důležitější, než se podřizovat svému ruskému prezidentovi. A tato okolnost je velmi, opravdu velmi důležitá. Je nutné ji vzít na vědomí. A co dále? Víme, že v době, kdy na Kubu dorazil tanker s ropou, začal být nakládán další tanker, který měl na Kubu dostat další náklad ropy. Byl nakládán v Ust Luze. A právě v té době byl proti Ust Luze proveden zběsilý útok ukrajinských dronů, které prý přiletěly z Ukrajiny. Zběsilý útok. Čím to skončilo, není známo. Zda ten tanker zasáhli či ne, ale skončilo to tím, že tanker, další tanker, neboť měli následovat i další, v určitých intervalech měli dodávat ropu, tedy na Kubu. Ale tento tanker na Kubu jednoduše nevyplul. A je velmi pravděpodobné, že tam nevyplul právě v důsledku zrady. Díky níž také byl zorganizován ten útok ukrajinských dronů na Uslugu. A potom byla na základě těchto důvodů zmařena dodávka na Kubu, napřed toho druhého tankeru a potom i těch dalších. A na Kubě nastala absolutní humanitární katastrofa. Nastoupila v důsledku právě zrady rosyjských elit, které navzdory nařízení ruského prezidenta poslechly, ale nařízení amerického prezidenta. Je tu spousta takových skutečností, které můžete denně vidět v televizi, číst to ve zprávách na internetu, kdy ruští státní úředníci plní nařízení USA a neplní nařízení ruského prezidenta. Je tu ten dvouhlavý orel. Funguje tu ten dvouhlavý orel, konceptuální tedy rozdvojenost státu. A na tomto pozadí došlo k útoku ukrajinské ozbrojené sebranky na ten internát ve Starobělsku, kde zahynulo 21 dětí a 42 jich bylo zraněno. Byly to děti, které na západě nazývají teenager, že ano, od 14 do 20 let. A Ukrajina ani nepopřela ten útok. Hned prohlásila, že zlikvidovala štáb jednotky Rubikon. No, potom se ukázalo, že to nebyl žádný štáb Rubikonu. Tak prý to byla ruská jednotka Rubikon, nebo nebyla, a tedy vojenská jednotka řízení dronů, vojsk bezpilotních systémů, zase tvrdili. Potom se ukázalo, že ne, nemohla to být ani ta vojenská jednotka, no tak to byla škola, kde se určitě učili ty drony řídit. Produkt Bikon, že ano? No ale ani tyhle keci nevyšly. Jenže to není důležité. Co je důležité? Ty děti. Ty děti. Dívky a mladíci, které byly zabíjeni nebo zabiti cíle vědomě, zcela cíle vědomě. 16 dronů, jeden za druhým, zcela cíle vědomě je zabíjeli. A já připomenu, že byl vytyčen úkol zabíjet všechny Rusy. 50 tisíc Rusů měsíčně. Když nedokážou zabít vojáky, zabíjejí civilisty a zabíjejí děti. Zabíjejí mládež, aby Rusko nemělo budoucnost. Přesně jako to udělali, jako to dělali banderovci po velké vlastenské válce a jako to dělali kolonizátoři při dobývání Ameriky. A navíc bylo oznámeno, že ten útok na ten internát nebyl možný bez přímé účasti západních odborníků. A my víme, že ho provedli právě ti západní odborníci. Protože všechno, co umožňuje provádět takové útoky, obsluhují výslovně západní odborníci. Vesmírnou rozvědku, podporu, navádění přes systémy výzvědných letadel a družic. Nebyli to žádní Ukrajinci. A to vyvolává otázku, a proč mlčí o tom, že tam přiletělo něco silného, co udělalo kráter ve výšce dvou lidí? Co to bylo? Bylo prohlášeno, že to provedli západní odborníci. Takže Západ válčí proti Rusku. Západ se vším všudy válčí proti Rusku. A tohle zkrátka vyvolává otázku zase. A? Přece musí následovat nějaká odpověď. A já připomenu, že tu byl skandál, když naše ministerstvo obrany zveřejnilo přeci adresy výroben dronů na území Evropské unie. A v odpověď na teroristický útok, nehledě na to, že ty výroby jsou tak jako tak pro nás legálními zákonnými vojenskými cíly, ale jako odpověď na teroristický útok provedený drony vyrobenými v evropských závodech, musí být tyto závody zničeny, to je přece logické při vedení války. Ale my víme, že když byly zveřejněny ty adresy, tak si pozvali ruského velvyslance v Německu a řekli mu, hele, co si to dovolujete? Chovat se jako suverénní stát a nezávislý? Vy si vyskakujete na pánička? No a u nás všichni sklapli a zacouvali. Že ano, v Rusku. Tak, kolik máme? Dáme si pauzu, dáme nějakou pěsoňku. Nevím tedy, ale teď rychle, jakou musím najít nějakou ruskou, kde mám Slovany. Slované z des. Mám tady ještě něco? Ne. Slované z des, tak si dáme nějakou, co už jsme dlouho neměli. Tak si dáme Zarasiju.
1: Смотри, как все стремительно в мире меняется. Меня, знаешь, что интересует? Вот интересно, когда-нибудь... Я верю, что это произойдет. Когда-нибудь шоу-бизнес начнет нести воспитательную и культурную функцию. Я, может быть, пребываю в иллюзиях, но я хочу так думать.

znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém.

vítejte, pokračujeme dále. Tak, naposled jsme tady měli, že tady všichni v Rusku zacouvali, že ano. Že asi žádná odveta nepřijde na ty evropské výrobny dronů. Tak, pan Pěkin pokračuje, říká, svého času měl Vitalij Ivanovič Čurkin, zástupce Ruska při OSN, střet se Samantou Powerovou, zástupkyní USA v OSN, která před lidmi vykřikovala, teď se na to jdeme kouknout, jak jsem silnej, dobrý, vykřikovala, prohráli jste studenou válku, jste teď kolonii, tak co si to dovolujete, chovat se jako suverénní stát? Tak toto si dovolila tedy zástupkyně USA v OSN. No, Vitalije Ivanoviče Čurkina zavraždili, zahynul tam na své bojové pozici. A právě z tohoto důvodu byl vyzván ruský velvyslanec v Německu po zveřejnění těch zákonných vojenských cílů a u nás všichni stáhli ocas. To znamená, že se jedná o další červenou čáru předloženou Západu. Vyrábějte, nic vám nehrozí, vidíte, všechno jsme zařídili. A i hned poté 24. května byl provedený útok proti Ukrajině. A hned nám řekli mnozí, že tam na západě. A přizvukovat jim začali i mnozí vlastenci tady. To byl odvetný útok. Tak jaká tohle byla odveta? Pokud by to tak bylo, měl být proveden útok na výrobny těch dronů, na oznámené cíle. Jestliže prohlašujete, že se toho útoku dopustili západní odborníci, tak proč útočíte na Ukrajinu? Ale ne na ty, kteří ten útok provedli? Západu je přece zcela Ukrajina, ukradené, tedy jakou škodu to způsobí Ukrajině. S ohledem na západ, to je bezúčelné. Je to pro ně bezbolestné. Západ je připraven válčit prostřednictvím Ukrajiny do posledního Ukrajince. Teď tam tedy dokonce dovážejí Indy, které přijímají od odvodových, úřadů. A ti potom maximálně surově buzifikují ukrajinské muže a posílají je na frontu. A vzpomeňte si, že tito muži, nacházející se v informačním poli Ukrajiny, když jim dají do rukou zbraně, tak je neotáčejí ale proti té vládě, která rozpoutala válku a poslala je tímto způsobem na frontu. Bojují až do konce proti Rusům. Považují Rusko a Rusy za větší zlo. Takové tam mají informační pole. To je třeba rozbít, jenže my to neděláme. K tomu se teď tedy dostaneme. A sám ten útok? Zdálo by se, že byl silný. Jenže co se děje? Mrhá se velice drahými, unikátními výrobky, které jsou potřebné pro válku se Západem. Oni, obrazně řečeno, střílejí z děla na vrabce. Střílí s nimi na jakési kůlny v poli. Nejsou snad důležitější cíle pro tyto zbraně? No přeci jsou. Jenže někdo to vždy zařídí tak, že když už dojde k bojovému střetu se Západem, tak na to použije tyto nejnovější vzory zbraní a munice, aby je ruská armáda neměla, aby byly spotřebovány na tyto kůlny v poli. Aby Ukrajině nespůsobili vlastně žádnou škodu a ona mohla dál válčit. A Rusku tato munice, kterou má v kusovkách, aby nezbyla. To je pro Západ snadnější. Se zárukou jich tak bude ušetřen v případě jeho agrese Západu proti Rusku. A vůbec sám ten postoj v odpověď na teroristický útok proti civilnímu obyvatelstvu ruské ozbrojené síly zaútočily na vojenské objekty. No, jestliže probíhá speciální vojenská operace, jestliže probíhá válka, musí být tyto vojenské objekty tak jako tak likvidovány zcela průběžně a nemá se čekat, až bude důvod to udělat v nějakou odpověď na teroristický útok. Proč tu je tedy tento vzorec?
To pindosníci, vlasovci a fašisti tady v Rusku. Západu říkají, musíte ten dobytek tady v Rusku nějak uklidnit, ukázat mu, že odpovídáme a přece teda útočíme na ty vojenské objekty. Ano, vždy si vybíráme něco druhořadýho, nefunkčního, prázdné budovy a navíc vám tak vytváříme propagandistický efekt, na jehož základě můžete budovat svůj protiruský program, protiruskou propagandu. A tady tak lidi uklidňujeme vlastně, vám na západě vzkazujeme, že nebýt těch teroristických útoků, nebyly by ani tyto škody, nikdy bychom na ty vojenské objekty nijak nezaútočili, kdybyste válčili jen proti přece armádě, že jo? No, kdyby dodržovali hru, takovou, no na samostatnost, ve smyslu, že dodržujeme jakýsi čestný boj, že ano. Jaká kurva čest, když v odpověď na teroristické útoky my útočíme na vojenské objekty, které mají být průběžně likvidovány a neútočíme ani na rozhodovací centra. Toho se bojíte? I když si to jasně vykoledovali, když ten teroristický útok provedli výslovně ti západní odporníci. I když jakoby prostřednictvím vojenských rukou té ukrajinské ozbrojené sebranky. Zda to byli Ukrajinci nebo jiná etnická sebranka, to není teď důležité. Co ukázal ten teroristický útok? Absolutní hluchotu západu ve vztahu k Rusku. Na západě to absolutně s nikým ani nepohnulo. Ani trochu s ním nepohnulo to, že bylo zabito tolik mladých lidí a mnozí ještě děti. A co západ pohoršilo? Rusko v odpověď na vojenskou akci útok na školu Rubikonu zaútočilo na civilní obyvatelstvo. Vystoupil s tím Macron, Kaja Kalasová, Ursula von der Leyen a všichni vykládají, že Rusko útočí na civilní obyvatelstvo a civilní objekty. Vždyť se mohli přece sami přesvědčit, na jaké objekty útočí Rusko a na jaké Ukrajina. Ta její ozbrojená sebranka, ta západní sebranka. Ruské ministerstvo zahraničí zorganizovalo akci, pozvalo západní novináře, novináře z celého světa, aby navštívili Starobělsk a sami se přesvědčili o tom, co se tam stalo. Nám samozřejmě s pompou oznámili, že BBC to oficiálně tam odmítli, že ano, tam letět. Britská British Broadcast Company, tedy britská společnost vysílající blbosti, ti to oficiálně odmítli. A přímo řekli, že to neodpovídá jejich redakční politice. V americké CNN prý právě měli dovolenou a japonským novinářům to zakázali výslovně tam tedy odjet. Takže do Starobylsku se podívalo 51 zahraničních novinářů. Ale tito novináři nezastupovali žádné informační agentury západu. Ano, řekněme, své státy zastupovali, ale šlo o internetová média. Nějaká menší média, ale zástupci jiných masovějších médií tam zkrátka nebyli. Jednoduše tam nebyli. A kam byli ti jejich odborníci posláni, ti novináři? Z dovolené byli odvoláni všichni pracovníci CNN a byli vysláni do Kyjeva, na Ukrajinu. A BBC tam vyslala 3 doplňkové skupiny novinářů, bezprostředně tedy do Kyjeva. V Japonsku byl přijatý zvláštní zákon předepisující informovat o událostech z pohledu Kyjeva. Všichni byli vysláni, aby informovali o tom, jak Rusko provedlo ten hrozný útok na mírumilovné město Kyjev. Bylo to naplánováno všechno předem. To výslovně Západ oznámil, že se jednalo o odvetu za Starobělsk. A mnozí se tady u nás toho chytili. Odveta musí zabolet, ale přeci. Nesmí to být takové plácnutí do prázdna a nesmí to jít západní informační politice přeci na ruku. A tato okolnost najednou ukázala, že Rusko prakticky vůbec není přítomno v informačním poli západu. No, je jasné, že tato státní média a další
třeba i soukromá média, ale masovější, byla odstřihnuta. Jejich novináři od různých akcí a tak dále. To je jasné. Ale co obyčejní lidé? Ti se z té či oné míry z vlastní iniciativy zabývají informováním určitého okruhu osob, se kterými jsou v kontaktu. Mluví s nimi o tom, co se stalo tady a tam. Vyvolalo to ohlas? Dávají to na Telegram nebo na YouTube ty své komentáře a videa? A co konstatovali naši lidé z vlády? No, z ministerstva zahraničí a tak dále? Najednou si povšimli a řekli, no to se podívejme, ruská informační náplň na západě prakticky neexistuje a to umožňuje západním státům budovat informační politiku. No a samozřejmě přehlížet události, které vyvolaly ohlas, nebo tyto události podávat z vlastního pohledu, aniž by se museli obávat, že to lidé odmítnou a zneuctí je to, protože jde o lež. Takže by na tomto základě ty vlády nedokázaly konsolidovat obyvatelstvo a vést rusofobní politiku zaměřenou proti Rusku. A já se ptám, jak se tohle mohlo stát? U nás v Rusku obvykle odpovídají, to se přece dělá v rámci boje proti Rusku. Jo, tak se jen si vzpomeňte, jak se v roce 2022, jakmile začala speciální vojenská operace, na západě okamžitě rozjela kampaň s odmítáním všeho ruského, vší ruské kultury, aby nic ruského vůbec nikde nezaznívalo. Přesto síla Ruska, především tedy, řekněme, přítomnost Rusů na všech informačních platformách, kde měli možnost lidi informovat a obcházet tak informační kanály, vedla k tomu, že se tato kampaň odvrhování Ruska zhroutila. Tak se to rozhodli samozřejmě ale řešit jinak. U nás v plné míře v rámci plnění nařízení zahraničních nepřátel Ruska najednou začala kampaň odstřihování Ruska od světové internetové sítě. A v první řadě jde o to zabránit Rusům rozmisťovat své informace na platformách YouTube, Telegram i jiných sociálních sítích. V první řadě samozřejmě tedy na YouTube a také Telegramu, které jsou ve světě nejrozšířenější a jsou nejoperativnější. A právě tato práce uvnitř Ruska vedla k tomu, že ruský pohled přestal být přítomen na západě. A to v takové míře, že je teď už možné v klidu uplatňovat rusofobní politiku, konsolidovat tak západ proti Rusku, aniž by se museli obávat reakcí svého obyvatelstva. Protože tady vlasovci, fašisti a podpindostníci z Roskomnadzoru a ministerstva digitálního rozvoje, ten Lipov, Šadájev a Kirijenko, naprostí fašističtí zmetci zajistili, že Rusko přišlo o možnost uplatňovat svou politiku bezstrukturně, šířit informace tedy ruského světa na západ a rozbíjet tam tu rusofobní politiku. Můžete namítnout, že jde jen o pouhé domněnky, že to odstřihování Ruska od YouTube a Telegramu není v zájmu západu. Ale podívejme, jak je to zajímavé. Na západě také hodnotí přítomnost Ruska v těchto informačních sítích a jsou znepokojeni tím, že se to Lipovovi z Roskomnadzoru, Šadájevovi na ministerstvu digitálního rozvoje a Kirijenkovi nedaří vytlačit tedy Rusko se vším všudy. A tak vystoupil český prezident Petr Pavel, náš známý Pepa, že ano? A já připomenu toho náčelníka generálního štábu České republiky, říká pan Pěkin, který řekl, že se musí připravit na válku s Ruskem. A Petr Pavel v návaznosti na přípravu k válce proti Rusku a zabezpečování toho informačního pole na západě, čímž konsolidují západ a zmocňují se tam, tedy znemožňují tam Rusku uplatňovat tedy svoji informační politiku. Takže se dokážou konsolidovat a mohou být vrženi do války proti Rusku. Tak na základě toho řekl Petr Pavel Pávek, že ano. Rusko je nezbytné odstřihnout od internetové sítě.
Tedy ať je jen uvnitř sebe, ať se vaří ve vlastní šťávě, ale v žádném případě nevychází Rusko za své hranice. Možná měl na mysli jenom internet. Tak se podívejme na poslední rozhodnutí YouTube. Tam se rozhodli bojovat proti tomu, aby uživatelé z Ruska mohli používat YouTube přes VPN. Vždyť to zcela zapadá do kroků podnikaných Ruskom nadzorem i ministerstvem digitálního rozvoje. No tak to mi promiňte, vždyť Západ proti nám vede válku, tak co potom dělá Rusko nadzor tedy a ministerstvo? Vždyť tak také bojují proti Rusku. YouTube chce bránit tomu, aby Rusové mohli nahrávat svá videa přes VPN a u nás tady bojují proti VPNkám. Navíc se chystají dokonce zavést poplatek za VPN. Což se plně všechno shoduje. To znamená, že to jsou úředníci, kteří demonstrativně, absolutně demonstrativně vystupují ve válce proti Rusku na straně jeho nepřátel a snaží se, aby Rusko poškodili v informační válce. Sovětský svaz byl po takovémto zásahu do informační oblasti zničen a rozčleněn. Jen si vzpomeňte, jaké byly devadesátky. Bylo tu zavedeno vnější řízení, prošli jsme si tímto časem nula a to je to, na čem pracují Lipov i Šadájev. To je to, oč se snaží. Všichni si to uvědomují a velmi dobře si to uvědomují. No, ve službě FSB ani na prokuratuře nejsou přece debilové. Nikde. Všichni si velmi dobře uvědomují, že jak ministerstvo pro digitální rozvoj, tak i Roskomnadzor si ve válce proti Rusku, Západu proti Rusku, zvolili Západ a válčí proti ruskému národu, když tu organizují jeho genocidu, absolutní genocidu ruského národa. A chceme-li považovat ten útok na internát ve Starobylsku testem, tak tento test odhalil absolutní zradu, absolutní protiruské zaměření kroků Roskomnadzoru i ministerstva pro digitální rozvoj s ohledem na zákaz YouTube a Telegramu. Zcela konkrétně. A první ovoce už to vydalo. Omezení ruských informací na Západě jim umožňuje manipulovat touto událostí tak, jak se jim zlíbí a zcela potlačit skutečnost. Neposlali jsem žádné novináře, protože pravda je nezajímá. Oni tam formují své informační pole, to lživé pole. A v tom jim pomáhají ruští státní úředníci Šadájev a Lipov, Ministerstvo pro digitální rozvoj a Roskomnadzor. To je třeba si uvědomovat. Ta válka hoří s plnou silou a otázka toho, kdy to splane všechno, je jen otázkou času. Ale dalo by se tomu přece i vyhnout. Jestliže se konečně začne v Rusku dělat pořádek, aby v Rusku začali dělat pořádek, je nutné mít ve státním řízení příslušné kádry, vlastence. A tento týden se ruský gosudar Vladimír Vladimirovič Putin setkal s prvními absolventy programu Čas hrdinů. To je záruka budoucího vítězství Ruska. To je záruka, že všichni ti fašisti, vlasovci a podpindostníci, jako jsou Lipov, Šadájev, Kirienko a další špinaví zmetci, že nic nedokáží, že to Rusko ustojí a nepřipustí světovou katastrofu. Tito fašisti, vlasovci a podpindostníci to ale nechápou. Pro ně, pochopte tu jednoduchou věc. Že pro něj nejdůležitější je moci lízat zadek svému paníčkovi. Bez tohoto cíle jejich život nemá smysl, nemají žádný jiný smysl života. Uvědomte si, že psychologie profiltrovaná přes Epsteinův ostrov, podmínečně, protože takové ostrovy jsou všude, takže psychologie těchto odfiltrovaných je zcela jiná. To proto je tak zvrhlá. To proto tak nenávidí ruský národ toho strážce tradičních hodnot. Oni sami nemají tedy žádnou budoucnost a nechtějí, aby tuto budoucnost mělo i Rusko. Jenže jim to nevyjde.
Kolik už to bylo takových, kteří toužili zničit Rusko? A co? Když Německo přišlo s válkou do Ruska, tak jsme třikrát dobili Berlín. Přišla Francie a dobili jsme Paříž. A tak to bude vždy. Rusko bylo, je a bude. A nebude-li Rusko, tak jak se říká, my půjdeme do ráje a oni jednoduše zdechnou, protože nám je svět k ničemu, ve kterém nebude Rusko. A ať si všichni ti Lipovové, Šadájové a Kirjenkové nemyslí, že ten Armagedon přežijí. To oni budou ti první zlikvidovaní ze strany jejich vlastních páníčků. No, jen si vzpomeňte na USA. Postupovali snad někdy jinak? Nikdy. Ti náčelníci, kteří přistupovali na dohody s bílými, vymírali právě jako první. Stejně to dopadne i tady v Rusku. Cena těch všech takových, jako je Lipov, Šadájev a Kirjenko, pro ty jejich západní páničky není vyšší než cena použitého toaleťáku. A tak to také dopadnou. A Rusko je věčné. To je v podstatě to, co je k této otázce možné říci. Takže tohle nebyl test. Válka běží a společnost je konsolidovaná. Celý problém spočívá jen v tom, jak s co nejmenší mírou krvavosti odstranit tuto rusofobní elitu od řízení státu. Putin to dělá a je třeba mu tedy pomáhat. To si ale nemusíte, tedy musíte si nastudovat koncepci sociální bezpečnosti. Že ano? Teď mi to ujelo do prčic. Se omlouvám, kde to je? Takže musíte si nastudovat tedy koncepci a ty znalosti, že ano, koncepci sociální bezpečnosti, abyste věděli, jak se tedy řídí složité sociální supersystémy. A znalosti o tom najdete jen v jediném zdroji v prací vnitřního prediktoru. A my jsme hned lidem říkali, že míra nadcházejících a nyní už probíhajících událostí bude právě záviset a nyní už závisí na míře, v jaké si všechny vrstvy obyvatelstva osvojí tyto znalosti, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. Proto si osvojujte koncepci sociální bezpečnosti a snižujte míru krvavostí stávajících i nadcházejících událostí. Je nutné vést Rusko k rozkvětu a konceptuální určitosti. Tak to je tedy v podstatě vše v krátkosti. Moderátor říká, tak to bylo pro dnešek všechno. No což, říká pan Pěkin, tak už nám tedy nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, tedy státy. A takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy pod zkratkou SSSR. A prostávající složitý, silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen tedy v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, tedy tu třídílnou práci. V prvním dílu stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se tedy liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu. Co je to zase stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl, ten je s tématem válka. Válka, to je totiž soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto dílu je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války, horké války na bojištích, vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států
A právě příkladem je Svaz sovětských socialistických republik, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je s tématem bolševismus. Tedy vždy, za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, právě ten ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku znemožnili stát se subjektivním suverénním státem. Dále naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série O světě křivých zrcadel, a to pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci, no a také vydali doplňkový díl k prvnímu i druhému vydání s materiály třetího, již tedy publikovaného vydání práce Válka stát a bolševismus. A v tomto doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou v tom třetím vydání, ale nebyly v těch předchozích dvou vydáních, kterými bylo doplněno právě až to třetí. Takže když si objednáte samozřejmě O světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání, jedničku, to jsou ty analytické zprávy, a dvojka je o státě, trojka je o válce a čtyřka je v české lokaci o bolševismu, tak tam samozřejmě tam není to doplňkové vydání. Nuž, ale nám to zatím stačí, pokud studujeme. To je právě ten apel na vás. Tak, dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně tedy, jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž i možnosti, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států. Jaké má tedy stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě? A potom tedy porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka. Vlajka Sovětského svazu označením absolutně subjektivního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajkou nesubjektivního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku západu. Navíc naši partneři teď vydávají celou sérii s názvem Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. A potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá Centrální banka Ruské federace a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěškem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede tedy své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže rozpoznat, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení samozřejmě. A další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu a nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha O tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. Já poznamenám, že toto vycházelo elektronicky, podle mého.
A teď nevím, jestli je to na Proudu národní hrdosti, anebo jestli to vycházelo na KOB forum. Na KOB forum. .eu. Tam vyšlo už v únor 2024, myslím, to začalo, nebo jak to bylo. Tak tam se můžete kouknout a je tam Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Podle mě je to přepsaný elektronicky tato kniha, jo? O tom, jak žít lidsky. Tak. No a teď naši partneři, říká pan Pěkin ještě dále, vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní tedy porozumět tomu, co je to analytika a jak ji i provádět. Jsou tam uvedeny tedy konkrétní příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobností řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Tedy konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam tedy uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem. I právě určení seriálů, různýchto seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když tedy budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Tak, samozřejmě je tu ještě poznámka, nebo vícero poznámek. Knihy vnitřního prediktoru, dámy a pánové, souborně sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode

0: Dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je tedy o bolševismu. A také kniha Státní symboly a státní suverenita, tu si můžete taktéž objednat na zakázanémvzdělání.cz. Kdo by ji chtěl, mám ji tady, i když jsem se dlouho nekouk na studiový e-mail. Tak, k dispozici je taktéž právě to fórum koncepce obecné bezpečnosti a to má název kob-forum.eu. Na tyto stránky se můžete podívat. Takže podívejte se na něm, přispívejte komentáři, příspěvky. No a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Jehož telegramový kanál je právě t.me/proudnarodnihrdosti. Vše dohromady samozřejmě, bez diakritiky a s velkým P. Tak, to máme toto, kolik nám chybí? 42 minut. Jelikož my jsme s Janou Švecovou ten pořad přetáčeli a vím, že má minimálně hodně, tak já teď přemýšlím, zda to teď dojedeme do 9. hodiny a pustím to a přetáhneme Jaroušovi, a nebo samozřejmě dámy a pánové, zda, počkejte, já to tady vytáhnu, ať vidím, kolik to má přesně, já myslím, že to bylo hodina, jo, tak průšvih, já to nemám ještě ani zpracovaný, tak to je průser. Tak, dámy a pánové, takže takhle to je. Já to tady musím otevřít, musím to tady nějak udělat. Dáme si teď dvě písničky, já to jdu rychle zpracovávat věci, hlavně ten pořad s Janou. A my se za dvě písničky koukneme dále, asi vám tam, pak se koukneme samozřejmě na ten Starobělsk a koukneme se na nějaké informace, zprávičky, aktuality. Buď to tedy přímo z VKčka, co jsem tady se sbíral a uspořil pro vás, a nebo se koukneme na to, jak je ničena Evropa, samozřejmě migrací a dalšími věcmi. To mám zase na Instagramu, ale já si to posílám k sobě. Tak, jdem se na to kouknout, nevím, co mám tady. Tak já vám tam, počkejte, já vám pustím, já tady pustím vlastně, Martine. Můžeš tady pustit pár zajímavých věcí. Můžeš pustit třeba profesora Petra Staňka Změna systému, aby lidem docvaklo, že už je opravdu nejvyšší čas. Tohle to pustím a ještě vám tady pustím českou hymnu. Ne. A ještě vám pustím Evropskou unii, zjistě, pane ministře, že ano, jsou to takové věčné a věcné věci. Takže první profesor inženýr Petr Staněk už před lety a taktéž tedy jistě pane ministře o Evropě a máme to téměř 6 minut a to mi dává čas. Díky.
1: Jediná věc, která tady pomůže,
0: za chvilku
1: bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude

0: platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
1: Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
2: Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
1: Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
3: Nádoba.
1: Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čemu že obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
2: Tak tohle není pravda, Humphrey.
1: No.
2: Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
1: To nezní pompezně, pane.
2: Sláva.
1: Pouze zcela mylně.
2: Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Myslel jsem vtip?
1: Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
2: Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
1: Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
2: Tak proč do toho šli Francouzi?
1: Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
2: Což neplatí o Němcích.
1: Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
2: No tohle to je ale odporný cynismus.
1: Prosím vás.
2: Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
1: Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
2: Ano, má výhodnou polohu.
1: S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
2: Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
1: Například?
2: No, Turecko.
1: Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
2: Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
1: O, to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
2: Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
1: Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
2: Souhlasím.
1: Je to babylonská věž.
2: Souhlasím.
1: Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
2: Souhlasím.
4: Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
1: Vyloučeno!
2: V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
1: Pane ministře!
5: Tak, už se mi to povedlo, jsme zpět. Koukneme se, samozřejmě, já vám to tady překliknu, můžeme se kouknout, kdo koukáte. Tak se tady jdeme kouknout zase na Ukrajinu.
6: Отпустите его! Упокойте!
5: СТЦК!
6: Ты что?
7: Ты мою малу, да ты покинками заплатишь!
8: Сука! Иди, блядь, на нолю, туди!
7: Отпустите его, жита!
6: И что, блядь?
7: Девчата!
8: Отпустите его, отпустите!
6: Где это сказал?
7: Не трогайте,
6: Людмила!
7: Не трогайте, блядь!
5: Takže... Je to hrůza a běs. Tady dáme Lukase. Já se na něj Lukas. Meny. Koukneme se na Lukáše. Ty byly někde... No to funguj. Ty byly někde na hranicích. A nejde mi to tam. My tu samozřejmě máme zaměstnánou hlavu všemi důležitými věcmi, že ano, větrníky, bojujeme tady s nimi. Nejde to dál, tak se koukneme tady. Koukneme se, jak byly decimováni lidi. Uděláme si takové krátké zprávy. Tady máme Marka Zuckerberga, tak se na to ksichta koukneme. Já vám to tady přečtu z toho řádku vedle. Mark Zuckerberg řekl svým manažerům, tedy z Facebooku, aby se nenechali kočkovat vakcínami mRNA covidáka, protože, cituji, jsou neznámé dlouhodobé vedlejší účinky modifikace DNA a RNA lidí. Mezitím se neštítil cenzurovat ale nejen řadové občany, ale dokonce i lékaře a vědce, kteří se odvážili varovat masy lidí. A tak uniklo video, ve kterém Mark Zuckerberg varoval své zaměstnance před mRNA injekcemi. A pamatujete si ještě, jak byl zejména Facebook, ale i další sociální platformy, jak tam cenzurovali za covidu? Tehdy nebyly mazány jen příspěvky, ale i celé skupiny lidí, kteří byli poškozeni takzvanými covidovými vakcínami. Tak, je tady odkaz, tedy samozřejmě na cz24.news, tak se na to můžete kouknout. Zároveň, čtu dál, byly tyto sociální sítě plné vakcinační propagandy, jejíž cílem bylo donutit masy, aby si nechali aplikovat tedy experimentální genové injekce. Jak tehdy prozradil jistý francouzský poslanec, tak výše postaveným politikům, v jejich případě Macron, tyto injekce nebyly na ně použity. Divadlo, při kterém si je nechávali vpíchnout před kamerami, mělo pouze donutit poslušné masy, aby nastavili rameno. Pamatuji si také, že se objevilo tvrzení, že pro tyto politiky byly záměrně vybrány placebo šarže. Každopádně se ukazuje, že se našli jedinci, kteří měli dostatečně dobré informace na to, aby se mohli vyhnout injekcím, případně před nimi varovali své blízké. A právě majitel v uvozovkách Mety, Facebooku a dalších, jehož platformy velmi tvrdě cenzurovaly každý nepohodlný názor týkající se COVID vakcíny, pokrytecky sám tedy před těmito přípravky varoval, ale jen velmi úzkou skupinu lidí, tedy manažery. A podle datování daného videa se zdá, že měl o problematickou platformu mRNA, že měl o ní dost informací již tedy v roce 2020. No, dámy a pánové, video bylo i na CNBC, tak se na něj můžete podívat. A nebo možná je to jenom zaný informační. Tady bychom se vlastně mohli kouknout na ČT24. Aj, prováděno bezpečnostní ověření. O co tady go? Už to tady je. Tak se na to můžeme kouknout, ale teď já nevím, kde to video je, když je tady 6,5. Když je tady 6,5. Samozřejmě reklam, že jo? Poslechnout si článek. Ne, já jsem chtěl vidět video a pustit vám ho. A ne si poslouchat články. To jsem tady už vlastně jako... přečet, že ano, jo. Video nevidím. Co je tady to? Stáhnout video, stáhnout MP3, snadno, zdarma, to je asi zase nějaká reklama. Tady to samozřejmě jako video nefunguje. Takže nevím, teď se tam nedostanu. Nevím, kde je problémek. Já jsem chtěl, ano, samozřejmě, takhle nám to tady popisují, že ano, tak se na to jdeme kouknout, samozřejmě útok na Kyjev, je to datováno ke čtvrtku, Pavel Janoušek to sepsal, takže to vyšlo i na Facebooku, tak se na to jdeme kouknout. Americký vojenský analytik Scott Ritter vydal tedy ostré varování na YouTube kanálu Judging Freedom, to je ze soudce Napolitánem, to je moje poznámka, prohlásil tedy Scott Ritter, že odvetné údery na Kyjev budou co do síly bezprecedentní. Budou to nejničivější údery na evropské hlavní město od druhé světové války, řekl důstojník. A tady je důležité, nejde jen o retoriku. Rusko již aktivovalo odvetný mechanismus po teroristickém útoku tedy Ukrajiny na Starobylsk, a kde bylo... No to je nějaký debilní překlad, kde bylo za podpory zabito 21 samozřejmě dětí a bylo to za podpory evropských tajných služeb. Tak, je to debilní překlad, tak to asi tomu se nebudeme věnovat, ale koukneme se na to, jak se ničí a co dělá náš Pepa a jak se ničí Česká republika a další. Prezident zřejmě tedy objevil nový styl diplomacie, přijet do zahraničí a tam si veřejně kopnout do vlastní země. Když už nemáme export levné energie, nebo spíše u nás import, že ano, máme alespoň export domácích sporů. Estonci určitě tedy ocenili, že místo státníka dorazil politický komentátor. Ještě pár podobných výstupů a Pavel bude první rezident, kterého budou v cizině vítat slovy. A koho jste dnes přijel pomluvit? No, ono je takových více, že ano, i když na úrovni prezidenta to dělá jenom tady ten Kašpar. Flanelovej. Tak, to si musíte uvědomit. To, že slovenští europoslanci za nějaký pošahané Slovensko, progresivné Slovensko a další, že špiní v Evropském parlamentu Slovenskou republiku a povolávají na ně experta, největšího experta, kreténa v úzovkách Tomíka Zdechovského, aby je tam šel pokárat za právní stát a další věci. Mohli jste si poslechnout třeba s Harabinou nejen o právu, anebo doktora Štefana Harabina tento týden, to je na Slobodném vysílači slovenském, anebo doktora Štefana Harabina na Infovojně tento týden, tam myslím také vystupoval. Jasně tam řekl, že je kárána za speciální prokuratura, speciální soud, že ano. No, Slovenská republika a doktor Štefan Harabin správně připomíná, že to je nacistický projev, že speciální prokuratury a speciální soudy byly právě odpáleny a zřízeny v nacistickém Německu, aby se rychle vypořádali ze Židy, s komunisty, s těmi se začalo, a s dalšími, kteří odporovali nacistické propagandě a odporovali vlastně vůči roli NSDAP. Tak, v Německu, to je důležité si uvědomit, no a pak takovýhle Kašpar z Hradu vám tady bude plivat na Českou republiku, na svoji vlastní zemi v cizině. Pavel v Estonsku kritizoval Babišovu vládu, protože nevysílá dobrý signál. No asi nedělal dost dobře Babiš tu Číču, ten kosočverec rukou, že ano, jak nám dělala Uršulka, Makakarona, další. Péťa Fialenko to neustále dělal, že musíme vysílat dobré signály. Kdo je měl chytat ty signály? A dobře jsme varovali. Tady máme další likvidace České republiky, že ano, pěti demolice, Pepa opět a Bernd Posselt, tak se na to jdeme kouknout. Převzato, občané jsou tedy znechuceni, nebo zhnuseni podporou sudetoněmeckého landsmanšaftu ze strany tedy Petra Pavla. Prezident musí hájit suverenitu republiky, České republiky a myslet především na zájmy občanů své země. Místo toho Českou republiku eurohujersky oslabuje vykřikováním snů o evropských státech nebo Spojených státech evropských, jako kdyby nás Evropská unie netáhla ke dnu a vše bylo tedy v nejlepším pořádku. Diktát EU nás likviduje a Spojené státy evropské to jen umocní. Vlastenci, nenechme si zničit vlast eurohujery. Je zde od Miloše, ale on to tedy jenom převzal. No už koukneme se výše. Pojďme se kouknout. Jsme tady u nás, no tak se na to jdeme kouknout. Ekonom dohnal. Tak se na to jdeme kouknout. Tak si to proklikneme na Facebook.
3: Volitelný, výhledový, povinný jazyk a učilištích ani tady v střední škole.
9: Jako vážně?
3: se máme učit ukrajinsky? Jakože my se máme adaptovat na jejich jazyk a ne oni, kteří přišli do naší země, se mají učit naší češtinu?
9: Žijeme v České republice, tak opravdu nevím, proč bychom se měli učit ukrajinštinu.
5: Tak, to bylo SPD, takže pan ekonom dohnal. Mhm. Takže ne volitelný, ale dokonce povinný. Takže Ukrajinců je v České republice již více než 500 000. To jsou jenom oficiální čísla. Já jsem přesvědčený o tom, že jich je tady minimálně 1 000 000. A některé profese by se bez nich prý neobešly. A proto doporučuje ekonom Dohnal, aby se na učilištích a některých školách vyučovala tedy ukrajinština. Na to prý ať Dohnal a další zapomenou. Jen přes naše mrtvoly vyzráci, píše taktéž Milouš. Tak, tady máme, co na nás padá z nebe, to chcete vědět nebo nechcete? Čistá obloha, voda a půda. Spolek, který rozbor z dešťové vody z Prešova. To by taky bylo zajímavé, asi se k tomu dostaneme a teď se koukneme na dalšího křiváka, že ano. Zpívající Ken, že ano. Tady ten super umělec, takže Keník. Adam Vojtěchu, očkovat budou lékárníci, všichni lékaři i sestry. Vojtěch řekl, kdy představí zákon. Tak. Adam Vojtěch je český politik a právník, bývalý zpěvák a hudební skladatel. Od prosince loňského roku 2025 vede Ministerstvo zdravotnictví nebo zase zahradnictví České republiky. Zahradnictví, protože tentokrát se budou zakopávat a už zakopávají důkazy, aby nikdo nemohl na něj a na další zmetky za covidovou pandemii. Je ve třetí vládě Andreje Babiše opět za hnutí ANO, přičemž příspěvek zastával, již v letech, asi tento post zastával v letech 2017 až 2020 a po půlroční pauze opět od května do prosince roku 2021 během první a druhé vlády Andyho Bureše. Takže jestli si myslíte, že Andy je nekritizovatelný, protože něco dělá pořádně, tak to ale není pravda. Som Slovan, co tu máme? Dnes je velmi lidí, mnoho lidí přesvědčeno, že za jejich neštěstí může práce, partner, rodina, stát, anebo zkrátka ten život. A celý čas čekají, až když nějaká změna okolí někdy dovolí, že budou konečně šťastní. Ale kamkoliv utečou, vezmou si sebou vlastní chaos. Sebeklam funguje totiž jednoduše. Člověk si namluví, že je v pořádku, že už vše chápe, že je problém tam venku. A právě tehdy zastaví se jeho růst. Skutečně šťastný člověk nepotřebuje neustále dokazovat, že je šťastný. Nepotřebuje stále více souhlasů, uznání nebo úniku od reality. To je chlast drogy, že ano, a já jsem boss, já jsem šéf, tak mě plácejte po ramenou. Protože pokoj, klid nemá postavený na vnějších věcech, ale ve vlastním vnitřku, uvnitř sebe. A proto někteří lidé mění partnery, města, tedy svá bydliště, filozofie, dokonce i náboženství nebo životní styl a mění a střídají to celý život. A stále zůstávají přitom prázdní, protože štěstí nezačíná tím, co máte okolo sebe, začíná tím, co máte v sobě. To je od Patrika, takže mu za to děkuji. A tady se koukneme na dost důležité, takhle, abyste to viděli. Ukažte, uvidíte to tam celé, neuvidíte to celé, tak já to takhle trošku ponížím, zkusím vám to tam nacpat. Takže otázky a odpovědi, pokračujeme. Jdeme na to. Takže zabilo Rusko 300 000 lidí atomovou bombou v Japonsku? Nebo oni byli dvě, že ano, Hiroshima a Nagasaki. Ne, to byly Spojené státy americké. Zabilo tedy Rusko 5 až 6 milionů Židů? Ne, to bylo Německo, že ano. Zabilo Rusko 6 milionů lidí v Kongu? Ne, to byla Belgie. A zabilo Rusko 100 tisíce hladujících tedy lidí v Indii? A zotročilo národy v Ázii a v Africe? Ne, to byla totiž Anglie, nebo Velká Británie, nebo Spojená království Velké Británie, že ano. A deportovali snad Rusové miliony Afričanů v řetězech, aby ti to byli zotročeni někde v Americe? Ne, to udělali samozřejmě Angličané, Španělé a Portugalci. A zabilo snad Rusko tisíce lidí někde v Alžírsku? Ne, protože to byla Francie. A zabilo snad Rusko 3 miliony lidí ve Vietnamu a 2 miliony lidí v Kambodži? Ne, to byly skvělé Spojené státy. A zabilo Rusko 6 milionů Korejců na jihu a na severu a 1 milion Číňanů v korejské válce? Ne, to byly Spojené státy americké. A zabilo Rusko snad 1 milion lidí v Iráku? A to i pomocí bomb s ochuzeným uranem, které i o 20 let později stále způsobují deformované děti? Ne, to byly Angloameričané. A zabilo snad Rusko více než 240 lidí v Afghánistánu? Ne, byly to Spojené státy americké. A nebo snad Rusko bombardovalo Jugoslávii, anebo Libii? Ne, to byly Spojené státy americké a zmetci z Evropské zhunie, tedy evropského křídla NATO, Francie, Británie a další. A spáchalo snad Rusko genocidu na původním obyvatelstvu? Nebo anektovalo polovinu Mexika, Portorika, Havaje a dalších území? Ne, to byly zase Spojené státy americké. A nebo Rusko zabilo 100 000 Palestinců v pásmu Gazy jen v současném konfliktu na Blízkém východě? Ne, to byl Izrael. Takže pamatujme si, že propaganda masmédií šíří přesný opak pravdy. Za to zase Viktorovi Mackovi děkuji. Taktéž. No a jdem se kouknout výše. Ještě tu máme Kena. Ken, to je takový odborník. Tak. Prý, že složité operace jen někde chce ministr Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit prý dál. Tak to by mě docela zajímalo. ČT24.cz. Takže to zkusíme najít, protože já si vsadím, že samozřejmě Kucí Mílo už tady nedal odkaz. No samozřejmě, že ne. Takže, jak to je normálně bez diakritiky z jeho Martine? CT. Kůrňa, kde to je? Kde je ten kašpar? CT24.cz. Další kašpar. ČT24.cz. Tak se tam koukneme a domácí cookies, to víš, jo, oskenuj si mě. Ono to bude někde v hloubi. Ono to určitě není. Ono to určitě do prčic není aktuální ani za dneška, ani za včerejška. Tak to musíme dohledat. Haha, Metnar, no jo. Tak, budeš, ano. Tak já doufám, že se k tomu proklikám někdy. Čekejte, jak ono to tady je. Složité operace jen někde. Tak to tady zkusíme, jestli tady kluci, jestli to nenajdu ještě tady v dalším, tak se na to už koukneme. Zkusíme to tady někde do Prkvančic najít. Už jsme 27. Nevidím. Teď vám trošku, takže složité operace.

Tak, a vidíš, Martine, no problémo. Za operacemi budou někteří pacienti jezdit dál. Lidé mohou za péčí přece jezdit dál. Složité operace se možná tedy budou provádět jen v některých nemocnicích. Ministr zahradnictví Adam Vojtěchů, nestraník za ANO, chce, aby vybrané výkony mohli provádět jen lékaři na specializovaných odděleních. Argumentuje vyšší bezpečností a zkušeností týmů. Prodloužení čekacích lhůt podle šéfa rezortu ale nehrozí. Část pacientů ale bude muset za péčí zkrátka dojíždět dál. Takže například Jan Andr dostal před 10 lety infarkt, že ano, musel brát léky na ředění krve, pak ale přišla další závažná diagnóza, cituji, po 3 měsících jsem začal močit krev, tak jsem šel na urologii a tam bylo zjištěno, že má v močovém měchýři nějaké 2 boule. Při rozboru se potom zjistilo, že je to rakovina, přibližuje pan Andr. Lékaři v pražském Motole mu proto orgán odstranili a vytvořili nový z části vlastního střeva. Na sále strávil přes 6 hodin a říkal, v podstatě se ta rakovina odstranila kompletně, je mi 73 let a ještě furt žijí, usmívá se prý pacient. Tak jdeme dál. Dojíždění i nutnost navýšení kapacit. Takže od příštího roku se omezení bude týkat některých zákroků na jícnu, slinivce nebo játrech. Postupně se rozšíří na další operace, včetně těch urologických. Část pacientů tak bude muset dojíždět dál a centra navýšit svoje musí kapacity. Nejméně jich teď je tedy v Karlovarském a Libereckém kraji a také na Vysočině. Cituji ministra. Pokud by centrum z jakéhokoliv důvodu nebylo schopné splnit časovou lhůtu pro dooperování daného pacienta, tak mu musí být zajištěna péče v jiném centru, míní Adam Vojtěch. A dále, z velkých center by měla jít základní péče do ostatních nemocnic. To si zase myslí předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš. A říká, je nesmysl, aby pacient někde třeba čekal na operaci z ručníku 6 nebo 8 měsíců, když může jít do menší nemocnice, je zase přesvědčený. Samozřejmě, ale nemocnice to zvládají taky velice dobře. Když mají dobře zaplacené a vůbec, když mají lékaře. Jo? Ještě k tomu český. A víme, že jich tady moc není. Změny by se tedy měly týkat hlavně onkologických diagnóz a s tou má v tuzemsku zkušenost přes 700 tisíc lidí. Do 10 let bude podle odborníků rakovina v Evropské unii nejčastější příčinou úmrtí. Bože, čím pa by to mohlo být ta rakovina? Co? Čím pa by mohly být ty turborakoviny, dámy a pánové? Co? Čím si to myslíte, že by to tak mohlo být? Že ano, ty rakoviny. No, tak zkuste přemýšlet. Tak, koukneme se ještě na Bulharsko. Haly, aby dostali Bulharsko do eurozóny. Pár měsíců po přijetí eura čelí Sofie bezprecedentnímu řízení kvůli deficitu. Jo, já jsem tady ještě zapomněl vlastně, pardon, ten komentář tady Milouše. I když on to má taky převzato od někoho. Říká, sorry, jako, ale už teď jsou čekací doby někde příšerné a dojíždění pro některé lidi zkrátka není možné. Budou tedy pro ně jezdit sanitky? Nebo jak to chce pan Vojtěch zařídit? A budou z menších nemocnic jenom ústavy, kde budou léčit ideálně levní lékaři z Ukrajiny, Indie a přilehlých destinací? Nemocnice, které se raději časem zruší, protože tam vlastně nebude chodit moc lidí? Devastace našeho, zdá se, zdvořile pokračuje. Asi tady má být zdravotnictví. Devastace našeho zdravotnictví, zdá se, zdařile pokračuje. Není se tedy čemu divit, když už nejsme stát, ale veřejná korporace, kde rozhoduje někdo zcela jiný a odinut. Žijeme v koncentračním táboře, který sice nemá floty s osnatými dráty, ale díky moderním metodám a tak dále stávají se vězni lidé, aniž by to lidé si to sami uvědomovali, že ano. A je jedno, kdo z těch, co se tu vystřídali úkory za posledních 35, dneska už to máme 37 let, je nyní ve vládě, senátu a v parlamentu. Vědí, že se zase za nějaký pokyn hezky vystřídají.
Ani jednomu z nich nejde o lidi a o náš národ. A pokud to, co chtějí, pokud jde o celkovou digitalizaci udělat, se jim povede, tak se těch nepohodlných stačí zbavit jediným kliknutím, tedy zmáčknout delete. A už nejste, nikdo nic, nemáte. Nemáte, nemocnici ani a ani nemůžete mít. Nebudete nakupovat, zkrátka nic. To je to číslo bestie a právě digitální ID, digitální, samozřejmě covid pasy a všechno s tím spojené. Jelikož koukám, že dokonce 14 minut jsme přešlehli z Jany, tak ještě rychle dáme tu Sofii. Dokud máme tedy českou korunu, máme v rukou důležitý nástroj hospodářské politiky. Koruna není jen platidlo, je to symbol státní suverenity. No, o tom byste dalo polemizovat, Peťo. Odevzdat měnu znamená vzdát se části kontroly nad vlastní ekonomikou a proto si myslím, že Česká republika by si měla korunu zachovat. Tak opakovaně říkám to, co už jsem četl před lety, to je pro Peťu. Nejsme suverenní pro Petru Redovou, že ano, nejsme suverenní stát. Česká televize a Český rozhlas jsou poplatní přeci tomu, co říká European ECB, EBC, European Broadcast Company, které jasně říkají, jak mají informovat mediální kanály, včetně kanalizace, včetně České televize a Českého rozhlasu. A ta komerčně poplatná, ta fašisticko-korporátní média v tom jedou taktéž, že ano? Nejedou možná v EBC, ale jedou samozřejmě v tom jednostranném informování. Nuž, italský novinář, který byl starobělsku, ukazoval část úlomku toho dronu, který tam také našli v rozvalinách a říkal, toto platíte vy, všichni italští evropští poplatníci, daňoví, protože tady ten kousek je přímo vyráběný v Itálii. Vím, že tam byli i z Irska samozřejmě internetoví novináři a další, takže to je důležité se na to kouknout. Takže já tady rozbiju to, že nějaká suverenita, nejsme suverénní. Ani Česká národní banka, víme, není česká, takže a nese jenom název, dělá všechno pro to, aby se posilovalo euro, devastuje českou korunu, investovali do toho přes 2 biliony a 600 miliard. Kdyby jsme přijeli euro, tak to znova tratíme, protože ty bezcenné papírky by jsme úplně přijali. Zatím to bylo jenom v počítačích samozřejmě. A další složité věci, i když v podstatě prakticky jednoduché. Tak, ne, nikdo tady ani Bureš tady nedělá nic pro lidi. Zkrátka je to jenom populismus a vidíte, že ovšem se rozhoduje úplně někde jinde. Muniční iniciativa pokračuje dál, když se odepsalo další věci, že ano, zůstává tam jenom 9 zemí a takový ty keci. Z evropských peněz, se sbíraných zdaní se samozřejmě vezme dluh a bude se splácet 90 miliard ten poslední pro Ukrajinu, aby se zase rozkrádali. A spousty dalších. Mindy Melnik, Andrej Melnik, měl pohřeb, dámy a pánové. Jeho ostatky vykopali v Lucembursku. A tohoto nacistického zmetka zakladatele UPA pochovali se státními ceremoniemi za účasti vrcholných státních představitelů pochovali na tom, na Ukrajině, snad se toho měl účastnit i Šňupanský, že ano. Větrníky a další, tady to máme, to taky nechceme, to si musíte najít sami. A tak já tady teď toho Melnika nenajdu. No, to je jedno. Rozloučím se s vámi, migranti pryč z Ukrajiny, to jsem tady zmiňoval, Kyjev je opět na Majdanu. Proti levné pracovní síle z Afriky, z Asie a Latinské Ameriky. Tak a spousty dalších bychom tady našli. Takhle vypadá ta internátní budova ve Starobelsku. Nebo Starobelsku, abyste to věděli, ano.
21 mrtvých, jejich fotografie tady teď nemám, což je škoda, krásný mladý lidi zemřeli. Český reportér z roku 2014 říkal, lidé tu nenávidí Kyjev, nechápou, proč jim armáda ničí domy a nemocnice, dámy a pánové. Stále to tu je. Jan Rychetský foto, příspěvek, popisek demonstrace na náměstí Svobody, ale vůbec spokojení nejsou. Takže tady to máte a zkrátka to tady nenajdu. Ne, to je on. Jo, tady ho máme. Na Ukrajině už byli dokonce. Tady je jenom budou, tak to mám asi na Facebooku nebo kdekoliv jinde na sociálních sítích. Na Ukrajině už byly pohřbeny ostatky hlavního konkurenta Bandery mezi ukrajinskými hitlerovými přisluhovači i ostatky jeho manželky. Jedná se o předsedu OUN Andreje Melnika. Byly jeho ostatky exhumovány v Lucembursku a na obřad dorazili zástupci kanceláře prezidenta Zelenského a ministerstva zahraničních věcí. Andrej Melnik byl předsedou OUN od roku 1938. O dva roky později se organizace ale rozdělila na dvě znesvářené frakce, na jeho a Banderu, ten si založil pak UPA, že ano. Melnik a jeho stoupenci války spolupracovali s nacisty a během války se podíleli na válečných zločinech. Stoupenci Bandery rozpoutali zase teror proti Melnikovým stoupencům ve snaze vytlačit je z Ukrajiny. Tak, toť všechno, dámy a pánové. Mějte se krásně, to byly rychle takové doplňující zprávy, takový pelmel odevšať k panu Pjakinovi. A je to důležité, takže já vám tady přehodím obrázek, to vám tady přehodím, típám záznam a jdeme se kouknout na Janu Švecovou a naše povídání, které jsme z důvodu, protože David dneska slaví narozeniny, tak mu přeji vše nejnej, takže Jana je na oslavě svého synátora, bude to tam i řečeno v pořadu, tak nevím, proč bych to neřekl teď, tak proto jsme to přetáčeli. Tak jo, záznam končím tady na Odysee a samozřejmě i na Svobodném vysílači a dáme si už Janinu a jdu to tam pustiti, kde to máme o životě živě 47. díl. Jo, já jsem to tam dal 30krát, tak pardon. Hezký večer.

0: dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a my se koukneme na dnes, tedy o životě živě s Janou Švecovou, takže už jí. Halo, halo, Janí, já tě zdravím.
1: Halo, halo, tady Jižní Morava, zdravíme posluchače i tebe a taky Jack nás zdraví tady se mnou samozřejmě.
0: Zdravím tebe, Jana Švecová. Tak, stránky mojepřirozenost.cz, tam všechno najdete s tím, že základním motem Jany je, že tedy to důležité, abych na to nezapomněl, je tedy, že základní právo člověka je být přirozeně sám sebou. Už se tomu věnujeme, dneska začínáme 47. díl, tedy povídání o životě živě, tedy s Janou Švecovou. A stále to vypadá, že lidé nevědí, co se sebou, jak být tedy sami sebou. Ta doba je dneska už je tak zrychlená, to ani není možný. Jo. Těch vln informačních, které se na nás valí, že jo, a zahrnují nás zase vším tím balastem, jsme zažili neskutečně. Vy jste teď zase zažili nějaké manévry na Moravě, že ano, po Běžovice a tam ty další. Takže tam jste měli obsazené Brno našimi milými v úvozovkách krajany, jak bych to řekl. Tak, a jo, Pohořelice vlastně, ano, tam to bylo všechno zablokováno, takže jsme to měli všechno nabito, přitom nám tady, a ten svět se opravdu zrychluje, a přitom nám tady uhánějí vlastně ty naše životy. A to důležité, protože tady ten mediální balast je zase jenom o tom zaměstnat nám hlavu a když tak mysl samozřejmě i naše tělo, aby jsme konali, činili a stavili se na odpor. Ty jsi mi psala, že to bude fičák, tak tě vítám. Co jsi? Už to fičí.
1: Je to fičák. Takže ještě jednou zdravím a děkuju Martine, že jsme se teda, můžu říct, že dneska je to pro mě premiéra, jako přetáčet to ráno v 9, takže jsou ještě taková utlumená, takže někdy to bude možná morzeovka, že tam bude slovo pauza, slovo pauza, ale to se mně neděje jenom jako, že je teď ráno, ale jak ty jsi to teď řekl, jo, jak jsme přetížení. A samozřejmě já jsem ten ohnívej kůň, co jsem vám říkala, že mám obrovské zkušenosti, jo, a vlastně se poznávat a rozlišovat, a protože jsem byla taky hltač všech informací a knih a tak dál, tak najednou mě to udělalo opravdu tu stopku. A já vám můžu se přiznat dobrovolně, že až první knihu, kterou jsem teď otevřela, je ten Hvězdný prach, v nás od Hanky Sarblochové, o které dneska ještě bude čas, tak tam něco určitě přečtu, protože jsou to silný vzkazy i proto, abychom se jako sklidnili, tak jak říkáš, protože je to opravdu fičák. A vlastně na druhou stranu tím, že je to fičák...
2: Obyvatelem našich zemí.
1: Ano.
0: Pardon.
1: Ale tím, že je to fičák, ne v pořádku. Tak na druhou stranu, Martine, se vlastně ukazuje, jak vlastně on je to náročný, ale je to prostě osvobozující. Jo. Já vím, že teď spousta lidí nebude souhlasit, ale pro mě je to osvobozující v tom, že já už se v tom nějak jakoby orientuju, to znamená, vidím, jak se snaží furt ta manipulace, že jo, přes média, přes tady ty věci nás prostě držet ve strachu, v napětí, pojďte proti sobě, stačou dva lidi, že jo, protože ten stres a to všechno, jak ty říkáš, je neskutečně mnoho a v tomto roce to fakt graduje, protože se fakt odděluje to zrno od plev, jak já říkám, budou věci, které tady budu opakovat neustále a zas to beru, je tady a teď, zrovna třeba tenhle ten pořad, někdo poprvé uslyší, je to tak, takže tam budou věci, které třeba říkám, ale já myslím, jak ty jsi to říkal na začátku, že neustále potřeba jako ukotvovat a vysvětlovat jako všem, co je ten základ. Co je ten základ těm změnám, toho pochopení, na co se máme chytat, na co se chytat nemáme, protože opravdu vám můžu říct, že já od loňského roku jsem byla tak jakoby zabržděna, ale v tom dobrým slova smyslu, že já jsem řekla, že jsou fakt v nějakým továrním nastavení sama sebe, ale že už nejedu pod tím tlakem, že už tady nemusím každý den někoho přesvědčovat, že nemusím vůbec nikomu nic dokazovat a už vůbec ne sobě. Jo, je to osvobozující, ale přiznám úplně jako veřejně, že to není jednoduchý, protože když jsme zvyklí, i to tělo, jo, furt reaguje, na to furt pohyb, pojďme rychle, pojď konej, dělej, jo, tady musíš toto nastudovat, tohle, toto, tak je to prostě pro to tělo i psychiku opravdu náročný. A já jako žena, zase Martin, ty to můžeš posoudit z mužského hlediska, budu ráda, tak můžu vám říct, že já si uvědomuji, že celý život Martina jedu jenom v tom napětí, jo. Že no, moje no. tělo, no, že nezná vlastně jako jenom plynout. Já, když dělám online konzultace, nebo, jo, tak ty ženy mě říkaly, to nejde být pasivní, jako zastavit se jenom být. Jo, opravdu fakt ty lidi jsme tak nastaveni, já už to teda umím, jo, zaplať pánbu, ale nebudu lhát, že mi u toho nabíhala hlava. Co si to dovoluješ a kde vezmeš ty peníze, když ty nic neděláš, jo, a kdo to tady za tebe udělá, jo, jak opravdu my máme zažraný ty vzorce a Češi jsou na to vůbec speciální, že jo, dokazovat a to zase je to specifikum našeho národa, pak je to těch rodů, rodin, jo, proto jsme se tady narodili, že jo, má to svoje opodstatnění, jo. No, takže opravdu si uvědomuju, jak vlastně učím teď se to tělo milovat, protože moje diety, však to znáte, že jo, nepřijetí stud, popírání, pokřivená sexuálně, to prostě máme všichni v sobě, jo? To, co vám teď vykládám, tak samozřejmě vy můžete mít některé témata silnější, některé slabší, ale opravdu v tom podvědomí a nevědomí je máme. A tím jenom navážu na tu moji práci, co dělám, že mě teď kamarádka mění webovky, protože tam většině se nešlo prokliknout, většině nějaký, takže jdu už do, opravdu do té praktičnosti a jednoduchosti, chci tam nějaké věci upravit. Takže jenom teďkom můžu říct, že už se specializuju jenom na konzultace online. Můžete zavolat na můj telefon 723 560 200, pak se domluvit na WhatsApp, můžete mě vidět, to už se domluvíme s klientem, protože jak mám ty hloubky toho přesahu, tak opravdu dokážu těm lidem odkryt a uvolnit, jakoby to, jakoby, aby se posunuli nebo mohli ten život a ty situace uchopit jinak. Vím sama, jak jsem se v tom plácala dřív, jo, protože tady nebyli jakoby lidi nebo někdo, kdo by to ukázal, že jo, jak to měnit. A budu se bavit i dneska o té ezoterice nebo o tom tématu toho seberozvoje. To už skončilo, Martine. To prostě, to byla další past, jako by té temnoty. Prostě vlastně, když se nad tím zamyslíme, proč bych já na sobě měla teď někam chodit na školení a být víla a málka, nebo jako tím vlastně degraduju, jo, vlastně to svoje, co je ve mně, ten můj potenciál, ty moje plusy a minusy, které jako vím, že tam mám. Ale pozor, ty vytutáme, Martine, až vlastně začneme zpracovávat to, co jsem si o sobě myslela v dětství, v 15, ve 20, nebo to, co si o mě mysleli v 15, ve 20, nebo moji rodičové. Opravdu jsou to ty stíny temnoty, jsou to ty filtry, které jsou potřeba dostat jakoby zpět do světla. Jako tím, že si je zvědomíme, jo? Tím, že to přiznám, tak tam projede nějaká, jakoby nějaký emoce, nějaké věci, ale ztrácí to jakoby nad vámi tu sílu a vy se jako víc uklidňujete, víc vlastně povolíte jakoby ty vzorce chování, tu kontrolu, protože u mě bylo nejsilnější téma kontrola, jo, kontrola, jak se chovají děti, kontrola, co dělá partner, kontrola, co jsem snědla, kontrola, já nevím, jo, vyjmenujte si spoustu, na čím máte kontrolu a tady vlastně tou kontrolou jsme neustále v hlavě a vlastně to vaše vědomí, to vaše vyzařování nemůže vůbec fungovat, protože to vyšší já je fakt pozorovatel, to vyšší já je ta část toho božského, kterou v sobě máme. No a to už jsou věci, o kterých jsem se začala potom, Martine, postupně zajímat, samozřejmě skrze knihy, skrze nějaké věci. Můžu ještě k tomu říct, protože ty taky studuješ, taky tě to zajímá, taky ti děkuju za ten přesah, který tady děláš pro ty lidi. A samozřejmě no tak není to samozřejmě, Martine.
0: Já vím. Mraky času. Spousta lidí řekne, já na to nemám čas, samozřejmě ta doba je taková a je nás chvál taková, protože nás má zaměstnat, aby jsme se nevěnovali sobě, sami sobě a když tak svým nejbližším, že ano.
1: Ano.
0: Takže to je cílem.
1: Jo, takže to je tím cílem. Takže prostě vím, jak jsem si nabíhala na svý vlastní vidle, jo, skrze to, že jsem vždycky uvěřila vlastně těm, protože to je známá osobnost, Ježíš ten tady vede ten seminář, ten dělá tady tohleto. Ale zase já za to fakt nesmírně, nesmírně děkuju, protože pořád mě to ukazuje a ukazuje to i vám teď spousta lidem, že ta doba guru, a říkám to tady pořád dokola, doba to, že čekáte, že vás někdo zachrání, že budete spolíhat jenom na doktory, jo, že vám napíšou patáky a vy se z toho jako, ono to nejde, vy to musíte vnitřně pochopit a jakoby, jak vy tomu říkáte, když skládáte nějaké součátky, kompletovat to dohromady, udělat z toho prostě celistvý nějaký obraz. To znamená, pokud my se zaměříme jenom na tělo, a popíráme svoje pocity, duši, no tak je to zase paskvil, jo, protože vlastně nemoc, když to fakt rozdělíte to slovo, tak nemám moc nad svým životem. Jo, co je smyslem života, Martina? Co tady všichni hledáme? Kam nás to vlastně hnalo? Jo, musíš víc, abys dosáhl. Jako znovu budu garantovat to a doporučuji teda, koho mám velice ráda, Jaromír Schmidt, Vlákna stvoření. Edik nebo Erik mu říká, on si říká Erik, myslím. Tak poslední vysílání dvě jsou tam tak krásně vysvětlí, Martina, o tom, jak to fakt funguje v tom kosmicko-pozemském životě, že fakt je to vývoj a dohoda, a říká to i Hanka Sarblochová v té knize, jo, takže jako mě to potvrzuje se, každý to tam říká jinak, ale ta podstata je stejná. Prostě ten Bůh a protipol té temnoty byli normálně sedějí u stolu, jsou čistí protihráči, jo, světlo a temnota. Ale tady už je potom na nás, kam my se přikláníme, jak to využijeme, zneužijeme a tak dál. To znamená, ta doba, ta temnoty, to tady bylo já nevím kolik tisíc, on to tam zase vysvětluje, Romír. Tak a teď opravdu nezastaví to nikdo, Martina. Ani ta temnota to nezastaví. Jo? Prostě my jdeme dál. Ale teď je o tom, čemu my věříme, jo? Protože vím sama, jak jsem byla ustrašená skrze existenční strach, skrze strach z odmítání, nepochopení, strach mluvit, strach se projevovat, strach být upřímná, protože když budu upřímná, že jo, tak nedostanu medaily, nedostanu tu prémii, ten člověk mě nebude mít rád. Jo, teď si to pojďme přiznávat. Já o tom tady veřejně mluvím, jo. Takže doporučuji opravdu Vlákna stvoření, má to tam výborně vysvětleno. A prostě mě to zase skrze to jako docvakávalo, že vlastně v té temnotě, a to řekla i Hanka Sár na jedné přednášce, Sár Blochová, že s temnotou, Martine, nelze bojovat. Nelze bojovat. To znamená, pokud my někde vyvíjíme tlak, nebo jdeme do té agresivity, což můžeme navázat pak na to Brno a to, nebo do té nějaké zášti, vím, jak to ve mně vřelo, protože jsem ohnivej kůň, že jo, jsem vodnářka a ještě ascendent v blížencích, krásná kombinace, takže já si teď uvědomuju, jak já jsem byla většině nasraná, jak bych je přikurtovala ke zdi, jo, jako bych jsem chtěla bojovat za tu spravedlnost a probudit celý ten svět a jak jsem byla naivní, jo. To znamená, každým tím mým tlakem přišel protitlak. Každým mým odporem zase přišel nějaká ta část, kde mě to vlastně úplně táhlo do těch hlubin té temnoty. Ale já jsem za to vděčná, protože ono, jak se říká, dokud na to dno nepadnete, tak nemůžete jít nahoru, ale já pořád jako mám tu chuť tady žít, protože to čím dál víc miluji tady. Ač je to tak náročný, Martine, tak já čím dál víc jsem spojená s tou matkou zemí. A to je prosím ten základ. Já tě vidím, jak tam máš s koníkama, jak jsi tam šťastný, jak jsi tam. A toto je přesně, přátelé, my potřebujeme pochopit to spojení s matkou zemí, že je to živá bytost. Že proto jsem vedla vždycky ve školce děti prožitkové učení, že jo, spojení s přírodou, vést děti poté tutat, poté tady chytat ryby, poté kopat do balónu, než čučet do mobilu. Já vím, že to tady omílám pořád dokola, ale pokud toto si lidi neuvědomíme, tu živelnost a ty kořeny, že jsme s ní propojeni a plus kosmické samozřejmě, kosmickou lásku, to je to vědomí, o kterém pořád mluvím a ještě to rozklíčím potom dál, protože skrze tu Hanku v té knize jsem pochopila další věci. Tak a to je ten přesah, že se o to zajímám. Jo, já neříkám, že to umím tak výborně vysvětlit jako Jaromír nebo to, ale už to, že tady můžu teď takhle mluvit, tak zase tam můžeme mít všichni nějaký aha momenty, že jo, můžeme se posunout, můžeme si tam něco jakoby zvědomit, pochopit. Takže co tahle doba teď ukazuje? Co tady a teď v tom černu vidíme? Když jsem předtím mluvila, nevím, jestli tady u nás nebo u Jardyš, jo, to je jedno, na skutečném životě, že prostě byla předpověď proroctví Messinga, jak se vytáhlo, jo? Že v květnu dojde ke zkratu peněz a dělejte si zásoby, bla, bla, bla. Už to tady bylo tisíckrát, byly tady černý labutě, bílý, já to ani neznám ty, jo, bílý klobouky, prostě to new age je prostě průser. Jo, vy to umíte víc rozebrat, protože já potřebuji vždycky jenom takový ten aha moment, že mě to zapadne do pucle a jakoby ty názvy, a to já už pak pouštím, já to nepotřebuji, protože mám přetíženo ten svůj hard disk, jo. Takže se vrátím k tomu, že vlastně toto byl obrovský podvod na lidi, protože když zase použijeme logiku i u tady té duchovní sféry nebo spirituality, jo, opravdu ezoterika není spiritualita. Tak když půjdu logicky, teď jsem se trošku ztratila, já se zase nahodím, jo, ti proroci, jo, byla Vanga, že, koho ještě jsme znali, Nostradamus, no spousta,
0: no, a byl poslední, ten jak si přesně říkala, tak byl Wolf Messing, že ano, to vypuklo někdy na podzim, jo, loňského roku, když by měl být ten popis odtajněn. Tak, tak.
1: Mm-hmm. Ale jak je to zajímavý, že v této době, kdy vlastně potřebujeme jít dopředu, se najednou nečekaně objeví to dopis. Jo? Teď kdo ho objevil, kde, víme to, jak to bylo, proč se neobjevily všechny části, protože ono bylo víc těch částí. Jo? No a teď prostě jenom tím logickým rozumem, jako tou logikou, tím kritickým myšlením. Prostě, víš, jako je to zajímavé, že v této době, kdy je to vyhrocený jako prase a vlastně nechce, ten starý systém nechce, aby jsme šli dopředu. Jo, nechce prostě, to si můžete říkat, já to vím podle sebe, jak mě to brzy. Tak najednou tady to, ale ta předpověď a to, a vlastně ten člověk, a teď to není, že zhazuju, já si nedovolím tady zhodit nikoho, jo, jestli ovše nebo tady to, prostě je to starý svět. Ten starý svět, kde byla jenom plus a minus, kde byly jenom ty základní vzorce přežívání, jo? Prostě ale vevodila tam ta temnota. Všimněte si, Martin, kdokoliv měl nějaký, vyzařoval nebo šel tou jinou pravdu, tak byl co? Zabit, zlikvidován. Jo, já sleduju teď Království na Vojo, je to Marie Stuartovna, doporučuji, nádherně tam uvidíte, jak to byly náročné doby, by ti králové vládce, tam se trávilo, tam teda je i ten Nostradamus, jo, samozřejmě, že to, hele, to všechny filmy nejsou pravdivý, Marťo, nikdy tam nemůže být ta pravda, jo, ještě vám povykládám o Jacksonovi. Nicméně, mě to vždycky pomůže si rozkryt, co zatím bylo a jak to vlastně bylo náročný. Jo, protože tam byl vliv už vlastně církve, že jo, římskokatolické, teď tam byli ti pohani, teď byla ta Anglie, Francouzi, boj o ty, že jo, o ty hranice, o to všechno. Fakt doporučuji ten seriál, koukněte se na to. No a já se vrátím k tomu, takže vidíte v tomhle starém světě. Vlastně oni měli nějaký vize, ale vycházeli, protože všecko je jako nějaký pole informací, jo, jsme nějaký energetický pole informace, oni tomu říkají nějaký odborný název. To znamená, ti, tady ti, co měli ty vize, jo, Nostradamus, tady ti všichni Vanga, vycházeli z toho, co v ten okamžik tam načetli. Jo? A když jsme byli hodně v té temnotě, tak co tam bylo? Byly tam války, že jo, Martine, bylo tam přežívání, bylo tam násilí, byla tam chudoba. A to se nám vlastně propisuje, až, jo, to se furt opakuje, jo, jak jsme se bavili jenom o těch čtyřích jezdcích apokalypsy. To je

0: se nebude měnit ta bankovní, no, v tom bankovnici, nebo my víme, že Amerika nemá krytí, že jo, že dolar a tak, ale každý člověk by si měl v sobě skládat, jo, co je pro něho teď důležitý a co pro něho důležitý není, jestli mi rozumíte, protože hodně slyším větu, dobře už bylo, bude jenom hůř a hůř. Uvědomujete si teď všichni tu sílu té věty, kterou jsem teď vyslovila? Jo, že všichni říkají, bude hůř. Tak mi to programuje.
1: Taková kletba, Martin. Ano. Kletba, jo. Program.
0: Ano, jo, jako opravdu si uvědomovat sílu těch myšlenek. Jo, my jsme teďkom vlastně jakoby na tom dnu a teďkom je jako na každým z nás, opravdu opakuju z nás znovu, na každým z nás, a samozřejmě každý máme jiný schopnosti, jsme jinak na jiné úrovni, to není podstatný. Ale já dneska vím, že jsou takový ten propojovatel, že já jsem vždycky chtěla, předtím jsem chtěla celou planetu, pak víš, že přibít se, že jo, pak to, a dneska tady chci být pro pár lidí, kteří můžu je propojit, nebo nějakým být nápomocná, ale pak říkám, běžte a konejte vy sami. Jo, to proto mám ty online konzultace, že já teď vidím, že já už se, Martine, nemůžu ani zaobírat lidma, kdy za mnou se ozvou lidi a teď řeknu, byl jsem tam, nebudu ani jmenovat jména, protože jsme, ježijou chlupy, byli jsme tam, chodili jsme tam, tam jsme si zaplatili léčení. Oni třeba dojdou k 15 jakoby známým terapeutům nebo lidem a oni skončí na psychině, Marťo. Oni mě volají z psychiny. Brečijou, jsou na výživě, mají napíchlo, oni nevědí, co vůbec se z toho nemůžu, nemají ani kapacitu, ani energii. Jo, a já říkám, za prvé, já vám nejsem schopná vás toho jako dostat, vytáhnout, protože to je tak jakoby nenáročná práce, ale to je v každodennosti, jak jsem vám to vykládala, že jak si čistíme, Martine, zuby, tak já prostě x let pracuju s lidma, že si zpracovávají ty mentální vzorce, rozvazujeme ty karmické uzle, protože tam je tolik skrytých, což mi ani naše mozek vůbec neví. Ale tím, jak já mám ty zkušenosti, tak mě se to postupně otvírá. A je tady spousta určitě lidí, kteří to taky dělají. Že prostě každý den já prostě večer poděkuju, očistím se od toho balastu starého, jo, toho starého světa, to znamená háde, konfliktu, nebo já nevím. A zase se vrátím k sobě, abych poděkovala. Jo, protože já už sobě nemám program nedostatečnosti a můžu vám říct, že jsem ho do 45 let měla. Co já budu dělat? Jo, kde vezmu ty peníze? Jenom tady nad tím se zamyslete. Ale když my už víme, kdo jsme a jsme ukotveni, máme v sobě ukotvený, jo, to kosmické světlo, tu lásku a plus jsme ukotveni s matkou zemi, tak v těch kořenech, tak si musíme uvědomit, že jsme vyživováni, že jsme milováni a že jsme podporováni. Ale tohleto docílit, že to teď neříkám jako slovo, ale aby to vaše podvědomí a ta vaše duše přijala, to není fakt prdel, jo. Ale můžu vám říct, že s tím časoprostorem opravdu umím pracovat. A pak vidím ty výsledky těch lidí, kteří, jak ty říkáš, Martine, to nevzdávali a jdou krok za krokem dál. Já vám můžu jenom sdělit, co cítím, já neříkám, že to tak bude. Co já cítím, prostě je někde školský systém. Zdravotnictví. A říkejte mě, Martine, jestli to nevidíš. Protože je to totálně už úplně v ten systém tlačí vlastně na odpojení těch lidí od toho vnitřního spojení s tou zemí a tak dál. Vemte si, kam jsme došli s počítačama. Já neříkám, potřebujeme umělou inteligenci, ano, ať udělá krásnou operaci, ať tam někde pomůže, jestli mě rozumíš. Ale aby se to nepřehnalo, protože i na to upozorní Hanka Sarblochová, že prostě tam je velice tenká hranice. Jo, co se týče umělé inteligence a těch věcí. Vy to víte moc dobře. Dobrý rádce, ale jako špatný, jak se říkáš, dobrý sluha, špatný pán.
1: Dobrý sluha, špatný pán, ano, ano.
0: Děkuju. Jo, to znamená, pro mě, tím, že já jsem ten blíženec a ráda sdílím, hovořím, já jsem šťastná, když jdu po vesnici a potkám starého pana Valáška. Dobrý, když se stavíš na tam prdličko, jasně, pane Valášek, jak vám to jde? Říká, ale to si to špatný včet. A já si hodím s ním 4 věty. A já jsem spokojená, Martine. Jo, jakože mám tu pospolitost. Že pořád můžu být jakoby propojená a i mám ráda potom, když s těma lidma můžu posedět a oni mě předávají nebo vypráví. Jo, pozor, to není pokřiveno. Oni to vypráví z vlastního života. Jo, takže jako pokud my tohle to ztratíme a to o to jim jde, že jo, tady těm, aby nás od těch kořenů odpojovali. Že dneska ani mladí neví, a na to za chvilku najedeme, jak to bylo s tou druhou světovou válkou, kdo nás osvobodil, Martine, že? A že teda tady si dají název, že to je pochod za mír. A kdo teda umí vnímat, tak vy víte, že to za mír nebylo. Martine, jo, tady v tom Brně, co se teď dělo,
1: tak, a smíření, a tak, nebo usmíření, že ano.
0: Jo, a, ano, A teď si vemte, když budu se zajímat o tu historii, a děkuju skrze Hanku tu stránku,

0: vášnivé paměti. Jsem potřebovala hlavní ty silné osobnosti, jako byl Karel IV., Přemysl Otakar. Jo, mám tady knihu Jana Amose Komenského, který ho miluju. Mr. Jan Hus, vente si Husity, Martine, když zaspívali tu písničku, Kolárok, to jsou boží bojovníci. Tak se třepalo, tam byla ta síla. Jo, tam je to spojení, že jo. A já teď vnímám, že i pro nás je to vlastně teď jakoby zkouška, jak my jsme na tom jako ten český národ, jestli to zase necháme, že my totiž, na to říká Hanka, my neskutečně ohýbáme ten hřbet, Marťo, my si necháme srát kálit na sebe. Jo, v té minulosti, já se bavím teď, jo, do posud. Takže vždycky došlo k těm zradám, jo, je to tak, vždycky došlo k zradám. Sasové tohleto, jo, zavraždili Přemysla Otakara. Kdo? Kdo to vyslal? Kdo objednal tu vraždu? No, Vatikán. Protože Přemysl měl tady vládnout té Evropě a to oni nepotřebovali. A kdo tomu nevěří, tak ať si to prostě ověřuje. Jde si ne to, co napsali v dějepise, prosím vás, tam to nenajdete. Ne v těch pokřivených knihách, které jsou dávány jako modla, jako je Bible, jako je, jo, a tak dál. Já vím, že se spousta lidí může na mě zlobit, že jsou věřící. Buďte věřící, ale prostě hledejte tam za těma slovama a narovnávejte to pokřivení. Protože i ten Jaromír to tam vysvětluje, že vlastně každý, kdo si zvolili nějakého vůdce v té minulosti, jako by jo, nějakého toho duchovního vůdce, vznikly, že jo, ty jejich Bible, Korány a nevím co všechno, tak to byl průser, protože nikdo z nich nemohl docílit, aby byl osvícený. V té době temnotě to nejde. Jo, proto já to říkám, my máme všichni v sobě, Martine, sračky, jakoby tu temnotu, to je každopádně, protože jsme složeni z plusu a minusu, ale máme tam spoustu stínu, proto já nemám ráda, jak oni ty slova jsou zavádějící, nemusíte nic dělat. Jo, vše je, jako vše je v pořádku. Pro mě tahle věta je tak zavádějící, protože to je to, co teď ještě vidím a sleduju u spoustu těch skupinek, jako spirituální nebo duchovních, nebo jak je mám nazvat, kdy prostě někdo tam z těch jim přečte nějaký výklad z karet, nebo jim řekne nějaký skopirovaný článek z Ameriky, nebo já nevím odkud. A teď prostě, ano, je to náročné, Martine, co se budem povídat, že jo. Já jsem roka půl nespávala, konečně začínám spávat. Únava a tak dál, a tak dál. Jo, protože to je kolektivní. Valí ta Šumanovka, valí ty erupce, vy to víte, že jo, sopky a tak dál. Ale zase je to zavádějící, že vy nic nemusíte dělat. To není pravda. Já jako opravdu, pokud já cítím, že třeba příklad mám konflikt s vedoucí nebo mě sere partner, tak já nic nemám dělat, protože čekám, že ta Šumanovka nebo ta energie mě osvobodí. To je iluze jako prase. Jo, Martina, opravdu, jo. To znamená opravdu rozlišovat, kde je to moje osobní, kde to je kolektivní, jak to se mnou souvisí, jak to, že je mi to jedno, takže zase máme ty extrémní iluze, nebo že je mi to jedno. A zase, je mi to jedno, je úplně jiný rozdíl, když jste zodpovědní. Jo. Já tomu říkám, že já mám takovou tu energii teď u prdelismu, ale v tom slova, že mi to není jedno, protože já to vlastenectví v sobě mám. Kdybych ho neměla, tak už tady ani dneska nevysílám. Protože kolikrát jsem si říkala, to už nemá cenu, teď to tady omíláme furt dokola. Jo, ale to moje, ten můj dar, nebo to moje, co mě baví, jako je baví se bavit s lidma, proto já třeba zítra dělám setkání v Pohořelicích, uvidím, kolik přijde lidi, jo, protože ti známi tam otevřeli restauraci, doporučuju Bulas, takže i tam, pak tam budu mít na podzim tu přednášku s Hankou Sarblochovou. A prostě je čas, já už nepotřebuji 100 tisíce lidí nebo to, ale i těch 10 lidí, když přijde, Martine. A já tam nebudu jako guru, já tam budu jako člověk, který to propojil. A poté zkuste mi říct, jak se cítíte, jak tohle, jaký máte zkušen, aby jsme se jako vlastně obohacovali. A na druhou stranu se podpořili. Protože někde jsem slyšela ve videu krásnou ukázku, víš, ty pohádky, jak říkáme v těch pohádkách, že to jsou zkazy pro dospělé. Tak tam bylo přece jedna z těch zkoušek, vždycky u těch princů je, musíš projít, ať se kolem tebe děje cokoliv, tak ty se neohlížej a běž dopředu. Jo, v nějaké pohádce to bylo, určitě vím. A teď si vemte, už jsem vám to tady říkala, když jsme se bavili na to téma smrt a válka, že jsem vám říkala, představte si, jak jste na té louce, kde se bojuje, protože já vždycky jdu přes tu mentální úroveň. Tam to můžeme rozvazovat, tam to můžeme to energetické pole měnit. Takže já to zase dám na příkladu. A zkuste si to, kdo tomu opravdu bude věřit a kdo tohle to dokáže. Jo, Marti, chce to trénink, ale fakt to jde. Že já budu na tom bitevním poli, budu mít obraz, jo, kde se střílí nebo něco, ty starý, tyhle obrazy, když na vám naskočej, a vy tam budete stát a budete v sobě držet mír a vyzařovat. Klid, bezpečí, mír. Tak vás opravdu nemůže nic zasáhnout z toho venku. Rozumíš, Martin, nemůže. Proto teďko mi to jakoby takhle hustý, proto se to teď děje to, abyste se naučili rozlišovat, že my už v této době, Marťo, nemusíme na všechno reagovat. Nemusíme mít na všechno názor. Jo, jako vím, že to zní jako divně, ale je to zase o tom rozlišování, jak už kdo co pochopil. Jo, já to teď mluvím všeobecně. Proto říkám, že nelze dát návod všeobecně pro všechny lidi. Proto dělám ty online konzultace, kdy já se dokážu s těma lidma dostat do těch příčin a skrytých, které jsou ukryty v nevědomí. To znamená, vůbec o tom nemáte šajnu, protože mozek jede tak, jak jede, že jo. Vy víte, co nám vytváří hlava, kritik, analytik a různě takový, jak ty scénáře katastrofický, že jo, dogmata. Se vším tím jsem vlastně pracovala a pracuji. Jo, takže tahle doba a to, co se teď momentálně děje, ne, že budu lhostejná a mě vůbec nezajímá, že byl v Brně nějaký sjezd, mě to zajímá. Ale nebylo to, že bych byla posedlá, Martine, tím, že to musím jakoby sedět 24, nebo tam, já jsem tam nejela, ale byla jsem tam energeticky, já vám to jenom vysvětlím, jo. Jak prostě jezdím teďkom do těch pohořlic, do té restaurace Bula, tak samozřejmě tam chodí Robert Šlachta, je pohořelšťák, určitě bež vědět, je to polito, jo, taky je sedí v Senátu. A jak náhody neexistují, tak jsme se tam potkali, jo, u jednoho stolu. A já jsem si dopijala kafe, vodu, že už půjdu, no a ten známý, ten to říká, Ježíš Maria. Ty jsi byl teď v tom vysílání u paní Jilkové. Já to nesleduju, jo? Já nesleduju televizi, nesleduju nic. Ale byla jsem součást, jo, toho, tak mě to zajímalo. A kdo to sleduje, ještě nevím, ale já vím, jenom když si vzpomenu jako minulý pořad, kdysi před pár rokama, jak paní Jilková byla sebestředná, jak byla prostě, jo, teď si to uvědomte, jo, navnímejte si. A to není, že odsuzuju paní Jilkovou, dělá to, protože, že jo, za to má nějaký peníze, má za to nějaký věci a jede tím, na co je napíchnutá, že jo, no na lásku určitě ne. Takže prostě tam byla debata ohledně tady toho setkání, jo. A tak ten Robert nám to tam vykládal, něco rozebíral, já jsem do toho vstoupila, vložila, jo, takže tak jsme, ale byla to úplně pohodová diskuze, jestli mě rozumíš, jako normálně pohodová diskuze, kdy, protože já tu politiku nebo ty, jo, ale prostě jsme se tam zhodli, prostě bylo to příjemné, nebyla tam urážení, nebyla tam agresivita, protože ať je to jak chce, tak i ten Robert říká, že lobuje prostě za to, že vlastně to, co se tam dělo v tom Brně, šlo z poplatníku nebo z peněz, náš, jako co my odvádíme z daní, jo, proč bychom měli dávat pro, jo, a tak dále. A toto jsou informace, které potřeba, že jo, jako si najít, nebo aby jsme vůbec věděli, co je za tím, kdo to organizuje, jak se to organizuje, jakým účelem a tak dále. Je to tak, Martine? A oni tomu dají nějaký krycí název za mír, ale prostě ty věci zatím schované jsou úplně jiné, protože zase, když se podíváme, já už ani nebudu říkat slovo, já budu říkat PP, kdo nám tady jako je v čele, PP, já už nebudu ani říkat to slovo prezident, protože prezidentem pan pro mě Pepa není a proto jsem ho ani no, Pepík, já jsem ho prostě ani nevolila, vy to víte, jo, předtím, a ještě to řeknu i to, předtím jsem šla, jak tam byl Zeman a nevím, s kým měl být Zeman, jo, možná si to pamatujete, že jsem o tom mluvila, ale já jsem prostě cítila, jo, a teď to znovu, to moje cítění, že prostě, ač je to jak, samozřejmě on taky není, nikdo není, a to je to zase, nikdo tady kurva nemůže být osvícené, to je vývoj, je to vývoj, tak jsem cítila líp to, tehdy toho Zemana a všichni, alkoholik, jak prezentuje, jak vypadá, jo, zase, podívejte se, jak kdo hodnotíme lidi. Jo, hodnotíme podle povrchnosti, protože přece náš PP, podívejte, jaký je krasavec, jak je krásně designově, ale co je vevnitř, to už jako nikdo nevnímá, jo, nebo s kým vlastně je, protože to už jsou dneska loutky, které jedou a kdo to ví, tak to ví, jo. Takže vlastně on podporoval i tuhletu akci a dál můžeme zase jet, že jo, Brusel, Evropská unie, já to teď tu politiku nechci rozebírat.
1: On nad ní dal dokonce záštitu. Že ano, tak, a setkal se se Sedrem Bavorským, jo, předsedou, no?
0: Jo, a, ale jako on dal záštitu, aby vlastně on jako fandí víc jako Němcům, jak českýmu národu, on vlastně, jako zkuste se na to zamyslet, jo, a půjdeme dál, a toto se vlastně vždycky dělo, že jo, jako ty víš, jako že ty různé zrady, teď byly napadnuty ty Benešovy dekrety, a tak dále. A zase je potřeba se k tomu na to podívat, jak to bylo. No a teď se rozjíždí ta diskuze na Facebooku, a vy pro Rusy, a vy ho. Jo, a teď si všimejte, jak ta temnota se směje, jako kolik zášti a nenávisti. Jo, a ještě teda jsem zahlídla, že Reichl, a to je v Senátu, nebo i ta Roberto říkal, že prostě schválili, aby to nedovolili, jo, aby ta akce tady v Česku nebyla. Jo, nevím, jaký máš informace. Ty, Martine, prostě Senát jako nesouhlasil, s tímto postojem pana prezidenta tady ty věci a podívej se Senát a bylo to smeteno, jo? Prostě ne. Bylo to rozhodnuto. Já když jsem udělala toho šéfa těch Němců, tak já to nebudu komentovat, jako já už nebudu to, ne, promiňte mi to, opravdu to, už jenom když si navnímáte toho člověka, jo, který to organizovat dělá. Tak, jedeme dál. Takže já prostě už se nepotřebuju v tom, ale jak mě vlastně, protože ty pohořelice jsou tady 5 kilometrů, ty to víš, Martine, že jo, od Přibic. Takže zas to není náhoda. A představte si, že já jsem věděla, že ta akce bude a to já říkám, hele, já nechci být součástí, já si to energeticky vysílám tam ten mír, podpořím jako to vlastenectví a tak dále. No a zase spousta duchovních lidí říká, ty už tam nemusíš do toho vstupovat, ty už jako jo a tak, no prostě každý tady má různý názory, různý vhledy a já konám to, co cítím. Takže jsme pokecali s tím Robertem Šlachtou, všechno tohleto, dobrý. No a teďko mě najednou začalo chodit jako ten můj vnitřní hlas, mě říká, jeď na Velehrad. A já říkám, do prkna, co to zase je toto? No, takže pak jsem pochopila Velehrad, že to je sídlo, kde se sjíždí církevní veškerý, jako jo, na to Cyrílka, Metuďojka, tam prostě se sjíždí jako celá, jo, jsou tam nějaký pouť a já nevím, co všechno, což jsem potom až posléze zjistila, Martine. A zase to není náhoda. Jo, prostě když vy posloucháte ten vnitřní hlas, tak říkám, OK, tak pojdu na místo, ale můžu říct, že teda nádherná, jela jsem s kamarádkou, s Pavlou, krásná krajina na Kyjov, jo, tam na ty kopce. A teď vám řeknu ty, jak to člověk jako vnímá. Já jsem nevěděla, co se bude dít. Já jsem tam jela, jo, jedu na výlet, já to tak beru. A pokud se něco tam má odehrát, nebo tak mě to bude přicházet, nebo to budu vnímat. Můžu vám říct, že ten kraj, jak teď napršelo a já za to žehnám, jak se to zazelenalo, Martine, jo, tak já domové líbezně, jak hrušinské, kochám se, jo, já jsem prostě šťastná, jak bleká, že jsou tady na té české hroudě, i když kolikrát často cestuji a odjíždím, jo, protože si potřebuju dobít baterky a protože je to tady fakt, ten dekl tady máme, že jo, a to jsou počasí a vlivy různé a různé jiné. Takže jsme jeli na ten Kyjov, nádherný kochání a že si dáme někde obídek. A našli jsme si, vygooglili jsme si, jo, na to je dobrý tady to, že to. Takže krásná drevenica u balónu, nebo tak nějak se to jmenovalo, tak jsme tam prostě dojeli. A jdeme teda, že půjdeme dovnitř si dát nějakou polévku a to. A pán říká, nezlobte se, tady je soukromá akce, za chvíli přijedou znojmáci. Já říkám, je, my jedeme z Pohořelic, tak jsme se začali bavit. A on říká, víte co, sedněte si tam venku, já vám tu polévku a to kafe donesu. Jo, a tady už vidíš ten přístup, jakoby toho, jo, a teď já jsem si prostě sedla venku a teď se kocháš tím klidem, že tam nebyli žádní lidi. Jsi součást té přírody, ty to znáš, Marťo. A teď si prostě jenom říkáš, tyhle, to je nádhera, jo. To je prostě, to je tak léčivý, to je tak uklidňující, jo. Takže jsme si povykládali s pánem, poděkovali za tu vstřícnost. A představte si, jak jsme dojízdili, tak už přijížděli z toho Znojma, Porsche a různý Ferrari a takový. Ty lidi se ani na nás nepodívali a to v pořádku. Jo? Já jsem se usmála, poděkovala a odjížděli jsme dál na Velehrad, kde jsme šli teda, já nevím, jestli tam někdy byl na Velehradě, tam se to opravuje.
1: Asi ne.
0: Takže jsme šli. No, ten chrám je nádherný, nicméně to náměstí je to tamto. A víš, co je paradox, že tam jdeš a vidíš kašny, vidíš tam jakoby nádoby na vodu a všude sucho, jo. No a jak jako pracuju vlastně s těma živlama, protože to je další základ toho, že jo, vidět, jak vzniká hmota, jak tady to, ten prvo, takže oheň, voda, jo. Tak já říkám, to je divný, že ta voda tady není a to, tak jsme vstoupili do toho chrámu, byla tam zrovna mše, no když jsem poslouchala některý ty, říkám nic, jenom jsem si navnímala ty obrazy a teď mučednice, tarada, jo, já ty názvy opravdu omlouvám se. Tak říkám, no nic, jako krásně vyzdobený, jo, to nemůžu říct ty malby a to, já to miluju, tu historii. Nicméně ty věci, které tam jsou pokřivené, mě nedělají dobře, nebo ne, nedělají, já už jsou v klidu, ale prostě říkám, OK, toto je vaše svazování, vaše omezování, já to mám jinak. Išli jsme ven, šli jsme si pak dát ještě někde jako zmrzlinku tohle, a že tam byla napsaná živá voda. Já říkám, hele, to mě jako, pojďme se tam podívat. A to bylo skanzen. Tam bylo tolik lidí, jakoby, protože jinak tam byl i klid. A potkávala se Martina jenom ty starý, churavý lidi, jo, kteří se tam asi jdou pomodlit nebo nějak navštívit, což chápu, což úplně chápu. Ale když jsem je viděla, jak mají ty hůlky, jak jsou nemocní, jak jsou ohnutí, jo, opravdu, tak jsem měla ten soucit, protože chápu, co ta minulost, co do nás naprogramovala, Martina. Protože tahle nová etapa, která bude přicházet, má i energii dlouhověkosti. Já vím, že budu znít jako blázen, ale já to celou dobu vím a oni se mě všichni směřka, vy mě ke 120 dáte ke zdi a nazdáre, jo, protože já to prostě vnitřně cítím, ale nejsou tady od toho, abych někoho přesvědčovala. A ten Jaromír v tom vysílání, to tam znovu o tom se bavil, jo, protože logicky, Martine, když my jsme zavírovaní, jo, tím Matrixovým strachama, jo, omezování, manipulaci, že jo, všechno, co přichází zvenku, necháme se na to, jako to jsem dělávala i já, naskočit, jo, jedeme podle toho venkovního, no tak nás to rozsekává, omezuje, potom nemáte moc nad svým životem, potom popíráte svoje emoce a potom přichází papiňák, jak jsem to mývala já, že jo, že jsem vybuchovala, bývala vztekla a tak dál, jo. Takže se vrátím na ten Velehrad. Takže jsme toto, já říkám, hele, potřebujeme někam bokem, tam vůbec mě to nepouštilo a kolem dokola byly nádherný rybníky, Marťo, a teď jsem viděla ty rybáře. Jo, a já říkám, já tady zůstanu, víš, a já jsem vždycky jako hvězda, že já si dám nějaký outfitek, bílá sukně, byly, no dobrý, tak jo, tak co, a pojďme k rybníku, to jsou vždycky celá já, pará do trb, že, vůbec logi, a to nevadí. Tak jsme šli k tomu rybníku, kde fakt stromy, já jsem šla tím stromořadím, víš, jak ještě vidíš, tak ty koruny, a to je tak pro mě už vzácný, protože ty stromy jsou tady vyčubaný, jo. Já neuvidíš ovocný strom a my, jak jsme tam jeli, tak prostě jsi viděla i ty stromy šikmy, víš, já říkám, ježiš, já vidím ovocný stromy u silnice, já jsem, Martine, viděla lidi na poličku, jak tam tutaj, já říkám, tady jsou ještě lidi normální, tady si tutaj na tom poličku, víš, jak já poznám tu živočišno, že vlastně ty domečky mají upraveny, ty zahrádečky, víš, jak se to říká, nejenom for slova, ble, ble, ale poznáš toho člověka i když přijdeš k němu, nebo kdy, jo, jak se tam cítíš, jo, že jestli tam to teplo, jestli je tam prostě, víš, jakože to není anglický trávníky a všechno musí být podle protokolu. No prostě moje srdce jásalo, takže jsme si sedli k těm rybníkům a šli jsme do takové, jako té meditace, kdy už jsme se jako napojili, byli jsme vedení a normálně se nám ukázal obraz, Martina, jestli tomu budeš věřit, žába na prameni, jo, ropuch, ne žába, to bych ublížila žábě, to byla obrovská ropucha, jo. Co to vlastně symbolicky znamená, protože my potřebujeme tu, a Johanka to říká, tady ty věci pochopit vždycky jako mytologicky, jo, protože ten prvopočátek zlatý věc, o tom mluví i Jaromír. Zase je potřeba se o to víc zajímat, já na to nemám teď tedy prostor, abych, takže žába na prameni, a já, aha, takže proto není v kašně voda. Co je voda, Martine? To je informační pole, jo, je to informační pole, je spojená s ženským principem, jo. Víš, jak se pohádka říká, mrtvá voda, přines mi živou vodu, jo. Jaký tady byly pokusy v té minulosti, že chtěli tu nesmrtelnost.
1: Mrtvá voda opravdu, zaceluje je. Rány a živá voda pak dává a vrací
0: život. Drží, že? Ty lidi, jo, drží ty lidi pod deklem, jo. Nemůžete se vystoupit ze své komfortní zóny. Musíte poslouchat, jinak nebudete mít. Jo. Je tam ta fanatická víra, že jo. Je tam prostě... No, tak jsme začali pracovat, ale tomu fakt neuvěříš. Já si u toho zavírám oči, protože potřebuji se jako to... A teď normálně začali kvákat žáby v rybníku, jo. Říkám, holky, vy jste skvělý, máme koncert, protože i ty vibrace, ale to bylo tak něco, přitom já žáby nemusím, protože mě to jako v dětství házeli za plavky, jo, to, takový šokenzi, že jsem mi říkal, nedělejte mi to, tak mi to schválně dělali, že, znáte to, že, takový ty dětský hrátky. Takže nicméně pokračujeme, jo, takže jsme tam udělali nějaký, jo, a najednou normálně tam byly kačeny na druhé straně, ještě než jsme šli, jako jsme si sedli, kochali se, napojili jsme se na to, pracovali jsme a najednou ty kačeny připlavali úplně k nám ke břehu, Martina. Najednou vidíme, nad náma letěl v páru dva, jakoby, jo, jakoby, ne, já nebudu říkat zase, chlapi by se řekli, víš, když jsem byla u rybářů, já, ježiš, to je volavka, oni prostě, ne, to není volavka, to je, takže já si jako specifikuju pták a dám mu jeden název, jo, to já si tak jako zjednodušu. Takže nad hlavou nám letěli nějací dva ptáci a prostě, já říkám, toto není náhoda, jo. Takže jsme tam něco, co jsme dokázali uvolnit, tak jsme zpracovali a vlastně tím se to propojovalo i vlastně podpora jakoby na to vlastenectví, na to Brno, na to Pohořelice, protože to fakt nevymyslíš, že mě volá kamarádka, ke které chodím, jako ty uznáš osobně taky, Peťulka, víš, jak byla minule, jak obsluhovala ta blondinka, co chodím k ní do té soukromé školky. Jano, tady nám po vesnici chodí o Němci. Jano, já mám úplně strach, jo, a teď vám to vysvětlím, ne, že to říkám jako senzaci, říkám, Peti, nech to projít, a to je to ono, jo, nepotlačuj to, protože tobě se skrze to zvědomuje záznam toho, jak někde jste zažili ty v tom rodu, nebo ty sama tu válku, nebo jo, to utrpení, víš, jak odvedli ty lidi, že ho zebrali koncentráky a tak dále, a tak dále. Takže jsem mu jakoby sklidnila a já jsem pochopila, proč na okamžik nemám být v davu, v Pohořelicích ani v Brně, že já, mě to zavedlo na Velehrad, protože jsem, to fakt nevymyslíš. A jenom vám to říkám, jakoby to, že poslouchám tu intuici, to, že poslouchám to cítění, jo. Takže my jsme si tam opravdu, takže my jsme tam dokončili nějakou tu práci, pak jsme tam zrelaxovali, poděkovali, pak už tam začali chodit lidi, usmáli, jako nádherný, jako ta krajina, jo, protože tam je Buchlovice, já nevím, to, prostě ty kopce, tohle. Prostě já jsem si dobila baterky a byla jsem ráda, že jsem podpořila energeticky tyhle akce, které se teďkom jako teda dělaly a do toho léta se asi ještě něco dít bude. Nicméně je to ten jsou to ty kořeny, Martine, že já jsem hrdá, že jsem narozená jako v České republice. A teď si pojďme položit otázku, koho tohle to zajímá. Já neříkám, pozor, já nedokážu říct, opravdu, já jsem poděkovala těm organizátorům. Jo, a ještě řeknu, že tam přijal na vozejku, nevím, jestli to víš, Zeman, že tam měl vystoupení, ano. Což jsme spolu, my si možná sdělili na Facebooku, protože když jste si tu řeč přečetli, tak byla moudrá. Jo, jako pro mě to bylo, děkuji ti, hele, při svých zdravotních problémech mohl se taky na to, že ho vykváknout, nebo vy víte, jaký měl, jo, já ti říkám, a to je přesně ono, tady nikdo děcka není bezchybnej. Tady ano, pije alkohol, nevypadá, jo, vypadá jak retard, nebo já nevím. Rozumíš mě, Martine, ale pořád tam má to vlastenectví, nebo jakoby, víš, jak to myslím, i když tam taky předtím měl nějaký spojení. Ale tady a teď, co dělá? Staví se za nás, za lidi. Je to tak, Martine? Zkus k tomu něco říct, nebo jestli jsi to nějak sledoval, nebo viděl?
1: My jsme vlastně týden předtím jsme byli v Mělníku na jedné akci s panem Tichým od Postu budoucnosti a lidi taky říkali, my bychom tam jeli, ale třeba nevíme a nebude autobus nebo něco a když se tam dostaneme, tak co? A říkám, pozor, to je zase lákadlo na ty emoce, že jo, ta past, abyste se do toho dostali. Říkám, bacha, budou tam zase provokatéři, jakože tam byli, že ano. Říkám, všechno bude sledovaný. Ještě tam ta ulice prý okolo někde byla výstaviště rozkopaná, aby tam byly dlažební kosky po ruce, kdyby je chtěl někdo házet. A říkám, tak tam jeďte jenom jako pozorovatele. Vždyť co vám brání, vzít si českou vlajku, nějaký slušnej, když tak transparent na karton napsat a jít a jenom tam být a když tam budou provokatéři, otočit se k ním zády, že ano. A viděli jsme, že to tam zase bylo schválně vybuzený z obou stran, že ano. Přijede tam někdo, ty na něj zase reagujou a už to jede a už to jede a to zase byla ta vějíčka, na kterou se lidi měli chytnout, no. Místo, aby to bylo v klidu, pokoji a ukázat, že jenom my jsme tady
0: doma. A mír, to bylo tak, jo, naprosto souhlasím. A to je přesně ono, že ten okamžik tam byli lidi, kteří tam měli být, Marťo, protože vidíš to, to jsou furt ty zkušenosti, jo. Proto já dřív v 89. jsem mlátila v Brně, že jo, taky ta naivka, že opravdu to bude, a dneska vím, jak je pokřivená ideologie, demokracie a tak dál. Ale já si kvůli tomu teď rovat vlastně nebudu, jo, i to, že jsem se chovala někdy fakt krutě, nebo prostě to byl můj vývoj. Ale skrze to se můžu jakoby poučit a jak ty říkáš, největší umění je v této době zachovat klid a hned nehodnotit, Martine, jo, nedělat hned závěry. A pokud ty lidi tam mají potlačení, tam se zaměřte, proč jste agresivní, jo, proč pořád reagujete a hodnotíte, smějete se Zemanovi, nebo já nevím, rozumíš mě, proč se smějou někoho, jo, ale tady je teď, tady, jak teď dělá ty činy? Jaký udělal čin? A pak tam ještě měl krásný článek, že vlastně šel dát úctu těm předkům na ty kounické koleje, což mi dosti představitelů, že tam jsou, jako jo, jako by se starají o to nějaká neziskovka, jako schovaný ty materiály z té války a tak dál. Víš, a tak, a já vím, že to fakt dělá s tím čistým jakoby úmyslem, jo, že prostě to vlastenectví mu není lhostejný, já se ještě vrátím k těm pohořelicím, protože ta Peťa jak mě volala a říká, jo, pak jsem uviděla, někdo posílá záznam z těch pohořelic, tak teď řeknu další věc ještě, jako, a to není fakt odsuzování, jenom abyste viděli ty různé úrovně, že my tam máme pomník za pohořelicama, jako pro ty rusky vojáky a on to zase někdo poškrkal hákovskýma křížama, jo, sprejem. A z tohoto je mi neskutečně, ale opravdu neskutečně smutno, jako kdo tohle to dokáže, Martine. Tam, ten, to, je, to, to musí být, já nevím, co to mám, to není člověk, to prostě neudělá člověk, který by měl v sobě srdce a nějaký, jo, jestli mi rozumíš, úctu k té historii, k těm věcem, jo. Ale zase, je to hra, já je neodsuzuje, ne to, ale pak mě ještě vyprávěli ti lidi, a to bylo i v tom Brně vidět, že vlastně tady ti, tam byli ti provokatéři, tam byl takový černovlasý, jakýsi mladý kluk a dezoláti a jo, tohle ten my vás likvidujeme. A oni kolem sebe měli 3-4 ochránky, jo, jaký různý lidi. Tady zase se můžeme rozklíčit i tu policii České republiky, že ona vlastně bránila a chránila víc ty Němce, jo, jako by se postavili za nás. A tady už je o tom, jako si uvědomovat, zase, on to má z pozice toho plánu duše, může mít, jo, byl jsem tady zakomplexovaný, zamindrákovaný, tak já si jdu teď prožívat a buď tam zneužije tu moc, jestli mi rozumíš, že skrze ty mindráky si to hojí a bude vlastně poslouchat to, co mu ti nadřízení řeknou, a nebo já, kdybych tam byla já, tak řeknu, tady vám vracím oznak a odcházím, protože já budu podporovat český národ, český lidi. Jo, to já vám jenom říkám příklad, jak je to prostě individuální, je to, vidíš to a zase to vidíš, je to o každém z nás, o každém člověku. Ale lidi, kteří mě řeknou, paní Švecová, kdy to skončí, kdy už bude, já říkám, a co chcete, aby skončilo? Co prosím chcete, aby tady skončilo? Jo, je to jenom o každém, jak dokážeme měnit, ale měnit je potřeba skrze ten vnitřek. Jo, jedna věc je to už umět rozlišovat venku, ale potom je to, že chodím opravdu mentálně jakoby do té meditace nebo do té úrovně, kde se spojují s tou matkou zemí a kde vlastně z těch kořenů, z těch, jako jdu tím časoprostorem zpět, odstraňuju ty nánosy, ten nenávistí, zášti a prostě podávám ruku ke smíru. Ale jenom těm, kteří chtějí, kteří už to chcou chápat. Ale prostě bohužel, jak ty říkáš, ta doba je tak, že spousta lidí už je, já to chápu, vyčerpaných, unavených a někteří vůbec nechcou, nás to nezajímá. Jo, my si jedeme na svým vlastním písečku a nás tohle to nezajímá. Ale to je zkouška i pro nás, protože jak ty to víš, jak jsme byli rozděleni. A zase můžeme se tady v tom hrabat. A mám pocit, že někdo říkal, že tam pak začali zpívat hymnu. A dokonce jenom jako jela Česka. No ale pak tam normálně začali zpívat i tu slovenskou, která nebyla už hudebně tam daná. A to byla taková obrovská síla. Víš, těch lidí. A že tam i ty Slováky dali, to na Tatrousa blízka. Jo, a vidíte, jaká je v tom síla, protože to je vibrace, že jo. Proto říkám, že hudba spojuje, propojuje. Jo, a my to umíme, že jo, při hokeju, my to umíme při povodních, my to umíme, tak proč to neumíme v běžném životě? A opravdu znovu říkám, Martine, že jako je to těžký i v těch rodinách, protože tam je tolik zatutaných těch vzorců. Jo, moje máma, musíš tu rodinu stmelovat, nemusím, mami. Já už nechci dělat ten sloup, přes který se všechno, ano, já ráda, jo, ale já prostě, každý máme jiný úhel života, nebo vidím život jinak, moje ségra, brácha jinak a je to v pořádku. Ale tím se zbavuji jakoby těch závislostí furt. Dneska tahle doba, teď, kde jste momentálně všichni a já, je o tom, tak jak se umíš za sebe postavit. Tady už ti nic zvenku nepomůže. Žádný zaháčkování, žádný kartáři, žádný guru, ale přitom i já dělám jakoby výklad, ale já to udělám v tom, abych tam odkryla, hele, tady se zaměř na tenhle stín, na tohleto, protože to nemáš tady v rovnováze. Jak se máš ráda? Jak, jo, protože i já se to neustále učím a vidím, jak pak přicházejí zkoušky, že ten vesmír je fakt moudrej. Jo, a říkám, aha, tak proč se mi to teď událo? No, protože tam ještě mám naivitu, tam mám ještě nějakou tu, jo, závislost a skrze toto zase můžu rozvázat, zpracovat a propustit. Takže tady vlastně dneska já vidím to, že jdu, celý život jsem šla vlastně sama za sebe. Jsem si zvolila, protože já to kosmicky spojím, já to ještě vysvětlím, co je ten modrej paprsek, ona ta Hanka to tam krásně vysvětluje, jak vznikl, jako vlastně, když vezmete, někdo řekne čakry nebo energetický centra, tak ví, že červená, oranžová, žlutá, zelená, že jo, tyrkysová, tmavě a tak dále. A Hanka říká, pokud my fakt, a to říká i Jaromír, i když to řekne jinak, a vím to i já, pokud my nespracujeme vztah k sobě, jak se máme rádi, vztah k mužům, vztah k ženám, vztah k rodině, vztah k dětem, tak se nemůžete pohnout. Protože díky těm vztahům, proto nám do života chodí ty vztahy, tak jak jsi to měl ty, Martine, s partnerkama, tak jak jsem to měla já s partnerama, s šéfama a tak dále, protože nás to vlastně ukazuje, aby jsme ty stíny zpracovali. A tím se vlastně léčí naše duchovní srdce, naše duchovní podstata. A to je základ. A díky tomu pak nám sílí ta naše intuice. Jo, a i vy chlapi prostě máte prostě srdce, máte emoce, máte, jo, je to, ať si myslíte, že ne. Takže ona tam mluví o tom modrým paprsku a když to zase vezmu logicky, prostě ona tam mluví o tom prvopočátku, což třeba spousta lidí taky nevíde, jak to tady poprvé vzniklo, jak byla dohoda stvořitele, jak vznikne ten plán, jako jo, té planety, země a to osídlení. Tak to byli opravdu draci, první osídlenci a modří ptáci. A ta modrá je spojená s tím toftem a s tím kosmickým vědomím. Ti draci jsou živelní, to víš, jo, oheň, tohleto, oni tady dneska jsou. A zase, prostě došlo tam k zneužití, jo, to teď nebudu rozebírat. Takže už tam došlo k prvním zradám a k prvnímu pokřivení. To znamená, já když to zhrnu ještě tak, jak my tady formulujeme o hlubokých vztazích, lásce, vztahové vztahy, jo, my jsme tady nikdo nezažili tuhle hlubokou pravdivou lásku, protože vždy tam byly ty stíny, vždy opravdu se bavím, budu se napojit se na Osho, nebo budu mluvit s někým, nebo přes Páju, nejenom já, tak oni to fakt taky nezažili, jo, prostě Leonardo, byli v osamocení, že jo, Mr. Jan Hus, jo, pojďte, zkuste si vybavit další a další. To znamená, my to teď tady vlastně narovnáváme, Martine, a jsme na prvopočátku toho narovnávání se, jo, abychom přes sebe ty starý křivdy udali ven ze sebe a řekli, OK, bylo to tak, jinak to nešlo, ale já teď můžu začít jinak. To znamená znovu ten modrý paprsek, o kterým Hanka mluví, ještě znovu vysvětlí, ona tam mluví v té knížce, doporučuju fakt tu knížku, že ty jsou různý rody, o tom vyšla knížka 13 rodů, bleble, jo, ty Maďarky to vydali a tak dále a tak dále. To znamená, v kosmu jsou různý rody, mluví o tom i Hanka. A ona říká, ale ty, kteří mají zájem na to, aby tahle planeta, Země, byla bez manipulace, a to je velice, velice málo. To znamená, vracím se k těm modrým a tam jsou zástupci, že jo. To je mistr Sito, který to zaštiťuje, je tam Leonardo da Vinci, je tam Ježíš, je tam Teodorik, který na Karštejně maloval obrazy, byl taky jeden z templářů, možná kluci zase někoho, jo, Přemysl Otakar druhý, jo. A z těch žen je toto sesterstvo růži, zase vysvětlím tu symboliku růže, což je vlastně ten grál, nebo ta moudrost těch kněžek, těch žen, které byly vlastně vedeny k tomu, těm živlovým, k té moudrosti a tak dále a tak dále. Takže je sesterstvo bílých růží, červených, zelených a modrých. Zase logicky modrá voda a tak dále a tak dále. Zase je to potřeba dál rozklíčovat. To znamená, tyhle bytosti, oni tady všichni, Martiné, kdysi byli v inkarnaci. Byli, jo? Byla tady Maří Magdalena, že jo? Byla tady Panna Marie, byl tady Ježíš, byl tady Leonardo, však víte, jeho nadčasový, jo? A to je to, jak to, že Leonardo už uměl namalovat letadlo. Jak to, že, protože on v sobě měl tu kosmickou moudrost, jo? To vědomí, skrze které to tady mohl jakoby předávat. Vrátím se k tomu prvopočátku těch modrých, to byla vlastně moudrost toho Tofta, kterého mám velice ráda, a to už je spojený s Egyptem, to už je spojený, jak on mluví, o sedmý úrovni bytí a zase, jo, barvy, červená, oranžová, No, takže když to zkrátím a zhrnu celý vývoj, protože jsme tady po páté, Martine, a po páté končí jakoby etapa vývojová, ale to neznamená, že zakrníme, nebo to, my teď máme šanci konečně projít, jakoby, že to neskončí úplně katastroficky, že vždy to katastroficky skončilo. V té druhé vývojové etapě tam už byli potom ti obři, no a vlastně zase ona říká, ti kosmičtí temní použili frekvence, použili věci, aby ty obry skameněli. Jo? To znamená, že vidíte někde ve skalách ty obličeje a to, nejste blázni, opravdu jsou to skameněli a to jsou další věci, o které je potřeba se zajímat, protože Hanka má ty pyramidy, má ty věci a tak dál a tak dál. To, že znamená, v tom kosmu je spousta, jak to mám říct, těch bytostí, které mají vyspělé technologie. To, co vidíte v těch sci-fi, nebo jo, Jupiter vychází, no to opravdu je, byly zničeny. Opravdu ty planety byly zničeny, různé ty místa a prostě se pořád bojovalo. A jak se říká ta věta, jak nahoře, tak dole. To znamená, já když pracuji a pracuji pak i s těma klientama, tak vlastně tím, že to čistím dole přes tu matku zemi, tak stahuju, potom se nám víc stahuje a udobřujeme se tam jako nahoře. Ale odpojuju se jakoby od těch temných vlivů, nebo já nevím, to mám, od těch ras, který nás tady chcou ovládat, kteří nás manipulují, kteří nám dávají channelingy, kteří nám dávají ty technologie, protože Hanka říká, jo, i ty Arturiáni, jak tady dali tu možnost tady tohoto, zase je to zkouška na ty lidi. Já vím, že to zní jako sci-fi, nebo že to třeba bude, to znamená ten modrý paprsek, nebo ta kosmická moudrost, značí to, pak byla mise Tofta, která nevyšla, pak přišla mise Ježíše. Jo, to kristovského vědomí. Zase to nevyšlo. Jo, došlo tam, k čemu došlo. No a zase je potřeba to pochopit. To znamená, v této době já ukotvuji, nebo pracuji s tím modrým paprskem, protože to je to čistý, to je to vědomí, to je ta kosmická jo, jako by to vědomí, to neznamená, jsou zamilovaná, mám růžový brej, ne, to je prostě přesah, to je přesah jakoby toho duálního, že vy se potom na ten život a na ty věci díváte, už více jako pozorovatel a jste v soucitu, že každý si vybral svoji cestu poznání, jo, někdo, protože přes tu bolest, Martine, a přes tady ty věci se fakt osvobozím. Já to vím podle sebe, jo, chtěla jsem z toho vykroužit. Ne, doběhlo mě to. Jo, to znamená, teď, co se momentálně děje, je, že máme jít šanci dál, ale je potřeba zpracovávat, nebo se odpojovat, nebo rozvazovat ty karmické uzle tam, kde víte, že jsou jenom, je tam zášť, nenávist, je tam prázdno, není tam ta láska, není tam to světlo, protože to nikam už nevede. To znamená, já v dnešní době, Marťo, jsem se naučila fakt víc pozdole, takže velice málo už vedu diskuze, když jdu někde na kafe, nebo spíš pozoru, anebo ty lidi zastavím. Jo, řeknu, hele, to já vás zastavím, já to vnímám jinak, v pořádku, mějte hezký den a odcházím. Protože já už nemůžu plýtvat svoji životní energii, protože znovu opakuju, Martine, že přes tu komunikaci dokáže k největším útokům, ale taky k největší ztrátě. Jo, když se obhajuješ, když se snažíš ty lidi přesvědčit, že ta doba skončila. Pokud tam máme pořád někdo spasitelský syndrom, že chcete někoho zachránit, nebo že já počkám a on to pochopí, tak tahle doba a tenhle čas už skončil. Tady už je potřeba opravdu jít každý sám za sebe. Jo, takže chceš tomu něco říct? Jak to vnímáš?
1: Ne, teď ani k tomu nic nemám.
0: Super.
1: Se přiznám.
0: Takže pořádku. Já chci jenom říct, že mám tady knihu Slunce vědomí. Jo, a teprve teď začínám. Já tady mám tolik knížek nachystaných, co budu studovat, číst, ale nešlo to, Martine, jo? Ale ta kniha Hvězdný prach mě samozřejmě, protože mě to, jakoby ještě jdu do větších hloubek, jdu do většího soucitu a pochopení, že to prostě jinak nešlo, jo? Že se smířuju s tou minulostí a i s tím, že to nešlo. A vím, jak Hanka pak je vedena přes tou paní Iv, jak dělají taky jako čistě mentálně, jsou samozřejmě vedeny a dělají větší rozsah. Tak tady vlastně v té knize, oni se pak ptají těch mistrů, jak to bylo, jak tohle to, proč to tam není. Jo, pořádku. Takže rozumíš, všechno je potřeba umět rozlišovat a navnímávat. A já tady mám teď knížku Slunce vědomí od Věry Kejlové. Čeká nás skok do Slunce vědomí. Jo, o proměně světa s Vladimírem Kafkou. A tady mě se otevřela stránka, ono to není náhoda. Jak se pozná, že se máte rádi? Jo, protože to je základ. Pokud já jsem fakt furt byla té energii oběti, nebo v nějakým, že jsem chtěla něco dokazovat, jste v pasti. Jak je tam ta nedostatečnost, jste v pasti. Je to hlava, jsou to projekce, jsou to, jo, jsou to vzorce chování. Takže poslouchejte. Velmi snadno se to pozná tak, že se nemračíme, a spíš se jenom jemně usmíváme. Ve volném čase rádi zpíváme, tančíme a chováme se co nejpřirozeněji. Jo? Tohle vlastně je ta naše podstata. Proto mám název Moje přirozenost. Protože už to, ty masky padají a neschováte se za ty masky. Už to chce ty činy. A jsou tady i další projevy. Začnete se zabývat především sami sebou. Ale hlavně je to myšleno tím, že půjdete dovnitř. Znamená to, že pozornosti zůstáváte co nejvíc sami v sobě, vnitru, v srdci, v božství. Jo, to je to, co říkám, léčíme to. To znamená, my potřebujeme zpracovat pocity viny, lítost, křivdy, ale přijmout i to, že jsem byla závistivá, jo, mrchoidní a tak dále, a tak dále. To vás má teď zajímat ze všeho nejvíc. Protože jak jsme vnímavější, vřelejší a přirozeně respektujeme sami sebe, tak respektujeme tak i ty druhé. Já pak nepotřebuji přece někoho hodnotit a soudit. A já jenom můžu poděkovat za to, že měli odvahu zase ukázat naše vlastenectví, že jo. Když jsou ostatní lidé plní strachu, proč bych já měla cítit a prožívat to samé? Každý se má zabývat hlavně sám sebou. A to je to, co se vám tady vykládám už několik let, že jsem byla plná strachu. Jo, existenčních, já nevím, ale to je vzniklý z těch rodů, z toho, znovu řeknu, ta evoluce vzniká, v jakém prostředí my vyrůstáme, Martine. Jo, to znamená, já když jsem to dítě viděla jako svět nebezpečný, tak dokonce jsem tam měla pocity, že za všechno to neštěstí kolem mě můžu já sama. Takhle jsem měla sebedestruktivní programy. Teďkom jede Moniová, jo, to je ta spisovatelka, tak jo, teď je to zase nový seriál. Ty synové se tam prostě to zpracovávali, že jo. Tak já jsem si zase najela, abych viděla Moniovou naživo, abych si ji mohla načíst, navnímat. A teď ty příběhy, jak se tam rozkličují. Jo, prostě je to poznání, kolik těch stínů a té bolesti a těch strachů jsme v sobě měli všichni. A pokud my s těma strachama nebudeme pracovat, tak vás to bude ničit, rozsekávat a zrychluje se i to vyčerpání, zrychlují se ty nemoci, jo, protože už to chce jinak. Jo. Takže my se máme opravdu zabývat, Martine, v prvé řadě hlavně sami sebou. A já vám můžu říct, že já jsem se nikdy sama sebou nezajímala, ty svoje pocity jsem potlačovala a hlavně jsem tady byla ta holka pro druhý, že jo, ten syndrom té hodné holky, jo, té spasitelky. Tak, už ho tam nemám. Jedeme dál. Říkáme vše tak, jak to cítíme a dokážete se úplně vyjádřit a tady opravdu pojďme si přiznat tu pravdu. Já jsem to neuměla, protože jak jsem byla furt mlácena za to držubu, nesmíš, ne to, tak jsem to prostě, ten strach, a to je další věc. My si něco zpracujeme mentálně, ale pak mě to vedlo k tomu, že bych chtěla už mluvit veřejně, protože já jsem takový ten přirozený vůdce. To znamená, to byla ta odvaha, když jsme se spolu spojili, předtím jsem se ještě spojila v roce 2016 s tím Jardou a to ještě neměl skutečný život, jo? Že chci veřejně hovořit a tak dále. No, měla jsem útok, byly to obrovské zkoušky, ani bych si to už znovu nechtěla poslechnout, co jsem tam mluvila, ale vím, že jsem mluvila o těch stracích, co nám brání a tak dále, protože už jsem chtěla předávat těm lidem z vlastní zkušenosti, jo? Zase opakuju. Já to mám prožitý, já to prostě nemám načtený, já to mám prožitý a skrze to mluvím. A k tomu vám řeknu jednu věc, že můj dar je mluvit a Martine, když bych to měla dát písemně, mně to nejde. Já se zarazím, protože já přepnu na tu mysl a tam už prostě škrkám, přepisuju a tady vlastně spontánně hovořím. Jo, a i to, že se zařeknu nebo nevím slovo, že jo, zasmějem se nebo mám výpadek, ale je to pořád spontánní. Jo, a mluvím skrze to prožité, mluvím přes to srdce, mluvím přes tu zkušenost, jo. Takže i tohle to je obrovská moje zkušenost, že vlastně díky tomu, že já se učím být autentická, pravdivá a baví mě to fakt baví, když ti lidi chcou se zeptat, já jim můžu ukázat nebo nasměrovat, nebo oni mě můžou zase něco ukázat, jo, tak to je vlastně ta živelnost. A když vezmu vývojové, když to už máme 47 pořadů, tak je to neskutečný. Kolik už jsme tady předali, že jo, jakoby různých informací a tak dál. Ale přesto mě to baví dál, protože já jsem chtěla mít svoje studio, já nevím co všechno. Jenže já jsem zaprvé technický analfabet, nebyly ty možnosti, tak jsem dneska ráda, když mě Jarda napíše, že prostě uděláme rozhovor přes něho, jo, protože on to studio má, že jo, má ty tady ty, jo, a takhle to beru. Tak když to nejde takhle, tak to můžu udělat takhle, jo. Ale pořád je to, že já skrze to pak mě ti lidi po posledním vysílání u Jardy, mě došlo neskutečně moc poděkování od lidí, že opravdu, i když jsem teda ten, jo, ten můj drive, ale že tam fakt cítil tu autentičnost, objednali se na konzultace a tak dál, jo, a je to prostě skvělý, ale nemůžu tady být samozřejmě pro všechny lidi. Takže i tady na to mám, ještě řeknu jednu věc, ti lidi myslí, že když ke mně dojdou, my tam zpracujeme nebo odkryjeme nějaký ty stíny, takže už dojdou dom a už mají všechno sluncem zality, tak zase jsme v pasti, jo, protože pořád budou plusy a mínusy. To znamená, pak přijde jakoby zkouška, tak pojď se teď ukázat, jak teda to, co jsi teď tam zpracoval, jak jsi to pochopil. Nebo se zase budeš bát projevit a budeš se bát říct, hele, nezlob se, ne. Jo, a jenom to ne a nemusíš vysvětlovat, proč jsi řekla to ne. Prostě to necítím a já to dělat nebudu. Jo, takže to potom je táhle ta doba, že vy vidíte, že jste ve vyhořelé práci, ale protože tam jsou ty jistý peníze a už nemůžete, jste vyčerpaní. Ale přesto ta hlava bude říkat, a co bys dělal? Bude ti 50, máš před důchodem, to už dohraješ. Jo, to už nějak dokon. Toto je ta past. Protože vy si máte dovolit tu změnu a jít a odejít. Jo, opravdu ty vztahy se bortí a budou se bortit. Protože tady to pokřivení, opravdu ti muži to tam mají s tím ženským principem, my ženy s těma mužama, je to logicky, přátel, je to úplně logicky. Takže když budete používat při tady tom odkryváním a zpracováním smyslu života, tak je potřeba tam používat, Martina, taky logiku. Jo, nenechat se opíjet nějakým, že ju, teď přijde záblesk a my všichni procházíme do páté dimenze. Ta dimenze je jenom úroveň vnímání života a tak dál. A opravdu tam nemůžou být lidi, kteří nemají tyhle ty věci zpracovat, nebo nemůžou, to je blbost. Jako vnímat ten život jinak, když si to sami v sobě narovnáváme. Jo, protože jeden z principů je rovnováha, jo, kosmických, jako. Takže pokud tu rovnováhu nemáme, tak si sereme do vlastní gati a říkám, jo. Takže jdeme dál, co tady píše paní, že se zabýváme sami sebou. Tak a teď je tady, říkáte všechno tak, jak cítíte a dokážete se plně vyjádřit. Protože když se máte rádi, dokážeme dát najevo svoje pocity, svoje názory, aniž bychom vyvolávali nějaké napětí a rozepře, jo? Což jsem dřív neuměla, že jo? Já jsem vždycky jenom v tom konfliktu jela přes tu agresivitu, přes ten vztek. Dneska opravdu v klidu poodstoupím, hele, já vás chápu, soucítím s váma, ale já to mám jinak. Jde o to odhalit, kým jste, a dovolit druhým, aby to poznali i oni. Jo, prostě nezasahovat jim do těch procesů. Když oni to nechcou, tak je nechte. Oni se na to potřebují prostě přijít. Svoji pravdu říkáme v míru, jo, slyšíte to, v klid a mír. To nejvíc ty lidi odzbrojuje. Takže přitom na nikoho neútočíte, netlačíte, ale upřímně a poctivě dáváte najevo, jak danou věc doopravdy vnímáme. Nepolíkáme druhé půlky věd, neděláme autocenzuru. Jo? To znamená, nekopírujeme nějaký moudra, v úvozovkách moudra, nějaký dogmata, nějaká přesvědčení, protože na Facebooku, že jo, je to tam plné, ale vlastně nikdo ani nechápe obsah nebo co za těma slovama je. Jo, to takhle nejde, to už ani nepůjde. Začnete, jakmile slova začneme usměrňovat a různě měnit hlavou, už to není ono. Jo? Vidíte, jak jsem vám říkala, já radši mluvím a když to mám dát písemně, tak já už tam zapoju tu hlavu a to mě dělá jako problém. Takže mám kolem sebe skvělý lidi, kteří mě pomůžou. Jo, děkuji ti, i už za tohle, skládat ty webovky, protože tam jsou jiný texty, jsou to v té jednoduchosti, protože cítím, že co jsem tam byla před 10 roky, tak už nejsem já. A já tam chci dát teď to aktuální. To, jak zraju, to, jak můžu použít tu moudrost a tak dál, a tak dál. Jo. Nesoudím už sama sebe a ani druhé. Jo? To je pořád k tomu, jak se pozná, že se máme rádi. To znamená, ve mně, ještě teď dojížděl Martine, já si uvědomuji, jak jsem na sebe byla neskutečně přísná. Proč jsem byla neskutečně přísná? Protože jsem se bála, že mi zase někdo ublíží a srazí mě. Jo, a tam je potřeba zase rozklíčovat a zase to souvisí s tou rodovou linií a zase to jde přes tu matku a přes toho táty, takže je tam potřeba ta práce, jo, zase si rozvazovat ty karmické uzly a ty dohody. Jo. My si velmi ubližujeme jakýmkoliv hodnocením, ale když se skutečně máte rádi, už nepotřebujete hodnotit ani sebe, ani druhé, jo? Takže říkat, to je dobře, to je špatně. Protože to, co je pro jednoho dobře, může být pro druhého špatně. Zase to ten úhel pohledu. To znamená, my tady fakt jsme zneužívali slova a znovu opakuju tu větu, vše je v pořádku, vše je dobré, tak já s tím nesouhlasím, protože z úrovně kosmického toho vyššího principu ano, ale z úrovně těch, té minulosti a ty věcí, já prostě není pro mě v pořádku, že rezignuji, není v pořádku, že mi někdo ubližuje, jo, jakože dovolím, aby mě hrubě třeba napadal muž. Není v pořádku, můžeme se vyjmenovat další tisíc, není v pořádku, že lidem je lhostejno naše vlastenectví. Není v pořádku, jo, a tak dál, a tak dál. Každý si tam vyjmenujte, co chcete. Tak, můžeme kolikrát něco říct, ale už to nebereme tak vážně, jo, tomu já říkám pak ten uprdelismus, že já ještě vám řeknu, do toho vstoupím, protože mě to vždycky takhle naskakuje, vy mě znáte, jako já jsem byla vždycky ten člověk, ten komediant, jo, ten menšík, takový to, já to mám ráda, jo, teď to, vemte si ty staré scénky a to prostě dneska to chybí, no a zase to nebyla náhoda, že jsem si pustila dokument Jiřiny Bohdalové, 95 let, a jak tam ty lidi o ní mluví, jak se vyjadřovali a tak dále, jo, je to ze zákulisí, ono je víc těch pořadů. A mě tam vlastně došlo, já říkám, ty tu živelnost, ano, máš úplně stejně jak Bohdálka, jo, a oni vždycky říkají, my jsme se těšili, až ona dojde na tu akci, a teď jsme věděli, že ona půjde zpívat a ona půjde, a zase, samozřejmě má svoje stínové aspekty, protože mají všichni tady na této planetě, jo, tady nikdo opravdu osvícený není. To znamená, ona mě jakoby, já říkám, agresisu, ano, nechala jako vlastně vzít, jo, protože teď fakt ty 2-3 roky byly hodně náročný, ale byly důležitý, abych já něco pochopila, změnila. To znamená, já tak jsem poděkovala Jiřince, že jo, za ty všechny večerníčky, za ty všechny věci. A zase byl to její originální nápad, jestli jste to slyšeli, jako ona začala takhle jako jo, to dýchání, jak ty děti a skrze to vlastně ten hlas toho křemílka a tak dál, i když si jako ničila hlasivky. Potom ty, kdy ona byla nádherná ženská, že jo, kdy vlastně ju tam balili různý titi, takže tam byl nějaký, teď nevím, jako studoval král, teď nevím, jaké země, Tajsko nebo někde, a že on řekl, já tě zvu ke mně do toho, a ona, můžu si někoho vzít spolu? A on řekl, ano. A ona vzala celou tu amforu, jo, takže 45 jel zájezd, jo, jakoby do té ciziny, jakože kde byla pozvaná a tak dále. Hele, chce si, pak tam zase došlo na téma láska, protože byla s Radkem Brzo Bohatým, že jo, a tam prostě jenom řekla, ale některé věci nešly. Jako Bohdalka jsem si je nemohla, já jsem mohla vlítnout na Slovensko, udělat tam humbuk, ale nešlo to. A já ju ale chápu, proč to nešlo, jo, protože už chápu ty hloubky, proto vlastně s tím Radkem, že on pak šel k té jiné ženě a tak dále. Takže vidíte, jak tady všichni prožíváme, vlastně by ty bolesti, že opravdu nikdo, vždycky tam došlo k nějakým zraněním a zase vztahový záležitosti, lásky a tak dále a tak dále. Takže jsem Jiřince poděkovala, protože když vidím ten její element, když říkala, že by se ještě chtěla dožít těch 105 let, zase někdo odsuzuje, že ty politiky, že ty, jo, ty prezidenty, bla, tak jak když si odsuzovali, počkej, jak byl ten seriál, ta prodavačka, ne, ta paní herečka Šulcová, nebo já co má, ne, ty jména už taky nevím, no to je jedno. A my tady pořád jenom soudíme, hodnotíme. A toto už prostě máme přestat dělat. Prostě to byl vývoj, ale teď je důležité, jak se chováš tady a teď, jo, jak vnímáš sebe, jak vnímáš ten svět. Takže vlastně ta Jiřinka mě dopomohla, že já vlastně už jakoby skrze, když já tam jdu do té práce a mám tam tu rodovolinu, tak říkám, já už to utrpení nebudu v tom pokračovat, co jste měli vy. Jo, jakoby sundávám ty břemena. Já vás chápu, mám fakt úctu k tomu, že jste umírali, že jste se obětovali, ale já už to chci jinak. Jo, a to je potom vysvobozující, že vlastně z té vážnosti života jdu víc do té radosti, do té spontánnosti, pouštím tu kontrolu, Martine, jo, a jsem v takovým větším jakoby uvolnění, plynutí. Jo, a ona to tady v té knížce taky zemnuje. Jakmile vám začne něco vadit, je dobré si uvědomit, že je to něco, co jste z pozice minulosti v sobě ještě nepřijali. Jo, protože pamatujete, jak jsem se zlobila na panu Marii, jak mohla dovolit, že ty ženy trpěly a že ty děti, jo, byly odvedeny dokonce. Ne, to byl vývoj. To prostě jinak nešlo. Jo, takže když vám něco vadí, tak se ptejte sami sebe, jo, co tam zatím je. A když se necítíte dobře, tak vám to ukazuje, že tam prostě nemáte být, nebo že tam nepatříte. Protože odsuzování čehokoliv je totální plýtvání energie. Když přestanete soudit a zároveň přestanete sami sebe i druhé vinit, tak se osvobozujete. Hlavně i sami sebe, jo, protože já jsem tu sebedestrukci měla obrovskou. Já jsem něco udělala a pak přišlo, co jsi to udělala, teď tě nebudou dávat, ježiš, to budou zase udávání, to zase, protože jsi učitelka a ty jsi tam zase i tančila na stole, ale křepčila, jak urvaná z řetězu. Jo, to prostě to takhle, Martino, ve mně bylo. Tak, a když se už konečně z ničeho neviníte, přijmete vše jako dokonalost, protože už neurážíte se a nejste dotčeni. No ale když jsme zranění a máme tam nepřijaté věci, tak já jsem si všechno vztahovala a brala osobně. Jo, a to je vlastně i to, co mě řekla potom moje kamarádka, že já mám to silného, ten solar, jakoby toho ducha. Ale když mě někdo vlastně začal třeba něco vykládat nebo v té rychlosti těch emocí, a já jsem to prostě do sebe nasávala jak houba. Jo, protože on je tohle a ježi mě tělí to a tohle. A já jsem nevědomky ten bordel z těch druhých lidí do sebe nasávala. A to už teďkom tím, že když vím, kdo jsem a jsem v tom klidu a míru, tak jenom říkám, to je tvoje. Jo, já ti chápu, to je tvoje, ale já už ty jeho emoce do sebe nepotřebuju a nemusím nasávat, protože já jsem pak zanešená jak kdyby popelnice, jo. Prostě jsem plná, proto teď jsem si našla, požádala, chodím na masáže, kdy jedeme meridiany, kdy jedeme do hloubek a to vám můžu říct, Martina, já to řvu jak kráva, jak to bolí, jak jsou tam zanešeny ty emoční bloky, ty emoční, ale jsem za to vděčná, že i z toho těla ten bordel můžu dostávat ven, protože nemáme jenom fyzické tělo, máme samozřejmě, že jo, víc těch těl, máme 7 těch těl, jemnohmotná, emoční, astrální a tak dál. Takže, když spolu, tak je tady, neurážíme se a nejsme dotčení. Spolu s tím, jak člověk začíná přijímat a milovat sám sebe, to je prosím základ, to není klišé, to je fakt základ. Jo, já konečně miluji tělo, duši i ducha. Je to nádherný. Přestáváte mít spory s ostatními lidmi, protože vy už nic od nikoho neočekáváte a sami jste přitom schopní dát druhým plnou pozornost a laskavost. Toho, kdo je vnitřně svobodný a má se rád, nic totiž nerozčílí, ani neurazí a spíš se nad vším jenom pousměje. Jo, už já tomu říkám, že nevstupuju do té hry oběť a viník. Jo, to, k tomu se postupně jakoby vlastně to dostávám. A to je to, co ti lidi tady se ptají, co je smysl života, musíme se osvětit, musíme... Smysl z života je ze sebe odstranit ty stíny a ty vzorce, kterým jsme kdysi my sami věřili nebo nám byli podsunuti systémem, rodinou a to tím vývojem té minulosti. A tím smyslem života pro mě je ta vnitřní svoboda. Jo, ten klid, kterému konečně se dostávám. Já neříkám, a tady jako někdo říká, já už to mám zpracovaný, já jsem byl na semináři, víte? A já říkám, no nemáte to zpracovat, ani já ne, protože pořád jdeme do dalších hloubek. Přijdou další situace, pořád bude něco přicházet, ale už to budete umět víc rozklíčit, zpracovat, tak jak to tady píšou v té knížce, protože se máte.

0: a vědomě se posuneme ke konstruktivní tvorbě v lásce. A to je ta era, o které mluvím. To je to, že my máme pochopit, že nemáme spolu soutěžit jako muž a žena, jako ženy mezi sebou a tak dále. Že my máme začít spolupracovat. My máme začít tvořit, že jsme tvůrci. Ale to nepůjde, dokud tam lidi mají, nepracují na svých cnostech. Jo? Nepracují na tom, aby odstraňovali ty s tím to lpění, to majetnictví a tak dále. Tak, další věc, ke které tady píše v tom slunce vědomí, je, neřešíte svoji finanční situaci. No to bylo, to je pro mě hodně těžký téma, nevím, jak to máš ty, Martine. Tím, že já jsem celý život vlastně se starala o sebe.
1: V nás na to navykne ten systém, že ano, samozřejmě, aby jsme se báli, to je i s těmi jezdci, to je ta chudoba, že ano, ten jezdec apokalypsy.
0: Jo.
1: Takže neustále to v nás. Mám málo, měl bych vydělávat víc, co mám dělat. Dneska ty lidé jsou, mají dvě, tři práce, že jo, máme samoživitelky a další, tak jako lítají od nevidím do nevidím ke strhání na tu rodinu, na to, že na sebe nemají už ani čas, že jo.
0: Já to vím. Jo, a proto, jo, tady ty, já tomu říkám programy. Inflace, jo, chudoba, to jsou programy. To znamená, já jdu tam k těm kořenům a začnu to uvolňovat. Ne, já jsem vyživována, já jsem beztrž, já jsem dostatočný v tom božím proudu té prosperity a hojnosti. To znamená, já jsem neuměla přijímat. Já jsem prostě celý život se rozdávala a dávala. Proto, abych byla přijata. Jo, úplná sebedestrukce. Ale děkuju za tuhle zkušenost. To znamená, já si každý den pracuji, už jsem to tady řekla i ve vysílání, protože samozřejmě jsem měla míň klientů, míň věc, ale to bylo proto, abych i já si mohla konečně zpracovávat svoje sebedestrukce, svoje pochopení, nerovnováhy, jak jsem byla jak urvaná z řetězu, musím tady dělat velký projekty, ne, nemusím. A to znamená i to, ten okamžik, když říkám, ne, otoč to, Jano, jo. Děkuju z vděčnosti, a teď to říkám od srdce, že mám dům, mám kde bydlet, mám na složenky, mám tady a teď, Martine, máme, jo, mám jídlo v lednici, mám. Já vím, že jsou tady lidi, kteří třeba v ten okamžik můžeme mít pomoci, jo, a tak dále, to tady teď nebo, ale i ti lidi, co jsou v té největší chudobě, nebo to, tak si to tam zvolili proto, aby i oni začali to měnit, jo. To znamená, nebo já jsem tam mývala výčitky, já jsem si něco koupila pro sebe, ježiš, co jsi to udělala, to bylo teď, jo, když jsem se učila i koupit si jakoby kvalitu. Já teď komu se učím pracovat s energií kvality. Já chci kvalitní jídlo, já chci kvalitní spánek, kvalitní, jo, prostě je to úplně něco jiného, než to, co jsme žili v té minulosti, jak ty říkáš, tu chudobu a ty bohatý. Jo, já jsem se zlobila na ty bohatý, protože oni mají peníze, oni mají moc, oni můžou, zase jsem je vlastně nevědomky podporovala. Jo, ale když to zpracuješ a když do té prosperity, do té výživy, že vlastně to spojení s matkou zemí, že ona nám dává vše, co potřebujeme, že můžu poděkovat za každý den, kdy někdo mě něco donese, hlávkový salát, tady to, domácí vajíčka, blablabla, rozumíš? Tak je to prostě, mám, jsem v dostatečnosti, jsem v nasycenosti. Jo? I když to působí, jako, že jsou frajerka, že se mě to říká, protože já vím, v čem někteří lidi se nachází, protože já jsem v tom byla tři čtvrtě života, Martina. A já nemám miliony na účtu, ale vy mě znáte, protože říkám, pokud tam mám být, tak já na tu dovolenou nebo na to cestování zase a zase se mi to poskládá. A já když to fakt pustím, tu kontrolu nad těma financem a to, tak někdo zavolá, někdo se mi ozve. Včera tady taky byla Peťula, doveze vajíčka, doveze mi nějaký a já děkuji, segra, tady máš víno, ona víno, že jí pálí žáha, je, děkuji, protože se mi dělá masáž, jo, takže já chci říct, jak se to potom jako děje, bez té kontroly a bez té, jo, hlavy, když budu furt mluvit, jo, ta inflace a kam půjdeme a podívej se a benzín, vidíte, že všichni jezdíme dál, stejně, když dojedeš na to, tak natankuješ, protože, že jo, bez auta nebudeš, jo, rozumíte mi, takže pořád, jo, a poděkovat, děkuji, že jsem si teď mohla natankovat, děkuji za to, že mám naplnou nádrž. Děkuju. Jo, ale rozlišovat. Ty děláš v Německu, Martin, tak víš to jídlo, že jo, že německy je jiný, chutná, tak jak to česky. Takže si hledám tu kvalitu. Jo.
1: Tak, budeme do toho. Teď prakticky nakupuju už jenom v Německu. Když opravdu něco není, tak to koupím tady, že jo. Protože vidím, jaký to je. Cenově srovnatelný, ne-li ještě levnější. No a s tím, co si říkal ten pozorovatel, vlastně já bych se k tomu vrátil, protože přesně ten sudeťácký sraz nám tady ukázal, kdo je kdo, jako do očí je to bíjící, protože už se nikdo neskrývá, všechno bylo odhaleno. Takže jste mohli vidět vlasti velezrádce na hradě, že ono, vlasti zrádce, kteří se za to vyslovovali a další věci.

0: pokřivovali vlastně ty dějinné konsekvence, ty souvislosti, které tady jsou, které jako český národ si musíme uvědomovat. I slovenský národ, že ano. A oni zase tlačí na něco. Ale vím, že si i sdílela i ohledně větrníků, které teď se na nás taky valí, takže to bylo další věc, která tady rezonuje, protože když začali lidé ukazovat tu sílu ze spoda, když v těch dotčených obcích, kde by to mělo být postaveno, udělali referendum, tak to většina těch obcí smetla. A vidí, že ta síla ze zhora zase tlačí opačně a chtějí tady udělat ty akcelerační zóny, že ano. Tajně to, na tajňačku včera jsem měl právě natáčení rozhovor i na YouTube, už to je s Ivanem Noveským, s inženýrem ohledně energetiky, ohledně tady těch věcí, takže jsme se ohledně těch akceleračních zón bavili, jak se mají ještě možnost lidé vyjádřit, času je málo. Všechno to udělali na schvál tajně, na poslední chvíli se to provalilo a dali pár dnů lidem na to možnost se vyjádřit, takže tady bude zase muset nastoupit, nechci říct odpor, zase nazval jsem ten pořad, že by to mělo být za naši zemi bez větráků, ne proti větrákům, že ano.
1: Podepište petice, podpořte. Tak. Finančně, tím souladem, protože ten pán, já nevím, zase ten šedivec z toho Slovenska, tak jsem viděl dokonce, jak tam říká, že jim utekla i právník, jak se toho lekl, jo?
0: Jo, Daniel Máčovský, ano, koukal jsem na něj, jo. Dával a to tam.
1: Mám zase husinu, jo, takže já prostě nemůžu být všude, jakoby, ale teď tím, jak to sdílíme, já jsem podepsala petici na odvolání, já jsem prostě konám to, co cítím, jo, že to je se mnou v souladu, nemám tam odpor nebo nenávist. Rozumíš, já tam nemám odpor a nenávist tomu člověku, ale vím, že jak ty říkáš, teď je vidět, za co lobujou. Jo, takže tohle má být náš vůdce nebo nějaký člověk, který podporuje české národ naše, jo. A bylo to vidět ještě na tom setkání, tam vystupovala ta Kateřina, ta blondýna Brila, ta Kučerová, jak tam krásně zhrnula i ty fakta, ty věci a zase někdo řekl, ona je komunistka, jo. Kapete mě? Zas odsuzování, hodnocení. Ale která žena se tam postaví a má zájem a je nás tady víc samozřejmě. Já teď říkám jenom, koho jsem viděla, nebo já to moc nesleduji. Mě to tam, buď to ke mně přijde, já nejsem, že bych to úplně jakoby, ale ono mě to tam potom naskakuje. A já si vážím každýho člověka, který má odvahu a to chrabrosti promluvit, Martin, je to tak? Promluvit a ukázat, nezdávejme to. Poté, jak ty říkáš, na vesnici tohleto, tak i pan Zeman pak říkal dobrou věc, budou na podzim volby, tak si uvědomte, i v té Brně to zastupitelstvo, kdo to tam lobuje, kdo to tam jako podporuje, jo, tak je nevolte. Dělejme něco pro to a neříkejte, to nejde, to nemá význam. Má to význam. I tady ty zasraný větrníky a to je průser jak vrata. Takže já děkuju a zase jim vzdávám a posílám úctu tady všem těm lidem, kteří jakýmkoliv způsobem teď pomáhají k tomu, abychom od sporu, jak jsi to teď Martine řekl, od sporu začali měnit, on to jinak nejde. Než začít od sporu, jo? Jakoby ty kořeny očišťovat a zesilovat to propojení. A skrze to ještě řeknu tam, teď mě tam naskočila, nevím, jestli znáš to Daniela Aladin, nebo tak nějak se jmenuje, jako je svobodomyslný člověk.
0: Jo, sleduji ho, tak též, ano.
1: Tak. No a teď tam byla vlastně zase, to není nám, mě to vždycky ke mně dojde, jo, jako já už na Facebooku moc nejsem a jako jak byl v Bosně, jo, jestli jsi to poslechl, jo, jak jel do Bosny a jak prostě na hranici už ztratil baťoch, bleble, no a že tam jel s nějakýma lidma, já zase, jako já to jenom zhrnu, my to můžeme porovnat skrze tu naší, jo, když jsme tam byli spolu za covidu. A teď zase všimně, jak je to vývoj. Ty mě znáš. Já prostě nejsou zastánce kolektivních nějakých, jo, jakoby tyto výštěch ezoterických a dobrý. Já jsem byla šťastná, že jsem tam mohla, je, ty taky určitě, že jsme mohli navnímat, že jo.
0: Tak, dlouho to byl můj sen a ty jsi mě k němu vlastně dovedla. Aby se uskutečnil, takže ti to tak též děkuji.
1: Ale neměli jsme to jako fanatici, že jo, neměli jsme to jako fanatici, že čekáme nějaký, jako prostě dělo se nám to, jak se to dělo. Ty víš, že jsme tam potom říkali, že zvažuješ, uděláte rozhovor, já říkám klidně si ho, Martine, udělej, já to necítím a je to tvoje, že jo, ty jsi byl už tady v té době, už jel v tom svobodným a prostě v klidu jsme si to, že jo, pak jsme s Ondrem, pak jsme vedli ty diskuze, fraba, toto, jako nádherný, ale vždycky s těma domorodcama, s lidima, že jo, projeli, dojeli, odjeli. A ten Aladin, nebo jak se jmenuje ten Daniel, prostě se tam jakoby rozhodnil, čeho jsem si já až tak ještě v té době nevšimla, že v tom Ravne prostě je to dřevo z toho smrku a že je tam prostě ta plíseň a to stě, jak se jmenuje ta ludra v tom smrku, teď se nespomínám ten název, a to nevadí. A že je to škodlivý, prostě jak to dýcháš, tak to jde do těla, že jo. A ono pak z toho dřeva, že se to přelízá i do toho vlhka, do toho, víš, jako měl tam tu diskuzi, protože on je zdravotník, jo. Má s tím zkušenosti. No a teď se tam teda rozjela, pa samozřejmě nejlepší pak číst ty komentáře pod tím, jo. Protože shodou okolností tam byl Igor Haun a pak tam zase, on to tam zase to líbivý a wow a tadada a tady. No a ten Daniel mu tam prostě řekl, hele, ale ono to tak jako Igora není, nebo já nevím, já to jenom zkrátím, jo. Nepotřebujeme se v tom vrtat, kdo chcete, najdete si to, porovnáte si to, navnímáte si to, jo. A ten Daniel, já fakt zase mu děkuju, protože má odvahu to říct tak, jak to vnímá teď momentálně v této současnosti. Že říká, ještě kdyby tam dali stánky s McDonaldem, prostě cirkus Humberto, jo, já tomu říkám ezoterický cirkus, tohle, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. A on říká, jak je snadný tam ztratit, jo, to svoje vnímání, to svoje cítění, jak prostě ti lidi se těm vůdcům nebo jakoby rádoby lidem. A zase je to individuální, zase se tady může vést spor. Já jsem tam byla spokojená, my jsme si to tam užili a děkuji a jdeme dál. Je to tak, Marťo, a jdu zase, já chci poznávat další kouty tak, jo, tak, světa tak, nebo prostory nebo silova. To je moje a já skrze to můžu říct tak, ale mezi tím se to zase vývojově může samozřejmě změnit. A je to v pořádku, Marťo, je to tak? Pořád je to náš vývoj, naše vnímání, naše porovnávání. Takže tam potom ty, no ty ses tady rozohnil, ty tam, Dane, používáš ty emoce, nebo, ale on má svůj styl projevu, kdo ho znáte. A to je on, tak jak já mám svůj styl projevu, ty máš svůj styl projevu, přece je to v pořádku, Martine, že jo? Každé, víš, jako si, jo, to projevujeme, to sdílení jinak, jo? Ale jak robot nebo to, tak proč bych měla být na učený, že tam jako, to se mi zdá taky. Takže i tohleto, já za to děkuju tomu Danielovi, protože zase vidím jiný úhel pohledu. On říkal, kdyby se tam dali dřevo z dubu, nebo to, tak se to nestane, jo? Ale je to tam ze smrku. No a zase to navazuje na knihu Hanky Sarblochové, protože z hodou okolností ona o tom se tam zmiňuje, protože v té době tam byla pozvaná na nějakou přednášku, jako už se tam sjížděli jako by ti vědátoři nebo ohledně těch pyramid. A ona už měla vydanou knihu a tak dále. A prostě nebyla přijatá jako by žena mezi ty muže, mezi ty jo a tak dále. Zase, kdo chcete, přečtete si to v knížce. A prostě řekla tu podstatu, proč se to tam vlastně takhle děje v tom Ravné, protože tam je spodní voda. Tak jak je Nartaní, my jsme tam byli, jo, tak jak mluví o tom víc lidi. Proč je tam ta, v tom je jakoby uloženo informační pole, jo, Marťo, v té vodě. A ona to tam popisuje, že když se na to naladila, tak jak my jsme teď viděli tu ropuchu na prameni, jo, na tom veleraje, tak ona tam navnímala jako sarkofág, tam leží nějaká žena, bytost a prostě tady tohleto ošefovávají, vždycky tomu se říkají královní, jako ty královny těch jezer, jo, opravdu jsou bytosti, strážci země jsou, jo, jako opravdu taky archa a tak dál. Zase je potřeba se o to zajímat, není to žádný fanatismus a to. No a ta Hanka prostě říkala, že vlastně tím, jak se to tam začalo být, jakoby proflakovat, to místo, jo, a s tím ty věci, tak se to začalo jakoby rozkrádat, napadat a narušovat, jakoby i vibrace té vody, té léčivé a tak dál a tak dál. Zase ona neodsuzuje, ona jenom poukazuje na jiný úroveň vnímání, tak jak ten Dan teď jako to vnímá z pozice, že tam ty lidi vlastně nemůžou dýchat ty záporné léčivé jonty, ale dýchají ten bordel. A tak dále. A zase to, o každém jděte si tam, vyzkoušejte si to, já to neříkám, že teď se vysmívám, nebo to, ale tím, jak čtu tu knížku, tím, jak mě naskočil ten Dan, já si to zase skládám jako pucle do sebe, jo, a nic neodsuzuju, nic jakoby nezavrhuju. Ale zase, jak prostě někteří, tady ta ezoscéna, různý ty, jo, prostě vede ty stádo ovci. Takže jestli je to v náboženství, jestli je to v tom, prostě vždycky je to pruser, protože teď je potřeba už tou cestou přes sebe a skrze sebe. Ale každý ať si vyzkouší, co je potřeba. Nevím, jak to vnímáš ty, ale jako říkám, je to je zase, bavíme se, jako tady diskutujeme spolu, jo. Já neříkám, že já mám pravdu, nebo to, já mám jenom ukazuju, jak se to všechno stále mění a jak potom vlastně ti lidi, kteří mají to cítění a vnímání, protože Daniel to má, on krásně maluje obrazy, on si žije ten svobodný, jakoby, jo, ten život jinak. Tam má vždycky jako plechovou vanu, tam si lehne a tohleto. Prostě je svůj, je svobodný a to spoustu lidí irituje. Vlastně já až teď chápu, kde se mě ztratila ta moje jiskra té radosti, jak to má Jiřinka, protože ti lidi mě nedávali. Je štvalo, že to, oni mě tvrdili, že jsou nezodpovědná. Já jsem byla vždycky zodpovědná, ale prostě museli, podsouvali mě různé stíny, projekce a tak dál. Ale i tak jsou za to vděčná, protože já se pomalu jakoby zvedám a znovu obnovuju sobě tu radost, jo, tu svobodu a tak dále, ale už to samozřejmě budu dělat jinak než před těma 20 rokama. Jo? Chceš tomu něco říct, Marťo?
0: No, prakticky ne, souhlasím, protože takhle by to mělo být.
1: Uh-huh. Jako nejít do konfliktu, že Dan má pravdu, že tohle, prostě já to, jo, to vnímání, ať si každý z toho vezme, co chce.
0: No, a každý by se měl kouknout přesně o té svobodě, jak jste tak říkala, jo. Já když jsem tady okupoval, okupoval trávu pod okny před panelákem, no, když jsem to tam zryl, dal jsem si tu práci, já nevím, kolik to bylo, 3x3 metry, zřel jsem to tam, nasázel jsem tam kytičky, všechno bylo dobrý, pak jsem tam nadal i bylinky, takže tam byla, co tam bylo, máta, byl tam libeček, byla tam stříbrná šalvěj, teď já nevím, co všechno tam ještě bylo. No tak to bylo ještě taky dobrý, já jsem tam sedával venku, na židli celý léto, Sebajs tam jezdil na kole a s dětma tam běhal. Kočky moje se tam venčily, nikdy nebyl žádný problém ze psy, nic, jo. Lidi si tam chodili pro libeček a takhle. No a pak jsem tam, a taky jim asi vadila některým škarohlídům ta svoboda, kterou jsem tam měl, ale bylo to pro všechny, každý si tam mohl brát, co chtěl, no a pak jsem tam nasadil rybíz, že ano. Takže 2 červený, nebo 3 červený a 1 černý rybí jsem tam nasadil, keříky. No a to už začaly samozřejmě negace jak svině. Pak přišli dokonce s tím, že se to musí přesadit, že nemám povolení od města. Protože pěstuju plodinu, kterou můžu zpeněžit. A tak jsem to nakonec říkal, tak víš co, víte co, tak mi to nedavlste na záda. S tím, že tady bude nějaká komunitní zahrada. Ta tam možná je, možná není, v životě jsem tam nikoho neviděl, je to přitom tady 300 metrů od nás. Tak radši jezdíme na zahrádku k babi, máme tady taky kousek a máme na háku. Dneska tam jsou jenom vajgly. Dneska je tam na čuráno a na kakáno od psů a někdy i od lidí. Takže mají tady spoluobčané, hlavně jeden teda konkrétní, který ze vchodu, který mu to nejvíc vadilo a nejvíc o to zasadil, tak mají co chtějí, mají tam vajgly a bobky, no, tak dobře vám tak. Ale byl to boj, nebo byla to cesta několik let, jo, co jsme tady bydleli od začátku, takže pak jsem si řekl, tak hold, když já s váma bojovat nebudu, tak já si uteču na jiný místo, klidný. A je to o tom i vyrazit do té přírody, že ano, být k vodě, do lesu, do hor, kamkoliv. Tak.
1: Souhlasím, Marťo, a teď jako, jak budu číst teda o těch financích, tak mě tam, vidíš, jak my jsme vždycky takhle propojují, že ty mluvíš a já mě tam naskočí, jo, to není, že ti skáču do řeči, to není, že jsou Jolanda, to není, protože já mám ten rozsah tak obrovský, takže já vždycky se potřebuji zase vrátit na základnu, předám slovo tobě, prostě to tak máme, jo, a ty to respektuješ, proto nám to, mě to s tebou baví, protože ty jsi řekl, to je tvůj pořád, jo, a spousta lidí to zase hodnotí, ta hubu nezavřena, to je strašný, jako ble. To je jedno, už je to pryč. Já chci jenom říct tady k těm těm financím, co mě tam teď naskočilo. Poplatky České televize, ty kokso. Tak to je taky jízda, přátelé. Jo? Nevím, jestli jsi dostal jakoby dopis a doplaťte a to. Pojďme se na to zase podívat z toho širšího spektra. Jo? Já prostě tím, že tu televizi těch 10 let nebo to nepoužívám, tak já jsem to tehdy zrušila na poště. Helete, nešlo mě fakt o 100 korun, nebo kolik to dřív bylo. Nešlo o ten princip, proč bych měla něco, jo? To je ta moje odvaha, že já si prostě s tou vyvazuju a tak dál. Nicméně teď to došlo jako a dochází hodně lidem, protože myslím, že o tom mluvila i Petra Rédová, že nějaký pán se vrátil z ciziny a už tam čekala exekuce. Jo, exekuce, jo, chápete to? Protože on tam nežil.
0: Poprava.
1: Se a protože oni
0: stanovili
1: tak. Nový pravidla, chápete? Teď se jako smějte, jo, jestli tohle nikdo nevidí. Že teda televize je to, že máš mobilní telefon, tak už máš televizi, jo. A teď teda pojďme, ještě ČT1, kde jsou největší sračky, včetně paní Jilkové, a ty moderátoři, vy to víte, Moravec a zase, já to jenom takhle vždycky, jako mě se to tak jenom naťukne, já to nepotřebuji, protože mě to do sebe zapadá. Tak pojďme si položit, kde máme teda tu demokracii, Marťo, že když si teda kupujeme OnePlay, jo, já už to umím říct, ještě jiný stanice, jo, si zaplatíme Netflix, jo, tak proč nemůže být, že pojďte si teda, kdo chcete, zaplaťte si Českou televizi. Proč tam nemůžeme mít svou vlastní svobodu, Marťo? A pojďme
0: tak,
1: dál.
0: Tak, službu, jo? Vlastně, já to zobecním, službu, kterou nepoužívám, nepotřebuji a nechci, proč bych jí měl ze zákona platit? V tom případě, když je to ze zákona, už jsme to tady říkali tisíckrát, je to vlastně forma daně, akorát se to jmenuje koncesionářské poplatky. A jestliže já na to nekoukám a oni si dají do zákona, no ale máš zařízení, no tak mi dejte přídavky na 10 dětí, protože mám na zařízení, které můžu mít 10 dětí. Že ano. Přitom ono, ne, jsou to vychcánci, protože vědějí, že to jde do řití, že ano, tam se točí 7,5 miliardy ano. pro Českou televizi i Český rozhlas a oni cítí, že by jim politici na to šáhli. Přitom tam šlo jenom o to převést to jakoby pod stát, aby na ně mohl koukat ten, no teď nevím, teď mi to vypadlo, ten úřad, který to kontroluje nejvyšší, no teď mi to fakt vypadlo, úplně mám teď okno, to je jedno.
1: Děkuju,
0: jo, nejvyšší kontrolní úřad, aby jim mohl koukat vlastně na smlouvy, že ano, protože my víme, před lety už tady natočili přece proti Hřebce olejce, natočili tady dokumentární film a za symbolickou korunu, protože to mělo úspěch, tak to chtěli prodat, za symbolickou korunu to chtěli prodat České televizi. Myslím, že to byl Vojtěch Razima a kveruan.org a teď si nejsem jistý. Tak, mě neberte za slovo, ale dohledávejte si. No a oni je s tím poslali do šípku, k šípku a za 800 tisíc to prakticky na totožných lokacích natočili sami přes externí zase firmičky, že jo. Zase dali vydělat svým kámošům. Vzpomeňme, když byl Jaromír Soukup, televize, jak se to jmenuje, Barandov Seznam, teď nevím, tak tenkrát tam rozkryval vlastně, když byl možná připravovaný i na funkci prezidenta, ale pak se nějak rozhádal s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, tak to nějak nevyšlo. Tak on přece rozkryval i ty smlouvy a tam byla 3/4 začerněná. Dík to je jak za toho covidu, když pak máte 3/4 začerněný stránky, ukažte nám, na co šly prachy z evropských daňových poplatníků, za jaký fakcíny a další věci jste minuli, že ano. Takže a zase i ten Kokotel, jo, nebo jak se to jmenuje, Kotel s Jílkovou, nebo Máte slovo, se to dneska jmenuje Ježišmarja, tak když vím, že je takováhle, tak já tam ani do toho pořadu nepolezu, kdybych měl tu tendenci tam líst a klást tam otázky, aby mě tam stírala a byla drzá, arrogantní. To samý ten Moravec, že ono, tam vždycky měli přesilovku 3 na 1, včetně Moravce, tak tam útočili na jednoho bezbraný a ostatní 3 si tam pokyvovali hlavou, nebyla to žádná vyvážená diskuze, že ano. No a oni teď mají strach, že by ty stát, že by mohl kontrolovat právě ty jejich prachy a proto oni se chtějí takhle zaopatřit, že jo. Není v tom nic takového. Když si může, přesně jak jsi to říkala, když jsou tady Netflix a já nevím, kýho šlaka, tady ty televizní a video a filmový streamovací služby, tak když si, co chci, to si zaplatím a proč má někdo být tady nucený zase pod pohrůžkou právě té exekuce, vlastně té osobní sociální finanční popravy, že ano, protože execution je z angličtiny poprava, dámy a pánové. No tak to si zase musíte uvědomit, jestli na ně budeme tlačit a hlavně na ty odpovědné politiky, kteří to teď mají v ruce.
1: Určitě. A to je přesně ono, jako ty se nad tím jako řekneš si to ani není možné, protože zase vím, že v Senátu nebo bylo, ne, když byly volby, tak tam bylo jako jeden z těch, budeme požadovat zrušení poplatku České televize, že jo, jako v té náplni, jo, někdo to tam jako řekl, nebo už se to nějak pak projednávalo a ono to je vždycky, to se něco vždycky přilítne, pak to zase odlítne a ta druhá protistrana prostě ještě nám přitvrdí, jakoby, jo, v uvozovkách. A tady vidíte, jak jsou ty věci vytrhovány z kontextu, vy se nemůžete ani bránit, všude jsou automaty, jakoby, jo, tam mluví ten umělá inteligence a prostě potom ti lidi, já to chápu, jo, když jsou tady nějací důchodci nebo to a oni to ani nevěděli, a oni vám ještě seřvou, že to je vaše blbost, že vy máte sledovat. A já jim říkal, to bych byla v kocholoušku. Víš, každý 5 minut měníte zákony, jo, prostě ty dlouhy, jak ty říkáš, dlouhy, jo, rozpisy. A až tam je třeba jedna věta, která je vlastně zaháčkovávací, já ji přehlídnu a jsme víš kde, jo. To znamená, i toto mě už unavuje a je to fakt náročný, jaký oni nám tady předkládají, furt měnijou ty zákony, ty sociální, a zase pojďme si to povykládat, že jo, zase Ukrajina, tohle, toto, česká matka, jo, nemá nárok, nebo dítě v tom bordel, kam se podíváme, že jo. To, tady už to prostě jako je vidět, jak se to vyhrocuje. Ale zase, když tam bude nenávist a vy budete se stekat, já když dřív jsem, jo, se stekala, já jsem třeba synovi nastavila před 10 rokama mobilní data na 500 a mě došla normálně faktura na 6000, jo, autučko. A já jsem tady, a vy, aj, no a to byl ten můj problém, že tím synem, a oni se mě smáli, oni se mě smáli do ksichtu, že? A každý operátor byl jiný a říkal, a my za to nemůžeme, a my to, a my posloucháme to. A každý mě pak řekl jiný rady, no, tak jsem aspoň se domluvila, že jsem těch 6000 musela splácet, jako ne, mohla splácet na etapy, protože jsem jako samoživitelka. Prostě na to peníze Martina neměla. A to je pak posede si ti pračka do toho a pak už jdeš do těch kytek, že jo, jakoby v uvozovkách. Už tam padáš, seš oslab, seš vyždímaný, seš, jo, a už v tom zase lítáme, jo. Takže já teď tady ještě rozeberu teda ty finance. Neřešíme tolik svoji finanční situaci, jak je to v té knize psáno. Proč se tím již nezabýváme? Protože víme, že pokud jsme ve spojení se svým božstvím a nejsme již ovládáni strachy, není nic, čeho by se nám nemělo dostávat. Jo, ale opravdu je to tady ale silný a to nejde hned se z toho vyvázat. Krok za krokem, furt vděčnost, děkovat, jo, tohleto, prosperita, umím přijímat, umím pustit. Protože vědomí má své projekce, to jsou ty stíny, co nám lidi druzi říkají, co nám říkají ty média, co nám říkají. A máme všeho dost. Pokud si tohleto uvědomíte, co je naší podstatou a vše ostatní nám bude potom přidána. Mně pomáhá třeba Martine si říct, vše, co ke mně patří, tak mě nikdo nemůže vzít. Jestli mi rozumíš, jo, jako, jo, prostě mám, tak proč já bych tady teď, jo, tlačila, nebo musím víc makat, abych měla v budoucnost. Ne, tady já teď mám. Jo, to neznamená, že se stanete lehkomyslnými, ale energii i ve formě peněz necháváte proudit volně, protože zase zeptejte se, co jsou pro vás peníze, jo, protože to je nějaký platidlo, je to nějaký, co zase ty peníze mě plní moje sny, nebo to, abych, jo, mohla si, není toto, že mě, já jsem předtím měla pokřivě, že peníze mě dávají svobodu, jo, to jsem takhle měla pokřivenou, takže je tam potřeba sami sebe se ptát, a rozklíčovat a jakoby očisťovat ten tok té prosperity, té ležaté osmičky, že přijde, pustím. Ježíš, to jsou ráda, že jsem teď s láskou tady podpořila druhý lidi a ono se to zase vrátí, jo, v tom přijímání a tak dál. A zase je to o tom, koho budete podporovat. Ty místní, ty lidi, kteří to dělají kvalitně, nebo půjdete do těch korporátů a tak dál a tak. Pořád máme možnost volby. Je to tak, pořád je to o nás, co dovolíme a co podporujeme. Tak, další, co tady říká, jak se máme rádi, nesnažíme se být důležití, nepostradatelní a neškemráme o lásku druhých. Tak, přátelé, tohle všechno jsem dělala dříve. Tak, jo, že jsem škemrala o tu lásku, protože jsem byla zraněná, jo, protože jsem si myslela, že nejsem dost dobrá. Chtěla jsem být důležitá, ukázat tomu tátovi, že jsem hodná jako jeho dcera a tak dále. Takže opravdu si to pojmenovávejte a zpracovávejte. Děláte především to, co vám přináší radost a potěšení. Prostě vás to baví. To můžu podotknout teď z konzultací žen, že pořád, jak my jsme v tom nastavení, že jo, uvařit, postarat se o děti, o bezpečí, i když máme pračky, máme tohleto, ale pořád nám tam chybí ta tvůrčí kreativita, Martine, jo, jakože najednou půjdu si namalovat obrázek, nebo půjdu něco udělat, nebo já si půjdu zaspívat, půjdu si zatancovat, jo, prostě mít tam něco jenom pro sebe. Jo, z té pozice, že a u vás mužů je to zase samozřejmě, jo, zase si tam najdete ten svůj koníček, teď máš koně, takže je to prostě super. Tomu bychom se taky měli věnovat jako své profesi, jo, dělat to, co nás baví. Děláme to však pro tu věc samu, ale ne proto, abychom druhým předváděli, jak jsme úžasní. V nevědomosti vychází každý den mezi lidi jako hladoví psi, kteří touží po uznání a drobečkách lásky. To je největší pás, kterou až jsem prvé rozklid, jo, chtěla jsem uznání od mužů, chtěla jsem uznání od táty, chtěla jsem uznání od vesnice, chtěla jsem pás, iluze, zpracovat do pryč. Pokud vy to děláte fakt pro sebe, i to, že mě to baví, proto znovu tady natáčíme, proto znovu příští týden budu natáčet u Jardy 9. června, protože mě to fakt baví. Mě to fakt baví, jo, takhle diskutovat, sdílet poznání, které a vidím, kolik předtím jsem viděla věci jinak a teď je vidím a je to v pořádku, já už se za to stydět nebudu, je to vývoj. Ale je přece o tom, abychom se obohacovali, ne abychom se soudili a uráželi a kdo má pravdu a kdo ne. Tak, když se totiž cítíte nemilování a neuznávání svým okolím, Jsme totiž závislí potom na dodávání lásky a uznání od ostatních lidí, případně i od zvířat. Jo? A to teda můžu říct, apeluju, jak potom vznikají závislosti na zvířatech, že? Protože si z nich udělají lidi parťáci a to. Takže já vždycky říkám, Jacku, nesrdně, ty jsi tady jako, jo, prostě mám tě ráda, ale teď chci mít klid, takže mě tady si lehni, můžeš tady mít při vysílání a on tady hezky spínká. Ale prostě stát se to, že se a doktoři a musím to a výživu a tomu zvířeti a je tam prostě, jsou tam ty strachy, tak ničíme ty zvířata a ničíme i my sami sebe. Ale neskutečně nám jako mimochodem teda pomáhají, jo, zvířátka, já je miluju. Tak, při spojení se svým niterným božstvím přichází totiž vnitřní naplnění samo. Jo, to znamená, já jsem vyživována, já jsem naplněná. A pokud je tam nějaká prázdnota, nebo to, tak je to zase jenom dočasný stav, aby se něco překlopilo a šlo to dál. Pak už nepotřebujete totiž, aby vás někdo oceňoval, aby vás někdo chválil, protože vy jste sami sebou. Jo, jste v tom vnitřním spojení, to znamená měním tento vnitřní svět, který je plné laskavosti, nasycenosti a tak dále, jo, to je ta vnitřní introspekce. Tak, další, co tady říká, nepřivlastňujeme si žádné zásluhy a necítíte se být výjimeční. Pokud se máte doopravdy rádi, víme, že skrze nás projevuje se univerzální vědomí, jo, to je ten modrý paprsek, jsme jeho nástrojem a tak si nepřivlastňujeme žádné zásluhy ani prohry. Nám se opravdu nic nepovedlo, ani jsme nic neskazali, neboť vše je dílo tvůrce. Jak napsal moudrý Aštavákra, blud já dělám, nás totiž otravuje jako jed černého hada. A ve chvílích, kdy se děje něco, co je zdánlivě skvělé nebo příšerné, je dobré si připomenout, že se nás to netýká, protože jde o sbírání zkušeností. Jo, a tím se vlastně osvobozujete. Zkušenost vědomí. Není to ale omluvenka proto, abychom nedělali vůbec nic. Ale je to proto, abyste jak nejlépe to dělali a dělali to v té lehkosti a radosti. Jo. Pak je tady další. Posloucháte svoji intuici a pocity a nikdy neděláte nic, o čem nejste vnitřně přesvědčení. Pokud bychom dělali něco, co vnitřně cítíme jinak, pácháte na sobě násilí. Máte-li se rádi, nikdy nejdete proti svým pocitům a v první řadě se řídíte svoji intuicí. Někdy jenže, když jsem byla v té rychlosti, když jsem byla ovlivnitelná těma druhýma, tak jsem to prostě nevnímala, vždycky jsem to potlačila. Někdy můžeme dělat kompromis, pokud nám hlava, rozum radí ještě něco dalšího, ale už jasně víme, kdy se v nás ozývá ano a kdy ne. Každé naše rozhodnutí musí být poctivé předečí vůči vám, jo, začít to od vás. Ne vůči druhým. Poctivé vůči vám. Jsme na světě hlavně proto, abychom si naplnili svůj vlastní život. A jak ho chcete naplnit? Že čekáme, kdy to skončí? Že čekáte? Nebo že to někdo za vás druhý udělá? Že doktoři vás uzdraví? Že jo, politici? Nebo ne, já jediná, já jsem tvůrce, je to o mě. Já chci další prožitka, já už to teď mám nastavený. Já vím, že chci cestovat, že se chci potkávat s lidma, že se chci obohacovat, zkoumat, jo, a prožívat. Protože to je to bohatství, které máte v sobě a to je víc jak všechny hmoty, všechny hmotné statky, všechny, rozumíte, ty prožitky, to je to nejvíc. Tak, dokážeme cítit naplnění a spokojenost, když jste sami, jo, a to vy víte, jak jsem to měla, tu citovou závislost, když jsem neuměla být sama, když jsem pořád vyhledávala nějaký závislostní, aby mě to naplnilo a tak dál. Dneska miluju být sama, dneska miluju ten klid, ale na druhou stranu cítím a děkuju za restauraci v Pohořelicích Bolas, já se zbalím, jedu si na kafičko, já tam potkám vždycky spoustu lidí, hoďku si pokecám, pozdílím a jedu si zase domů po svým a jsem šťastná. Vážíme si svýho času a chvíl, kdy jsme v intenzivním spojení sami se sebou, protože čas nemarníme tím, co nás vnitřně nenaplňuje. A dokážete ocenit okamžiky, kdy nás přirozeného plynutí a vnitřního klidu už nic nedokáže rozhodit ani narušit. A to už taky dneska mám a je to skvělý. Takže když se mi někdo ozve, chceš jít s náma, ne to, hele, necítím to, nechce se mi dneska, chce být se sebou, měj se hezky. Jo, já si rozhoduju. Kdy, jo, teď tady začíná zase to jaro, léto, takže budou otevřené sklepy, můj brácha tam budou hrát, tak mám partiu lidí, domlouváme se a vyrážíme do Valtic na otevřené sklepy a zase třeba pak zase potřebuji klid a pojedu si na výlet, nebo a to je ta rozmanitost, jo, že prostě se raduju z té každodennosti a z těch maličkostí. Další bod je, žasneme a radujeme se z maličkostí, protože prohloubíme sami sebe, začnete si uvědomovat, že jsme každou chvíli svědky zázraku, i když se třeba jen zachvěje listí na stromě, nebo si vítr prohraje s vlnkami na hladině řeky. Tak jak jsme byli šťastní, když připlavali ty kačeny, ty žáby kvákaly. Najednou se na svět díváme jinýma dětskýma očima a cítíme tu vděčnost. A to je to, co já v sobě vlastně mám, takovou tu lehkost toho dítěte, i když předtím bylo zraněno, tak teď jsem prostě naplněná, jako to dítě, jak ten krteček, který objevuje, jo, takže já když dojdu do té školička, zaspíváme si s duchoně, mám tě rád, a ty malí, oni mají ty plynečky, oni ještě moc mluvit nebudou, a malá, ta holčička mě tam tahá za nohavice a říká, mám tě rád, říkám, jasně, že budeme zpívat, mám tě rád, protože tím, jak se tam vrtíme a tam, jak si zaspíváme Karla Duchoňa, tak prostě rozvlníme tu energii, že jo, pustíme tam tu radost, pustíme tam tu svobodu a tak dál. Jo, takže bezvýhradně, prostě přijímejte sami sebe. Dokážeme se přijímat a milovat
0: bezvýhradně. Je řešit různorodé problémy, se kterými...
1: jsme ze vším všudy. Proto se ani nesrovnáváte s ostatními. No a já se celý život srovnávala s ostatními, že jo. Protože zase z těch rodů tam byly, že jo, ty, víte, ženský princip, ženská krása, tělesnost, blablabla, dalších milion stínů a projekce, které si můžeme zpracovávat. Protože kdybychom měli být jiní přece... Jo, proč se porovnáváš s někým jiným? Protože kdybys měl být jiný, tak už dávno jiní jsme. Ale každý z nás má být právě takový, jaký je, protože právě tak je to potřeba a zapadá to do toho pucle, toho božího plánu. Zatím svoje nedostatky většinou různě maskujete, stydíte se za ně, to jsem bývala já, což nás stojí spoustu energie. Pokud vy nejste v míru sami se sebou, nemůžete být v míru ani s ostatními. Protože člověk na druhé lidi útočí jenom tehdy, pokud vnitřně sami se sebou bojujete a máte svou vnitřní válku. A to můžu znovu potvrdit z vlastní zkušenosti. Bezvýhradně přijímám to, co je. Ten, kdo se má rád, přijímá vše, co se děje, či dělo v jeho životě, už tam nevytváříte odpor a vzdor a nepochybuje o božské prozřetelnosti a vyšším smyslu. Proto já znovu říkám, žádná válka nebude žádný, to je zase, co vy, čemu věříte, jo? Co si zpracováváte. Je to prostě průlom evolučního vývoje. A je to na každém z nás, jestli chcete zůstávat ve válkách, konfliktech, v nenávisti, v hodnocení, v údobě, nebo si to budete zpracovávat a jdeme dopředu, nedívej se kolem sebe, jak v té pohádce, ale já už jdu dopředu. A to, co mě zatěžuje, to, co mě ty koule u nohou rukou svazuje, odsekávám, propouštím, protože já věřím sama v sobě a já jdu dál, já jdu dopředu. Jo, to znamená, potom už se na to díváš v tom vyšším smyslu, to je ta, jak oni tomu říkají, to 5D, že už chápeš podstatu tady toho, proč my jsme došli do té zlomové etapy, my jsme se nedošli umřít, trpět, jo, ale zase skrze to utrpení jsme se osvobozovali. Ale dneska už to vidím jako fakt to naplnění, jako by tu prozřetelnost, že všechno takhle se mělo dít. Toto se děje proto, i ty, to, co vidíme, ty různý konflikty venku, prostě to, co oni nám hrajou, aby jsme se už tomu zasmáli a neutočili, jo? Jak ty říkáš, jak vidíme, co tady zkoušijou, jak už vidíme, kdo za koho lobuje, kdo kým je, to zrno od plev se opravdu odděluje. Takže teď je na tobě, čemu dáš tu pozornost. Musím soudit, musím hodnotit, anebo budu podporovat energetické pole radosti, tvoření a spolupráce. Jo? Je to jenom o každém z nás. Prostě hůř nebylo, nebude hůř. Je čím dál líp a líp, přátelé. Je čím dál líp a líp. Je to jenom o každém z nás. A můžu vám říct, že teď toho půl roku jsem byla fakt bez energie, byla jsem opravdu hodně sama se sebou. Byly tam propady, byly, protože jsem neustále v minulosti dávala víc, anebo sebe trestala víc, jak jako tam to nejde. To je to, co tady teď čtu v té knize. To v tomhle je moudrost a opravdovost. A já to prožila a potvrzuji, že jedině touhle cestou se vysvobozujeme. I z těch rodových zatížení, i z těch pout. A prostě konečně můžeme věřit, že tady můžeme zažít i hluboké vztahy, i ty pozemské lásky, i ty věci dělat jinak. Ale pokud tam ženy budou říkat, tady nejsou žádní chlapi, tady jako, jo zase, tak si podporujete tuhle tu realitu, že jsou tady chlapi na hovno a blablabla a blablabla. Jo, prostě potřebujeme to všichni v sobě narovnat, abychom si podali jako jak ten pat a mat, dám si ruku a pojďme dál, jedeme dál. A musela jsem se smát, že Jiřinka Boudalová, název toho pořadu, jak ho dáte, jedeme dál. Moje heslo, který používám, jedeme dál. Ale opravdu jsem nemohla jít tím drivem, nemohla jsem táhnout celou planetu, nemohla jsem, prostě to nejde. Nejde to. Ale teď už můžu v tom plynosti a v té radosti. Jo, vše ve vašem životě je nastaveno tak, abychom mohli růst především vnitřně. Jo, většina lidí však tyto šance neprohlédne a tím se nikdy nemůže změnit. Protože milovat sám sebe znamená cítit vděčnost úplně za všechno. Jo, a to je zase ta zkouška, že když já se podívám, zavolám si paní ředitelku mentálně, do na louku nebo něco, a teď jako na ní koukám. A děkuji, tak ucítím, buď sereš mě, vadíš mě, jak se mnou zacházal. Ne, já ji půjdu obejmout. Já ji půjdu a poděkuju, jo, že tím, jak ona mě vlastně ukazovala ty stíny, projekce a tak dále, nebo ty situace, nejenom paní ředitelka, nebo váš vedoucí, váš partner. Pokud já tam něco, tak já děkuju, že můžu teď uvolnit ten stín té zášti, nenávisti, nepochopení z pozice moci, z pozice bezmoci a už jedu. Jo, ale když já teď se podívám na všechny lidi, kteří mě ty klacky házeli pod nohy, i ti partneři, mě to, já jim fakt děkuju. A dokonce teď mě zase ještě jedna známá říká, tyhle, to je neskutečný, že ty na své oslavě 60. máš bývalýho partnera s novou partnerkou a vy si rozumíte, vy se respektujete. Jo, pokud to jde, tak ano, proč bych, prostě byla to etapa, kdy jsme se potkali, kdy jsme splodili Davida a zase vývojově, potom už to nešlo a já jsem potřebovala jít dál, tak jsme šli dál. Ale já nemám zášť, já nemám v sobě nenávist. A to si víte, že minule v dětství nebo v tom mládí jsem ji tam měla. Ale když si to zpracováváte, tak prostě potom se vlastně osvobozujete. Jo, takže další, co tady vzkazují v té moudré knize Slunce vědomí, je, neříkáte, že nemáte čas a práci střídáte s odpočinkem. A tady za to se podepíšu, přátelé. A to je to, Martine, co řeknu, třeba i k tomu projektu, ty víš, ten farmářské byl tam a tak dál. Já tyhle ty věci miluju, pospolitost, ty lidi, jo, jako já jsem celý život dělala organizace, mám obchodního ducha, mám tohle. A teď viděl fakt tři akce a ten třetí rok to šlo úplně jakoby do kytek. Proč to šlo do kytek? Protože se děje teďkom to, co se děje venku, to je jedna věc. Druhá věc, jak ty lidi mají ty priority nastaveny. Víš, kolik lidí mě naslibovalo, že přijedou a dojdou. Já se na ně nezlobím. Ale oni mě vlastně ukazují, protože i teďkom ve čtvrtek budu mít to setkání, nevím, kolik lidí přijde. A jenom těch pár známých předtím taky, jo. Já bych přišel a to, a já nevím, jestli nebudu mít práci a to. A zase, jo, je to o tom. Ale práce počká, já chci teď se setkat s lidma, pokecat si, obohatit se, jo, jo. Je to o té prioritě, jak ty lidi si dovolíme zastavit teď tu práci a říct a dost. Já si ty dám odpočinek, já si v té restauraci dám kafe, my se tam pokecáme. Já jsem ráda, že se můžu obejmout nebo pozdílet. A je to jenom o každém, co si dovolíte. Já jsem tehdy říkala už jednou příklad, že když řeknu, pojďme za hodinu odjíždíme a jedeme tam a tam, tak ten řekne, já nemůžu, já mám to, víš, až děti to, já tam, ne, Švecová to položí a já stojím za 20 minut na té zastávce a odjíždím. Jo, to je ten můj rozdíl, že ty priority, prostě to ostatní může jakoby počkat, ta práce ti neuteče, že nemám umytý okna, to neuteče, že a tak dál, a tak dál. A to je tom, pokud my lidé se nenaučíme být pasivní, to znamená střídat práci s odpočinkem, já to sama potvrdím na vlastní kůži, jak mě bylo teď špatně, posledního půl roku nebo rok, protože ta transformace po mně chtěla takhle ne holka. Takhle už nepojdeš, ty seš ten ohnívej kůň, ale už klidně můžeš cválat. Víte, jak ti bylo dobře, když ten koník žral tu trávu a šlo to i v klidu, že? Nemusím furt být v tom poklusu, nemusím být ta motorová myška, nemusím furt tady mít všechno perfekcionální a tak dále.
0: To už bylo vlastně, co jsem se vozil, to bylo vlastně po, to měla za odměnu zelené a by v sobě měla čerství a dostala i vláhu. Tak proto jsem tam jenom dřepěl. I když já nejezdím, já se jenom vozím. Já jsem na bambu seděl za ten rok a půl vlastně teď poprvý. Většinou jezdí no, amálka, a nebo se vozí. Tak.
1: Ale Martine, to krásný, jo, že jednou zkusím, já jsem si říkala, a proč, já jsem si teď třeba sama sobě říkala, když ty ráda tak cestuješ, a proč bys někdy nemohla letět třeba první třídovo letadle? Jo? Omezení, jo? Jakoby, proč bych nemohla, ale mně nejde o to, že se předváním, já jsem někdo víc, jak by, ne, já chci ten prožitek. Proč bych nemohla někde jsou v cizině vyzkoušet jejich jídla, jejich kulturu, mě to baví. Mě tohle to neskutečně baví a já vám tady můžu pak jako porovnat, můžu pak vám tady vyprávět, že jo, ty moje zážitky, signora, italiano, tohle, protože mě to obohacuje.
0: Jo, a víš vlastně jako v Bosně, jak jsme si pochutnali na těch šnekách, že ano, šnekách těstovinových, dámy a pánové, nepopali jsme tam šneky, jak byly nadspaný. Kdyby někdo věděl, jak se to přesně jmenuje, bylo by to dobré, když to bylo nadspané sýrem, nadspané masem, další kousek, tam bylo něco s ořechama, že ano, výborná bašta.
1: Já, vynikající. A to nám ten právě ten průvodce, že jo, nás navedli do těch pekárček, jak jsme to tam, jo, a toto je, a teď, toušíš lepek, Jano, to nesmíš, tady, jo, takhle jsem byla magor. No jo, Marto, já to přiznám, jako prostě to je nahňácených, jo, výživových, a teď je hit kortizol, a teď je zazít, prostě vás pochopte, kortizol, ano, protože je to způsobené nad ledvinkama, je to stresový, je to, to není, že teď, to je celoživotní, proto já ti říkám, že se teď k tomu tělu a ke všemu chovám úplně jinak. A krok za krokem s trpělivostí volá, jo, přátelé. Takže já jenom to tady ještě do... Jo, že neříkáme, že nemáme čas a práci střídáme s odpočinkem. Znamená to nepronášet tyhle ty věty, nemám čas, už musím letět, nestíhám. Jo, všimněte si, jo, tak jak bude hůř, už jsme, dobře už bylo, neříkejme to, prosím vás. Protože pokud si neumíte udělat čas pro druhé, neumíte si udělat čas ani sami pro sebe. A nedostatek sebelásky pak zaplátujete tím, že se stále něčím zaměstnáváte a děláte se nepostradatelnými, ale přehlížíte svoje vlastní potřeby a utíkáte sami před sebou. A to já potvrdím, že to tak je. No a teď je tady téma. Pro mě, Martě, já mám takovou knížku, já to ani nevím, já jsem tady otevřela náhodně. Kurňa, to je dobrý, to jsou celá já. Nemáte potřebu uměle vylepšovat svoje tělo. Není to o tom, že ženy přestanou používat kosmetiku, nebo že obecně přestaneme se umývat, že jo, a tak dále, bát na svoje oblečení, estetiku svého prostředí, protože vnímání krásy a harmonie je samozřejmě důležité. Ale hodně plastické operace, a vy to víte, ti mladí, jo, neříkám potom ke stáří, si chce někdo upravit nějaký, další hodně velký zásahy do těla, tetování, jo, velké tetování, tak dále, už patří do jiné kategorie. Řezání do těla, přetvařovat, jo, takže vlastně my nepřijímáme to, co jsme si vybrali, že to tělo je náš nástroj, že jo, protože v něm je ukotvena ta duše a ten duch, tak tam chybí sebeláska. Protože skutečná krása vždy vychází zevnitř a dokonalé tělo má tady každý už teď. No, tak tam se ještě budu hodně učit, ale nevadí. Ne, jako... Zase téma, na který bychom tady může tisíc lidí, bude to tisíc lidí rozklíčovat, protože ten trend je zase daný, že jo, youtuberama, lalalala, vente si jenom reklamy, kosmetika, vizáže, jo, můžu zase bys mohla hovořit hodně dlouho, takže to jsou specifický témata. Tak, a teď tady říkají na závěr. Co z toho vyplývá? To, že mít se rád určitě neznamená dát si cukrárně dort se šlehačkou nebo si kupovat jenom luxusní zboží, ale udělat to samozřejmě můžeme. Je to jenom jedna úroveň. Nejde ji přeskočit, ale je to první schodek a příprava na skutečnou sebelásku pramenící z vašeho nitra. Pak už člověk ani neříká, že se má rád, protože se tou láskou doopravdy stáváte. Ale když budete říkat, já jsem láska, já jsem sluncem, jo, ezoterika, všechno je sluncem zalité, ještě tam nejste. Protože láska k sobě samému tedy určitě není o chvilkovém uspokojování pocitu falešné sebelásky, ale je to třeba odlišit, co nás uspokojuje na chvilku a co nám opravdu dokáže přinést hlubokou spokojenost, která je trvalá. Užívat si plnými doušky vše, co nám ten vnější svět nabízí, je fajn, ale bez napojení na své nitro jste jenom povrchní sběratele. Jo, ale fakt ty hloubky dochází postupně. Hloubka toho poznání a toho přijímání je potom trvalé, že fakt vlastně ta radost je opravdu to, že mě to baví sdílet, komunikovat, tvořit, propojovat se a tak dál. Jo, takže štěstí nepotřebujete hledat, protože tady už je. Je to úplně stejný jako láska a úplně stačí se mu podat teď hned. O tom, co vás udělá šťastnými, máme však v nevědomosti přesnou představu z pramenící z ega, ale jak si můžete být jistí tím, co by nás udělalo opravdu šťastnými? Většinou si jenom něco lakujeme na růžovo a po čase se to ukáže v plné nahotě. Protože rozhodování, všechno, co vychází z mysli, může být úplně v přímém rozporu s tím, co chce a potřebuje naše duše. A navíc, když říkáme, že chceme žít pouze nějak, představ své mysli, dáváte tím sami sobě mantinely a všechno jenom oddalujete. A místo vysílání vašich proseb stačí tedy říct, že chceme být šťastní a rovnou procítit, že vlastně teď a tady už šťastní jsme. A vesmíru vyšleme tento vzkaz, protože se rozhodneme a dál už to pouštíme a neřešíme. Prostě vlastně si to vždy nadělujeme sami sobě. Proto denně si opakuj, že si zasloužíš všechno, co je pro tvé štěstí. Nejprve si to možná budeš říkat z mysli, ale pak to vklouzne do srdce a postupně to začneš cítit. A pamatuj si, že nahoře slyší jenom volání srdce, ne mysli. jo, protože je důležité uvěřit a my jsme tomu vlastně nevěřili, jo. Teď, když jsem řekla, že můžu letět letadlem první, jo, to první třídou, tak před 5 rokama bych se ti vysmála, Martina. Ale já vím, že poletím. A to je ta moje víra. To je tvoje víra, že ty si můžeš říct, jo, budu mít jednou tu kavárnu, nebo ty knížky, nebo co je tvůj sen, já nevím, já ti říkám příklad, nebo někdo. A to je ta motivace, že i ti moji známí, kteří teď pohřili si tu restauraci mají a vždycky byli pod někým a to říkám, proč si to neuděláte pro sebe a najednou se jim to otevřelo a já jsem ráda, že je můžu podpořit a že se tam můžeme setkávat a to mi přináší tu radost. A takhle, přátelé, potřebujeme dál pokračovat, protože nevím, kolik je hodin, a když se rozohním a rozjedu, takže budeme asi
0: no, už trošku čas. Přetahujeme.
1: Ano, takže zastavte Švecovou, zastavte
0: rozjetý vlak.
1: Takže jsem ráda, že se nám to takhle, že jsem si vyzkoušela, vidíš, vysílání i dopoledne, že to asi pustíš kdy v sobotu, nebo...
0: Jo, spustím to v sobotu. Pustím to v sobotu.
1: 19 hodin, nebo abych...
0: No hele, když máte tu oslavu, tak se tím neto, pak si to pustí ze záznamu.
1: Jo, takže se budou ptát, jasně. Jo. Takže to pustí do éteru.
0: Asi od 21. hodiny, kdybych se cítil náhodou unavený. Přijedou se moderováci, děti do nějaké talentové soutěže z dětského domova, takže teď mi psala kamarádka, tak jsem říkal, že se na ně musím kouknout, když jsou tady v Kadani a... Určitě. Zase po letech je vidět, po 8 letech.
1: To jsou ty priority, víš?
0: Tak.
1: Krásná práce. A to je to, jak přeskládáváme ty priority. Co teď můžu zastavit a co teď můžu dělat, kde je ta radost, protože já mám rodinnou oslavu, syn se narodil 1. června a ještě pogratuluju Luce z Brna, protože měla včera narozenin, taky uznáš Lucku z Brna s Maruškou, takže zdravíme všichni, kteří slavíme, znovu se zrozujeme, můj je taky 1. 6. David, takže blíženeček, takže jdeme rodina se tady sejít, ugrilujeme si něco, ale prostě v klidu, v pohodosti, jo? Tak, jak to máme, jak to cítíme. Takže přátelé, jedeme dál, jak to říká i Bohdalová, Bohdálka, nebo jak ji říkají. Prostě je to teď o každém, čemu dáváte pozornost, ale je to fakt vnitřní práce. Pokud chcete, ozvěte se mě, ráda vám budu nápomocná, protože kolikrát v tom nevědomí to nevidí, nevidíme. No a pokračuje se dál. Nebude konec světa, nebude, je to... tvoříme a procházíme obrovskými změnami a já jsem za to vděčná. Takže Martina, ať se nám daří, my se zase určitě spojíme.
0: Děkuji, děkuji, tobě tež. Počkat, to někdo zpíval. Jedeme dál. Na, na,
1: na, na, no, na, na, no, Olympi. A Petra Janu.
0: Jo. Ano, ano. A nebo jo. Show must go on, dámy a pánové, od Queenu, že ano. Freddie Mercury to zpíval, že show musí pokračovat. Jo. Takže tu show pokračovat, sledujte a když tak ty i tvořte, že ano. Nenechávejte se tak. Vtáhnout do cizích dějů a do cizích filmů. Michael Jacksona. Prosím?
1: Tak, já jenom řeknu, že jsem byla v kině na Jacksonovi a běžte na něho, i když je tam 30%, ale je ta síla v něm. Já jsem si objednala knížku o něm. Já chci říct jenom, že prostě mě to tak zasáhlo do srdce, ta jeho síla, ta odvaha, jo, protože taky byl, že jo, v tom světě, který byl s tím tatem a prostě jak co dokázal na časově ty jeho videoklipy, jo, o té válkách, že jo, jak tam ten voják míří a on mu tou rukou, ta holčička jde s tou kytkou. V tom je tolik poselství, tolik odvahy a my jsme se s ním i spojili a bylo řečeno, že je rád, že kdykoliv uslyšíte jeho písničky, kdykoliv uslyšíte, je tady s námi, pomáhá, protože já tak cítím, jak se jako vlastně tady ty bytosti, které tady všichni byli a byli nějak zničeni, jo, Diana, jako by jsme se teď jako víc propojovali, je tam obrovská síla, víš, Martine, že vlastně i přes tu hudbu se můžeme léčit a tak dál. Takže běžte na Jacksona, běžte a rozklíčujte, co tam všem zatím je. Samozřejmě říkal, že v tom filmu je 30% pravdy, že to bylo daleko drsnější, což chápu. Ale víš, jako on říkal, že ho nejvíc zlomilo, když ho odsoudili, že je pedofil. Samozřejmě, jo, ubližte tomu, kdo má otevřený srdce, znám to taky. Takže, přátelé, rozklíčujte, radujme se, vyrovnávejme všechno. A já už končím, zavírám papulu, mějte se krásně, nashledanou.
0: Tak, David Bale a jeho kniha o Michaelu Jacksonovi, tam je toho dosti, David to studoval roky a sepsal to a samozřejmě, co jsem to chtěl říct, spousta lidí neví, že dal 50 milionů ze svých na tu nadaci Heal the World, kde chtěl právě něco dělat pro svět a to bylo samozřejmě, protože ho poslouchali miliardy, že ano, a mohl ovlivnit spoustu lidí a to se zase nehodilo do kšeftu mocným, nemocným. Nuž, Janí, já ti tedy děkuji, těším se zase na příště, už budeme mít 48. Pozdravuji Davida, vyřiď všechno nejnejnej, ku narozeninám a hlavně spoustu štěstí, zdraví a vlastně i toho úsměvu na rtech, ať se raduje
1: ze života. Tak i hejte, dělá autoškolu, už začíná taky vylízá z nory, takže je to super, tak to
0: fajn.
1: Mama hotel končí, takže pomalinku, ale jistě. Takže je to krásný, přátelé, hledejme si malé radosti. Naschledanou příště.
0: Mějte se krásně, dámy a pánové, Janí, ty též.

Nikolaj Vasiljevič Gogol, revizor. V titulní roli Václav Postránecký, policejní direktor Martin Růžek. Jeho žena Jarmila Krulišová, jeho dcera Růžena Merunková. V dalších úlohách Vladimír Hlavatý, Václav Vidra, Čestmír Řanda, Eduard Dubský, Oldřich Musil, Bohumil Bezouška, Josef Patočka, Zdeněk Dítě, Svatopluk Skládal, Ladislav Kazda a další. Nastudoval režisér Jiří Horčička.

0: Pánové, sezval jsem vás proto, abych vám oznámil zatrápeně nepříjemnou věc, jede k nám revizor.
1: Cože?
0: Revizor z Peterburgu a inkognito.
2: Ježíšku na písku. A k tomu ještě s tajnými instrukcemi. Pánové, já se poručím.
3: Já, pánové, musím.
0: Sejděte si, pánové. Pánové. Já, jako bych to tušil, měl jsem na dnešek takovýhle sen. Dvě hrozitánský krysy.
4: Bože.
0: Černé a ohromné. Přiťopali, zavěcili, začuchali. A vás.
1: Já, ale opravdu.
2: Poručím se.
0: Sedmout. Tuhle totiž vám přečtu psaní, které jsem dostal. Milovaný příteli, k moce a příznivče. Píše mi. Jo, tady. A oznámit, že přijel úředník, který má rozkaz zrevidovat celou gubernii a zvláště pak náš okres. Dozvěděl jsem se to z věrohodného pramene, ačkoliv se vydává za personu soukromou.
4: Za personu soukromou, pánové.
0: A poněvadž vím, že máš semhle tamhle nějaké to máslo na hlavě, jako ostatně každý, a nerad pouštíš, co se ti dostane do ruky.
4: No, jsme přece mezi sebou, pánové, ne? No.
0: Radím ti, abys... Teď to přijde, pánové. Teď radím ti, abys byl opatrný. Může totiž přijet každou chvíli, pakliže už nepřijel a nežije tam někde inkognito.
2: No, už musím
1: jít.
0: Do ústavu, odejít. To už je takový osud. Do dneška jezdili po jiných a teď došla řada na nás.
2: Ale proč zrovna k nám, revize?
5: Zatím něco věří. Já myslím, pánové,
0: no?
5: Že v tom je...
0: Co?
5: Chápete? Ne. Ministerstvo posílá úředníka, aby vypátral, nevězí-li někdo nějaký...
0: Ale ne!
5: Chápete?
0: Co, jsme někde na hranici... Od nás pojedete 3 roky na koni a na cizí stát nenarazíte.
5: Ne, já vám řeknu, že nemáte ani tento...
0: Koukejte se. Já si už u sebe jakž tak pořádek udělal.
5: Promiňte, ale já přece...
0: A radím to i vám.
5: Ne, ale skutečně nemáte...
0: Buďte beze vší pochybností, že si prohlédne chudinský ústav.
1: Ježiš.
0: Tak koukejte, ať je tam všecko v pořádku.
1: Ano.
0: Nemocní, ať mají čisté čepičky a nechodí tak po domácku špinavý jako prasa.
1: No, čepičky jim třeba mohu dát čisté.
0: No, čepičky každopádně.
1: Ano.
0: A nad každou postel latinský nápis.
1: Jaký?
0: Nebo něco tak cizí řečí. Nemoc kdy a kde se roztonal, že a tak podobně.
1: Ano.
0: Rozuměl jste?
1: Ano, rozumím.
0: A potom bylo by líp, kdyby těch nemocných nebylo tak moc. Hned se řekne, že to zavinil špatný dozor.
1: Co se týče kurírování, učinili jsme už příslušná opatření. Řídíme se heslem blíž k přírodě. Člověk je mechanismus docela prostý. Je-li mu dáno se uzdravit, uzdraví se. Když má umřít...
0: Umře, tak. A vám vůbec bych, pánové, radil, abyste si všimli úředních místností. U vás, Amosi Fedoroviči,
5: ano.
0: U vás v předsíni si dozorci postavili posady a chovají mě tam husy.
5: No,
0: chtěl jsem vám to už dávno připomenout, ale nějak jsem na to vždycky zapomněl.
5: Ještě dneska je nám všecky, ale skutečně všecky potřebné.
1: Bude škoda, ne?
5: Jeli libo, přijďte na oběd, pánové.
0: Kromě toho není dobrý, když v soudních místnostech sušíte prádlo.
4: a nad skříní s akty visí karabáč na psi. Já vím, že vy jste velký lovec, ale bylo by snad líp, kdybyste jej na čas pověsili nám. Až revizor odjede pro mne a za mě, si jej tam zase pověste, no.
1: No a pokud Antone Antonoviči v tom dopise stojí něco o máslu na hlavě?
4: Tak to o tom nemohu nic říct.
1: No, to jsem právě myslel.
4: Ani člověka, který by něco takového neměl, přátelé, to už tak sám pán Bůh zařídil. A ti volnomyšlenkáři a ti volteriáni proti tomu marně horlí.
5: Ono je máslo a máslo. Já prohlašuji otevřeně, že úplatky beru, prosím. Ale jaké úplatky? Štěňátka, prosím, a jen štěňátka loveckých psů.
4: Štěňátka, neštěňátka, úplatek je úplatek. Ostatně, abych řekl pravdu, k soudu asi sotva nakoukne, to už je takové závidění hodné místo. Ale vy, inspektore,
2: ano.
4: Vy byste měl dohlédnout na ty své učitele.
2: Ano.
4: Jsou to sice lidé učení a vystudovali mnoho škol, ale mají safra divné chování.
2: Ano.
4: Jeden, ten s tou tlustou papulou, ten když vyleze za katedru, udělá po každé takovejhle obličej. A pak zastrčí ruku pod nákrčník a začne si hladit bradu.
2: Ale co s ním mám pro Boha dělat? Už jsem mu to kolikrát povídal. Právě před několika dny, když zašel do třídy, náš školní rada udělal takovou pitvornou tvář. Prosím, že jsem to jak živo neviděl. No, myslel to dobře, ale já jsem dostal důdku, že prý vštěpujeme mládeži revoluční názory, pánové, my a názory.
4: To všechno by nebylo tak hrozný, ale to zatracený inkognito. To inkognito. Najednou to nakoukne do dveří. Vy jste tady, miláčkové.
1: Co pak?
4: Co? Co pak?
1: Prosím vás, pánové, co je? Jaký úředník to sem jede?
4: Vy jste neslyšel?
1: Slyšel, od Bobčinského.
4: No tak.
1: Byl právě u mě na poště.
4: A co? Co si o to myslíte?
1: No, co já? Co vy, Antone Antonoviči?
4: Já nemám ani tak strach, jako se bojím. Ti kupci mi dělají hlavu. Mají na mě pivku, že přijedřu bez nože, ale na mou duši, pánové, já i když tu a tam od někoho něco vezmu, že vezmu to z opravdu čistého srdce, bez jakékoliv zloby a nenávisti, že. Dokonce si myslím, není někdo za dveřmi, podívejte se.
5: Není.
4: Dokonce si myslím, pánové, jestli na mě nepřišlo nějaké udání. Řekněte, prosím vás, proč k nám, revizor? Hleďte, nemohl byste, vy jako pošmistr, ve jménu obecného prospěchu, to se rozumí, každé psaní, které k vám na poštu přijde, tak trošku rozpečetí tam přečíní, zda v něm není nějaké udání, nebo tak vůbec taková ta korespondence, co? Když v něm nic není, můžete je zase zapečetit, nebo odevzdat i tak rozpečetěné.
1: To já znám, tomu mě učit nemusíte, dělám to stejně.
4: Nečetl jste tam nic o tom úředníku z Petěrburgu?
1: Ne, o úředníku z Petěrburgu jsem nečetl nic, za to o úřednících z jiných měst.
4: Ano?
1: Se tam píše moc a moc.
4: A co?
1: No co, škoda, že ta psaní nemůžete číst. Jsou v nich místa... Jedna báseň.
5: Jen si dejte pozor, aby se vám to jednou nevyplatilo.
1: Jen se nebojte.
5: Ale přece jenom by se mohlo stát.
1: No, něco jiného, kdybych to dával na buben, ale takhle, když to zůstane, tak říkajíc v rodině, že ano.
4: Tak o úředníkovi z Petěrburgu nic?
1: Nic.
4: To zatracený inkognito mě vrtá hlavou. Víte, člověk pořád trne, že se najednou otevřou dveře.
3: Lidinky novina.
6: Lidinky novina.
3: Co
4: se stalo?
6: Nevídané věci.
3: Neslýchané věci.
6: Přijdeme do hostince.
3: Přijdeme s Petrem Ivánovičem do hostince?
6: Dovolte, Petře Ivanoviči, já to
3: povím. Ale ne, dovolte, já sám. Vy nemáte takový sloh.
6: Ale vy to zbreptáte a na všechno si nevzpomenete.
3: Vzpomenu, na mou duši vzpomenu. Nepleťte se mi do toho, prosím
4: vás. Pro Kristovi rány, tak co se stalo? Co je?
3: A dovolte. Já to povím všechno po pořádku. Když jsem měl tu čest odejít od vás,
4: ano.
3: Jak jste se ráčil poplašit nad dopisem, který jste dostal? Ano, prosím, tak jsem zaskočil. Jen prosím vás, neskákejte do řeči, Petře Ivánoviči, neskákejte mi do řeči, prosím vás. Já vím všecko, všecičko. Tak jsem račte vědět, zaskočil ke Koropkinovi.
4: No.
3: Když jsem nezastal doma Koropkina, zaběhl jsem k Rastakovskému.
4: No, no.
3: A když jsem nezastal doma Rastakovského, zašel jsem na poštu, abych oznámil novinu, kterou jste obdržel. Ano. A když jsem šel od něho, potkal jsem tuhle Petra Ivánoviče.
6: U budky s pečivem.
3: U budky, kde se prodává pečivo.
6: Ano.
3: Ano. Potkám tedy tuhle Ivana Petroviče a povídám mu. Slyšel jste už tu novinu? Ale Petr Ivánovič ji už slyšel od vaší hospodyně Avdoti, kterou poslali?
6: Pro francouzský likér?
3: Pro likér francouzské značky. No. Tak tedy jdeme, já a tuhle Petr Ivánovič. Jen mě neskákejte do řeči, prosím vás, neskákejte. Tak my jdeme, ale... Cestou Petr Ivánovič povídá...
6: Zaskočme si.
3: Povídá, zaskočme si do hostince. Já mám v žaloutku...
6: Ráno si nic nejedl, jak jsem řekl.
3: No, já mám žaloudek, jako na vodě jste řekl. No, prosím. Jako na vodě měl, prosím, žaloudek tuhle Petr Ivánovič.
4: No, vodě,
3: ano. A v hospodě dostali právě čerstvého lososa.
4: No.
3: Pojďme ho okoštovat. No. Ale ještě jsme se tam ani neohřáli, když v tom...
4: No!
3: Najednou...
4: No!
3: Nějaký mladý muž...
6: Slušného zevnějšku? V civilních šatech?
3: Slušného zevnějšku? V civilních šatech?
4: No!
3: Si vykračuje po jídelně a na tváři rozum, důmysl, fyziognomie taková, maníry a náramný fištron. Já jako bych něco tušil a povídám Petru Ivánoviči, tohle není jen tak, ale to už Petr Ivánovič kývl na hospodské a zeptá se ho potichoučku, kdo pak je ten mladík? A on na to, to je mladý muž, Úředník. Ano, prosím, jede z Petěrburku a jmenuje se Ivan Alexandrovič Chlestakov a jede, povídá,
4: do
3: saratovské gubernie a povídá, dává si tuze divné vysvědčení. Druhou neděli už tu bydlí, z hospody se nehne, bere všechno na sekeru a nezaplatil ještě ani groš. A mne jakoby svatý duch osvítil. Saframente, řekl jsem Petru Ivánoviči.
6: Ale ne, Petře Ivánoviči, já jsem řekl saframente.
3: Nejdřív jste řekl vy saframente a potom jsem to řekl já saframente. Proč tu trčí, když jede do saratovské gubernie? Ano, prosím. Je to on, ten úředník.
4: Ten úředník?
3: Úředník, o kterém jste ráčil dostat zvláštění. Revizor.
6: Kdo by to byl jiný?
3: A má takové pronikavé oči, všechno prohlédne.
4: Ano. Pane Bože, smiluj se nad námi.
3: Vidí, že já a Petr Ivánovič jíme lososa.
4: Kde tam byli?
3: Pokoj číslo 5. Co se loni poprali ti cizí důstojníci?
4: Dlouho, že tu je?
6: Už dvě neděle.
4: Dvě neděle. Pro umučeného Krista. Dvě neděle. Trestanci nedostávali jídlo. Na ulici bláto a špína. A hotový hampej jsou. hrůza.
1: Co abychom, Antone Antonoviči, co abychom jeli do hostince? Plné parádi.
5: Ne. Napřed tam pošleme městského starostu, duchovenstvo a kupce v slavnostním procesí, tak, jak stojí psáno ve sbírce zákonů a nařízení.
4: Ne. Já už se z toho sám vysekám. Měl jsem v životě těžší případy a vymotal jsem se z nich a ještě pochválu jsem dostal. Pánové, každý se připravte a já se tam vypravím tuhle s Dobčínským jen tak privátně.
6: Ano, privátně.
4: Přesvědčit se, neděje-li se cizincům projíždějícím naším městem nějaké příkoří. Hej, Jerzy Morda, poroučíte okamžitě pro revírního inspektora. Nebo ne? Řekni někomu, aby skočil pro revírního inspektora a hned se vrátil. Rozkaz!
1: Poslyšte, Amosi Fedoroviči, z toho může být pěkná mela.
3: Se pak ví, mám je, hej, narazíte nemocný čepice na palice a jste v suchu.
1: Ale narazím. Tady nejde o čepice, nemocní mají dostávat ovesnou polívku a v nemocnici smrdí po chodbách zelí, že by z toho člověk omdlel.
4: Co poroučíte dále, blahorodí? Jerzy Mordo, drožka, čeká?
1: Čeká.
4: Můj ty bože.
3: Já pojedu s vámi. No. Vezměte mě s sebou.
4: Ne, Petře Ivanoviči, to nejde, to se nehodí. A pak se ani nevejdem do drožky.
3: To nevadí, já poběžím za vozem. Jen tak trochu škvírou se podívat, škvírou ve dveřích na jeho maníry.
4: Už jsem řekl. Jerzy Mordo, sežeň domovníky a každý, ať si vezme do ruky koště a ať vymetou celou ulici k hostinci. No. A dej si na mě pozor. Já ti vidím do žaludku, kamarádiš se s lidmi a kradeš přitom stříbrné hřičky.
1: Já...
4: A strkáš si je do holíne.
1: Já...
4: Ty si dej na mě pozor, já vidím za roh. Jsi...
1: Vaše blahorodí.
4: A pan revírní inspektor pro pána Boha, kde pořád vězíte, člověče. Pojďte sem. Co jste zařídil?
1: Jak jste poručil, poslal jsem Pugovici na zdomovníky zamest trotoár.
4: A kde je Svistunov?
1: Svistunov je se stříkačkou.
4: Prochorov je na mol?
1: Jak zákon káže.
4: Jak jste to mohl připustit?
1: Sám pán Bůh ví, včera se poprali za městem, jel tam dělat pořádek a vrátil se pod obraz.
4: Poslyšte, jestli se pan úředník bude ptát na službu, zda jste spokojeni, tak řeknete docela spokojeni, excelence. No?
1: Docela spokojeni, excelence.
4: Tak. A kdo nebude spokojen, tomu pak tu nespokojenost z hlavy vyženem.
1: Vyženem.
4: A jestli se někoho z vás zeptá, proč není vystavěn kostel vedle chudobince, na který nám před 5 lety poukázali peníze, nezapomeňte, že stavět se začal, ale shořel. Já jsem o tom podal takové hlášení. A Jerzy Morda, ať si nepouští pěstně na špacír. Pro samý pořádek maluje lidem modřiny po noči. Vinen, nevinen, to je mu fuk. Tak, jedem, Petře Ivanovič.
7: Mario, co se to děje? Kam všichni tak letí? Přijel prý revizor, mama. Druhá...
3: Kdože přijel?
7: Revizor, mama. Ty, čtvrtá...
3: Mladý, starý, v středních letech?

0: poslouchej. Ty... Osype.
1: Poroučíte?
0: Ty... Běž tam.
1: Kam?
0: No... Dolů do kuchyně. A řekni, aby mi přinesli oběd.
1: Tam já nepůjdu.
0: Teda, jak se opovažuješ?
1: Hospodský povídal, že vám oběd už nedá.
0: A jak se může opovážit?
1: A kromě toho povídal, půjdu na direkci, tvůj pán už třetí neděli neplatí, takových frajerů mi už viděli.
0: A ty máš radost do bytků, že mi všechno můžeš opakovat?
1: To si to přijede, povídá, to se to tu nasadí, udělá to sekeru a člověk tomu pak nemůže ani vyndat perka. Ale já, povídá, já si s ním hrát nebudu, já ho zažaluju a poplave panečku na direkci a do basy.
0: Tak dost. Zavolej čišníka.
1: Hej, příteli, na moment.
2: Co si přejete?
1: Tady pán.
0: Nazdárek, kamarádičku. Tak co, zdravíčko?
2: Zaplať pánbu. Ujde to.
0: A co u vás v podniku? Všechno v pořádku?
2: Zaplať pánbu. Všechno v pořádku.
0: Hostů dost.
2: Je, dost.
0: Poslyš, kamaráde, mě až doteďka nepřinesli oběd.
2: Aha.
0: Tak prosím tě, aby si pospíšili.
2: Aha.
0: Víš, já mám hned po obědě nějakou práci.
2: Aha, jenže pán povídal, že vám už nic nepošle. Chtěl si dnes melmo mocí stěžovat na direkci.
0: Tak se přimluv, domluv mu.
2: Co já mu mám povídat?
0: Vylož mu docela vážně, že jíst se musí. Peníze, že sám sebou. No on si myslí, že člověk může být celý den bez jídla, křupan jeden.
2: Tak tohle já mu řeknu.
0: A mám hlad, že bych štěkal. Škoda, že jsem si v Petěrburgu nevypůjčil ekvipáž. To by bylo safra něco. Přijet domů v ekvipáži. Přiletět. Jako blesk. K sousedovi předům. Předu. Lucerny vzadu. Osip v livreji.
3: Já už vidím, jak by se poplašili. Kdo je to, prosím vás?
4: Ivan Aleksandrovič Chlestakov z Petěrburgu prosí o svolení, aby mohl paní domu složit svoji poklonu.
3: Ale ti dacani ani nevědí, co to je složit poklonu. Co je?
4: Nesou.
3: Co?
4: Oběd.
3: Nesou obědy? Nesou.
2: Pán dává už na posled.
0: A co je k obědu?
2: Polévka a pečeně.
0: Jenom dvě jídla?
2: Dvě. Pán povídá, že i to je moc.
0: No, a kde je k tomu předkrm?
2: Předkrm? Není.
3: Ale proč není?
0: Když jsem šel kolem kuchyně, viděl jsem, jak tam vařili a smažili. A v jídelně nějací dva skrčkové jídli lososa.
5: No jestli nechcete, tak to zas odnesu.
3: Ne, nech to stát, trumpeto. Ty jsi asi zvyklý zacházet s jinými lidmi. Já, kamaráde, nejsem z tohohle těsta. Já bych ti neradil, aby si se mnou...
5: Co je tohle
3: za pečení? Tohle není pečeně.
5: No co je to tedy?
3: No já nevím, co to je, ale... Ale pečeně to není tohle, to je pečená podešev. Banda mizerná. Čím to tady ty kanálie lidi krmí? Holta, pakáš.
6: Kdyby alespoň nějaký předkrm nebo moučník v hřiduči.
7: To odírat hosty, to umějí.
8: Přijel jsem policejní direktor.
9: Kdože přijel?
8: Ty vypadni.
6: Pro Kristovy rány.
8: A vyptává se na vás.
6: Potvora hospodský na mě asi už žaloval. Co když mě teď opravdu zbalí? Kdyby slušně, já bych proti tomu nic neměl, ale... Ne, já nechci. A co si vlastně myslí? Teda, já mu to řeknu rovnou. Jak se opovažujete? Jak se můžete opovat?
8: Omluvte laskavě.
10: Uctivá poklona.
6: Má úcta?
8: Račte, prosím, odpustit.
6: Prosím.
8: Má povinnost, jakožto policejního direktora zdejšího města, je starat se, aby cestující a zvláště lidé urození netrpěli žádná příkoří a újmy.
6: Co dělat?
7: Já vinen nejsem.
6: Já opravdu zaplatím. Peníze mi pošlou z domova.
7: Hospodský je vinen. Hovězí je tvrdé jako polišev. A polívka čert ví, co do ní dává. A jsem jí musel vylít oknem. Celé dny mě moří hladem. A čaj vůbec není k pití. Smrdí rybinou a nečajem. Zač bych tuhle... To by tak hrál.
8: Odpuste, ale to není opravdu má vina. V městské tržnici je hovězí vždycky nejlepší jakostí. Já nemám ponětí, kde hospodský nakupuje, ale když není všecko v pořádku, já jsem rozhodnut vám nabídnout. Přestěhujte se do jiného kvartu.
7: Ne, nechci. Já
6: vím, co to je, ten váš jiný kvartýr. Sklep myší petlice.
7: Jak se opovažujete? Já sloužím v Petěrburku. Já s tím půjdu rovnou k ministrovi. Jak se opovažujete? Jak se opovažujete? Jak se opovažujete?
6: Mám ženu, malé děti. Nepřivádějte člověka do neštěstí.
7: To co je mi do toho? Protože vy máte ženu a děti. Mám já jít do kriminálu? To by tak hrálo.
6: Co je mi do toho? Já zaplatím. Já zaplatím, ale teď nemám u sebe peníze. Proto tu sedím, že nemám ani kroš.
8: Jestli ráčíte skutečně potřebovat peněz, jsem hotov vám okamžitě posloužit. Má povinnost je pomáhat i cestujícím.
6: Půjčte mi. Zaplatím i hned hospodskému. Potřeboval bych 200 rublů, snad i míně.
8: Tady právě 200 rublů, ani to neračte přepočítávat.

0: Děkuji vám, uctivě. Pošlu vám to okamžitě.
1: Není třeba.
0: Vidím, že jste znamenitý člověk.
2: Antonovič je přímo.
0: Hej, osype. Čižníka.
1: Ano, ano. Tak jsme se procházeli tuhle s Petrem Ivánovičem.
2: Ivánovičem, jméno my.
1: Ve věcech našeho úřadu a zaskočili jsme úmyslně. Rozpory, abychom se přesvědčili, jak se zachází se stojícími. Já totiž nejsem jako jiní policejní direktoři, kteří se o nic nestarají. Já vedle své povinnosti i z lásky k bližnímu se starám, aby každý smrtelník byl dobře přijat. Ale náhoda nás odměnila tak příjemným se.
0: Mizerný pokoj. A štěnice jsou tu takové,
1: ano?
0: Jaké jsem ještě nikdy neviděl. Koušou.
1: Povídejte, takový vzácný host a trpí. A od koho? Od mizerných štěnic, které se ani narodit neměly. Není tu taky trochu tma?
0: Docela tma.
1: A já bych řekl tma tmoucí.
0: Hospodský si zamanul a nedává do pokojů žádné svíčky. No. Člověk má někdy chuť něco dělat, číst, nebo dostane nápad a chce napsat nějaké verše. A nemůže. Tma.
1: V tom případě osměl bych se vás poprosit.
0: Prosím.
1: Já prosím. Ne, já nejsem hoden.
0: No co pak?
1: Nejsem hoden.
0: No tak co?
1: Kdybych si tedy směl dovolit, v mém domě by byl pokoj, který by se vám určitě znamenitě hodil, světlý, tichý. Neračte se snad zlobit.
0: Naopak, prosím. S potěšením. Je mi milejší bydlit v privátu.
1: To budu rád. A žena, jakou ta bude mít radost. Já už jsem takový od malička zvlášť. Je-li hostem člověk tak znamenitý. Nemyslete si, že to snad říkám, abych se zalichotil. Ne. Toho hříchu jsem prost. Já mluvím z upřímného srdce.
0: Děkuji uctivě. Já taky. Nemám rád falešné lidi. Vaše upřímnost a dobrota se mi tuze líbí. Tuze. Já, abych řekl pravdu, nežádám nic. Nic, než aby mi lidé prokazovali úctu a oranost. Oranost a úctu a oranost. Kde je čišník, ať mi dá účet?
1: Nevolat! Neradši se obtěžovat. Hospodský počká, peníze se mu pošlou.
0: To je vlastně taky pravda.
1: Nechtěl byste si teď prohlédnout některé ústavy v našem městě, Chudobinec a ostatní?
0: A co tam je?
1: No tak, uvidíte, jak to u nás chodí.
0: Jak je všude pořádek, ano.
1: A pak budete-li chtít, navštívíme káznici a městské vězení, uvidíte, jak tu chováme trestance.
0: Ale proč káznici, to si prohlédneme raději ten Chudobinec, ne?
1: Chudobinec, jak je libo. Smím vás požádat o dovolení napsat ve vaší přítomnosti pár řádek ženě, aby se připravila k přijetí tak vzácného hosta.
0: Ale jistě, tady je inkoust.
1: Děkuji. Ještě bych prosil papír. Papír.
0: Aha, nevím, bude-li tu nějaký snad na tomhle účtu?
1: Děkuji, ano. Moment.
0: Ano?
1: Pojedete ve své ekvipáži či se mnou troškou?
0: Můj kočí má dnes volno. Pojedu s vámi.
1: Jaká čest.

0: Upadá.
1: Povídejte.
0: Učí já pokládám Mario Antonovno.
2: Dobrý den, la la la.
1: Co je tam?
0: Můj bože, můj bože, můj bože.
1: Jak je tam?
0: Anton Antonovič vám posílal lístek.
1: A co ten?
0: Ten ví.
1: Generál?
0: Ne, generál to není, ale generálovi nezadá.
1: Tak Mariutko.
2: Ano, mama.
0: Ten rozum. A ty maníry.
1: A je to ten, o kterém psali?
0: Je to on. A já ho odhalil první. Já, Petr Ivanovič. Ale já.
1: Tak povídejte, co a jak?
0: Pán Bohu zaplať. Dopadlo to skvěle. Zpočátku sice přijal Antona Antonoviče trochu přísně. Stokal se, že v hospodě není pořádek. A že za něho v kriminále sedět nebude.
1: Bože.
0: No. Ale potom, když poznal nevinu Antona Antonoviče a důvěrně si s ním pár slov pohovořil, přišel hned na jiné myšlenky a zaplať pán Bůh. Šlo to. Jeli teď spolu na prohlídku chudnického ústavu, ale Anton Antonovič se už opravdu bál, že ho někdo tajně udal. Ono.
1: A co mi to vlastně píše? Musím ti, Dušinko, oznámit, že jsem byl ve veliké nesnázi, ale důvěřoval jsem pevně v milosrdenství boží, 2 kyselé okurky a 0,5 porce kaviáru za ruvu. 25 kopě. Tomuhle nerozumím. K čemu jsou tu ty okurky? A kaviár?
0: Anton Antonovič psal ve spěchu na nějaký účet.
2: Účet?
1: Ale důvěřoval jsem pevně v milosrdenství boží a v jeho pomoc a myslím, že všechno se obrátí k lepšímu. Připrav honem pokoj, ten se žil u tými tapetami. S obědem si hlavu nelámej, budeme jíst v chudobinci, ale za to vína co nejvíc. Řekni kupci Abdulinovi, aby poslal to nejlepší, nebo mu přeházím celý sklep. Lívám ti, Dušinko, ručku a jsem tvůj Anton Skvozník Dmuchanovský. Ty můj bože, hej, kde jste kdo? Myško!
0: Ano, Myško.
1: Utíkej ke kupci Abdulinovi. Ne, počkej, dám ti lístek.
3: Dáte mi lístek.
1: Prokočího, ať víno přiveze on.
3: Víno, ať přiveze on.
1: Ty uklid hned pořádně, ten pokoj prohozdí.
3: Pořádně, pokoj prohozdí.
1: Ať tam postaví postel, umyvadlo a co k tomu patří.
0: Umyvadlo všechno, co k tomu patří. Umyvadlo všechno, co k tomu patří. A já, ano, Andrejno, odskočím a podívám se. On tam provádí tu revizi.
1: Se teď hodíme do parády. To je člověk z hlavního města. Hej, uchovej, aby se nám vysmál.
4: Já si vezmu.
1: Ty si, vem ty světle modré šaty z volánky.
4: Já nevím, maminečko, proč zrovna ty, když mi vůbec nesluší.
1: Jen si je vezmi.
5: Kam tenhle koš?
6: Počkej. Napřed si trochu odechnu. Je, ty můj život je už neupaný. Měl jsi to těžký, viď?
5: No.
6: To víš, nalačný žaludek je i mluvit těžký.
5: A co, strýčku, řekněte, přijede brzy? Generál?
6: Jaký generál?
5: No, ten váš pán.
6: Co? Aha. Poslouchej, jak na tebe tak koukám, vidím, že jsi šikovný mládenec, šikula, sežeň mi něco k jídlu.
5: Pro vás, stričku, není ještě nic hotovo, obyčejnské jídlo jíst přece nebudete.
6: A čemu říkáš obyčejské jídlo?
5: No polívka, kaše a dolky a...
6: No, to mě nevadí. A teď odnes ty kufry do pokoje.
5: Jo.
6: Ty, je tu ještě nějaký východ?
5: Je.
6: To je dobře. To je moc dobře.

0: řeknu vám, pánové, byl to moc krásný ústav. Velmi spokojen, velmi, velmi.
1: Těší,
0: těší. A snídaně znamenitá, znamenitá. Já se skoro přijedl. A to takhle snídáte denně?
1: Ne, ne, ne, prosím, to mi jen na počest tak vzácného hosta.
0: Já rád dobře jím. Konečně člověk žije proto, aby trhal květy rozkoše a požitku. Jak se jmenovala ta ryba?
1: Jak se jmenovala ta ryba, Artemij Filipovič?
2: Labardán, prosím.
1: Labardán, prosím.
2: Labardán.
0: Moc chutná ryba. A kdeže jsme to snídali? V nemocnici, že?
2: Ano. Prosím, v chudinském ústavu.
0: Ale nemocní se uzdravili.
2: Ano.
0: Že? Mnoho jsem jich tam neviděl.
2: To už je, prosím, tak zařízeno. Excelence, takový jsem já zavedl pořádek. Od těch dob, co jsem se ujal zprávy, já ani tomu nebudete věřit. Všichni se jako mouchy uzdravují. Takový nemocný ještě ani nevstoupí do nemocnice a už je zdrav.
1: Ano, ale...
2: A to nedělají ani tak, prosím, medikamenty,
1: ano, ale...
2: jako pořádek a poctivost.
1: Ano, ano, ano, ano, ale a... co starostí a lámání hlavy má člověk s takovým úřadem policejního direktora. O všechno se musí starat. O čistotu, opravy, reparatury. Slovem, nejchytřejšímu člověku by šla z toho hlava kolem, ale díky pánu Bohu, všecko jde u nás jako po másle. Jiný policejní direktor by se ovšem na mém místě staral o svůj vlastní prospěch, ale člověk tuhle, věřte nebo nevěřte, i když si lehne spát, pořád jen přemýšlí, můj ty pane bože, jak to udělám, aby naše vláda viděla mou horlivost a byla spokojená. Odmění mě za to, neodmění, to je jejich věc. Já alespoň mám klidné svědomí, když je všude pořádek, ulice čistě zameteny, trestanci řádně zaopatření, málo opilců, co si mohu přát víc. Na mou duchu, já o žádné pusty ani nestojím. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Je to sice věc lákavá, ale u přirovnání s cností a dobrým svědomím je to přece jen prach a popel. Ano, prach a popel.
0: Ano, prach a popel, prach a popel. Popel, to je svatá pravda, abych se přiznal, já si taky rád někdy zafilozofuju.
1: Ano, ano.
0: Někdy prozou, jindy se z toho vyklubou i veršíky.
1: Verši?
0: Ano, no, prach, strach.
3: Jak je to správné, jak je to všechno správné, Petře Ivanovič.
0: Nebo prach, krach.
3: To jsou trefné poznámky.
0: Že? Nebo popel, kotel.
3: Inu, hned je vidět, studovaná hlava.
0: A nebo ještě, popel, hotel.
1: Dovolte, abych vám představil svou rodinu. Žena,
0: madam,
1: dcera,
0: mademoiselle.
4: Jsme šťastní.
0: Já jsem šťastný, milostivá paní, že se mi dostalo mimořádného potěšení vás poznat. Já?
4: Ještě větší potěšení je na naší straně.
0: Ne, ne, odpusťte, milostivá paní, ale pravý opak je pravdou. Větší potěšení je na mojí straně.
4: Není možné. To vy říkáte jen tak, se zdvořilostí.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
4: No, račte se posadit, prosím, pěkně.
0: Stát vedle vás. I to už je štěstí. No, když ostatně mermomocí chcete, já se tedy posadím. Jak mě blaží, že konečně mohu usednout. Vedle vás.
4: Já se to ani neodvažuji vztahovat na sebe. Myslím, že po pobytu v hlavním městě vám tenhle vojáž nebyl docela příjemný.
0: Dočista nepříjemný. Já už si tak zvykl žít ve velkém městě, comprenez-vous, a najednou se člověk octne na cestách.
5: špinavé hospody. Tahle ta duševní zaostalost.
4: Ano, ano. My, provinciální lidé z venkova.
0: Ale ne, ne, vždyť venkov má taky své půvaby.
5: S Petěrburgem se to ovšem srovnat nedá.
0: Ach, Petěrburg. Vy si myslíte, že já tam jenom opisuju nějaká akta? Ne, ne, ne. Náš šéf je se mnou. Jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá. Přijď k nám přece, kamaráde, na oběd. Chtěli mě už jmenovat ministerským radou, ale já povídám nač. A sluha z našeho departmánu běhá za mnou až na schody s karnáčem. Dovolte, Ivane Alexandroviči, já vám přešoupnu botičky.
4: To je ohromné.
0: Jo, já jsem už takhle známý všude. Znám se dokonce i s herečkami. Ano, já tu a tam i sám nějakou tu aktovku. Stýkám se totiž mnoho s literáty. S Puškinem jsem jedna ruka. Často se s ním vídám a říkám, no, tak co? Puškine, tak co? Milý brachu, jak pak se nám vede? Ale to víš, říkává Puškin, to víš, ani tak, ani onak. Vy mám strašně zvláštní chlap.
4: Tak vy jste taky spisovatel. To musí být příjemné, takový spisovatel.
6: Mariucko, nechtěla jsi jít na procházku?
4: Ne, mama, píšete...
6: Píšete asi taky do novin.
0: Ano, píšu taky do novin. Já už jsem toho napsal strašně moc. Tohle to... No, nemá sportiči. No, no a taky to mlinář a jeho dítě. Já už si ani všechny tituly nepamatuju. A to všechno jenom tak, levou rukou. Já totiž, abych se přiznal, já žiju jenom pro literaturu. Můj dům je první v Petěrburgu. Taky jej tam každý taky zná. Dům Ivana Alexandroviče, panstvo, panstvo, až přijedete do Petěrburgu, udělejte mi to potěšení a navštívte mě. Ano, ano, ano, já vás zvu, já totiž pořádám domácí bály. To škoda slov, na stole například leží meloun, no, meloun. A co byste řekli, že stál, no? 700 rublů! Ano! Polívku přiveze parník přímo z Paříže. Sundáte pokličku, buch, vyrazí na vás pára, až se zakuckáte. Já jsem, každý den jsem na nějakém bále a na adresách mi píší jen vaše excelence. Já jsem tak jednou dokonce řídil i celý departmán ministerstvu. To vám byla taková divná věc. Direktor odcestoval. Kam? Nikdo nevěděl. Sam sebou začaly porady. Jak a kterak, koho na jeho místo, konečně vidí, že to jinak nepůjde a pro mne. A v tu chvíli rozeslali do ulic kurýry. Všude kurýři, kurýři, kurýři, kurýři, představte si, jenom kurýrů bylo 35 tisíc kurýrů. A co jsem měl dělat, prosím vás? Ivane Alexandroviči, pojďte prý a přemezněte zprávu departmánu. Já, abych se přiznal, byl jsem trochu na rozpacích. Vyšel jsem si tak v županu. Chtěl jsem odmítnout, ale napadlo mě,

0: A přece! Jako
1: Excelence, nechce si odpočinout. Tady vedle je pokoj a všechno. Excelence.
0: Pro mě, za mě, já se odpočinu. Odpočinu si. Snídaně byla prima, pánové.
1: Prima!
0: A jsem spokojen. Velmi, velmi spokojen. Spokojen.
2: Labardán. Labardán. Pardone moi.
0: Labardán. Labardán.

0: To je člověk, se Ivanovič. To je člověk. Tady je teprve vidět, čím se člověk může stát. Co myslíte, Petře Ivanovič? Čím tak asi bude?
1: Já si myslím něco jako generál.
2: Je to příjemný člověk. Vyšák. A ta gesta a všechno ostatní. Já mám hrozně ráda takové mladé muže. Jsem prostě unesená. Ostatně, já jsem se mu taky tu zalíbila. Viděla jsem, že se na mě pořád a pořád kouká.
3: Ale maminečko, on přece koukal na mě.
2: Snad jednou, tak mimochodem. No, což řekl si, kouknu se taky na ní, aby se neřeklo.
4: Ticho!
2: Co je?
4: Skoro mě mrzí, že jsem ho tak nalil tím vínem. Kdyby jen polovička z toho, co tu povídal, byla pravda.
2: A proč by to nebyla pravda?
4: Když se člověk nalízne, všechno vyleze na světlo boží. Co na srdci, to na jazyku. Trochu si sice přilhal, ale vždyť bez přilhání se neobejde žádná řeč na světě.
2: To já zas byla docela klidná. Viděla jsem v něm prostě vzdělaného, společensky vybroušeného, člověka z velkého světa.
4: Můj bože, jen kdybych se z té hrůzy zpamatoval. Myško,
5: zavolej oba inspektory. Drží Mordu a Svistunova. Jsou tu někde zavraty. Postaví se pěkně ke dveřím a ať se mi ani nehrou z místa. Nikdo cizí do domu nevkročí. Zvláště ne kupci. Kdyby šel někdo se stížností nebo žalobou, a třeba bez žaloby, ale podobá se člověku, který by mohl podat na mne žalobu. Rafnout ho za límec a srazit ze schodu.

0: dělejte, jak myslíte, ale něco by se podniknout mělo.
1: Ale co?
0: No, to se ví.
2: Co myslíte podmazat?
0: Inu třeba i podmazat.
1: O, to je nebezpečné, spustí kravál. Je to člověk blízký vládě.
0: Jak myslíte?
1: No, snad by to šlo jako sbírka šlechty na

0: Nějaký pomník.
1: A nebo snad tuhle došli, prosím, poštou nějaké peníze.
0: Ano, ano.
1: A nevíte, komu patří.
2: Koukejte, aby vás neposlal tou vaší poštou někam, kde si dávají lišky dobrou noc. Pánové, ve spořádaném státě se tyhle věci takhle nedělají. Měli bychom se představovat po jednom. Mezi čtyřma očima, rozumíte? A pak tento ženo, jak se sluší, aby nebylo ani vidu, ani slechu.
1: A vy jako Amos...
0: Co?
1: Začnete první.
0: Ne, pánové, začněte raději vy, ten váš chudobinec pro něj přichystal přece takové pohoštění.
2: No, právě, že přichystal, no tak vidíte, tak ať začne inspektor jako vychovatel naší mládeže.
0: Já nemohu, pánové. Když tam nepromluví někdo jen o stupínek vyšší, jazyk jako by mi zdřevěněl. Ne, pánové, to je to povědosti mne zbavte. Pocela vážně, zbavte.
2: Tak vidíte, Amose Fedoroviči, kromě vás nezbývá nikdo.
1: U vás to slovo, to Cicero.
0: Ne, prosím vás, ne,
1: u vás to slovo.
0: Ne. Proba, už je vzhůru.
2: Tak, pánové, jak jsem říkal, mezi čtyřma očima.
1: Zdá se mi, že mi včera přimíchali něco do snídaně. Já mám hlavu jako věrtel. Tady, jak je vidět, se člověk může docela dobře pobavit. A ta dceruška policejního direktora není vůbec ošklivá. A i maminka případně. Člověk by si dal ještě...
3: Mám čest se představit sudí zdejšího soudu Ljapkin.
1: Posaďte se, prosím. Tak vy jste tady sudí?
3: V roku 1816. jsem byl zvolen na sjezdu šlechty na dobu 3 let a od té doby zastávám tento úřad až dodnes.
1: A je to výnosné místo?
3: Každých 10 let jsem se schválením nadřízených úřadů navržen k vyznamenání 4. třídy.
1: To se mi líbí. Co to máte v ruce?
3: Nic, prosím.
1: Ne v téhle, v pravé, ukažte. Jak to nic? Vždyť z vás padají peníze.
3: No ne, prosím.
1: Ale ano, peníze jsou to. Víte co? Půjčte mi je.
4: Samo sebou, ovšem tu zrád.
1: Víte, vydal jsem se cestou z peněz. Tady něco, tam něco.
4: Tady něco, tuhle něco, chápu.
1: Ostatně vám je z domova, okamžitě vrátím.
4: Ale proč je to veliká čest?
3: Budu se ovšem snažit podle svých slabých sil horlivosti a věrnosti vůči svým představeným. Budu se ovšem snažit, abych si zasloužil... Nebudu vás už obtěžovat svou přítomností, nemáte pro mě nějaké rozkazy.
1: Jaké rozkazy?
3: Myslel jsem, zda nemáte nějaké rozkazy pro zdejší okresní soud.
1: A, ne nic, děkuju pěkně.
3: Já děkuji.
2: Oj, bože.
0: Tak co? Brrrr.
2: Mám čest se představit poštmistra, dvorní rada Špekin.
1: Prosím pěkně,
5: Mám tu ze rád příjemnou společnost. Žijete stále v tomhle městě?
6: Ano, prosím.
5: Mně se líbí zdejší městečko. Ano, není sice příliš lidnaté, ale to nevadí.
6: Nevadí.
5: Není to přece hlavní město, no ne?
6: Ne, prosím.
5: Já, abych řekl pravdu, já jsem tuze rád, že máte o věci stejný názor.
6: Stejný názor, ano, ano, ano.
5: Taková hloupá náhoda. Vydal jsem se na cestě ze všech peněz. Nemohl byste mi půjčit 300 rublů?
6: Jak by ne? Budu to pokládat za veliké štěstí tady, prosím. Račte, ze srdce rád vám posloužím.
5: Děkuji pěkně. Nerad si na cestě něco odpírám. Proč taky, že?
6: Proč taky, ano, prosím. Neodvažu se vás déle obtěžovat. Nemáte nějakou připomínku týkající se poštovní zprávy?
5: Ale ne, nic,
6: nic.
0: Mám čest se představit. Školní inspektor, titulární radav Chlopov.
7: Prosím pěkně. Děkuji. Mohu vám nabídnout doutní?
0: No, pane bože.
7: Ale jen si vezměte.
5: Je to dobrá značka. Není to ovšem jako v Petěrburgu. Tam se, milí pane, kouřívají věci. 125 rublů.
0: Ne.
5: Prsty si člověk políbí, než to vykouří. Tady máte oheň, připálte si.
0: Děkuji, děkuji.
5: Chutná, že?
0: Výborně.
5: Víte, kouření je má slabost. Právě tak jako
7: slabé pohlaví. A co vy? No, co? Co se vám líbí víc? Blondýnky či brunety?
0: Neosměruj se vyslovit svůj názor.
5: Žádné výmluvy. Já chci znát váš vkus.
0: Poslušně hlásím.
5: Aha, nechcete říci. Jistě vám popletla hlavu nějaká bruneta. Přiznejte se. No, co? Popletla? Aha, červená si.
0: Vaše ex, milosti, netroufám si.
5: Netroufáte? Na, taková hloupá náhoda. Vydal jsem se cestou ze všech peněz. Nemáte u sebe náhodou 300 rublů?
0: Mám.
5: Děkuju pěkně.
0: Nesmím vás tyhle obtěžovat.
8: Mám čest se představiti. Kurátor chudinského ústavu dvorní rada Zemljáníka.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den. Měl jsem už čest osobně vás uvítati a provázeti po chudinském ústavě.
9: Ano, pamatuji se. Pohostil jste nás znamenitou snídaní.
8: Ano, prosím, služba vlasti, to jest mojí největší radosti.
9: Přiznávám se, a to jest mojí slabostí, mám rád dobrou kuchyni. Poslyšte, tak se mi zdá, že jste byl včera kapánek menší, ne?
8: Ano, prosím.
2: za to zdejší poštmistr nedělá vůbec nic. Celý provoz je v největším nepořádku. Zásilky jsou zdržovány. Račte to sám schválně vyšetřit. A sudí ten, co tu byl přede mnou, taky se stará jen o své zajouchy. V kancelářských místnostech prosím chová psy a jeho chování. Musím to říci v zájmu vlasti, ačkoliv je to můj příbuzný a přítel, jeho chování je tuze pohoršlivé. Prosím, žije tu jeden statkář, Dobčinský, ráčil jste ho vidět, jak ten Dobčinský vystačí paty z domu. Už je sudí u nich a sedí u jeho ženy.
10: To bych si nebyl pomyslil.
2: Ano, prosím, a zdejší školní inspektor, já nevím, jak ho mohla vláda takovým úřadem pověřit, ani vylíčit se to nedá. Nepřál byste si, excelence, abych vám to všechno podal písemně?
10: Dobrá, podejte to třeba písemně, bude mě to těšit. Když se nudím, přečtu si tuze rád něco zábavného. Jaké je vaše ctěné jméno? Na všecko zapomínám.
2: Artemí Filipovič Zemljánicha, prosím.
10: Buďte tak laskav, Artemí Filipoviči. Taková hloupá náhoda. Vydal jsem se cestou docela z peněz.
2: A kolik byste?
10: 400 rublů.
2: Tady jsou. A kdybyste dovolil...
10: Tak děkuju pěkně.
11: Mám čest se představit.
12: Mám rovněž čest se představit.
11: Občan zdejšího města. Petr Ivanův syn. B. Občinský.
12: Statkář Petr Ivanův syn. D. Občinský.
11: Ach, ano, vás už jsem viděl, myslím, Občinský.
12: Ne, já Dobčinský, on Bobčinský.
10: Čeká ještě někdo za dveřmi?
11: Ne, nikdo, excelence.
10: Nikdo. No, tak. Máte peníze?
12: Peníze? Jaké peníze?
10: 1000 rublů. No, abyste mi je půjčili.
11: Takovou sumu, bohužel. Nemáte vy, Petře Ivanoviči?
10: No nemám, poněvadž mé peníze, to přece ráčíte vědět, jsou uloženy, prosím, v pokladně.
11: No když nemáte 1400. Nemáte, Petře Ivanoviči, 100 rublů. A nedám dohromady víc než 40.
10: Vše všudy 25 rublů mám.
11: Hledejte líp, Petře Ivanoviči, máte přece v kapse díru. Třeba zapadli do té díry.
10: A v jaké díry? No v díře no. Taky nejsou.
11: No a díval jste se pořádně.
10: No velice důkladně. Tak vy
11: 40.
10: A vy
12: 25.
10: 40 a 25. To je dohromady 65. Děkuji pánové za návštěvu.
12: Já, nezlobte se prosím, měl bych na vás prosbu v jedné velice delikátní věci.
10: A to?
12: Je to tu ze delikátní povahy. Svého nejstaršího syna račte vědět. Dovolil jsem si už před svatbou.
10: Jak?
12: Tak prosím, jakoby nic. Teď to se jenom tak říká, jakoby nic. Ale já ho splodil právě tak, jakoby to bylo po svatbě.
10: I vy jeden.
12: Ale všechno jsem, jak se sluší a patří, zakončil potom zákonným svazkem manželským, prosím.
10: No pro.
12: Tak já, radši tedy dovolit bych chtěl, aby teď byl už docela totiž zákonný můj syn. Jmenoval se tak, jako já, Dobčinský, prosím.
10: A vy nemáte nějaké přání?
11: Prosím vás, co nejúctivěji, až přijedete do Petěrburku, řekněte tam všem těm hodnostářům, všelijakým všem těm senátorům a admirálům, excelence nebo jasnosti, řekněte, tuhle v tom a tom městě žije Petr Ivanovič Bobčinský. Jen tak to řekněte. Žije Petr Ivanovič Bobčinský. A když se přitrefí, že budete mluvit se samým carem, imperátorem, řekněte taky caru imperátorovi jako vaše Imperátorské veličenstvo, tuhle, v tom a tom městě žije Petr Ivánovič Bobčínský.
13: Dobrá, řeknu.
11: Odpusťte, laskavý.
12: Že jsme vás svou přítomností
11: tak dlouho obtěžovali.
13: No tak, co říkáš, Osipe?
10: Já nevím.
13: A co, nevím. Hele, tak to máme 65, tihle dva. 400, tam ten. 300, ten exle. 300, ten před ním. 200, ten ještě před ním. A 200, ten první. To máme podtrženo a sečteno 1465. To by stálo za to napsat o tom všem do Petěrburku Trjapičkinovi. Článeček v novinách. A tě pořádně sjede. Osipe. Inkoust a papír.
10: Tady a tady.
13: Jo. Trapičkin. Vlastního otce neušetří, když jde o vtip. A peníze má rád, oje. Spěchám ti sdělit, Trjapičkine, příteli drahý a milová.

0: takovýhle život a i duše si žádá konečně své potravy. Tvůj Chlestakov. Tak, teď bych rád věděl, kde bydlí. V Poštovské či Hrachové ulici, nevíš, Osipe?
1: On se strašně rád stěhuje z bytu do bytu, protože ve starém zůstává dlužen za činži.
0: No, tak třeba Poštovská. Číslo 97. Tak, to psaní odneseš a chovej se při tom, jak se sluší a patří. Všim si, Osipe, jak si mě zdeváš.
1: Jinu, zaplať za to pambu, ale víte co?
0: Co?
1: Pojeďme pryč. Na mou duši nejvyšší čas.
0: Co? Ale pitomost.
1: Na mou duši jeďme, i když tu s vámi dělají takové ciráty. Přece jen bychom se měli ztratit. Oni vás mají za někoho jiného. Uvidíte, jak krásně se nám pojede. Koně by nám dali jedna radost.
0: Tak dobrá. To psaní dones na poštu. A objednej hned poštovské koně. Ale aby za něco stáli, kočí mu na poště řekni, že dostane rubl, když se do toho vloží a poveze mě jako carského kurýra. Já už vidím, jak Tryapičkin pukne smíchy.
1: Já radši pošlu psaní pozdějším sluhovi a půjdu balit, škoda času.
0: Na, ať to pošlou. Koukni se z okna, co je to za rámu. No tak.
2: Tak, co pak se to tam děje?
3: Ticho tady! Tihle tady chtějí k vám, ale já mám příkaz. Nepustit.
1: Kdo je to? Kupci.
0: Jsem s nimi.
1: Jsem? Pust je dolů do salonu.
4: Ale říkal jste, že pojedeme.
1: Než zabalíš, vyřídíme i tuhle záležitost.
0: Co pak si přejete, přátelé?
5: Přicházíme s poníženou prosbou k vaší milosti.
0: A co byste rádi?
6: Nedej nám zahynout, ti milostivý pane.
7: Nevinně trpíme.
8: Nevinně snášíme příkoří.
6: A proč venství?
0: Tak? A od koho?
6: Od zdejšího policejního direktora. Co je svět světem takového policejního direktora? Nebylo, milostivý pane.
7: Co ten se nás natrápí a nasužuje, to se ani vypovědět nedá.
8: Nakvartíroval nám sem vojáky a přivádí nás na mízinu. Nemáme ani na provaz, abychom se objezdili.
6: Zachází s námi jako s ošlapky. Neptá se, co a jak můžeš, nemůžeš, popadni tě za bradu. A ty kluku, tata.
8: No, jakože je Bůh nad námi, jakože
0: je takový je to lotr.
7: Jakože je Bůh nad námi, takového direktora, to nikdo nepamatuje.
1: Jak se jen z dálky objeví člověk, aby všechno v krámě poschoval.
6: A to ani nemluvíme o všelijakých lahůdkách, vezme každý šmejt sušené švestky, co leží 7 let v sudě, který se ani učedník nedotkne. Celou hrst.
0: Ale to je úplný loupežník. Za to by krátce a dobře zasluhoval Sibir.
7: Zasluhoval si,
6: kam seš, když to bude hodně daleko od nás.
7: Nepohrdní, oče náš, naším chlebem a solí.
8: Tadyhle ti dáváme cukr.
0: No.
8: A koš vína.
6: Ne, to si nemyslel. Já úplatky neberu. Kdybyste mi například nabídli 300 rublů.
1: Jako půjčku, no to by byla jiná, docela jiná věc. Půjčku to já zase vzít mohu.
8: A tady oče náš, tady.
6: Co 300, vezmi hned 500.
7: A tady cukr.
6: Ne. Úplatky já neberu.
1: Proč neberete, milost pane, berte. Na cestě se všecko hodí. Co to tam máš, špagát? Požencem ten špagát. Špagát se taky na cestě hodí. Voláme se vůz nebo něco, může se tím svázat.
7: Tak buďte tak milostivý.
6: Jestli totiž tak říkajíc nepomůžete vy, dnes bude nám než jít se rovnou opěsit.
0: Přátelé, já se postará.
9: Díky.
10: Já už se postarám.
0: Postarám. O sebe vyhodě už. Tak postarám se.
1: Děkujeme za návštěvu a ven. Pán má teď vážné jednání.
11: Slečno. Čeho jste se tak polikala, milostivá slečno?
12: Já se nepolikala.
11: Směla bych se zeptat, kam jste se ráčila ubírat?
12: Já se neubírala.
11: A proč jste se neubírala?
12: Myslela jsem, že je tady maminka.
11: Ne, já chci vědět, proč jste se neubírala.
12: Já vás vyrušila, ráčil jste se jistě obírat velmi důležitými věcmi.
11: Vaše oči, milostivá slečno, jsou krásnější než nejdůležitější věci tohoto světa. Vy mne nemůžete vyrušovat. Naopak, můžete mi jen přinést slast své přítomnosti a jaký to máte okouzlující šál.
12: I když se můžete vysmívat nám, děvčatům zvenkova.
11: Jak bych si přál, milostivá slečno, jak bych si přál být tímto šálem a objímat vaši liliovou šíji.
12: Já vám nerozumím, jak to míníte s tím šálem.
11: Ach, slečno, kdybyste věděla, jak míním, jak míním.
12: To máme dnes hezké počasí.
11: Vaše rety, milostivá slečno, vaše rety jsou hezčí než jakékoliv počasí.
12: Vy máte pořád takové řeči.
11: Ano?
12: Ráda bych vás poprosila, abyste mi napsal něco do památníku. Znáte jistě spoustu krásných veršů.
11: Pro vás, milostivá, vše, co jen chcete. Poroučejte, jaké verše.
12: Takové nějaké, takové hezké, moderní.
11: Ach, verše znám jich spoustu.
12: Tak povězte, jaké mi napíšete.
11: K čemu bych je povídal, já je přece znám.
12: Já mám strašně ráda verše.
11: Já jich znám a všelijakých mohl bych vám napsat například tyto. O, ty, jenž v hoři svém na Boha marně reptáš, o bídný člověče. Nebo něco jiného. Teď si nemohu vzpomenout, ostatně na tom nezáleží. Chtěl bych raději teď mluvit o své lásce.
12: Láska? Nevím, co je to láska.
11: Chtěl bych vás, slečno, sevřít v obětí.
12: Ne, to je přes příliš taková opovážitost.
11: Odpusti, slečno, to všechno z lásky, opravdové lásky.
12: Máte mě za nějakou venkovskou.
11: Chci na kolenou prosit o vaše odpuštění. Odpuste, odpuste,
12: odpuste. Ale tohle?
11: Zatraceně.
13: To znamená, paninko?
11: Odpuste.
13: Jaké je tohle chování?
12: Maminečko, já jsem...
13: Pryč, pryč a neukazujte mi na očích.
11: Odpuste, odpuste, odpuste, ne, odpuste.
13: Ale abych se přiznala, jsem tak překvapená.
11: Milostivá, což nevidíte, že láskou šílím.
13: Proč krečíte? Tak staňte, staňte.
11: Ne, chci zvědět, co mi souzeno. Život nebo smrt.
13: Dovolte, já nechápu plně smysl vašich slov. Nemýlím-li se, chcete se vyslovit o svých citech k mé dceři?
11: Ne, vy jste královnou mého srdce. Můj život visí na jediném vlásku. Nevyslyšíte-li moji lásku, nechci žít v tomto slzavém údolí. V mé hrudi hárá požár. Požár, prosím o vaši ruku, anděle.
13: Ale dovolte malou poznámku. Já jsem do jisté míry vdaná.
11: A to nevadí, láska nezná překážek. Dáme vale ošemetnému světu a uchýlíme se svou láskou do stěného šepotu chladivých vodotrysk.
12: Vzkazuje, abyste...
11: Vaši ruku, prosím o vaši ruku, anděle mé duše.
12: To...
13: Co zase? Co chceš? Razit jsem jako velká voda. Čemu se tak divíš? Co ti to vlezlo do hlavy? Kdy už se budeš chovat jako dobře vychované děvče?
12: Maminečko, já opravdu nevěděla.
11: Ano, Andreju, nebraňte našemu štěstí, požehnejte věrnému milování.
13: Ach, to vy o ní?
11: Rozhodněte, život nebo smrt.
13: Vidíš, co? Tak vidíš, kvůli tobě, kvůli takové žouřely, radši náš host klečet. A ty sem vlítneš jako blázen.
12: Já už to nikdy neudělám, maminečko.
13: Zasloužila bys, abych nesvolila. Nejsi hodná takového štěstí.
14: Excelence.
11: Co je?
14: Milost ti kupci před chvílí. Čestné slovo. Ani polovina z toho, co nalhali, není pravda. Oni sami šijí a šulí lidi, jak se... To jsou takový lháři. Ani malé dítě by jim nevěřilo. Celé město ví, jaký jsou to lháři. A s těmi švindly sami jsou švindlíři, že to svět neviděl.
13: Víš, jakou čest nám prokázal Ivan Alexandrovič. Prosí o ruku na naší dcery.
14: Nemluv, nemluv. Zfanfrněla ses, matko. Neražte se zlobit, excelence. Ona je trošku trknutá, její matka byla taky.
11: Ale já skutečně prosím o její ruku. Jsem zamilován.
14: Ne, Odvažuju se věřit, excelence.
13: No, když ti povídám.
14: Nejsem hoden takové cti.
11: Nesvolíte-li a nedáte mi ruku vaší dcery, Bůh ví, co udělám.
14: Neodvažuju se věřit.
11: A já udělám.
14: Radši to žartovat.
11: A já udělám.
14: Excelence.
13: Když ti povídám.
11: Jsem odhodlán ke všemu. Až se pro ní zastřelím, přijdete před soud.
14: Ach, ty můj bože, já nejsem jiným tělem ani duší.
11: Já se zastřelím.
14: Nedržte se hněvat.
11: Zastřelím se.
14: Dělejte, jak se vaší milosti líbí.
11: Lásko.
13: Lásko. No tak jim požehnej.
14: Požehnej vám, pánbu, já jsem nevinen. Čert ví. Oni se líbají. Je to tedy opravdovský ženich.
13: Kočár.
11: Kočár. Čekala. Ano, dobrá, hned.
14: Excelence, co, vy ráčíte odjíždět?
11: Ano, odjíždím.
14: A kdy pak, prosím, ráčil jste něco naznačit ohledně svatby?
11: To já jen na chvilku, na den k strýčkovi. Náramný boháč, zítra sem zastaví.
14: Neosmělujeme se vás zdržovat a doufáme v šťastný návrat.
11: Ovšem, že se docela určitě s Bohem lásko má. Neumím to prostě vyjádřit.
14: A nepotřebujete něco na cestu? Radši jste, tuším, potřebovat peníze.
11: Ne, náč, ostatně buďte tak laskav.
14: Kolik je libo?
11: Tuhle jste mi dal 200. Lásko. Totiž ne 200.
13: Lásko.
11: Ale 400. Lásko. Nechci využít vašeho omylu.
13: Lásko.
11: Tak prosím teď právě tolik, aby to bylo rovných 800. Lásko.
14: Jistě, jistě, okamžitě. Tady, jako na objednávku. Samé nové bankovky.
11: Ach, ano. Říká se přece nové peníze, nové štěstí.
14: Zcela správně, prosím.
11: S Bohem. Antone Antonoviči, upřímně se vám přiznám, že tak skvěle jsem nebyl přijat ještě nikde. S Bohem. Ano, Andrejevno. S Bohem, dušínko moje.
13: Lásko!
11: S Bohem!

0: Matko! Snila jsi někdy o něčem takovém? Taková partie. Obyčejná policejní direktorka a najednou se stane příbuznou takového chlapíka.
1: Pro mne v tom není vůbec nic divného. Já to věděla už dávno. To jen tobě je to divné, poněvadž jsi člověk obyčejný a nikdy si lepší lidi neviděl.
0: Vysoko jsme vyletěli. Vysoko. Ale počkej, teď zatopím všem těm žalobníčkům a stejskálkům. Děrži, mordo!
2: Poroučíte!
0: Zavolej kupce. Já jim ukážu darebákům žalovat. A na mě. Těšte se, milánkové. Až dodnes jsem s vámi jen laškoval. Dodnes jsem si jen tak sepsat všechny, co přišli žalovat, a hlavně ty písáky, kteřím spíchli ty jejich žaloby. Drži mordo. Dej rozhlásit. Rozumíš? Aby to všichni věděli. Hospodin, řekni. Hospodin prokázal našemu policejnímu direktoru čest, že provdává dceru, ale ne za nějakého obyčejného člověka, ne. Za takového člověka, jakého svět ještě neviděl. Za takového člověka, který může na světě všecko. Křiž to po ulicích, dej to šturmovat všemi zvony, všemi. Když svátek, tak svátek.
2: Rozkaz!
0: Matko, kde my teď budeme žít? Tady? Nebo v Petěrburgu?
1: Ovšem, že v Petěrburgu. Tady přece nezůstaneme.
0: Když v Petěrburgu, tak v Petěrburgu. Ale tady by to taky nebylo špatné. Ovšem, direktorství pošleme k čertu.
1: Ovšem, jaké pak teď direktorství?
0: Teď by mohl kápnout nějaký ten vyšší úřad, co myslíš? No, týká si se všemi ministry a jezdí do carského paláce. Může mě protlačit časem i na generála.
1: Stane sebou, že může.
0: Generál, víš ty, co to znamená? Jedeš někam a před tebou letí kuriéři a adjutanti. Koně, připravte koně, generál jede. A na stanicích nikdo koně nedostane. Všecko to počká. Všichni ti titulární radové, kapitáni, policejní direktoři. A ty nic jako socha. Ani okem nemrkneš. Poobědváš někde u gubernátora. A pan policejní direktor stojí pěkně v koutku a ruku na čepici.
1: No tak pamatuj si, že budeš muset docela změnit svůj život. Budeš se stýkat s docela jinými lidmi, s lidmi vybraného chování.
0: No, já vím. A jedí prý tam takové ryby.
1: Myslíš jenom na jídlo? Já zase bych chtěla vést první dům v hlavním městě a pokoje, aby tak voněly ambrou, že by tam lidé nemohli vstoupit. A když, tak jen se zamhouřenýma očima, to bude krása.
0: Aha. Vinč
3: Žijeme stále zdraví, jemnost, pane.
0: Pěkně vítám, Milánkové. Pěkně vítám. Tak co, drahouškové? Tak co? Jak se máme? Tak, jak jdou obchody?
4: Špatně.
0: Tak co vy, lokitkáři? Vy hokynáříčkové? Žalovat! Na mě! Vy šejdíři. Tak co? Jak jste pořídili, co? Už mysleli, že mě dají zavřít do kriminálu. Víte vy, hrom do vás uhoď ke všem sakrům.
1: Bože,
0: víte
1: vy, že... Antošo, ty máš výrazy.
0: Já ti teď na výrazy kašlu. Víte vy, že ten úředník, kterému jste vy na mě žalovali, si bere mou dceru?
5: Co?
0: No? Co tomu říkáte?
5: Já se
0: dobrkáte, co? Okrádat lidi to umíte.
5: Zhřešili jsme, Antone Antonoviči. Před Bohem jsme zhřešili.
6: Ďábel nám popletl hlavy.
7: Přísaháme, že si už nebudeme stěžovat.
5: Řekni si, jak to máme odpíkat. Jen se
0: nezlob. Teď se mi válíš pod nohama. Proč? Poněvadž jsem nahoře. Poněvadž jsem vyhrál. Ale kdybys dostal jen trošku vítr do plachet, do země bys mě zaživa zakopal a ještě navrch kámen přivalil.
5: Neníč nás,
0: teď neníč nás. A co předtím, co? Já bych vás, vy kanálie!
1: Ale Antošo, kroč se, jsi přece někdo.
0: Ano, máš pravdu, já jsem někdo. A nejsem mstivý člověk. Tak oči do hrsti a špicujte uši.
6: Ano.
0: Vdávám dceru. A ne za nějakého obyčejného šlechtice. Tak, abyste se mi vytáhli se svadebními dárky, rozumíte?
3: Společně,
0: ne, abyste mysleli, že to odbudete nějakou snílou rybou a homolí cukru, rozumíte?
3: Ne.
0: A teď koukejte mazat.
8: Smíme věřit svému sluchu? Dostalo se vám neobyčejného štěstí. Ano, Andrejevno, Mario Antonovno.
9: Mám čest gratulovat. Srdečně jsem se zaradoval, když jsem to uslyšel. Ano, Andrejevno, Mario Antonovno.
8: Mám čest přát, mám štěstí. Ano, Andrejevno, Mario Antonovno.
10: Máme čest gratulovat. Ano, Andrejevno.
11: Šťastné události, Mario Antonovno.
10: Ano, Andrejevno.
11: Mario Antonovno, mám čest vám gratulovat. Čeká vás velké štěstí. Budete chodit ve zlatých šatech.
10: Ale ne.
11: A jíst všelijaké delikátní polívky.
10: Důfáme štěstí, množství dukátů. A vám, Mario Antonovno, synečka, aby ten klouček křičel pořád.
11: Mám čest
12: vám gratulovat, jménem policie a přát vám štěstí a dlouhý věk.
0: Děkuju, pánové.
8: Jak to vlastně všechno začalo a jak se to vyvíjelo?
0: Docela obyčejně. Radšil sám učinit nabídku.
1: Ovšem, neobyčejně zdvořile a neobyčejně jemně. Já povídal, ano, Andrejevno, já to dělám jenom z nesmírné úcty k vašim vynikajícím vlastnostem a takový je to hezký muž, skvěle vychovaný, nejlepších způsobů. Věřte mi, ano, Andrejevno, život můj nemá pro mne ceny ani zlámané grešle. Já to všechno dělám jenom proto, že si nesmírně vážím vzácných vašich vlastností.
13: Ale, maminečko, tohle přece říkal mě.
1: No všem, o tobě byla řeč, já ti to přece neberu.
0: A až nás postrašil, povídá, že se zastřelí. Já si něco udělám, já se zastřelím, povídá.
9: Jděte.
8: Víte co, Antone Antonoviči?
0: Ano.
8: Já vám prodám...
0: Ano.
8: To štěňátko, o které jsme se nemohli dohodnout.
0: Já teď nemám na štěňata myšlenky.
9: A smím se zeptat, kde je vzácný host nyní?
0: Odjel na den ve velmi důležité záležitosti.
9: K
1: svému strýci, aby si vyprosil požehnání. A my máme nyní v úmyslu odstěhovat se do Petěrburgu. Tady je, máme říci pravdu, takový vzduch, takový příliš venkovský. Máme říci pravdu, je to až trapné. Zde můj choď, tam bude povýšen na generála.
9: Ne, pak na nás nezapomeňte. Antone, Antonoviči.
8: A neodepřete nám svou protekci, stane-li se něco a bude-li zapotřebí zatlačit v úředních věcech.
14: Příštím rokem vezu do hlavního města synka, aby se učil sloužit státu. Buďte tak laskav a držte nad ním ochranou ruku.
15: Velmi rád, děkuji, velmi rád. Posloužím.
1: Ty, Antošo, bys neustále jenom sliboval. Nebudeš přece protěžovat ti každou chamra.
10: Slyšel jste, jak o nás mluví?
15: Člověk může.
16: Ona byla vždycky taková, posaď sedláka za stůl, položí na něj i nohy.
15: Že ano?
11: Ano, ano, ano, prosím.
10: No to je dost, že jdete taky gratulovat.
15: Čemu gratulovat?
10: Pošmistr, a on to neví.
15: Vím.
10: No tak.
15: Já vím, že úředník.
10: Ano, právě, že úředník.
15: Já vím.
10: No tak.
15: Já vím, že úředník, kterého jsme pokládali za revizora, nebyl žádný revizor.
10: Nebyl revizor?
15: Vůbec žádný revizor. Dověděl jsem se to z tohoto psaní.
17: Co ví to? Z jakého psaní?
15: Z jeho vlastního psaní. Přinesou mi na poštu psaní. Kouknu na adresu, vidím Petěrburg, Poštovská ulice. Já vám div neumdlel. To asi objevil na poště nepořádek a píše o tom zprávu vládě. Vezmu je a rozpečetím.
17: Jak jste mohl jeho dopis?
15: Já sám nevím, nadpřirozená síla mě ponoukla. Už jsem volal kurýra, aby psaní poslal, ale zmocnila se mne taková zvědavost, jakou jsem v životě ještě nepoznal.
17: Jak jste se mohl opovážit otevřít dopis tak vysoce postavené osobnosti?
15: V tom je právě ten vtip. Není ani osobnost, ani vysoce postavená.
17: Čím tedy je podle vašeho názoru?
15: No, ani ryba, ani rak. Čert ví, co je.
17: Co? Ani ryba, ani rak? Jak se opovažujete říkat, že není ani ryba, ani rak? Jak se opovažujete říkat, čert ví, co je? Já vás dám zavřít.
15: Kdo ví?
17: Ano, já. Víte, že si bere mou dceru?
15: No.
17: Víte, že ze mě bude veliké zvíře?
15: No.
17: Víte, že vás šopnu rovnou na Sibir?
15: Nechte Sibir na pokoji. Na Sibir je daleko. Já vám radši to psaní přečtu.
10: Přečtěte, prosím.
15: Spěchám ti sdělit, trapičky, nepříteli, drahý a milovaný, jaká kouzla a čáry se mi přihodily. Cestou mě oškubal jeden kapitán od pěchoty až na košili, takže hospodský mě chtěl už dát do basy. Najednou však asi pro mou petěrburskou vizáž a petěrburský kostým začalo mě celé město pokládat za generálního gubernátora. Bydlím teď u policejního direktora, mám se jako prase v žitě a dvořím se zuřivě jeho ženě a dceři. Jenže jsem se ještě nerozhodl, s kterou začít, napřed asi s maminkou, poněvadž je tuším hotová ochotně a hned ke všem službám. Všichni mi půjčují, kolik chci. A jsou to takový originálové, že by smích si pokal. Vím, že píšeš článečky do novin, vraž tyhle typy do té své literatury. Číslo první policejní direktor je praštěný Pavlačí.
17: To tam nestojí.
15: Tady si to přečtěte sám.
17: Praštěný Pavlačí. To jste tam napsal vy?
15: Já. jak bych to tam mohl napsat?
1: Jděte.
15: Policejní direktor je praštěný Pavlačík. Praštěný Pavlačík. Policejní direktor. Postmistr je taky... hodný člověk a tak dále. Tady se poněkud vyjádřil taky o mě, ale to je celé...
1: Dovolíte, já to přečtu. Postmistr je taky taková svině a chlastá.
15: Sprosták!
1: Kurátor chudinského ústavu. A kde pak vůbec je náš Artemij Filipovič?
15: Byl u mě na poště, když jsem ten dopis, jak si to, a běžel honem do chudinského ústavu.
9: No a co pak?
15: A proč pak vzít nemocným čepičky, aby mu je nerozkradli?
9: Co pak je tam o něm? Číst? Všechno číst?
1: Kurátor chudinských úřadů Zemňanika vypadá jako prase na bidýlku.
9: To je vtipné. Prase na bidýlku.
1: A školní inspektor smrdí na cihony cibulí.
9: Pardon, to je obděv.
1: Ano, školní inspektor smrdí na cihony cibulí.
9: Ale já na mou duši nevezmu cibulí do huby, jak je rok dlouhý.
1: Sláva bohu, o mě tam nic není.
9: Sudí.
1: Není.
9: Tak, ukažte, že není.
1: Pánové, já myslím, že je to moc dlouhý dopis. Ani s něm není, kdo by čet takové pitom.
15: Ne.
9: Sudí. Ljapkin je taky nejvýš podezřelý subjekt. To je francouzské slovo.
1: A čert ví, co to znamená. Kdyby to znamenalo jen zloděj, ale kdo ví, možná, že je to něco ještě horšího.
9: A jinak jsou to lidé pohostinní a dobrosrdeční. S Bohem duše má drahá. Asi se podle tvého příkladu dám taky na literaturu. Nudný je brachu takovýhle život a i duše si žádá konečně své potravy. Poštovská ulice, číslo 97, když se vejde na dvůr. Tak druhé patro napravo.
15: Ten mi dal. Vidím jen samé prasečí rypáky a nic jiného. Vraťte ho zpátky.
12: Kde pak vrátit? Já jako naschvál poručil dozorci, aby mu dal nejlepší trojku. A čert mi napískal, abych dal takový rozkaz i do všech ostatních stanic.
9: Ale pánové, hrome, on mě pump o 300 rublů. Mně taky o 300.
12: I mně o 300.
1: Mně a tuhle Petra Ivanoviči dohromady o 65
12: rublů, prosím.
15: Jak jsem mohl já, blbec stará, takhle nalítnout? Kam jsem dal rozum? 30 roků tady ale sloužím. 30 roků mě nevypálil rybník jeden kupec, jeden podnikatel. Lotry nad lotry jsem napaloval. Takové lumpy a gaunery, že by okradli celý svět.
13: Ale Antoše, to nemůže být. Vždyť se přece zasnoubil s Marjutkou.
15: Zasnoubil Pendrek. Vlez mi na záda s tím zasnoubením. Takového cápka, takovou onuci pokládat za pána. Teď si to drandí po silnici a cinká zvonečky. Po celém božím světě roznese tuhle historii. A ještě se najde nějaký škrabák, nějaký kaňál a vrazí tě do komédie. Úřadu, titulu, služebních let neušetří a všichni se budou cenit a
17: tleskat do dlaní. A čemu se smějete? Co? Čemu se smějete? Sami sobě se smějete. Já bych všechny ty krabáky, ty literáty usmrtaný, já bych vás, mizerové, stázal do jednoho uzlu, rozzupal, na prášek rozsupoval, na kaši rozmačkal a do horoucích pekel poslal. Tam s vámi, se všemi, vy pakáři. Kdo první vypustil z huby, že je to revizor? Mluvte!
9: Kdybyste mi hlavu utrhli, já nepochopím, jak se to stalo.
8: Ano, kdo to slovo první vypustil?
10: Tady jsou.
9: Jej, já ne.
17: Co?
9: Mě ani nenapadlo. On!
10: Ovšem, že vy.
9: Samo sebou. Přilíti z hospody. Přijel a neplatí.
17: Jistě, že vy klepaři, vy tu reprendy zatracený. Landáte se jen po městě a drbete. Drbný zatracený. Roznášíte klepí.
10: No, musí to já ne. Co? To Petr Ivanovič.
11: Ne, Petr Ivanovič, vy první.
10: Ale ne, vy jste vy. První!
17: Tohle není nikdo z našich. Vstupte!
9: Četník?
18: Pánové, úředník, který přijel na zvláštní rozkaz z Petěrburgu, žádá, abyste se k němu okamžitě dostavili.

0: Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili Svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. Vladimíra Vítová vás dnes pozve jako moderátorka na konferenci českých vlasteneckých uskupení. Konferenci, která má pouze jedno téma. Mají sudeťáci opět v plánu zničit naši zemi? Vše se dozvíte za malou chvíli. Československé mírové fórum.
1: Já tedy se ujmu moderování, protože jsme všechny pozvali a jsme hostitelé. A na úvod bych možná přečetla ty otázky, které byly zaslány poslancům, ale předpokládám, že je kolegyně naše poslali i pánům zúčastněným. A pokud jste neměli všechny k dispozici, tak teď budete v obraze. Takže uznáváte dekrety prezidenta republiky Hovorově Beneše jako nedotknutelnou součást právního řádu České republiky, která nemůže být zpochybňována politickými tlaky ani zahraničními požadavky? To byl tedy první dotaz. A těch dotazů byly celkem 4. A já bych navrhla, jestli by bylo možné, že k každému tomu dotazu by se na úvod pánové vyslovili. Když dovolíte, budeme dodržovat tu abecedu. A poprosila bych tedy prvně pana kolegu Marka Adama, který tady zastupuje právě Klub českého pohraničí a také Československé mírové fórum.

0: takže jsou pro nás nespochybnitelné a samozřejmě jsme proti jakémukoliv zásahu do dekretů, které jsou vlastně součástí i našeho právního řádu, takže pro nás jsou Benešovy dekrety svaté.
1: Děkuji a teď bych poprosila pana poslance Narušila.
2: Děkuji a zdravím. A já vlastně to, co řekl můj předřečník, s tím nelze než souhlasit. Prostě Benešovy dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu, tak je i vnímáme a myslíme si, že už ani není prostor, aby docházelo k jakýmkoliv snahám o jejich revizi nebo o revokaci nebo popřípadě i o zrušení. Takže i co se týče jako těch, kteří by chtěli zpochybňovat platnost Benešovy dekretu, zpochybňují vlastně český právní řád. Děkuji.
3: Paní doktorka Vítová se odpojila asi z technických důvodů, takže to po ní na chvilku převezmu já a dám slovo. Teď jsem chtěl říct, dám slovo panu Marku Novákovi, ale ten se nám taky odpojil, ale moment, vypadá to, že se připojuje znova. Takže ano, pan Novák se znovu připojil, takže mu dám rovnou slovo a stejná otázka Benešovy dekrety a váš postoj.
4: Hezký večer všem, já jsem se připojil, odpojil, protože jsem vůbec neslyšel ani slovo kolegy Narušila, tak jsem nevěděl, jestli není problém na mojí straně. Já odpovím jednoduše, jsou nepřekročitelné. Za mě není vůbec možné otvírat otázku Benešových dekretů jako takovou. Já jsem ze Zlína, z města Baťů. V rámci Benešových dekretů bohužel do toho spadla i rodina Baťová, ať už právem či neprávem, to nám možná jednou ještě historie řekne. Ale i v tomto směru jsou pro mě Benešovy dekrety nepřekročitelné, protože skutečně bychom otevřeli Pandořinu skříňku a znovu bychom se vyrovnávali s takhle starou historií. Jednoznačně neotvírat je to nepřekročitelné.
3: Já děkuji a vzhledem k tomu, že jsem v té abecedě na řadě, tak rovnou odpovím za sebe a za národní demokracii, kdy já osobně považuji Benešovy dekrety za absolutní základ, absolutní základní stavební kámen našeho právního řádu. A ačkoliv ono je takový paradox, že za první republiky byla národní demokracie v silné opozici vůči Benešovi, nicméně za ty jeho dekrety si ho velice vážíme, jelikož těmi svými dekrety vyřešil skutečně dlouhodobý problém, který nás v českých zemích sužoval a já doufám a věřím, že tento problém byl vyřešen jednou provždy a že Benešovy dekrety už se nikdy nebudou prolamovat a že zůstanou základem našeho práva. Tak, vidím, že paní doktorka Vítová se připojila znovu, to moderování vrací.
1: Děkuji, já jsem musela tady vyřešit technický problém a dostal slovo pan poslanec Novák podle abecedy. Tak to jste byla fakt nesmírně stručný. Takže teď bych poprosila pana doktora Sládka.
5: Stejně jako ti předchůdci, tak jsem se chtěl zeptat, jestli pan Nerušil je ten poslanec, co teď nastoupil do parlamentu nedávno za tu čínskou sektu parazitických hermafroditů. Je to tak? Abych se někoho nedotkl.
1: No, to jste se teď právě dotkl.
2: Jo, já jsem poslanec, ne za parazitický hermafrodity, ale za SPD.
5: SAPD. Dobře. Takže říká vám, pane poslanče, něco Leviticus 18, 22 a 20, 13. Tam je to specifikováno zcela jasně. Qui dormierit cum masculo coitu femineo, uterque operati sunt nefas. Morte moriantur sit, sanguis eorum super eos. Jestli to nevíte ani po těch letech soužití s katolickým farářem, tak jak vůbec, co to je za sektu?
1: Pane
5: doktore,
1: můžu vás poprosit
5: odpovědět?
2: Hermafroditi, parazití,
1: uklice a pornohelci. Pane doktore Sládku, vy jste tady vedl na úvod, vy jste tady nebyl na úvod a já jsem říkala, že jsme kolegy nebo vás všechny obeslali s dotazy. A vlastně teď ten první dotaz, který byl zaslán, se

0: týkal, jak se díváte na... Nemáte mikrofon? Jak se díváte na platnost dekretu prezidenta Edvarda Beneše? Tak poprosím pana předsedu Vrábela. Je, já jsem, promiňte, pane předsedo, já jsem vynechala pana Miroslava Suchopára. Úplně mě to vyděsilo a neznám abecedu.
1: Nic se nestalo, Vladimíro, na tu otázku mám velice jednoduchou odpověď. Pro mě osobně a nejenom pro mě osobně jsou dekrety prezidenta republiky Beneše nedotknutelné. Tady myslím si, že není vůbec o čem diskutovat a je pravda, pardon, je pravda, že ta snaha ty dekrety prolomit tady je, a to si určitě povíme ještě v další diskuzi.
0: Dobře, a pan předseda Vrabel?
2: Děkuji za slovo. Kdo mě neznáte, tak jsem předsedou politického hnutí Česká republika na prvním místě. My jsme se tady bavili o tom, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné a mě to docela překvapuje, že všichni mý předřečníci mluví o tom, že jsou neprolomitelné. My, když jsme teď dělali na tu demonstraci, která bude v neděli banner, tak jsem tam nechal napsat proti dalšímu prolamování Benešových dekretů, protože když si tady vyhledám, tak paní Johana Kamerlanderová, dědička rodu Des Fours Valderode a mobiliář zámku Hrubý Rohozec je případ, kde Benešovy dekrety podle mě byly prolomený. A to ústavním soudem, protože ústavní soud podle zákona o vrácení majetku konfiskovaného podle dekretu z restitučního zákona z roku 92 rozhodl o tom, že ty majetky, které byly zabaveny v roce 45 na základě Benešových dekretů, mají být vráceny téhle z té paní tomuhle z tomu rodu. A jestli si dobře vzpomínám, tak ten soudní případ byl tak nějak, že ten její dědeček nebo kdo, komu byly sebrány ty majetky, takže mu byly sebrány na základě Benešových dekretů. Ona se potom bránila, že on měl české státní občanství, které získal někdy v roce 46 nebo tak nějak. A hned v roce 47, myslím, nebo 48 bylo zase odebráno asi po roce to české státní občanství. A ta paní u soudu tvrdila, že tam není pravda, že on by se dopouštěl nějaké kolaborace a nějakého útlaku na českém obyvatelstvu. A protože všichni ti svědci byli mrtví, tak se nepodařilo prokázat, že by to nebyla pravda. A ústavní soud nakonec rozhodnul o tom, že ty majetky mají být vráceny. Takže podle mě Benešovy dekrety prolomeny byly. A samozřejmě jsem jednoznačně proti tomu, aby byly prolamovány i nadále.
0: Děkuji. Já si myslím, že tady jde o to slovo prolomit, ale všichni asi chápeme, že jde o to zrušit nebo nezrušit všechny ty Benešovy dekrety. A my se tím zabýváme dlouhodobě ve spolupráci s Českými národními listy, kde k tomu odbornou analýzu dal pan profesor Pavlíček a taky pan doktor Ognjan Tuleškov. A ta podstata, o které, myslím si, všichni mluvíme, tak je o tom, že ty Benešovy dekrety, nebo přesně dekrety prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše, tak jsou součást našeho právního řádu a de facto i ústavy. A nemůže je zrušit nikdo. Nemůže je zrušit ani žádný evropský soud, což ostatně neudělal. Ale to, o co jde, a souvisí to také s tím sjezdem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, je tlak na naše politiky, aby my bychom se toho zřekli sami. A jak vidíme některé ty reakce, třeba teď v poslanecké sněmovně, když jsme tam slyšeli tu diskuzi, tak asi někteří ti politici by možná vůbec nebyli proti tomu, aby přestali ty dekrety být součástí našeho právního řádu. A tady bych zase poprosila nejprve pány poslance, protože vy jste přímo u zdroje, my to vidíme všichni jenom v televizi, takže kdybyste byli tak laskaví a zhodnotili to, a jaký je váš názor na to, jak tam vystupuje teď stávající opozice, anebo co vás napadá k tomu říci. Poprosila bych nejprve pana Marka Nováka.
3: On vás, Marek Novák, neslyší, protože on tam psal do chatu, že vás neslyší.
0: A teď mě slyšíte, pane poslanče? Slyšíte mě?
4: Je to zajímavé, já některé řečníky slyším a některé ne, a nevím, jak je to možné.
0: My vás slyšíme. Tak někdo to prosím zopakujte po mně.
3: Byl jste osloven, pane Nováku, ohledně toho, jak to řešíte v poslanecké sněmovně, tuto otázku.
4: A teď otázku sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a nebo otázku případu, kdy se otvírají Benešovy dekrety, protože jsem teďka zaregistroval vlastně u předřečníka ten jeden případ kolaborantů vlastně. Já řeším něco velmi podobného v Luhačovicích a týká se to vlastně i území, a teď nevím, jestli Brna nebo Jihomoravského kraje, a jedná se o rod Sereniů, kdy se vlastně řešilo české občanství. Za mě udělal nějaký úředník na ministerstvu vnitra zhruba před 10 lety chybu, kdy uznal státní občanství české a vlastně vrací se majetky, které obhospodařoval jak Zlínský kraj třeba u nás, tak město Luhačovice. Je to velký problém a vlastně ano, v těchto případech se můžeme bavit o prolomení Benešových dekretů. Nicméně není toto prolomení, kdyby se vlastně obecně řeklo, Benešovy dekrety neplatí, otevírá se celá otázka znovu. Takhle vlastně zněla i ta moje původní odpověď. Co se týká těch jednotlivých případů, tak je to problém a je to problém zásadní, protože třeba u toho rodu Sereniů se bavíme o nějakých 100 milionech, což je skutečně zásadní. Je to vlastně věc majetků, které už dneska využívá jak město, tak kraj. Jsou to majetky, vlastně, do kterých se vložily nemalé peníze, obecní, krajské, které se spravily. Přitom jsou svědectví, že Sereniové vlastně kolaborovali a aktivně spolupracovali s nacisty. Takže dneska třeba já v tomto případě se vlastně podílím na tom došetřování, na té komunikaci, jak se soudy s ministrem, co vlastně s tím můžeme udělat, jak to zvrátit. Je to problém.
0: Děkuji. A tady ještě poprosím pana poslance Nerušina. Slyšíte mě?
5: Já vás slyším. Doufám, že vy mě také slyšíte.
0: Jo, jo, jo.
5: Já spíše řeknu k tomu, co se odehrávalo minulý týden ve sněmovně a co se možná bude odehrávat i zítra. To, co bylo jakoby zarážející, mimořádně zarážející, tak to, s jakou vervou například KDU ČSL, lidovci, bojovali za zájmy sudetoněmeckého krajského a krajanského sdružení. Tam zazněly i poté spekulace, když za to tak vehementně bojují, nakolik jsou v tom jakoby finančně zainteresováni. No, co je pravda, že David Macek, který je teďka ředitelem politické neziskovky Meeting Brno, která si takhle jednostranně Landsmannschaft do Brna pozvala, tak byl v letech 2006 až 2010 prvním místopředsedou lidovecké strany, takže tam jako ty lidovecké stopy v téhle té akci jsou a dejme se také proč, protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že lidovci velmi rádi do Německa, do Bavorska a tak dále jezdí. Dokonce jejich ministr Daniel Herman se účastnil oficiálně, co by ministr kultury, sjezdu sudeto německého krajanského spolku. Takže to, co zaznívalo, že to hájili Piráti samozřejmě jejich zájmem je, aby národní státy neexistovaly, tam je to pochopitelný. No u těch lidovců by se dost nabízel jakoby nějaký motiv nebo nějaké ty vztahy, co se týče zbytku opozice stanu, ti žádnou ideologii nemají, to znamená, ti jsou a priori proti vládě, co se týče potom ODSky, tak tam už je to spíš jenom asi, aby drželi basu. No ale ta vehemence, ty projevy, které jsme slyšeli z jejich strany a ta agresivní snaha zablokovat jednání sněmovny, aby nedošlo alespoň k tomuto gestu, že sněmovna pořádání sudetoněmeckého sjezdu na území České republiky odsoudí a vyzve organizátory k tomu, aby o to upustili, to bylo opravdu mimořádně zvláštní. No ale my doufáme, že ve čtvrtek se nám to podaří prosadit. Ta ambice už je taková, buďme realisti, že se nepodaří ten sjezd zastavit a přesvědčit organizátory, aby od toho upustili. Ale věříme, že zazní alespoň do společnosti nějaký signál. A že se třeba podaří tu akci alespoň jakoby zmírnit, že třeba by bylo hezké od pana Posselta, kdyby řekl, že on osobně teda nepřijede jako symbol sudetu německého Landsmannschaftu, nebo bylo hezké třeba, kdyby se sudetští Němci omluvili veřejně na území České republiky nebo udělali nějaké podobné jiné gesto, jako že by třeba definitivně odvolali jakékoliv snahy o zvrácení výsledku druhé světové války a Benešových dekretů, ale co slyšíme výroky pana Posselta za poslední dny, tak tohle to skutečně nehrozí. Takže to je jenom takový můj komentář k tomu, co se děje ve sněmovně.
0: Děkuji. A my tady vlastně dnes máme zástupce několika politických stran. Takže pan poslanec Nerušil za SPD, pan poslanec Novák za ANO, pan předseda Ladislav Vrábel za ČR 1, Česká republika na prvním místě, pan Jan Sedláček, taky předseda Národní demokracie, a kolegové jsou členové Marek Adam a pan Miroslav Suchopár komunistické strany. Takže to je průřez těch politických subjektů, které mají v programu nedopustit to prolomení, nebudu tady říkat to slovo, ale nedopustit zrušení dekretu prezidenta republiky. Můžu poprosit pana předsedu Vrábela, aby k tomu něco řekl?
2: Můžete, jako za slovo, jenom jsem si musel zapnout mikrofon. A podívejte, když slyším Josefa, Josefe, jsem strašně rád, že se tomu věnujete v poslanecké sněmovně, ale sám si řekl, že jsou to gesta a že jsou to nějaké signály a to maximum, co by bylo možné z toho vyždímat, je, aby tam došlo k nějakým ústupkům, aby se sudetoněmecký Landsmannschaft omluvil, anebo aby třeba pan Posselt nepřijel. Za mě tohleto je sice hezký, ale je to asi takový, jako když ve škole někdo šikanuje, nějaký silný kluk šikanuje nějakého jiného kluka a pak tam přijde za ním někdo jiný a řekne, hele, víš co, nedávej mu tu tyčku, takhle jako nelámej mu tu žebra, tak ho mlaď ho třeba jenom po zádech a po hlavě, ale nelámej mu žebra, nelámej mu ruce. Podle mě je prostě potřeba se k tomu postavit radikálně. Jestli dneska předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu mluví o tom, že Benešovy dekrety pro něj nejsou něco, co by chtěl, aby zůstalo, pokud sudetoněmecký Landsmannschaft má ve svých stanovách, že o České republice mluví jako o Heimatu, jako o svojí domovině, no tak je prostě potřeba si uvědomit, že tahle skupina vznikla z nějakých lidí, kteří byli odsunuti za kolaboraci s nacisty, s německými nacisty. Prostě k tomu mělo nějaký důvod. A jestli oni najednou rehabilitují tady ten nacismus tím způsobem, že mluví o České republice jako o svojí domovině a ty majetky, které jim byly zabaveny za to, co udělali v druhé světové válce, oni spochybňují, chtěli by si je vzít, no tak je potřeba prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft v poslanecké sněmovně za extremistickou organizaci. Vyzvat, aby ministerstvo vnitra vedlo na seznamu extremismu sudetoněmecký Landsmannschaft a poté udělat další kroky k tomu, aby sudetoněmeckému Landsmannschaftu bylo zakázáno vykonávat svou politickou činnost na našem území, protože to je to, o co se tady snaží. To je jako s těma jeskýnkama, jenom dva prskíčky, teď KDU, ČSL, tamhle někdo od ODS a za chvilku se můžeme dívat na to, jak budou vyhánět Čechy z pohraničí. No to je můj názor na tohleto. Takže vážím si toho, i tady pan poslanec Novák, který ho vidím poprvé v životě, vážím si vašich slov, že někde proti tomu bojujete osobně. To je samozřejmě výborný, to jsem rád, ale je potřeba prostě nezůstat u těchto malých gest a signálů, ale dotáhnout to do konce. No a ten první krok je prohlásit sudetoněmecký Landsmannschaft za extremistickou organizaci.
0: Děkuji. Teď druhý pan předseda. Honzo, prosím. Národní demokracie.
6: Tak děkuji za slovo. Já víceméně tady souhlasím s Láďou. Já bych to jenom doplnil nejenom dát na seznam extremistických uskupení, ale jednoznačně to prohlásit ze strany vlády České republiky za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Já tady, Láďo, na tebe navážu. Pokud se pamatuju, tak tvoje manželka Bojana měla nějaký problém získat české občanství, protože tehdejší vlastně vedení vnitra jí také vedlo jako nějakou, tak nevím, jak to přesně bylo, tak nějakou hrozbu.
2: Bezpečnostní ohrožení státu.
6: Tak podle toho jednak a další precedens, Noční vlci, kdy tehdy byla kauza, že vlastně ta hlavní skupina ani nemohla vstoupit nebo vjet na území České republiky, taky proto, že byly ze strany úřadu vlastně prohlášeni za nějakou bezpečnostní hrozbu. Byť je pravda, že tam je to jednodušší je nevpustit, jelikož to jsou z Ruska, zatímco Německo je součástí Schengenu, kde máme ten takzvaně volný pohyb, takže právně by to bylo o něco složitější, ale já si myslím, že nikoliv nemožné, že pokud tato vláda by skutečně měla vůli proti tomu něco udělat a skutečně by zapojila všechny právní možnosti, tak já si myslím, že by dokázala zabránit těmto sudeckým Němcům, těmto lidem typu Poselta, jestli se vůbec dá použít slovo lidé, ve vstupu do České republiky.
0: Děkuji. Myslím, že i bývalý prezident Miloš Zeman otevřeně řekl, že by to měl ministr vnitra zakázat. A na té demonstraci 24. května tady bude, tak asi v tomhle duchu taky bude hovořit. Poprosila bych pana kolegu Suchopára, který je hlavním iniciátorem akcí proti tomu sudetoněmeckému sjezdu.
1: Tak, děkuju za slovo, Vladimíro. Tady zaznělo několik skvělých myšlenek a já bych se to pokusil trochu dát do nějaký abecedy, jestli to tak můžu říct. Meeting Brno. Meeting Brno loňského roku obdržel z rukou Berta Posota na srazu v Regensburgu jejich nejvyšší vyznamenání cenu Karla Velikého, tedy Carus Prize. Na to konto okamžitě tato skupina pozvala sudecké Němce do Brna letošního roku. Jenom trošičku jako vstup do historie. Vrátím se do roku 2016, kdy na srazu sudeckých Němců byl tehdejší ministr kultury Daniel Herman. Toho roku 16 se tam domluvili, že udělají sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu na našem území. Tak si to, přátelé, přiznejme, měli 10 let času na to, aby si ten sraz tady připravili. Dobře, začalo to teda tím, že v roce 26 bude sraz v Brně. A co jsem se díval do historie, tak sudeťáci vždycky mývali sraz na území Německa první týden v červnu. Letos to je prvně, co mají sraz v květnu. A já tady vidím takovou trošku paralelu v tom, že my jsme si před několika dny připomněli osvobození republiky, konec války, a za pár dní na to budou naši politici vítat sudeťáky v Brně. Já se omlouvám, ale za mě je to ta největší urážka všech padlých Čechoslováků za druhé světové války. Kdy tyto lidé padli rukama nacistů, byli umučeni, popraveni, zabiti. Pak tam ještě byla zmínka, že mají nárok na své území. Není to pravda, nemají. Tak jak jsem se díval do map před rok 1918, na těch mapách je zanesen název Koruny země české. V těch mapách nestojí název Koruny země české a německé. To je další věc. A když se vrátím do současnosti, tak za mě to celé, co se děje kolem srazu sudeckých Němců v Brně, je absolutní selhání zahraniční politiky této vlády. Protože kdybych já byl ministr zahraničí, tak se budu sakramentsky snažit zjistit, co se mi tady bude snažit říkat v Brně bavorský premiér nebo bavorský ministr vnitra. To je jedna věc a snažil bych se jich zeptat pánů, proč tento sraz financovali částkou 850 tisíc eur. Jako chceme někdo říct, že tato bavorská vláda tyto peníze vyčlenila jen tak sama od sebe z radosti, že se přijdou do Brna na kafe, tak tomu přece nemůže věřit ani ten největší naivka. A o to větší riziko vidím v tomto srazu. Sraz, který měl být původně koncipovaný v uvozovkách jako setkání a přátelské popovídání, tak z tohoto srazu se během několika málo dní pospátku stala obrovská politická akce. A já jsem zděšený z toho, že naše vláda mlčí. Když jsem si prohlížel projevy prezidenta Edvarda Beneše z roku 1938, tak on tam jasně varuje před válkou, před Německem a vybízí lid k seknutosti. Byl statečný, snažil se. A naše vláda mlčí. No hradní pářek to nemůže říct ani slovo, ten tam u nich byl v roce 23 na srazu, poděkoval Posetovi za zlepšení vztahu mezi sudetskými Němcemi a Českou republikou. Lidovci, ty jsou s ním provázaný, tam jsou finanční toky. No a ten výsledek je ten, že tady se teda pár lidí snaží, já jenom doplním, Vladimíro, já tady momentálně, co se týče veškeré aktivit kolem Svazu sudetských Němců, tak vystupuju sám za sebe. Nevystupuju za KFČM, vystupuju sám za sebe, protože nemůžu mlčet. Jak se to říká lidově, srazem to začíná a skončí to kde. A když si přečtu knížku Berta Posvěta z roku 20, Bernd Posvět vypráví, tak on tam mluví o federalizaci. Co řekne dávno prezident Pavel, taky něco mluvil o federalizaci. Přijde vám to všechno náhoda? Mně teda ne. A vidím v tom obrovské riziko. Zatím všechno. Děkuju.
0: Děkuji a než dám slovo Markovi Adamovi, který učí historii a možná, kdybyste, Marku, byl tak laskav a zmínil, jak jsem tady psala to heslo Klubu českého pohraničí a pak taky stanovisko komunistické strany, tak jen chci doplnit vás, Miroslave, že vlastně oni plánují nejen, nebo neplánují, realizují nejen ten sudetoněmecký sjezd letos v Brně, ale už je naplánován příští rok sudetoněmecký sjezd v Liberci. Takže to za A. A za B. Mně se líbí, když kolegové, myslím, že právě z Českých národních listů říkali, že v rámci té první republiky vůbec si ani sudeťáci sami neříkali sudečtí Němci. Tak já bych navrhla, jestli my bychom mohli používat, pokud se na to vzpomeneme, ten správný termín, jak oni sami se označovali, byli to českoslovenští Němci. A ještě v době odsunu 95% dnešních sudetských Němců, tehdejších československých Němců, tak vlastně mělo říšské občanství, protože si o něj zažádali a vzdali se československého občanství. A proto já nevím, to sama se nebyla slyšet, a jestli je tu ještě pan poslanec Novák, tak mně není jasné, jak teda těm žadatelům někdo mohl dát to české občanství, jestli nás pan poslanec slyší, tak kdyby se k tomu mohl vyjádřit k té konkrétní kauze, kterou tady zmiňoval. A teď bych tedy dala slovo panu Marku Adamovi. Klub českého pohraničí a teda potažmo možná je stanovisko KSČM.
3: Tak to jsou trošku takové spojité nádoby KSČM a Klub českého pohraničí, byť samozřejmě členy Klubu českého pohraničí mohou být i členové jiných stran než KSČM. Takže já jenom chci říct, že Klub českého pohraničí má to heslo, jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane Českou i celá naše vlast. A vycházíme právě i z té historické zkušenosti pomnichovské, ze zkušenosti s druhou republikou a s okupací 15. března 1939. Tak samozřejmě mě tady nejvíc děsí to, co Petr Pavel teďko vlastně označuje jako ty Spojené státy evropské, ta myšlenka té eurofederalizace, protože pak by samozřejmě ta otázka toho občanství už byla posunutá někam jinam a samozřejmě na to se tady asi zřejmě hraje. Ale já bych teď, když dovolíte, tak bych trošku prolistoval těmi dokumenty a sdělil bych vám stanovisko Klubu českého pohraničí a zároveň i stanovisko tedy KSČM. Takže deklarace proti sjezdu sudetoněmců v Brně, my pozůstalí po obětech řádění tzv. Sudetoněmců, pozůstalí kruhu vyhnaných z československého pohraničí v letech 1938 až 1945, příslušníci vlasteneckých organizací Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Českého svazu protifašistických bojovníků, Vlasteneckého svazu antifašistů, Sdružení osvobozených politických vězňů, Klubu českého pohraničí, Výboru národní kultury a dalších organizací a hnutí. Za prvé žádáme magistrát města Brna, aby zastavil veškeré kroky k uspořádání sjezdu tzv. Sudetoněmců, nazývaných též landsmany a některými politiky nepravdivě v uvozovkách našimi krajany. Za druhé, podle nás, občanů poškozených tzv. Sudetoněmci na rodinách, na životech našich blízkých a dalších československých občanů, na lidské důstojnosti i na majetcích uloupených či zničených v letech záboru československého pohraničí. Tady bych chtěl ještě dodat, že my bychom měli skutečně trvat na tom používání pojmu české nebo československé pohraničí a nenaskakovat na tu léčku s tím pojmem Sudety. Všimněte si, kolik dneska třeba herců či spisovatelů operuje s tím termínem Sudety. To je nesprávný termín, nepoužívejme pojem Sudety. Tito příslušníci tzv. Landsmannschaftů se nikdy neomluvili našim poškozeným za utrpení, vraždy a loupeže spáchané jejich ordnery a Freikorpsy na Čechoslovácích v letech 1938 až 1945. Nikdy neprojevili sebemenší empatii pro poškozené Čechoslováky, nikdy neuznali bestiální vyhnání 350 tisíc Čechoslováků z pohraničí Československa po Mnichovské zradě a dále z vnitrozemí Drahanské Vysočiny, Svitavska, Jihlavska, Neveklovska, Sedlčanska a Berounska v letech 1940 až 1944. Tudíž nemají ani státoprávní, ani morální právo sjíždět se v zemi, kterou ničili a okupovali v rámci Třetí říše v letech ohrožení Československa od 30. října 1938 do října 1945, jak to stanovil prezident Československa Edvard Beneš ve vyhlášení válečného stavu s Německem a Maďarskem. Za třetí, činnost Landsmannschaftů je v rozporu jak s konstatováním Norimberského soudu o zločinné úloze tzv. Sudetoněmců na rozvrácení a zničení Československa, tak s právním pořádkem Československa a jejího nástupníka České republiky, jehož součástí jsou prezidentské dekrety, které landsmané nezákonně neustále napadají. Na území České republiky nelze tuto protiústavní a mezinárodně protiprávní činnost trpět. Žádáme parlament a vládu České republiky, aby k tomu zaujali příslušné kroky. Ještě bych chtěl dodat, že se nespokojuji s odpovědí premiéra této vlády Andreje Babiše, že to pro něj není téma, protože to téma samozřejmě je. Je to téma politické a není to jenom nějaký folkloristický, řekněme, mejdan, ale jde tam skutečně o politickou vážnost celé té akce, protože už jenom to, že tam přijede spolkový ministr vnitra a bavorský premiér, tak už to tomu dává ten mandát politický. Tak a ještě jenom velice stručně stanovisko KSČM. Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně protestuje proti chystanému sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jehož konání je v současnosti připravováno na 22. až 25. května 2026 do Brna. Plánovaný sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu na území České republiky komunisté zásadně odmítají a považují jej za nehoráznou provokaci vůči naší zemi, jejím občanům i historické paměti našeho národa. Sudetoněmecký Landsmannschaft je politickou nátlakovou organizací, jež dlouhodobě relativizuje historickou odpovědnost sudetoněmeckého hnutí za rozbití Československa a jeho okupaci nacistickým Německem. Jedná se navíc o seskupení s prokazatelně henleinovskými a nacistickými kořeny, u jehož zrodu stála celá řada někdejších významných představitelů sudetoněmecké a nacistické strany, kteří se nikdy nesmířili s výsledkem druhé světové války. Navzdory falešným propagandistickým heslům o v uvozovkách smíření, v uvozovkách dialogu nebo v uvozovkách porozumění se sudetoněmecký Landsmannschaft a jeho představitelé soustavně pokouší narušovat vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo i českým a německým národem. Jedním z příkladů takovéto hanebné politiky je opakované zpochybňování dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou platnou součástí právního řádu naší země. Z těchto důvodů KSČM žádá vládu České republiky, parlament České republiky, zastupitelstvo Jihomoravského kraje a zastupitelstvo města Brna, aby konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu naší moravské metropoli odmítli a nepodporovali její dotacemi miliony korun z veřejných peněz. My komunisté zároveň vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se společně s námi tomuto chystanému provokačnímu sjezdu aktivně postavili na odpor 24. května 2026 ve 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně. Takže Tolik stanovisko KČP a KSČM. Předávám slovo.
6: Jenom technická, Marku Adame, byl si slyšet dobře, ale obraz jaký sektul. Teď zase se obraz rozpohyboval, já jsem jenom chtěl vyzvat, aby se zodpojil a připojil, ale zatím to vypadá, že se obraz, jak si přestal mluvit, tak ten obraz zase naskočil, tak snad to bude v pořádku.
3: Dobře, hlavně jestli bylo slyšet, co jsem citoval, bylo slyšet, jo? Dobře, takže
6: jo, to bylo slyšet v pořádku.
3: Můžeme jít dál.
0: No a teď se k nám už připojil pan poslanec Novák, nevím, jestli nás slyší. Slyšíte? Tak já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady vlastně slyšeli k tomu stanovisko strany Česká republika na prvním místě, národní demokracie, de facto i komunistů. Zase asi neslyší pan poslanec. Tak bych se chtěla zeptat, jaké je k tomu stanovisko ANO jako strany a potom teda pana poslance Nerušila, jaké je k tomu stanovisko SPD jako strany, abychom měli obrázek.
5: Tak já s dovolením začnu. Pro nás je to samozřejmě jako něco šíleného, nebo ještě loni bychom řekli, že je to jakoby nepředstavitelný, jo, že se taková akce zúčastní, že se taková akce uskuteční v Brně, ale jenom abych navázali na to, co tady zaznělo ve vztahu k tomu, co já jsem řekl. No, ono samozřejmě by bylo nejlepší tomu zabránit, ale přiznám se, jo, že když vidíme tu politickou konstelaci, nás je ve sněmovně za hnutí SPD 15. Máme samozřejmě většinu, ale těžko se soukromá akce zakazuje, jo, protože to je na té akci celé to zákeřné, že není organizována na mezinárodní, na oficiální úrovni, ale že to v podstatě, aktivita soukromé politické neziskovky. Jo. Ale abych jako se k tomu vrátil zpátky, já si myslím, že aktivity hnutí SPD ve snaze tomu nějakým způsobem zabránit nebo alespoň přijmout pokud možno maximální prostředky nebo využít všech možných prostředků k tomu, aby se to neuskutečnilo v Brně, tak je zřetelná. Nám se podařilo dvakrát na brněnském magistrátu prosadit usnesení, aby se tohle z toho nekonalo v Brně, aby se od toho upustilo. Snažíme se to stejné prosadit i nyní na půdě parlamentu, ale ono, bohužel, pokud žijeme v demokracii, tak jsou prostě případy, kdy se nedá dělat nic jiného, než apelovat na zdravý rozum. Samozřejmě člověk by mohl jít cestou Luboše Volného a Mariana Bojka a prostě utrhnout řečnický mikrofon, ale myslím si, že tohle taky není jakoby ta správná cesta. Jo. Já si myslím, že teď je na řadě občanská společnost a je prostě potřeba dát jednoznačně najevo účastníkům celého toho slavného sjezdu v Brně, že prostě nejsou vítáni, že to tady nechceme, aby se to konalo na území České republiky a aby si z toho prostě odnesli takový zážitek, který třeba povede k tomu, že příště si podobnou akci na území České republiky, kterou já mám jednoznačně za politickou provokací, takže si prostě rozmyslí.
0: Děkuji. On nás pan poslanec Novák asi neslyší a těžko se mu reaguje na to, co tady je řečeno, ale já bych ho poprosila, jestli by řekl, jaké je stanovisko ANO.
7: Jo. Možná už jsem našel problém automatické nastavení reproduktoru, takže snad už to bude dobré, když tak vím, jak to vyřešit rychle, abych třeba mi utekla jenom první věta. Všem se moc omlouvám, jo? Je to prostě technický problém a pak se špatně reaguje. Protože co se týká nějakého stanoviska vlády, žádné nebylo. To je pravda. Ani svým způsobem nikdo vlastně vládu nevyzval. Premiér Babiš se k tomu vyjádřil sice velmi jemně, nebylo to nějaké silné prohlášení, ale jednoznačně prohlásil i veřejně, že tohle není šťastné, že není dobré, aby se ten sjezd konal s tím, že to narušuje vztahy mezi Českem a Německem a má pravdu. Každopádně nebylo to nějaké silné odsouzení, ale jako záleží, kdo s čím se spokojí. Když navážu vlastně na kolegu Nerušila, tak co se týká toho odsouzení, respektive vyslovení nesouhlasu ve sněmovně, tak je to skutečně deklaratorní záležitost, protože v rámci našeho právního systému a toho, že je to skutečně soukromá akce a že my jako stát nejsme schopni si úplně dosáhnout na některé občanské aktivity, které se skutečně v rámci toho právního řádu jako takové nevymykají.